vyvedl domů na večer svoji dívku, aby ji představil své rodině. A ta jeho dívka měla takové to pankářské číro, jako ježaté barevné. Všichni diplomaticky jako nereagovali, jen potichu jedli, byla večeře a babička už to nevydržela a říká, a to máte za to, že se málo mordíte. Tak nemyslím si, že to naše sucho je tím, že se málo modlíme, ale i to se stalo. Ageus 1, 9 až 11. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co rukama vytěží. Prorok Ageus říká, budujete své domy, staráte se o svou úrodu a o chov, ale o dům Hospodina se nestaráte. Mám dojem, že je to výstižné, že čím více se máme po materiální stránce dobře, tím více se někdy vzdalujeme od Pána Boha. A přesto, i když se máme materiálně dobře, nevždy jsme vnitřně tím naplnění. A to samé platí o Božím domě, o církvi. Dnes spousta z nás vydělá pěkné peníze. Vezmeme si hypotéku, necháme si zpracovat projekt na dům a necháme si ho postavit, což není vůbec snadné. A pokud se nám to podaří, tak díky Pánu Bohu za to. Ale máme stejné nasměrování, odhodlání a obětavost budovat Boží dům, budovat nějakým svým dílem církev? Je to ještě vůbec v našich prioritách? Nemyslím si, že změna klimatu je provázená s naším duchovním životem a aktuálním stavem církve. Ale není aktuální sucho i obrazem našeho duchovního života, včetně přístupu k budování a péči o Boží dům? Letos jsme tolik neutratili za benzín do sekačky. Někde od prostřed prázdnin jsme vlastně trávu nesekali, protože nebylo skoro co sekat, tráva nerostla. Ale právě tedy jsem uviděl něco, co mě zaujalo a k dnešnímu dílu inspirovalo. Před domem máme takové větší kolo trávníků, kde tráva roste. Je tam krásná, zelená, taková čerstvoučka. Čím to je, že všude jsou spíše žluté, suché kola a tady v tom místě je pěkný čerstvý trávník? No je to jednoduché. Máme tu kohoutek na vodu. Tady každý den napouštím vodu pro ovečky. Tady každou chvilku kluci míjí kola, někdy i vapkou. Tady měla tráva ne moc, ale pravidelný přísun vody. To samé mám nahoře na pastvinách. Všude žlutá tráva nebo žádná, ale v místě okolo studánky, ze které beru vodu pro ovečky, krásná travička. No to je logické, není na tom nic zvláštního. Jenže i to může být obrazem a inspirací pro duchovní život. Žalm 23, 1 až 2. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ti nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. To známe, Hospodin je dobrý pastýř, s ním nebudu mít ti nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách a pak vodí mě na klidná místa u vod. Jenže možná to patří k sobě. Travnaté nivy a místa u vod. Travnatá místa, které jsou zavlažovaná. Jeremiáš 17, 7 až 8. Požehnaný buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející požár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Muž, který doufá v Hospodina, je ne jako zasazená tráva u vody, ale jako strom. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.
v roce sucha, zelené listí, nese plody. Kdo? Člověk, který doufá v Hospodina. Víte, jak vodáci poznají, že jim vyschla řeka? Říká se, že práší se jim zakánojí. Když má někdo málo benzínu a snaží se dojet k pumpě a najednou řekne, a jsem na suchu, to znamená, že už nemá ani kapku benzínu. Mám pocit, že i můj život často drhne tak nějak na sucho. Jsou věci, které mě drtí, nezvládám je, děsí mě, jsem vyčerpaný a neumím si pomoci. Jeremiáš říká, požehnaný muž, který doufá v Hospodina. Jak můžu dnes předat své na suchu Hospodinu? Jak mu můžu říci o tom, co mě drtí, děsí, nezvládám, kde jsem vyčerpaný a v čem si sám neumím pomoci? Pojďme si dát cvičení pro tento týden. Co je to mé vnitřní sucho, o kterém můžu Pánu Bohu nejenom říct, ale v těch věcech také na něj spoléhat? Žalmista David, toho požehnaného muže, který doufá v Hospodina, který je jako zasazený strom u vody a o kterém mluvil Jeremiáš, tak David ho ještě trošku více specifikuje. Žalm 1, 1 až 3. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Odvážné tvrzení. Vše, co podnikne, se mu zdaří. Možná i proto, že s tím souvisí odvážná výzva. Oblíbil si Hospodinův zákon, nad kterým rozjímá ve dne i v noci. I v obdobích sucha můžeme zahlednout na některých místech krásný čerstvý zelený trávník. I v našem duchovním životě můžeme být jako strom zasazený u vody. Když dopisu tento díl, je jeden z posledních horkých dní tohoto léta. Přemýšlím, že na minutku skočím do bazénu, který máme před domem, a pak půjdu znovu pracovat. Potřebuji se totiž ovlažit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7. Mějte se pěkně a třeba už zase za týden. Yeah!

hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si se.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle lucerem svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije a spí.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku.

100 let je pryč a noví básníci se rodí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

0: Na Proglasu začal první díl speciálního vydání pořadu Čaj do páté. Dnešními hosty v koncertním studiu jsou Jiří Suchý a Vincent Skumr, kteří před nedávnem oslavili 85 let. Spolu s nimi je tu zpěvák Jaroslav Zvoník, bubeník Roman Koběla a pianista Ladislav Káňa. Všichni spolu kapela Breeze Band. Saxofonista a klarinetista Jiří Suchý se narodil 23. září 1941 do hudební rodiny. Maminka byla učitelka hudby a tatínek se jej snažil neúspěšně naučit na housle. Začínal v kapele Antonína Blaška. Pro hudební dráhu se rozhodl na vojně, kdy slavil úspěchy jako hokejový brankář, ale zranění jej přesvědčilo, že tato cesta není pro něj. Hrál s významnými osobnostmi české i zahraniční scény a celý život jej provází vtipné situace, které se týkají shody jména s ředitelem divadla Semafor. Kontrabasista Vincent Skumr se narodil 10. července 1941 vlastním jménem Čeněk. Z dlouhého seznamu osobností a těles, se kterými spolupracoval, zmiňme například orchestr Ladislava Štajdla, se kterým doprovázel Karla Gotta. V současnosti se věnuje komponování a jeho jméno je spojeno například se známým Kotača orchestra. Pánové, když se na vás dva dívám, tak bych vám těch 85 vůbec nehádal. Tak jaký je váš lék na to být tak fit v takovém věku?
1: No, když ráno vstávám, tak mám 685. Ale teď je to dobrý.
0: Jirko, co ty?
2: Já to mám trošku lepší, protože mě ráno vyžene pes nesmluvavě z postele a musím se cítit na 20.
0: Zahrajete nám první skladbu. Jak se jmenuje?
1: Skladba má název It Had to Be You.

0: Pánové, vy jste perfektně sehraní, takže jak dlouho spolu hrajete v této sestavě?
1: No, v této sestavě? Kolik? 10? Možná 10 let? Ale jsou tady muzikanti, s kterýma hraju já, nebojím se to říct, Vincku, 60 let.
2: No, trošku byla přetržka, ale hrajeme spolu hodně dlouho, už 60 let, ale pak byla přetržka.
1: Ne, přetržka jo, ale
2: jsem se zase vrátil.
1: Začínali jsme spolu. U Podlezla v Králově Poli, vzpomínáš si? To bylo v roce 1959. Devět to bylo? Myslím. Tak to bude 58 roku. No. Ježíš.
0: Jirko, jak jsi začínal s hudbou? Ty jsi měl rodinu nebo rodiče, kteří byli hudebně vzdělaní a kteří tě k hudbě vedli. Tak jaké bylo tvé dětství v tomto prostředí?
1: No, moje dětství bylo kruté. Když to tak řeknu, protože táta hrál na housle a myslel si, že mě naučí na ně hrát, ale omlátil mě asi dva smyčce. Ale to se mu nepovedlo. Maminka učila na klavír, takže tam mě něco naučila. To jako klavír ještě do dneška nějak trošku ovládám, ale ty housle, to mě strašně mrzí. Mně se strašně líbí housle, ale bohužel nikdy jsem se na ně nenaučil. Díky tomu, že mě táta nutil. Já jsem musel denně 2 hodiny cvičit na housle, ale to by nepomohlo, ani kdybych cvičil 10 hodin.
0: To je možná určitá podobnost s Milanem Kašubou, který vlastně taky začínal na housle.
1: Tak tenkrát to bylo moderní.
2: No všichni jsme začínali, já už v 5 letech. A potom jsem hrál v takové žákovské kapele v orchestru a ta fascinace sedět někde v orchestru, tam mě zůstala pro celý život. 11 let na housle, potom na kytaru, trošku na trombón a pak jsem začal studovat kontrabas velice poctivě na konzervatoři. Takže od hously ke kontrabasu je krátká i dlouhá cesta. Jak se to vezme?
0: Jaké byly vaše první profesionální zkušenosti s hudbou?
1: Já jsem nastoupil do profesionální kapely v roce 1964 a vyjeli jsme do Vysokých Tater, hráli jsme v Tatranské Lomnici, hotelu Praha, si pomínám jak dneska. A byl jsem ubytován s bubeníkem, který byl ze Zlína, nějaký Mirek Navrátil. A ten, když ráno viděl, jak já ráno cvičím, běhám, piju mléko a takové věci, tak ze mě byl nešťastný a říká, z tebe nikdy nemůže být muzikant. Ráno normální dobrý muzikant vypije 3 piva, 3 cigarety a 3 rumy.
0: A ty se toho určitě nedržíš.
1: Já jsem se toho nikdy nedržel a taky všichni tady ti muzikanti bohužel už dávno a dávno nehrají.
2: Ty už na nás čekají.
0: Zahrajete nám další skladbu?
1: Další skladbu, kterou zahrajeme, má název Take a Train, spěchám na vlak.

0: Poslouchali jsme skladbu Take a Train v originále Duke Ellington. Pánové, jací muzikanti patřili mezi vaše vzory a proměňovalo se to nějak v průběhu let?
1: No, já jsem měl v této jazzové hudbě vždycky jeden velký vzor, a to byl jeden z legendárních a z největších basistů všech dob, Mr. Ray Brown. A studoval jsem jeho školu a studoval jsem jeho způsob hraní a to mi zůstalo. Samozřejmě bylo spoustu jiných basistů výborných v dnešní době. To se celá ta hra se posunula technicky a zvukově, ale Ray Brown je prostě pro všechny basisty otcem.
2: Já jsem měl vzor Stana Getze. To byl výborný tenor saxofonista, který nehrál nějaký veliký nudle, hrál to, co tam skutečně patří harmonicky. A mi se to líbilo vždycky, takový ty harmonický chorusy, ne nějaký jak extravagantní.
0: Možná nás poslouchají mladí muzikanti, mladí jazzmeni a možná by je zajímalo, jak je to, jak často cvičíte ve vašem věku. Každý den, nebo
1: já
0: už jste zvolnili?
1: Já cvičím každý den.
2: To je velice zajímavá otázka. Ráno
1: ke počítači píšu noty a za hodinku stanu a hraju půl hodiny na kontrabas a pak zase píšu noty a tak se to opakuje až do večera. Pak si dám večer jednoho panáčka a jdu spát.
2: Já to mám trošku jiný. Já se na ty saxofony nechci ani podívat. A už asi 5 let říkám, už nebudu hrát. Ale jak je vidět, tak pořád ještě hraju.
0: A protože pořád ještě hraješ, tak bys mohl říct, kde momentálně hraješ nebo s kým?
2: Tak momentálně, jak vidíš, tady hraju s kapelou, která už leta účinkuje, to se jmenuje Zborovna. Na Botanické a tam hráváme každý úterý poslední. Tam hráváme pravidelně celkem. Předtím jsme hrávali na Chlebském, to byl hotel, který vlastnil jeden náš kamarád. Bohužel už není ten hotel, ten už se prodal. Tam se taky hrávalo. A teď jsem hrál dokonce ještě to, což jsem teda se zaříkal, že už nebudu. S Big Bandem doprovázel jsem zpěvačku, která se jmenuje Daša. Ale to bylo takový, já si myslím, že už opravdu naposledy, protože mám problémy trošku s viděním těch not.
0: My jsme se poznali v kapele Rocky Eagles, tak jaké pro tebe bylo hrát rock'n'roll?
2: Tak rock'n'rollem jsme začínali, já jsem v roce 1958, myslím, jsem ty Rocky Eagles tenkrát Rostě a Hradecký to zakládal a já jsem s ním už tehdy hrál na saxofon a on si na mě vzpomněl asi po 55 letech a říkal mě, nechceš si s náma zahrát rock'n'roll? A říkám, no já jsem to nehrál 55 roku, ale tak zkusím to, no. A tak proto jsem s Rocky Eagles hrál.
0: Já tady možná budu sdílet takovou hezkou vzpomínku. Pamatuju si na moji první prodlouženou v tanečních, kde jsi hrál ty?
2: Já jsem hrál. A to bylo kde?
0: Bylo to na stadionu. Ještě nás učila paní Burianová.
2: To ano, to paní Burianová nebo Vlado Burian?
0: Paní Burianová.
2: Už paní Burianová, no. Tak to musí být taky takových 15 let, ne?
0: Jo, asi tak zhruba.
2: Jo, ne, já jsem v těch tanečních, my jsme to počítali tohle, já jsem říkal, že už taneční teda hrát nebudu, protože jsem to hrál vlastně asi 58 roků. Mm-hmm. A vždycky za mnou chodili takový ty děvčátka a říkají, babička vás pozdravuje. Což teda, to mě to už, jak jsem si říkal, už tady asi nemám co dělat na tom pódiu. Ale snažil jsem se, ale totiž ty taneční, to je dost těžký hrát, protože to skutečně ty hodiny tam se hraje a hraje a hraje a hraje. Protože ty děcka tam přijdou tančit, že? Takže tam není žádná skoro pauza.
0: Vincenci, co vy, kde teď momentálně hrajete? Vaše jméno je spojeno třeba s Kotača Orchestra?
1: Moje muzikantská dráha byla velice zajímavá a dlouhá. Já jsem měl 3 periody. Jsem začínal zde v Brně, prošel jsem všema orchestrama, co tady byly. Pak jsem odešel do Prahy a byl jsem v Praze, jsem hrál v rozhlase a ve všech orchestrech doprovázel jsem všechny ty zpěváky, tehdejší pop music, včetně Karla Gotta 10 let. A potom jsem odešel do Švýcarska a doprovázel jsem ty nejlepší americké hvězdy, které přijeli do Evropy. Takže tam jsem byl 25 let a pak jsem se vrátil zpátky do Brna a spadl jsem zase tady do téhle kapely, ze kterou jsem začínal. Takže je to příjemné. A díky našemu manažerovi Sávovi Klimešovi, který se o tuto kapelu velice dobře stará, tak to všecko funguje. Sice hrajeme už míň, ale ani bychom nechtěli víc hrát. Stačí to.
0: Co nám zahrajete teď?
2: My vám teď představíme našeho zpěváka, Jardu Zvoníka. Jardo, co nám zaspíváš? Já bych řekl Nearness of You, blízko tebe, to je krásná balada jazzová.

0: Vincenci, vy už jste zmínil, že jste hrál s legendami jak zahraničními, tak českými. Jak vzpomínáte například na spolupráci s Karlem Gottem a jeho orchestrem?
1: Na tu práci vzpomínám velice rád a vždycky pozitivně, protože to trvalo 10 let. Byla tam bezvadná kapela, bezvadný kapelník Láďa Štajdl a Karel Gott se choval vždycky gentlemansky a ať si o něm říká, kdo chce, co chce, tak to byl skvělý člověk. Krásně zpíval, byl to profesionální zpěvák, přišel vždycky připravený a s ním byla spolupráce úžasná.
0: Jaké nahrávky jste třeba vytvořili společně?
1: Nahrávky?
0: Nahrávky.
1: No tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl v kapele v době, kdy jsme natočili nejvíc hitů, který pořád se vysílají do dneška. Všechny písničky, většina písniček, kterou Karel zpíval potom v té době, té periodě, tak to jsem natočil s ním. To bylo příjemný a dobrý.
0: Jirko, tebe zase pojí přátelství s Felixem Slováčkem, ale to už od mládí. Tak jak jste se poznali?
2: Já si vzpomínám na Felixe Slováčka. My jsme hráli, když jsme byli v prvním ročníku na konzervatoři. Já jsem totiž hrál fagot. Hrozný. Já si to dneska nemůžu představit, že bych na to hrál, ale snažil jsem se na fagot hrát, protože klarinetisty nebrali, už to bylo nějak tam plný. A hráli jsme o prázdninách s pianistou Luďkem Švábenský, který potom žil s Helenkou Vodráčkovou. Hráli jsme ve Zlíně, v Zámecké zahradě. A Felix tehdy studoval v Kroměříži na konzervatoři. A chodil tam za náma si vždycky zahrát na klarinet. A já si jak dneska vzpomínám, on mě tvrdí, že to není pravda, ale já mu to říkám, že vždycky je to pravda, protože on vždycky chodil a chtěl si zahrát skladbu, která se jmenuje Jerevan. To byla taková solová skladba pro klarinet, kde prostě potom mezi hře hráli bicí na solo a klarinet to hrál veliký pěkný chorus. A on to celka, myslím, že už to tenkrát jako uměl, jo. Ale nevím, no, tam jsem ho poznal a potom jsme spolu let později začali hrát v orchestru Mirko Foreta. Tam už jsme hráli spolu a tam hráli vynikající muzikanti. Tam hrál dokonce, Felix potom dirigoval Točer a tam hrál i Láďa Popelka, který taky dirigoval Točer. Hrál taky baritón, pěkně hrál

0: neštudoval jamu a myslím, že při jamu byla vojna tenkrát.
1: Myslím, že má modrou knížku.
0: Ne, já ho mám ve vojenským, takže já ho mám ve vojenským krásně s Maxem Wittmanem, který byl potom režisérem Československého rozhlasu. Tak byli na vojně a mám pocit, že teda oni to při škole asi dělali. Tenkrát se asi dělala vojna při škole nějak. Nevím, ale mám a spoustu takových fotek. Vincek, já jsem mu ukazoval nějaké fotky, kde oni měli takový kvartet, to se jmenovalo Fettinger kvartet.
1: Nevím, proč se to tak jmenovalo.
0: Já taky nevím, proč jste se tak jmenovali.
1: My jsme začínali v Brně s Felixem a potom jsme se sešli zase v Praze po letech u toho Karla Gotta. S Felix se znám taky strašně dlouho.
0: Ale ty jsi mě tvrdil dokonce u té fotky, že to, vůbec si to nepamatuješ. To bylo u nějakého, někde v Německu, ve Stuttgartě nebo někde?
1: Nevím, to si nepamatuju. Určitý věci mě vypadly.
0: Mě to říkal bubeník, který s váma tehdy hrál, Zdeněk Zeman, že to bylo ve Stuttgartu.
1: Aha, to je to možný.
0: No byli jste tam strašně mladí teda.
2: Půjdeme na další skladbu. Jak se jmenuje?
0: Další skladbu vám zahrám jednu bosanovu. Skladbu, kterou právě nahrál Stan Getz, skladba má název Girl from Ipanema, děvče z Ipanemy.

0: Otevřeli jsme tu téma vojny a moje generace si to možná už ani neumí představit a doufám, že nebude muset, ale jaké to pro vás bylo období? Co jste tam zažili?
1: Já jsem neslyšel otázku. Můžeme to zopakovat?
0: Jaká byla pro vás vojna?
1: Vojna. No, já jsem měl to štěstí, že jsem nastoupil do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a setkal jsem se tam se spoustou vynikajících herců a muzikantů a vlastně to nebyla vojna. My jsme hráli, my jsme prostě dělali zájezdy a dělali jsme koncerty pro vojáky, takže vojna to byla příjemná a dobrá.
2: Já jsem měl možnost, tenkrát ještě byla v Brně posádková hudba na Špilberku vojenská, tak jsem měl možnost tam hrát na klarinet, ale já jsem nechtěl hrát. Já jsem tenkrát chytal hokej za Kometu, jako teda dorostenec, a furt jsem chtěl jako vyniknout v hokeji spíš než v muzice. A tak jsem měl tu štěstí, že jsem narukoval do Dukly a oni mě poslali na hostování do Petržalky, do Bratislavy, kde jsem dělal Vlado Dzurillovi náhradníka, což byl tenkrát vynikající brankář. Já nevím, jak jsem se k tomu dostal. A pak oni mě poklanařili do Prahy a já jsem si říkal, ne, to asi ne. To. A při nějakém tréninku jsem dostal do hlavy, proč tenkrát masky nebyly, takže se mě asi rozsvítilo. A Dukla už jako pro mě byla jako zbytečná, tak jsem v Trenčině řekl náčelníkovi, jestli by mě tam nevzali taky do té muziky, tam byla taky vojenská muzika a on říkal, ne, my tady máme teda klarinetu dost, ale tady nemáme místo pro tebe, ale víš co, v Topolčanech se zakládá dechová hudba vojenská a nemají tam kapelníka, tak tě tam pošleme a budeš dělat kapelníka. A tak já jsem celou potom zbytek rok a půl vojny byl jako kapelník pluku v Topolčanech na Slovensku.
0: Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že to neslo i své výhody, co se týká finanční stránky.
2: No tak, to víš, to jako, já nevím, tenkrát normálně asi v normálním zaměstnání se vydělávali 1000 korun a my jsme nastoupili k Foretovi s Felixem Slováčkem a měli jsme asi 5x tolik, takže těžko, že bychom někde vyšli. Jako. Pro nás to opravdu bylo asi tenkrát dobrý. Sportem a hudbou se tenkrát dali asi vydělat peníze.
0: Zahrajete nám další skladbu?
2: Já to vám opět zaspívám jednu krásnou písničku. Skladba se jmenuje Fly Me to the Moon, letíme na měsíc.

0: Na Radio Proglas posloucháte pořad Čaj do páté, kde jsou dnešními hosty Jiří Suchý a Vincenc Kumr, oslavenci a jejich kapela. Jirko, jaké to je být Jiří Suchý v zemi, kde je Jiří Suchý, slavný ředitel divadla Semafor?
1: To je otázka, na kterou odpovídám celý život, protože kdykoliv jsem kamkoliv přišel, jak se řeklo Jiří Suchý, tak každého napadlo Jiří Suchý, divadlo Semafor. A vykládej někomu, že seš Jiří Suchý, ale nejsi, že Semafor. Ale to bylo zajímavé, že prostě já třeba, když jsem začal točit první desky a bylo, nechal jsem ještě po revoluci, jsem to tak vyráběl nějak firmy soukromí, tak když jsem si zadal desku, tak oni mě volali, že prosím vás, to nemůžete vydávat desku Jiří Suchý. Vy nejste Jiří Suchý, to musíte mít svolení od pana Suchýho. Já říkám, ale pan Suchý nehraje na saxofon, já si myslím, že já se s ním velice dobře znám. Totiž když jsme hrávali, já jsem hrál na Slovensku s Janou Kociánovou, zpěvačkou, a samozřejmě pan Suchý tenkrát tam taky ještě koncertoval, to bylo v 80. letech, a Slavkoncer občas nám zaměnil gáže, takže my jsme si volali, pane Suchý, já vím, že berete víc jak já, mě by se to hodilo celkem, ale já vám tu gáži pošlu a vy mě pošlete moji. Takže já si myslím, že celý život prostě Jiří Suchý, nebo dokonce, pardon, ještě jednu poznámku, jsme hráli, tenkrát s Mirkem Foretem jsme hráli v Košicích, Hotel Hvězda, si pamatuju jak dnes, a já jsem tenkrát trošku taky zpíval, no, ale tak mě dával Foret, pan Foret mě dával na plagát, takže zpívá Jiří Suchý a Zbíček Pantůček. A teď my jsme šli s Felixem z Procházky a říkáme, Ježíš, tam byla fronta, tam to čekalo už na večerní představení. A my říkáme, prosím vás, co se tady děje, co tady bude? No, tady je Semafor, přijel Suchý. takže pořád neustále celý život, jako prostě.
2: No, já jsem byl v Semaforu jednu sezonu, a sice v té nejhorší době, v roce 68 a až do začátku 69. A potom jsem dal výpověď, ale obdivuju do dneška Jirku Suchýho a přeji mu hodně, hodně dalších let, protože to, co dneska dávají v televizi, jeho 95, to je něco úžasného. A Semaforem prošli všichni muzikanti, který znám, všichni herci a zpěváci, takže to bylo úžasné divadlo.
0: Tolik Vincenc Kumr a Jiří Suchý, dohromady skupina Breeze Band. Zpíval Jaroslav Zvoník, na piano hrál Ladislav Káňa a na bicí Roman Koběla. Děkuji, že jste přijali pozvání do speciálního vydání pořadu Čaj do páté s podtitulem Swing to mě baví. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, od mixážního pultu Šimon Vítek a Veronika Němečková.
3: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Kato tu mengesi, kai kameno ba.

bisa sehealing Lada. Ayah budu meladi. Ayah kuzam Lada. Budem se mít rádi. Vykašlem se na děti. A na tchýně. A matky. A vrátíme se spolu. Po 20 let zpátky. Já vedle tebe. A když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít. Buď zase chvíli krásná a já budu krásný. A tak jako kdysi budem spolu šťastní. Otevřem flašku vína, červený nebo bílý, a slíbíme si spolu, že všechno

Chce se mojí ženou a já budu tvým mužem. Je toho přece hodně, co spolu ještě můžem. Byl by asi smutný,

Protože žít.

Ode mnou skočit a zkusit, zda mraky jsou pevné a tělo mé tělem svým obejmout dobrou. Ruce a nohy a srdce a oči a hlava, co točí se z hloubky pode mnou.

koně šagala, utekli z hřebčína, hřívím splanuli.

0: o vrátku, tak nestůj a jeď. Sundal jsi mi o vrátku, sundal jsi mi o vrátku.
1: Tak nestůj.
0: Jeď.

Krásná dívko, chceš-li jít? Krásná dívko, chceš-li jít? V háji pod bílé břízy.

0: Noční pohoda s Proglasem.
1: Ach jo, můžu?
2: Jo.
1: Ach.
3: Jsem něžný

se tvrdých slože, pouštím si jenom jejich romantický vkusný balady. Jsem jemný hardkorista, jsem osamělý

co na plat, že ač nemám hlad, duše smutná. Pět, neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let.

jak ten déšť, co vzhůru zlétl k nebi zpátky z dešníků. Déšť tak starý jako svět, co mou kůží pronikl, jako písek do hodin, který ty jsi mi nasypal. Písek, co mě rozhodil, co mi pojem času vzal, jako strom, co z rána má znovu rosný diadém, jako světlo, jako tma, jako pramen, k němuž jdem, tak roztáčíš jménem svým kolo mlýnské v srdci mém. Jako oheň v žirafách, který dalí zapálil, jako víno v karafách, co s mým pítěm vzpovzdálí, jako když se zbláznil sníh, který víří nad stepí, jako moudro knihy knih, tři slov, co oslepí, jako plátno z výstavy, které slepým vrátí věm, jako šlágr chytlavý, co se vtírá jako krém, tak roztáčíš jménem svým kolo mlýnské v srdci mém. Jednoho dne, nevím jak, malbu štětec porušil, z hnízda slov jen vypad tak, nic víc.

prstoklad, mlha ve mně, podzim k tomu, déšť bubeník okapů, hraje píseň holým stromům, píseň, kterou nechápu, listí už je nad kotníky, k tomu nebe šmouhavé, je dost těžké říkat díky za to, co už nemáme. Jak déšť, který letí k nebi zpátky z dešníků, jako kámen staletý s datem mého zániku. I když nemám k tobě šém, dál roztáčíš jménem svým kolomlínské srdci mém.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Celý týden přežívám, čekám, až to přijde.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. října.
1: Operace svatého otce Lva 14. proběhla v úterý 13. října bez komplikací a podle plánu. Nejprve vám tedy sdělíme aktuální informace o jeho zdravotním stavu.
0: Dnes dopoledne sloužil kardinál Tagle mši svatou na závěr setkání svolaného papežem Lvem k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia.
1: Svatý otec zaslal účastníkům tohoto setkání zvláštní pozdrav.
0: A arcibiskup Josef Nuzík, který se jej zúčastnil, poskytl naší redakci exkluzivní rozhovor, z něhož vybíráme do pořadu několik částí.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: Plánovaná operace k odstranění plicního nodulu, kterou oznámil svatý otec v neděli po modlitbě Anděl Páně, se uskutečnila v úterý 13. října v odpoledních hodinách na poliklinice Gemelli. Přibližně hodinu a půl trval chirurgický zákrok, během něhož byl papeži Lvu 14. odstraněn dolní lalok pravé plíce a okamžité histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu.
1: Očekávaná lékařská zpráva, obsahující informace o zdravotním stavu papeže Lva, přišla včera pozdě večer, několik hodin po operaci. Lékařská zpráva specifikuje, že se přikročilo k radikálnímu zákroku, aby se učinilo všechno pro úplné odstranění nádoru. Jak dále uvádí oficiální lékařská zpráva, svatý otec strávil na operačním sále přibližně 3 hodiny, samotný zákrok trval asi 90 minut. Operace proběhla úspěšně a nedošlo k žádným komplikacím. Tiskové středisko svatého stolce dnes odpoledne přineslo nejnovější informace. Svatému otci byly provedeny krevní testy a rentgen hrudníku naplánované po operaci. Výsledky potvrzují hladký pooperační průběh. Hodnoty jsou v normě pro daný typ zákroku. Svatý otec absolvoval respirační fyzioterapii a vstal z lůžka. Může pravidelně přijímat potravu, posnídal a poobědval. Pooperační průběh se vyvíjí podle očekávání.
0: Co se týče délky hospitalizace, platí prozatím již oznámený časový rámec, tedy přibližně 1 týden. Papež je v tuto chvíli v doprovodu těch, kdo mu obvykle asistují v papežském apartmá.
1: Týdenní setkání předsedů biskupských konferencí, představitelů východních církví a pastoračních odborníků k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia završila mše na svatopetrském náměstí. Slavení Eucharistie z papežova pověření předsedal kardinál Luis Antonio Gukim Tagle, děkan kardinálského sboru. Láska v rodině, která je konkrétní, která nepostrádá chvíle únavy, chyby a pády, která je zároveň zázračná ve své nepředvídatelné každodennosti, se takto stává první školou schopnosti mít rád, prvními vzácnými a nenahraditelnými učňovskými léty radosti z lásky. Proto si zasluhují ocenění a podporu všechna úsilí tolika rodin, které v našich městech a našich zemích den po dni prožívají své povolání a poslání, bez rozruchu, ale často s heroickou věrností. Právě oni jsou velkodušnou a pro každého srozumitelnou odpovědí na Ježíšova slova, která jsme slyšeli v Evangeliu. Ne vy jste si zvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Prostřednictvím svědectví těchto rodičů, dětí, prarodičů, lidí mladých i starých, malých i velkých, se evangelní poselství pravdy a plnosti života šíří účinně po celém světě.
0: Řekl kardinál Tagle, který přednesl homílii připravenou papežem Lvem. Svatý otec zaslal zvláštní poselství účastníkům setkání, které svolal k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia. Jak víte, v těchto dnech jsem nemohl být mezi vámi. Z celého srdce vám děkuji za vaše modlitby a za práci, kterou jste společně vykonali, píše papež Lev, který je od včerejška, tedy od úterý 13. října, hospitalizován na poliklinice Gemelli. Sedmidenního summitu, který dnes končí ve Vatikánu, se zúčastnili předsedové biskupských konferencí z celého světa, představitelé východních církví, zástupci rodin ze všech kontinentů a řada teologů a expertů.
1: Svatý otec zdůrazňuje zejména vděčnost rodinám, které hovořily o svých radostech, strastech a nadějích. A děkuje představitelům východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí za přípravu a za čas, který tomuto setkání věnovali. Papež potvrzuje, že se seznámí s výsledky práce a diskuzí a až přijde čas, přednese své úvahy.
0: Zejména doufám, že rodiny budou vždy aktivně zapojeny do života a poslání vašich místních církví a že vám budou pomáhat v rozlišování cest, kterými se máte ubírat. Až se vrátíte domů, ujistěte prosím všechny členy vašich společenství o mé duchovní blízkosti a mé podpoře. Dodává papež Lev a svěřuje každého z účastníků ochraně svaté rodiny. Prosím vás, abyste se za mě modlili, tak jako já se modlím za vás. Uzavírá svatý otec.

0: Pozvání do našeho studia přijal arcibiskup Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Během dlouhého rozhovoru jsme se dotkli mnoha témat, o kterých se diskutovalo po celý týden ve vatikánské aule, kam Lev 14. svolal setkání reflektující exhortaci Amoris Laetitia, věnovanou otázkám spojeným s rodinou a manželstvím v dnešním světě.
1: Rodina v dnešním světě, to, co ji vlastně nějakým způsobem nejenom ohrožuje, ale čím je veliká. Mě tam zaujalo na tom prvním, z čeho si můžeme vzít vlastně příklady od dnešní rodiny. Že není to jenom ohrožený jakýsi stav, který prožívá své napětí a krize, ale že my se můžeme vlastně od rodiny učit. A to je směrem k nám, k pastýřům církve. O tom vlastně mluvil už papež Lev na tom prvním setkání, že můžeme se učit od rodiny té rezilience, to znamená takové té odolnosti. A to mě hodně oslovilo, že my někdy jsme. I my jako pastýři církve jsme takový lehce zátěživí, že tu zátěž neseme hůř a rodina ji nese, vyrovnává se s mnohým a to tam hodně vyznělo, že to k nám míří a papež to sám říkal, nejenom my jako pastýři učíme rodinu, ale my se jako pastýři musíme také učit od rodiny.
0: Tématem druhého dne setkání byla otázka mladých lidí a jejich povolání k manželství.
1: Tam to jeden z těch biskupů našich kolem stolu to pěkně vyjádřil, že manželství je jistý přístav, že to je jako vlastně jakási pevnost, důležitá pevnost v tomto našem světě. A to mě zaujalo a bavili jsme se o tom, co pro to udělat, že bychom měli říkat třeba i rodinám a manželům, my vás máme rádi. My víme, že to není snadné žít v rodině, ale my vám za to děkujeme, že usilujete o ten harmonický vztah. A bylo tam hodně nejrůznějších impulzů, ale toto třeba mě zůstalo nejvíc v paměti.
2: Tohle je téma, které je jistě velmi nosné, protože křehkost, zejména mladé generace, je opravdu velkým tématem. Vím trochu, o čem mluvím, protože moje děti jsou v takovém věku, kdy se s tím velmi setkávají. Papež se toho dotkl také ve své úvodní řeči, když mluvil o křehkosti mladých lidí, o jejich strachu, protože oni jsou často pod palbou vlastně určitých katastrofických scénářů, třeba pokud jde o ekologii a na druhou stranu je vlastně tlak sociálních médií na to, aby vždycky vypadali dobře a v pohodě. A uprostřed toho zůstává taková propast. Mluvili jste také o tom, jak vlastně naplňovat tohleto hledání a to prázdno, které někdy prožívají lidé z nejmladší generace.
1: Máte pravdu v tom, že každý den a v různých podobách se tamto slovo, ta křehkost, fragilita objevovala jako jev, který je nám dán, abychom ho nějakým způsobem uchopili a upevnili. A to, na co se poukazovalo, tak aby se mladým dávali vzory právě v těch starších manželech nebo v těch, kteří už mají něco odžito, aby viděli to svědectví, že manželství je krásné, přestože jsou v něm potíže. A já jsem třeba mluvil i o tom, že my využíváme třeba v naší arcidiecéze, za určitě nejsme jediní, že biřmovanci v přípravě na tuto svátost mají také setkání s manželským párem, který jim vydá svědectví o kráse, náročnosti, ale také radosti z manželského života. A to je cesta, vidět to svědectví.
0: Třetí den byl věnován prvním létům manželství.
1: I podle těch různých výzkumů, které má Národní centrum pro rodinu, přestože je tolik potíží s manželstvím a rozpadají se, tak lidé nepřestali toužit po harmonickém soužití v rodině. Že třeba 70% lidí pořád touží a hledá harmonický a stabilní vztah. A to je velice dobrý. A my jsme se bavili vlastně o tom, jak pomoci mladým v těch prvních letech, aby dokázali ty krize, které přijdou, když opadne ta první vlna takové té jakési hodně i emotivní lásky, jak je překonat. A tam zase zaznívaly impulzy, jak třeba vychovávat děti, jak si zvyknout na rozdílnost svého partnera. Pan biskup z Maďarska říkal, že u nich v diecézi snaží se nést takovou myšlenku, že jednu hodinu, aby třeba maminka v rodině byla za den jednu hodinu sama, aby se někdo o dítě podstaral. Potom jeden půl den za týden a potom víkend za měsíc. co si konkrétního, a takže jsem si říkal, že i toto je může být něco, čím z Říma, s něčím konkrétním odjedu a co také rád tlumočím skrze Vatikán News a vysílání Českého rozhlasu Vatikán.
2: A čtvrtý den byl tedy věnován těm krizovým situacím, na které velmi často bohužel tedy tato apoštolská exhortace byla redukována. Došli jste k nějakým závěrům? Je možné shodnout se na některých bodech v přístupu k těm právě znovu sezdaným párům?
1: My jsme všichni čekali, jak se to bude vyvíjet. Ještě předtím, když to papež Lev oznámil, že nás volává sem do Vatikánu, tak jsme říkali, tak to bude 8. kapitola. Ale ne, že se to opravdu rozestřelo, ta pozornost na celý život rodiny, a pochopitelně by nebylo správné, kdybychom toto téma opustili. Zaznívala tu zkušenost, která se dá vyjádřit vlastně u všech stejně, doprovázet. Všichni s tím za těch 10 let máme nějakou zkušenost. Já jsem tam třeba představoval tu cestu plzeňské diecéze, kde hrají roli ti misionáři milosrdenství, kteří vlastně se setkávají s těmi, kdo žijí v novém vztahu. Ten pohled byl u všech stejný. Pořád vystupuje také ta otázka, že nejde tu jenom o ten pohled teologický, aby to odpovídalo teologii svátosti manželství, svátosti smíření, eucharistie, ale také je tu ten pohled pastorační, že co to udělá v pastoraci, a potom, myslím, že to byl chadlejský arcibiskup, který říkal, nesmíme zapomenout na ten rozměr pedagogický. Kdybychom udělali nějaký krok, co to vlastně bude znamenat pro mladou generaci, co to bude znamenat pro tu místní církev. Ten závěr asi dá se říct, že k tomuto dni byl takový, pokračujme, hledejme, poznávejme, ale nespěchejme.
0: Na závěr jsem pana arcibiskupa požádala, aby zavzpomínal na svoji rodinu.
1: Rodina byla pro mě spojena s tím zážitkem domova, že místo, kam se vracím, a to je taková ta první věc, a to druhé, byli jsme velká rodina a tatínek s maminkou nám říkali, měli jsme vás 11 a ani 2 nejste stejní. A opravdu s někým jsem si rozuměl víc, a do dneška to tak je, s někým třeba méně, a tím jsem se vlastně učil v té škále těch povah připravovat na ten život, kdy budu potkávat lidi v církvi a vlastně všude, kde jsem byl. No.
0: Hovořil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Rozhovor s ním se brzy objeví v plném znění na našich internetových stránkách. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
3: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
3: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

V roce 1895 vyšla poprvé kniha Tomáše Garrigua Masaryka Česká otázka, naše nynější krize. Takže uplynulo 131 let od doby vydání té knihy. Nejprve nás napadne, že vůbec psal o krizi, naše nynější krize. Někdy máme trochu popletený dojem, že dříve přece žádné krize nebyly. To až my jsme v situaci, kdy nás to, co se děje ve světě, svírá a hledáme, kudy a co a jak. A jak tu krizi řešili? Můžeme se něčemu naučit? Mnohému ano. Například právě to, že když stát prochází krizí, že to pro něj ještě není důvod k nářku a rezignaci. Masaryk píše, krize není úpadkem, ale je po mém soudu přímo podmínkou a součástí pokroku a obrození. A o kus dál, jen tak se náš národní život a jeho zájmy mohou stát životem a zájmy světovými. Otázka česká je buď otázkou světovou, nebo otázkou není. To je docela jadrné, že? Otázka česká je buď otázkou světovou, nebo otázkou není. Jak se ten boj s malostí stále opakuje? Kým jsme? Někým, kdo se uzavře, opevní, kdo si bude žít, jako kdyby okolní státy a země neexistovaly? A nebo sami sebe nabídneme svému okolí a sami se okolím necháme inspirovat? Co by asi Masaryk dnes řekl těm, kdo by chtěli, abychom zrušili své členství v evropských a světových svazcích a žili si jen tak sami pro sebe, hezky, klidně? Takže, milí přátelé, Masaryk nám vzkazuje, že krize není úpadkem, ale přímo podmínkou a součástí pokroku a obrození a že snaha oddělit se ode všech a zůstat sami pro sebe je likvidační. Myslím, že tato moudrá slova nám mohou být pomocí, když hledáme, co a jak v čase všelijakých krizí, které skutečně kolem sebe vidíme a které prožíváme. I tak vám vše dobré, jako obvykle, přeje Daniel Ženatý.

6 hodin a 20 minut vyslechneme duchovní slovo. To si pro nás připravil pater Martin Holík. Jedná se o první čtení ze čtvrtka 28. týdne v liturgickém mezidobí.

Ve čtvrtek 28. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Zachariáše části 8. kapitoly pod titul Příslib spásy v Novém Jeruzalémě. Hospodin zástupů promluvil takto. Tak praví Hospodin zástupů, velikou horlivostí horlím pro Sion, horlím pro něj velikým hněvem. Tak praví Hospodin, vrátím se na Sion, budu přebývat uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazván věrným městem a hora Hospodina zástupů horou svatou. Tak praví Hospodin zástupů, znovu budou sedat starci a stařeny na jeruzalémských náměstích, pro vysoké stáří každý z holí v ruce. Náměstí města budou plná chlapců a děvčat, budou si hrát na jeho náměstích. Tak praví Hospodin zástupů, i když se to zdá podivuhodné v očích těch, kdo v těchto dnech zbyli z tohoto lidu, musí to být podivuhodné i v mých očích, praví Hospodin zástupů. Tak praví Hospodin zástupů, hle, vysvobodím svůj lid ze země východu i západu slunce, přivedu je, budou bydlet uprostřed Jeruzaléma, budou mým lidem a já jim budu Bohem v pravdě a spravedlnosti. Tak praví Hospodin zástupů, ať zesílí ruce vám, kteří v těchto dnech z úst proroků slyšíte slova o dni, kdy byl položen základ k domu Hospodina zástupů, abyste mohli vystavět chrám. Neboť před těmi dny nedostávali mzdu ani lidé, ani dobytek. Ten, kdo vcházel, i ten, kdo vycházel, nebyl v bezpečí před nepřítelem. Dopouštěl jsem vzájemnou nenávist lidí. Nyní se však nebudu chovat jako v dřívějších dobách k těm, kdo zbyli z tohoto lidu, praví Hospodin zástupů. Vzejde sedba pokoje. Vinice vydá svůj plod, země vydá svou úrodu, nebesa vydají svou rosu. To všechno dávám do vlastnictví těm, kdo zbyli z tohoto lidu. Jako jste byli propohany kletbou, dome judský a dome izraelský, tak vás zachráním, abyste byli požehnáním. Nebojte se, ať vaše ruce zesílí, neboť tak praví Hospodin zástupů, jako jsem se rozhodl působit vám zlo, když mě popouzeli k hněvu vaši otcové, praví Hospodin zástupů, a neměl jsem slitování, tak jsem se v těchto dnech znovu rozhodl obdařit dobrem Jeruzalém a judský dům, nebojte se. Musíte však plnit toto. Jeden druhému mluvte pravdu, ve svých branách konejte soudy, které vedou k pokoji. Nesmýšlejte v srdci špatně o svém bližním, nelibujte si v křivé přísaze, neboť právě to všechno nenávidím, praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů. Ještě přijdou národy a obyvatelé mnohých měst. Přijdou obyvatelé jednoho města k obyvatelům města druhého a řeknou, pojďme usmířit Hospodina, pojďme hledat Hospodina zástupů, já půjdu také. Přijdou mnohé národy, mocné kmeny, aby hledali Hospodina zástupů v Jeruzalémě a usmířili ho. Tak praví Hospodin zástupů. V těch dnech 10 lidí ze všech pohanských jazyků uchopí lem šatu jednoho judovce a řeknou, chceme jít s vámi, neboť jsme slyšeli, že s vámi je Bůh.

6 hodin a 30 minut vyladíte pro Glas a hezké ráno přeje od mikrofonu Ctislava Horníková. V tuto chvíli omlouváme se za technické problémy, které nastaly ráno. Každopádně myšlenku na den si můžete opět poslechnout před 12. hodinou a potom také večer. Prožíváme čtvrtek, 15. říjen. Je to Mezinárodní den bílé hole, Světový den žen žijící na venkově a Světový den mytí rukou. Katolický kalendář nám ukazuje na svatou Terezii z Avily, španělskou karmelitku Terezii od Ježíše, reformátorku řádu, snad největší mystičku všech dob a první učitelku církve. Odešla v říjnu 1582. A svátek má samozřejmě Tereza, tak všem Terezám a Tereskám přejeme k svátku jenom to nejlepší. Pojďme se také podívat na naše vysílání, co nás dál bude čekat. V 6 hodin a 45 minut zveme k poslechu všechny nejmenší, to začne totiž naše pravidelná soutěž ve všední dny a to je ranní zíváček. Potom po 7 hodině opět ranní proud písní a zpráv. V 7 hodin a 45 minut to bude hudební kompas. V něm si představíme amerického jazzového pianistu Geralda Claytona. Půjde také na pozvánku na koncert do klubu Jazz Dog v Praze. Tak doufám, že vás něco z nabízených aktivit zaujalo a že budete nadále s námi.

jsou tu očekávané události dnešního dne. Zástupci křesťanských sdružení z celého světa diskutují od dneška do neděle v Římě na konferenci Katolická akce, synodalita a misie. Ze Slovenska se účastní delegace ERKA, hnutí křesťanských společenství dětí. Mezi řečníky je generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech nebo kardinál Luis Antonio Tagle z vedení Vatikánského úřadu pro evangelizaci. Zástupci mohou jednání sledovat online s tlumočením do angličtiny, italštiny, španělštiny, francouzštiny po registraci na webu Mezinárodního fóra Katolické akce. Ve Vídni představí knižní teologický portrét arcibiskupa Josefa Grindwilda. Vychází pod titulem Biskup pro vás, křesťan s vámi, jako společný počin nakladatelství Vídeňská katedrála a Tyrolia. Grindwild se podle nich stále vnímá jako pastor, stavitel mostů a týmový hráč, pastýř blízký lidu, který připravuje největší rakouskou diecézi na budoucnost. Mše svatá pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví ke cti svatého Lukáše se uskuteční dopoledne v pražské katedrále. Duchovní obnova pro manželské páry s paterem Jiřím Šlégrem pořádá do neděle horské středisko El Lion ve Špindlerově Mlýně. Tolik očekávané události dnešního dne.

skotská folkroková skupina Tori Dot vydala nové album Polaroid, který navazuje na svou úspěšnou prvotinu Break the Chains. 9 autorských skladeb staví na energickém postavení roku s hudební tradicí skotské Vysočiny, včetně využívání dud a píšťal. Písně čerpají z osobních příběhů i atmosféry rodného kraje a potvrzují pověst kapely jako jedné z nejvýraznějších koncertních formací současné skotské folkrockové scény. A my jsme právě od nich vyslechli písničku I Wanna Know. A je to další, tentokrát italská, Rosistan.

Milé děti, omlouváme se za technické problémy, dnešní ranní zíváček bohužel nebude, proto posílám alespoň písničku dětskou a to se jmenuje Přítel.

0: Bylo 7 hodin a na Radiu Proglas vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: O tom, že lídry Evropské unie čeká v Bruselu debata o drahých energiích, vztazích s Čínou i příštím víceletém rozpočtu, na čem se může 27 shodnout a kde budou největší spory.
2: Většina Evropanů považuje za vážný problém změnu klimatu, ale téměř polovina obtížně rozlišuje důvěryhodné informace od nepravdivých. Proč je tak těžké se v informacích o klimatu orientovat?
1: A Češi nejčastěji dluží za telefon, internet nebo kabelovou televizi. Každá čtvrtá pohledávka je z oblasti telekomunikací. Proč právě tam vzniká tolik dluhů?
2: Zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
3: Hezké ráno. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu řešit taky konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Podrobně to rozebereme v Ranním plusu už po zprávách s naší bruselskou zpravodajkou. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
4: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou si dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
3: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti a firmy zjistili, jestli se jich podpis dodatku týká.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořil kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem s Piráty. Pokračovat budou dnes taky jednání v Praze a Brně. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalů. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
6: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy statisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Indonésie nasadila na boj s požáry asi 60 tisíc hasičů. Nejhorší požáry v Indonésii za posledních 10 let zasáhly faunu a floru hlavně na ostrovech Sumatra, Borneo a Nové Gvineji. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Se začátkem nové topné sezony varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu téměř 7 milionů korun. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
7: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
3: Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v Davicích i v centru města. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
8: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
9: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
10: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělec. Přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
9: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D4 s Příbrami do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, která se sune až k omezení na 9. kilometr. Zdržení asi 20 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na Pražský okruh. Zdržení asi půl hodiny. A následně počítejte se silnějším provozem také na okruhu až k Ořechu na 19. kilometr. V Praze se popojíždí od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice, celé je to asi na čtvrt hodiny, a na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 k Europarku. Dobře dojeďte. Dnes nás po rozpuštění možné mlhy čeká slunečný den, bude polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Po celém světě se lidé modlí za papeže Lva, za jeho uzdravení a plné zotavení. Znovu k tomu pozbudil včera, den po papežově, operaci zhoubného nádoru plic, předseda Rakouské biskupské konference arcibiskup Franz Lackner. Vyzdvihl zároveň jeho příkladné chování. Otevřenost, níž svatý otec sděluje svou nemoc, je obdivuhodným a autentickým znamením, které dává odvahu i ostatním, prohlásil saúdský arcibiskup v Římě, kde se účastnil konference o pastoraci manželství a rodin. Požádal také o modlitbu za pracující v lékařských a ošetřovatelských oborech, kteří se o papeže a další nemocné starají. Prosba za Lva 14. byla součástí úterní veřejné modlitby růžence u sloupu Matky Boží v Mnichovském náměstí Marienplatz. Modlitba lidi proměňuje, řekl při setkání arcibiskup Reinhard kardinál Marx. Lev je podle Katpresu druhý pontifik s diagnostikovanou rakovinou. Dříve ji trpěl Jan 23., svolavatel druhého vatikánského koncilu. Americká média informují, že v rodině papeže z Chicaga jsou známy tři případy nádorového onemocnění. V roku 1990 na ně zemřela jeho matka Mildred. A o 7 let později v kombinaci se srdeční chorobou papežův otec Louis. Léčba rakoviny kostní dřeně v současnosti podstupuje starších pontifiků bratr Louis.

0: Děti z kroužků Salesiánského střediska mládeže v brněnských Žabovřeskách připravili vlastní výstavu. Při keramické tvorbě se nechali inspirovat poezí. Výstava Básně v hlíně je do začátku listopadu k vidění na radnici městské části Brno Žabovřesky. Na dnešní vernisáž zve posluchače Proglasu vedoucí programu Žabovřeského střediska Nela Havlíčková.
1: V době, kdy stále méně mladých lidí čte, vznikla jedinečná výstava, která spojuje poezii a keramiku. Součástí programu bude autorské čtení místní občanky ze Žabovřesk Ludmily Henkové nebo rozhovor s básníkem Davidem Němečkem či Janem Šlachtou, poté rozhovor také s dětmi, které vytvářely keramické ilustrace. Nebude chybět hudební doprovod a bude možnost se setkat i s dalšími básníky. V průběhu akce se budeme společně podívat na výstavu keramických ilustrací k básním našich brněnských básníků.
0: Začátek dnešní vernisáže je v 17 hodin. Do 2. listopadu bude výstava Básně v hlíně na krajském úřadě v centru Brna. Do 23. listopadu v knihovně Jiřího Mahena na Kubližné ulici a po novém roce v jejich pobočkách v Bystrci a v Líšni. V dubnu se na ní mohou těšit návštěvníci městské knihovny Hustopeče a v květnu zkrášlý zámek Rosice. Aby těch míst nebylo málo, tak my se hned po písničce podíváme do Kopřivnice.

0: To byla písnička Radouš a skupina Strašlivá podívaná s tematikou Plzeňska. Katolický dům v Kopřivnici v Lubině bude v sobotu hostit 35. ročník svatováclavské révy, tedy soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy pořádané pod záštitou Kulturní rady Orla. Recitátoři od nejmenších dětí až po dospělé se představí ve čtyřech věkových kategoriích. Jaká díla a autory si soutěžící pro své vystoupení vybírají, přibližuje organizátorka Aneška Sochová.
1: Netrváme na tom, že text musí být křesťanský nebo duchovní, protože každý kvalitní text s krásnou češtinou je vlastně duchovní a v tomto smyslu i křesťanský. A co se týče konkrétních autorů, tak u dětských účastníků se nejčastěji vyskytuje Jiří Žáček a Miloš Kratochvíl. A když procházím letošní přihlášky, tak vidím jména třeba Jan Zahradníček, Václav Renč, Terezie z Vizie nebo František z Assisi. Hlavně ti dva poslední svědci, ti mě v přihláškách zaujali a jsem zvědavá, jak si přednášející z jejich texty poradí. Občas se stane, že se někdo přihlásí s vlastním textem, to se nám stalo i loni a i letos máme jeden takový případ. No a každý rok se objeví nějaké nové jméno autora, který překvapí, a to ať už obsahem textu, anebo způsobem přednesu.
0: Délka jednotlivých výstupů je omezena na 4 minuty. Klíčová kritéria, podle kterých porota výkony posuzuje, doplňuje Sochová.
1: Nejdůležitější je, jak si soutěžící a text sednou, čili jak se soutěžící stotožní s tím, co přednáší, jak dokáže myšlenku předat publiku, jak dokáže zaujmout. Zažili jsme recitátory, kteří měli publikum obrazně řečeno v hrsti. Dokázali přítomné oslovit natolik, že jsme všichni seděli bez hnutí a bez dechu, sledovali jsme přednes. Myslím, že toto je nejdůležitější a že toto porota oceňuje nejvíc.
0: Soutěžní přehlídka je přístupná i veřejnosti. Program v Lubinském katolickém domě začíná v 10 hodin. Předcházet mu bude mše svatá v nedalekém kostele svatého Václava.
2: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí.

byl Vavidaniek a Pořekadla. V jeskyni Výpustek se tuto sobotu uskuteční koncert. Více po další písničce. Tady je Diana a skupina Vrkoč.

0: Pěskní výpustek u křtin v Moravském Krasu rozezní v sobotu koncert kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka. Vystoupení od 18 hodin je součástí projektu Camp Sounds, který pořádá koncerty v prostorách pod správou jeskyní. Pavlíček se svým triem a hostující zpěvačkou Millie Hansonovou představí starší tvorbu i skladby z aktuálního to alba. V čem se zvuk podzemního prostoru liší od klasického koncertního sálu, vysvětluje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
1: Jeskyně Výpustek je na koncerty poměrně ideální, protože tam je betonová podlaha, která tam zůstala po armádách, které v jeskyni působily, takže nezakopne žádný návštěvník ani v tom přítmí. A velmi dobrá akustika, což už se v minulosti vyzkoušela řada hudebníků, ať už od komorních vystoupení pro 20 diváků, tak po obří koncert, který tam měl Vojtěch Rych pro 1200 diváků. Takže máme vyzkoušeno, že ta akustika funguje bez ohledu na to, jestli přijde pár návštěvníků nebo jeskyně zaplněná až takřka po strop.
0: Prostory výpustku mají své nároky i na publikum. Gejdoš přidává praktické doporučení.
1: Ohledně dopravy na místo určitě doporučujeme přijet s výrazným předstihem, protože u jeskyně jenom pár parkovacích míst, pak se dá parkovat podél silnice, ale to se nemusí líbit policii. Nejlepší je zaparkovat přímo ve křtinách, udělat si procházku kolem Santýnyho kostela, dojít k jeskyni pohodlně. Co se týče boty, pak rozhodně doporučujeme se pořádně obléci, protože v jeskyni je 98% vlhkost a taky 8 stupňů Celsia, takže začne člověku být velmi rychle zima a pokud tam má vydržet hodinu, hodinu a půl na koncert, tak je dobré si vzít nějaké dobré ponožky a pořádně se obléci.
0: 14. listopadu vystoupí ve výpustku Dan Bárta a Vít Křišťan. Uvádí na webu zpráva jeskyní. Zase svítá, a to není jenom tvrzení, ale i další písnička od Jakuba Nohy.

Míří zpátky k břehu, šiješ si šaty na klíně s nekonečným počtem stehů. Nechte mě jít kousek napřed, tamhle za rohem. Ustavičným, ostrým, slyšným, ostrým.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: 7:32 s vámi je Proglas a také Zdislava Horníková. Připomínám, že 15. října katolický kalendář ukazuje

Bude oblečno až zataženo. Pojďme nejprve podívat na naše vysílání. Rádi bychom vás pozvali na pořád Na stole je téma, který bude o 9 hodin. Jak učit angličtinu tak, aby lidi bavila a nebáli se jí používat? Hostem pořadu bude v 9 hodin Broňa Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna, který své zkušenosti předává prostřednictvím online kurzů, podcastů i sociálních sítí. Mluvit bude také o budování týmu, hledání vlastních silných stránek a o tom, proč někdy musíme část práce předat druhým, abychom se mohli věnovat tomu, co nám jde lépe. Od 16 hodin můžeme pozvat také na pravidelně ve čtvrtek na hitparádu, kterou dnes pro vás připravil Milan Tesař. A v pořadu za 5.5 to bude skautský ostrov nebo skautské biřmování. I takové speciality mohou okusit skauti ve Švédsku. V ní se hlásí i tamní král. Je skauting univerzální myšlenkou? Jak moc se liší jeho výchovné myšlenky u nás a v severských zemích? O tom vám povypráví v pořadu za 5.5 Veronika a Pavel Šochmanovi, skautští vůdci ve Stockholmu. Poslechu zve Hana Šarfová. A teď už se pojďme podívat na počasí. Bude oblačno až zataženo, ráno se mohou ojediněle vyskytnout mlhy, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Na horách to bude jen kolem 9. Máme slabý proměnlivý vítr. Tlak může slabě poklesnout a rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé. Během dne jen mírně nepříznivé. Tak zůstaňte s námi.

0: na fotografiích Státní bezpečnosti. Připravila ji metropolitní kapitula u svatého Víta ve spolupráci s památníkem Terezín a Ústavem pro studium totalitních režimů. Spoluautorka Stanislava Vodičková řekla, co je podle ní nejsilnějším poselstvím expozice.
1: Pro mě vlastně je nejzajímavější to, že fotografie, které tady ukazujeme, přinášejí pohled Státní bezpečnosti. Jak ty lidi vnímala a co s těmi materiály chtěla dělat, ona je samozřejmě měla pro další použití, buď kompromitaci nebo pro další vyšetřování a tak dále, zjišťování kontaktu. Ale vlastně dnes, když se s odstupem díváme na ty fotografie, tak tam vidíme i něco jiného. Statečnost těch lidí, kteří se nedali zastrašit, přestože samozřejmě se to týkalo jejich existence a existence jejich rodin. To mi připadá jako velice důležité a zajímavé.
0: Výstava bude přístupná až do 28. října.

Mladonově domě na Pražském hradě se dnes otevírá putovní výstava. Naděje je naše síla. Církev v době normalizace.

0: Hru Hard Life, divadla jednoho herce, můžete vidět v Praze v Solné věži. Tuto sobotu i neděli a ještě následující pondělí 19. října vždy od 19.30.
1: Naše představení Hard Life má podtitul Hra o hranicích. Je to představení o hadovi, zahradě a lidech. To už trochu napovídá, že si tam hrajeme s různými tématy, která se hadů týkají. Jednak je to strach z hadů a jednak je to vůbec náš kulturní fenomén, který využívá hada jako nějaký znak. Je to určený pro diváky všech věků, je to určený pro lidi, kteří se hadů nebojí a pro lidi, kteří se hadů bojí, možná ještě víc.
0: Zve herec Jan Horák. Inscenaci chystá i v klášterním klubu v Roudnici nad Labem. Na večery 22. října a 19. listopadu.
2: Raz, dva, tři, hej!

7:45 a začíná ranní hudební kompas. V rámci festivalu Jazz 4 kontinentů vystoupí v Praze v klubu Jazz Dock americký klavírista Gerald Clayton. Koncert se koná v úterý 24. listopadu. My si poslechneme 3 ukázky z Claytonova alba Live Forum z roku 2013. První z nich se jmenuje Future Reflection.

Pozveme vás do pražského klubu Jazz Talk na koncert amerického klavíristy Geralda Claytona. Byl 6x nominován na cenu Grammy, z toho poprvé už v roce 2009. O několik let později v rozhovoru pro naše rádio uvedl, že už samotná nominace pro něj znamenala velkou poctu a důležitou zpětnou vazbu. Zároveň ale zmiňoval, že ocenění samo o sobě z člověka lepšího muzikanta neudělá a že hudbu nedělá kvůli cenám. Vedle čistě instrumentálního jazzu se Clayton věnoval například spolupráci s básníkem Karelem Hancockem Raxem, který na albu Life Forum přímo recituje. Jinak je pro Claytonovu tvorbu typická schopnost pracovat s různými velkými sestavami hudebníků. Zatímco svá první dvě alba natočil v klavírním triu, ukázku, kterou posloucháme dnes, jsou pořízené ve větším obsazení. V Praze se Gerald Clayton 24. listopadu představí v triu s kontrabasistou Joeem Sandersem a bubeníkem Jeffem Ballardem. My si poslechneme ještě skladby Mauna Smasa a Some Always.

0: Americký pianista Gerald Clayton vystoupí 24. listopadu v Praze Chess Doku. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat projektu Chansonarium. Písně s texty Miloně Čepelky bude zpívat Eliška Liftnerová. Zítra ráno si představíme nejnovější album písničkáře a skladatele Tomáše Kočka. A zítra odpoledne nás bude zajímat Dakta Chonda, zpěvák reggae z Kanárských ostrovů. A už je tu 8. hodina raní a s ní přicházejí zprávy, které vysíláme od Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus.
2: A v této hodině rozebereme následující témata. Evropská unie hledá, kde příštím sedmiletém rozpočtu ušetřit třeba i stovky miliard eur. Česko a dalších 16 států avizovali, že chtějí chránit peníze pro regiony a zemědělce. Kde má 27 šetřit a na co by sahat neměla?
3: Co dělat, když agresivní chování žáka ohrožuje ostatní ve třídě? Ministerstvo školství hledá řešení, ve hře je i dočasné vyloučení z výuky.
2: Novela stavebního zákona si bude rychlejší povolování staveb, ale výstavbu může brzdit nedostatek úředníků anebo i kapacity stavebních firem. Podaří se anebo ne díky novým pravidlům opravdu stavět rychleji?
3: Nejdřív ale uslyšíte zprávy. Dnes ráno a dopoledne chystá Monika Vrchotová.
4: Ráno. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
5: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěru, které má Český rozhlas k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Doplním, že v Ranním plusu už po zprávách zjistíme, jaký postoj mají k navrhovanému unijnímu rozpočtu čeští zástupci v Europarlamentu. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
6: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
4: I tomuto tématu se budeme věnovat v našem dalším vysílání.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 56 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. Podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
7: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
4: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Ti teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problémů, jenom asi třetina z nich, další třetina váhá. To by znamenalo, že od ledna 2028 můžou chybět až zhruba 2000 úředníků. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v východní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. Švédský parlament dnes rozhodne, jestli se předsedkyně sociálních demokratů Magdalena Anderssonová může stát premiérkou. Měsíc po volbách se jí dvakrát nepodařilo sestavit vládu. Sama proto očekává, že dnešní hlasování pravděpodobně prohraje. V takovém případě může předseda parlamentu pověřit jednáním o nové vládě dosavadního premiéra Ulfa Kristerssona. Ten by pak musel získat podporu nebo alespoň toleranci části dosavadní opozice. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie v Pavlově na Břeclavsku vyšetřuje víkendovou sérii pokusů o vloupání do domu. Jde o téměř 50 případů. Ve čtyřech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
8: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
4: Americká společnost Colossal Biosciences se snaží oživit vyhynulý druh ptáka Dronteho mauricijského, známého taky jako blboun nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhynul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by pak upravila DNA holuba nikobarského. Ten patří k nejbližším druhům blbouna. Vědci se zaměří například na velikost těla, tvar zobáku nebo barvu peří. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
9: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
10: Letos je toho tak o 30% míň.
9: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
11: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína. Takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
9: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Teď míříme na silnice. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje u Rudné na 5. kilometru. Kolona pokračuje na okruh k Ořechu na 19. Celé je to asi na 50 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje na sjezdu z D10. Kolona se táhne až na Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení je bezmála hodina. A v Praze na magistrále směrem do Holešovice zastavuje na úrovni Pankráce. Kolona pokračuje přes Nuselský most až do omezení v Legerově. Šťastnou cestu. Máme před sebou příjemný podzimní den, výjimečně se ještě drží mlhy, ale jinak já bude polojasno až oblačno s teplotami od 12 do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jsou tu očekávané události dnešního dne. Zástupci církevních sdružení z celého světa diskutují ode dneška do neděle přímě na konferenci Katolická akce, synodalita a misie. Mezi řečníky je generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech nebo kardinál Luis Antonio Tagle z vedení Vatikánského úřadu pro evangelizaci. Zájemci mohou jednání sledovat online na webu Mezinárodního fóra Katolické akce. Ve Vídni představí knižní teologický portrét rakouského katolického primase arcibiskupa Josefa Grinvidla. Vychází s podtitulem Biskup pro vás, křesťan s vámi. Vše svatá pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví ke cti svatého Lukáše se uskuteční dopoledne v Pražské katedrále. V sále kardinála Berana pořádá Pražské arcibiskupství mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na proticírkevní propagandu v dobách nacismu a komunismu. Odborníci z památníku Terezín a Ústavu pro studium totalitních režimů připomenou pronásledování věřících a omezování demokracie. Pražské centrum Dominikánská 8 otevře veřejnou debatu o paměti, spiritualitě a smíření mezi lidmi v oblasti Sudet. Brněcké podzemí představí novou audioinstalaci glagolské mše v podzemní katedrále, vytvořenou v rámci festivalu Janáček Brno. Připravilo ji Turistické informační centrum ve spolupráci s Hudební fakultou JAMU. V cyklu Středověk jinak uvede dnes vědecká knihovna v Hradci Králové debatu o tetování v raném středověku. Na Svaté hoře začíná duchovní obnova na téma Poslední čtyři věci člověka. Komunitní centrum Křižovatka v Údlicích na Chomutovsku zve na přednášku Víc než jen korálky. Setkání s redemptoristou Davidem Horáčkem o modlitbě růžence. Tolik očekávané události dnešního dne.

Album 300 vlaků natočil akordeonista Jakub Jedlický a houslista Pavel Fischer, kteří na nahrávce oba také zpívají. 11 skladeb vychází z lidové hudby i z autorské tvorby a najdeme mezi nimi klezmer, balkánské melodie, folk nebo bluesgrass. Jako hosté na albu účinkují Iva Bitová, Nori Kováč a Martin Stupka. A my jsme právě od nich poslouchali blues o 300 vlaků a stříbrném kornetu.

Katolický kněz je ve stovce nejoblíbenějších DJů světa. V hlasování veřejnosti vyhlášeném časopisem DJ Mag skončil Portugalec Guilherme Peixoto na 79. místě. Německé online vydání listu označilo 52-letého duchovního za jednoho z nejnezvyklejších nováčků seznamu. Chválí jeho melodické techno a sety s poselstvím jednoty a spirituality. V srpnu 2023 padle Guilherme nadchl před bohoslužbou s papežem Františkem zhruba 1,5 milionu účastníkům Světového dne mládeže, který jeho země hostila v Lisabonu. Účastní se festivalu, účinkuje v klubech. Loni v lednu vystoupil před sochou Krista Spasitele v Rio de Janeiro. V listopadu u Košické katedrály svaté Alžběty.

Takto bavil padre Guilherme Peixotu Slováky před necelým rokem v Košicích 75. arcibiskupa metropolity Bernarda Bobera. Kněz portugalské diecéze Brada vstoupil, sloužil jako vojenský kaplán v Afghánistánu a Kosovu. Pro svoje techno čerpá z papežských textů i modliteb a duchovních textů. Je na Instagramu, má kolem 3,5 milionu sledujících. Za misážním pultem vystupuje v kněžské košili, sluchátka si nechal požehnat od papeže Františka.

Krátce po půl deváté posloucháte dopolední Proglas se Zdislavou Horníkovou. Dnes máme 15. říjen, Mezinárodní den Bílé hole. Také si připomínáme svatou Terezii z Avily, španělskou karmelitku Terezii od Ježíše, reformátorku řádu, snad největší mystičku všech dob. A svátek má samozřejmě Tereza. Oblíbené jméno můžeme zaznamenat a pochází z ostrova Terry v Egejském moři nebo Terezia u Sicílie. Dále se vykládá jako záštita či ochrana, jinde jako léto nebo horko, případně sklízet úrodu, žnout. Podle pranostiky svatá Terezie zasahuje zimní okna. Také se pojďme podívat na naše vysílání, co vám nabídneme v následujících hodinách. Ještě teď tu máme ranní proud a po něm následuje pořád na stole je téma. V něm si budu povídat já s nadšeným učitelem z Brna, s Broňou Sobotkou. Povídat se budeme o angličtině, ale také o povinné angličtině na základních školách či výuce dětí doma. V 10 hodin tu bude opět krátký proud a na něj naváže relace Radia 7 Nejen chlebem. O půl jedenácté tradičně vonička lidových písní. Ve čtení na pokračování dnes otevíráme poprvé knihu Dokonalá svoboda. Čteme si, čte nám Adriana Růžičková. Ale teď už pojďme na počasí. Máme polojasno, ojediněle se objevují místy mlhy, ale během dne se rozpustí. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. A vane slabý proměnlivý vítr.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

Jaká paráda. A ruce čisté, jaká paráda.

0: Doba je divná, to zpíval Richard Tesařík. Místo tradiční středeční generální audience se včera ve Vatikánu slavila mše svatá. Připomněla 10. výročí vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris Laetitia o lásce k rodině. Papež Lev XIV. Se liturgii nemohl zúčastnit osobně, protože se zotavuje v nemocnici po včerejší operaci. Před zahájením bohoslužby proto pověřil kardinála Luise Antonia Tagleho, který také přednesl homílii připravenou přímo svatým otcem. Pro televizi Noé ji tlumočil pater Petr Smolek. V textu papež Lev XIV. Nejprve připomněl, že rodina není místem pro improvizaci a její budování začíná v raném dětství.
1: Pamatujme však, že tyto cesty sami o sobě nestačí. Pokud jim nepředchází a nejsou podporovány výchovou k lásce, která doprovází celý růst člověka od samotného dětství. Papež František v tomto ohledu poznamenal, že naučit se milovat někoho není něco, v čem se dá improvizovat. Není to také cíl nějakého kurzu, který předchází uzavření manželství. A vysvětlil, ve skutečnosti každý člověk se připravuje na manželství od narození. A všechno to, co mladý člověk prožívá v rodině,

0: musí přispívat k tomu, aby byl schopný plného a definitivního závazku.
1: Svatý otec dále zdůraznil, že právě stabilita rodinného zázemí je klíčová nejen pro samotné manžele, ale pro směřování a budoucnost celé společnosti.
0: Tato láska, která je základem pro naši samotnou existenci a je základem také našeho společného bytí jako lidských bytostí, má také své kořeny v hodnotách otevřenosti a úcty k životu, od početí až do přirozeného konce. Rodina je strážkyní těchto hodnot par excellence jako maják pro dobro lidstva. Papež František v tomto ohledu zdůraznil, že žádný svazek, který je nejistý nebo uzavřený předávání života, nezajišťuje budoucnost společnosti. Bez pevných rodin, otevřených darů dětí, pozorných k jejich výchově a růstu, svět nemá budoucnost.
1: Závěr své homilie věnoval papež Lev XIV. Společnému duchovnímu životu pod jednou střechou. Upozornil na to, jak moc je v dnešním uspěchaném světě ohrožená společná rodinná modlitba.
0: Je třeba bohužel uznat, že dnes v mnoha částech světa zvyk společné modlitby doma před jídlem, na začátku a na konci dne, nebo při zvláštních příležitostech, tento zvyk značně oslabil. Amoris Laetitia nám připomíná, že toto je zásadní. Je třeba zdůraznit důležitost rodinné spirituality, modlitby a účasti na nedělní eucharistii. A doporučuje, aby se rodiny také pravidelně scházely, aby podporovali růst duchovního života a solidarity konkrétních životních požadavcích. Společná modlitba a svátosti hrají v rodinném životě velmi důležitou roli, protože tím, že otevírají srdce Božímu působení, nám umožňují společně dosáhnout také tam, kam bychom se sami nikdy nedostali.
1: Kardinál Tagle bohoslužbu zakončil modlitbou v nezarecké rodině, kterou před 10 lety apoštolskou exhortaci Amoris Laetitia uzavřel papež František. Takto Vysyp, to je dobrovolnická akce v Brně. Událost přímo navazuje na adventní program. Jak? Zjistíme po další písni.

0: Na brněnské Římském náměstí se dnes uskuteční dobrovolnická akce Tak to vysyp. Začíná v 16 hodin a jejím cílem je odstranit bariéry v historické dlažbě pro vozíčkáře i rodiče z kočárky. Na místě bude pro zájemce z řad veřejnosti připravené veškeré nářadí od lopat po smetáky. Co přesně budou dobrovolníci dělat, přibližuje koordinátorka akce Monika Zemanová.
1: V praxi to bude probíhat tak, že dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a budeme instalovat bezbariérové nájezdy do okolních obchůdků, abychom pomohli usnadnit pohyb lidem na vozíku, ale třeba i rodičům z kočárky i dalším návštěvníkům.
0: Akci organizuje městská část Brno-Střed ve spolupráci s výtvarnicí Kateřinou Šedou, organizací Renady a Spolku pro handicapované. Úprava povrchu navíc přímo souvisí s jistaným adventním programem, doplňuje Zemanová.
1: Tahle akce je vlastně jedna z předcházejících aktivit letošního vánočního festivalu zlozvyků, který se uskuteční na Římském náměstí od 1. do 24. prosince. A protože i při přípravě toho vánočního festivalu zlozvyků jsme mysleli na lidi na vozíčku nebo na rodiny s malými dětmi, tak jsme chtěli v podstatě to náměstí už předpřipravit, aby i v průběhu festivalu se tihle návštěvníci za námi mohli dostat a mohli si festival užít.
0: Do čtvrtečních prací na Římském náměstí se může zapojit kdokoliv z kolem jdoucích.

0: rané zprávy pro vás měla kapela Živé květy. Košickým katolickým arcibiskupem metropolitou je Marek Forgáč. Dosavadního pomocného biskupa diecéze postavil do jeho čela papež Lev XIV. Jmenování oznámil Svatý stolec včera v poledne, zároveň ve Vatikánu a prostřednictvím apoštolského nuncia Nikoli Čirasaliho v Košicích v zaplněné katedrále svaté Alžběty. 55-letý Marek Forgáč vystřídá Bernarda Bobera, jehož rezignaci z důvodu věku papež přijal v souladu s kanonickým právem. Arcibiskup Bober v začátkem listopadu oslaví 76. narozeniny.
1: Děkujeme velmi nášmu nebeskému dobrému otcovi, protože každý dokonalý dar vychází od něho. A toto je dar pre našu diecézu, pre budúcnosť. Ďakujeme svätému otcovi za túto nomináciu. Ďakujeme panu nunciovi za zverejnenie tejto dobrej správy a tebe, milý spolubrat arcibiskup menovaný. My si prajeme, aby si bol dobrý a svätý. Tam sa skrýva množstvo vecí, ktoré nebudem teraz rozbaľovať, ale dobrý a svätý. Každé dobro je veľký dar z hora. A dnes ti vyprosujeme a aj prajeme, aby si mal dobré zdravie, dobrý úsudok, veľkú trpezlivosť, niekedy božskú trpezlivosť, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Dobré uši na načúvanie, správny jazyk, aby si v správnom čase vedel veci pomenovať. Nech ti Boh žehná a pomáha. Gratulujem.
0: Nově jmenovaný arcibiskup Marek Forgáč vystudoval filozofii a teologii. Po kněžském svěcení působil například v Humenné mezi vysokoškoláky. Pak získal licenciát z psychologie na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě, doktorát ze sociální psychologie na univerzitě v Trnavě. Vyučoval na teologické fakultě v Košicích a byl jejím proděkanem. Ve městě také řídil univerzitní pastorační centrum. V červnu 2016 ho papež František jmenoval pomocným arcibiskupem, biskupem Košickým. Biskupské konferenci je papež František jmenoval pomocným biskupem. V biskupské konferenci je Marek Forgáč předsedou komisí pro ochranu dětí a zranitelných lidí a pro farní katechezi a vede hudební podkomisi. Koordinuje národní synodní tým.
2: Bratia a sestry, milí spoluputníci na cestě životom, pozdravujem vás s prianím Božího pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj tento moment je prejavom toho, že Boh nezabúda na svoj ľud. Nech je dobrý Boh oslávený. Chcel by som prejaviť úprimnú vďaku pápežovi Levovi XIV. Za jeho dôveru mne, nehodnému služobníkovi. S hlbokou pokorou som prijal tento úrad a zvlášť v tieto dni myslím na neho v modlitbe.
0: Řekl včera v Košické katedrále jmenovaný arcibiskup Forgáč s poukazem na hospitalizaci papeže Lva po včerejší operaci nádoru na plicích. Výslovně dále poděkoval apoštolskému nunciovi Čerasolimu.
2: Ďakujem vám za zanietenie, s ktorým sa staráte o cirkev na Slovensku. Za vaše vždy otvorené dvere, ale najmä vždy otvorené srdce. Sám som sa o tom veľakrát presvedčil. Grazie, Čelence.
0: Vděčnost vyjádřil jmenovaný košický arcibiskup Forgáč v přímém přenosu televize Lux i svému předchůdci Bernardu Boberovi. Ten podle papežova rozhodnutí arcidiecézi povede do předání úřadu jako apoštolský administrátor.
2: Za roky jeho obetavej služby pre arcidiecézu. Otec Bernard, ďakujem za prijatie a spoluprácu. A do budúcnosti počítam s tvojou pomocou.
0: Inauguraci nového arcibiskupa Marka Forgáče bude v Košicích oslavnosti patrona arcidiecéze svatého Ondřeje v sobotu 28. listopadu. Jeho poděkování v katedrále směřovalo také ke kněžím a ostatnímu božskému lidu.
2: Vy budete mojimi najbližšími spolupracovníkmi. Záleží mi na tom, aby som vám bol na blízku, s pochopením, prijatím, vypočutím, povzbudením a sprevádzaním. Príklad nášho bratstva a našej jednoty nech je prvým ohlasovaním evanjelia. Pozdravujem aj zasvetených a ďakujem za vaše svedectvo. Pozdravujem všetkých bratov a sestry, najmä rodiny, mladých i skôr narodených a pozdravujem hlavne trpiacich a hľadajúcich. Ďakujem všetkým vám za vašu prajnosť, som naozaj milo prekvapený, a za vaše modlitby. Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. No prežívam aj odhodlanie. Narodil som sa v Košiciach. Tu som prežil väčšinu svojho života i svojej kňazskej a biskupskej služby. Tu som doma. A veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou. A hoci nie som pre vás nový a neznámy, chcel by som priniesť nové, oživujúce a zjednocujúce vanutie ducha. Milí spolupútnici, prosím vás o modlitbu za mňa. A hoci s chvejúcim sa srdcom, s pomocou dobrotivého Boha a pod ochranou sedembolestnej Panny Márie, teším sa na spoločné kráčanie s vami. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Tolik z Košické katedrály od jmenovaného košického arcibiskupa Marka Forgáče.

0: Někteří lidé učí angličtinu, jiní doslova žijí. Broňa Sobotka patří k těm druhým. Z učitele se postupně stal také tvůrce kurzů, videí a podcastů, ale také podnikatelem, který vede tým lidí. Kde se v něm bere tolik nadšení pro angličtinu, co všechno za jeho cestou stojí a jak se původně z osobní vášně pro angličtinu stane práce, která dávno není jen o učení, dozvíte se v dnešním rozhovoru. Je mi tedy velkou ctí přivítat mého milého hosta Broňu Sobotku. Já jsem ráda, že jste přišel.
1: Hello a moc děkuji za pozvání a krásný úvod.
0: Kde se vlastně bere to nadšení do angličtiny? Vás se na to ptá spoustu lidí. Nikdy jste neměl třeba pocit nějakého vyhoření nebo podobně?
1: No upřímně ne. Možná je to divné, ale ne. Takhle, já jsem angličtinu byl nepolíben do 20. Já jsem neměl angličtinu ani ve škole, tak mi nikdo nesprotivil. Začal jsem se ji učit sám, takže možná ta naše historie s angličtinou jako nesahá tak daleko, ale od té doby, co jsem se do ní zamiloval, tak furt ten plamen radostně hoří.
0: Tak to je paráda. A odkud se vzal ten typický pozdrav, který máte v těch videích? Já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna.
1: Jo, já úplně u prvního videa nebo druhého jsem asi neměl, ale pak si říkám, když ty lidi si to video zapnou, tak by měli vědět, jako kdo jsem. A když jenom řeknu, ahoj, já jsem Broňa, tak jako neví, co dělat. Tak já jsem nějak jednoduše chtěl říct, kdo jsem a co dělám. A napadlo mě, že jsem učil angličtiny a to mi přišlo takové, takových je spousta. Tak jsem si říkal, jaké přídavné jméno bych si jako k sobě přilepil a nejvíc na mě samotnému se dělo nadšený. Takže jsem začal říkat hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny. A pak jsem ještě dodával, vlastně ani nevím proč, z Brna. Možná jak se to dřív, jestli si starší posluchači pamatují, vždycky psalo, třeba když se psalo do rádia, tak nám psalo vždycky paní Zdena Hodonín. Tak já jsem si tam asi takhle jako přilepil Broňa z Brna.
0: Takže vlastně jednoduchost je krása.
1: No, jako funguje to už roky, ale na začátku nebyla žádná hluboká analýza, nebo tak jenom potřeba se nějak rychle představit.
0: A vy jste dyslektik a dysgrafik a někteří učitelé vás od toho učení odrazovali. Co se tehdy stalo? Nepochyboval jste o sobě hodně potom?
1: Já myslím, že nepochybovat o sobě je vlastně hrozně nezdravý. Já myslím, že je dobrý furt pochybovat o svý víře, o tom, jestli děláme dobře svoji práci a tak, takže já jsem stále pochybující, ale já jsem pochyboval o sobě jako o studentovi, jestli jsem schopný se vůbec něco naučit. Já jsem vlastně takový ten případ, mě posílal do zvláštní školy, protože mi to učení nešlo a pak mi řekli, ať se ani nepokouším i na střední školu, protože bych sám jen trápil. Nebylo to, že by ty učitele byli zlí, že by řekli, ty zlobivý kluku, ty tam za trest nepůjdeš, spíš to bylo taky Broňku, tam by ses jenom trápil. Takže v dobré víře jsem toho studia byl odrazovaný a vlastně jsem začal se učit až ve 20 sám, ale jak najednou jsem se učil v té krachující fabrice, tak já jsem měl spoustu času. Takže jsem musel být práci 8 hodin, ale práci jsem měl třeba na 4. A najednou, když mě nikdo s nikým neporovnával, furt jsem nedostával ty červené testy zpátky s pětkou, tak jsem zažil poprvé takovou radost učení. Nevím, jestli někdo z vás někdy zažil takovou radost, když vám najednou něco jde, tak asi víte, jak jsem se cítil, jenom tam hrála písnička v rádiu a já rozumím, co tam zpívají. Pak někdo měl něco napsaného na tričku anglicky a úplně, tyjo, já rozumím. A v té chvíli, když jsem zažil první úspěch a taky malinkatý úspěchy, tak mě to hrozně motivovalo k dalšímu studiu. Takže pochybuju pořád, ale že bych měl jako velkou pochybu, že to nakonec nezvládnu, tak ne. A totiž mně se hrozně líbí citát Nicholase Wintona, který zachránil ty židovské děti, hlavně z Prahy, tak on říkal, že si máme položit otázku, jestli něco nemožné, a když ne, tak už jenom přijít na způsob, jak to udělat. A tím já se snažím v životě obecně inspirovat.
0: Ale já si to přesto nedovedu moc představit, že bych byla odrazovaná od toho učení, a řekla bych si, co mě nejde, asi obecně mě nejde učení a navíc jako jazyk pro dyslektika, dysgrafika. Jak se to tedy stalo?
1: Skvělá otázka. Já si myslím, že, nebo obecně, já mám rád, když je nejdřív problém a pak němu hledáme řešení. Nebo taky se snažím dělat ty své třeba kurzy a tak někdo má nějaký problém a já chci přijít na to, jak to vyřešit. A můj tehdejší problém byl, a to může znít jako strašně banálně, ale že já jsem jako dělník, který v podstatě nic moc neumí a jsem ve fabrice, která brzo zkrachuje. A já jsem si říkal, co se životem, co se složenkama. A tehdy právě, a už nevím, koho to napadlo, jestli mě nebo někoho z mých dvou kamarádů, tak my jsme se dohodli, že vyrazíme do Irska, protože tehdy v Irsku byl ekonomický boom a bylo jednoduché tam se dát práci a vydělat tam slušné peníze. A navíc tam se mluví anglicky. Tak já jsem si říkal, když se naučím anglicky, tak budu mít na vstupenku jako kdyby do lepšího života nebo z těch mých současných problémů. Jo? Nic neumím, moc mi to nejde, nebaví mě to. A, A tak fabrika brzo zkrachuje a co já budu dělat. Takže ta angličtina pro mě tehdy byla takový jako pocit nějaké vstupenky, ale já jsem tu knížku otevřel a vlastně jsem nevěděl, co se stane. Spousta lidí takhle podle mě zpětně si říká, jsem někam vyrazil na cestu, nebo jsem šel na večeři, tam jsem potkal svoji ženu, nebo i příběh, jak možná někdo jako potkal Boha je podobný, že prostě úplně nějaké náhodné rozhodnutí. Tak já jsem našel takovou starou knihu, jmenovala se Angličtina pro jazykové školy, byla modrá. To jsem jako otevřel a byla to nějaká velká láska. Prostě to seplo a pak už to šlo vlastně skoro samo.
0: Takže to nálepkování o těch učitelů, to úplně zmizelo.
1: Já to měl asi hodně spojený totiž se školou. Já měl jako pocit, že ve škole vás někdo hodnotí a říká vám, že jste hloupější nebo chytřejší než ostatní, anebo jak jste podle nich dobrý na nějaký jako škále. Ale já jsem najednou jako se učil pro sebe, pro život a pro radost a s tím jsem já vlastně neměl tu předchozí zkušenost. Tak možná i proto, že jsem měl, jako já jsem se učil anglicky a v tom jsem ještě nikdy neselhal. Já jsem všechny ty pětky měl z češtiny a z němčiny a z těch ostatních předmětů, ale najednou to bylo jako úplně něco nového. Jak kdyby člověk začal dělat nový sport, jak říkala Pipi Punčochatá, to jsem nikdy nedělala, to mi určitě půjde. Tak já jsem asi tehdy přistoupil k té angličtině.
0: Postupně jste se to tedy naučil. Taky mě hodně zaujalo, že vy jste později byl na Oxfordu na jazykových kurzech a řekl jste si, že tam jednou budu učit taky. A poslal jste životopis ve formě videa. Jak vás to napadlo?
1: No, když jsem byl v Oxfordu, tak se mi tam strašně líbilo. Nevím, jestli tam jste byli, nebo jestli tam byla věla, je to krásné, takže bych mohl doporučit nějaký výlet si udělat, tak je to nádherné místo. A já jsem tam dělal taký kurz pro učitele, jako jak líp učit. Jsem trávil tam léto učitelské někdy na začátku mojí kariéry. Já jsem se tak jako dovzdělával a říkal jsem si, ty jo, ale teď jsem tady ten, co se učí, jak líp učit, ale já bych tady chtěl příště učit. Ale říkal jsem si, to chce určitě tolik lidí, jak bych to mohl udělat, aby se mě jako všimli, protože tam většinou učí rodilí mluvčí, protože lidé z celého světa se jezdí učit anglicky do Oxfordu a možná úplně netouží mít učitele z České republiky. A tak jsem si, a já už jsem tehdy natáčel nějaká ta videa, tak jsem si říkal, co já jako umím, docela dobře je mluvit do toho videa, nebo nestydím se a nevadí mi to, tak já pošlu ten životopis jako video a třeba je tím překvapím. A vzali mě, takže měl jsem štěstí. Já mám obecně víc štěstí, než rozumu.
0: Mně to připadá, že vás hodně definuje právě ta kreativita. Jednak třeba i v tom poslat životopis ve formě toho videa, když to asi nikdo předtím neudělal, ale i obecně potom později. Je to pravda, vnímáte to taky tak?
1: Je to skvělá otázka, ale já neznám odpověď. Nikdo se mě na to nikdy nezeptal, takže úplně úžasná otázka. Je hrozně těžké popisovat sám sebe jako kreativního. Já hrozně rád hledám řešení problému. Mě to strašně jako baví. A je to těžké ve vztazích. Představte si, že máte třeba přítelkyni, ženu nebo kamarádku, typicky už s tím mám problém. Oni vám řeknou, že mají problém. A moje hlava začne rozjíždět. Tak to pojďme vyřešit. Ale občas se od vás čeká, že to jenom vyslechnete a řeknete, to mě mrzí. A to je pro mě jako těžké, já si sedím na jazyku na rukách, takže mě hrozně baví hledat řešení a mám hrozně rád, když přijde třeba někdo a řekne, já se anglicky nikdy nenaučím, já jsem antitalent. Já si říkám, oh, to je úžasná výzva, tak je to nemožné? Určitě ne, pojďme přijít na způsob, jak to udělat. Tak já to beru jako kompliment, ale nedokážu na to upřímně odpovědět, jestli jsem kreativní průměrně, nadprůměrně nebo podprůměrně.
0: Vy jste spojil angličtinu s učitelstvím, kde to přišlo, ta spojnice, že jste si řekl, to spojím, budu učit?
1: Jo, nebyl to žádný velký plán. Já jsem se rozhodl jít studovat vysokou školu a angličtinu. Chtěl jsem studovat angličtinu na vysoké škole. Já jsem měl štěstí, že tehdy ten můj učňák mě přesunul úplně tak trošku bez mého souhlasu na takový učňák s maturitou, takže já jsem mohl jít poté, jako kdyby po tom učňáku na vysokou školu, ale já jsem chtěl studovat jenom angličtinu, vlastně asi nic jiného jsem ani neuměl, abych to mohl studovat dostatečně na vysoké. No a jediná angličtina samostatná, která se dala studovat, se jmenovala lektorství tady na pedagogické fakultě. A tam se bralo jako, že se učíme angličtinu a učíme se učit. Takže já jsem vlastně přišel tam a oni pak nám řekli, tak a protože se učíte, abyste byli budoucí lektoři a učitelé, tak tady máte praxi, tak šup, běžte učit angličtinu do základní školy. A tam já jsem vešel a bylo to, já nevím, kdo z vás někdy učil, vy jste učila, tak víte, jaký to je člověk otevře ty dveře do té nové třídy, tam na vás koukají ty děti, vy koukáte na ně a teď si říkáte, bude to dobrý, bude to hrozný, co mám vlastně jako dělat. A já jsem byl z toho hodně nervózně na poprvé, a takže já jsem jako sklouzl do role, a tak to lidi podle mě, když jsou nervózní, dělají do role, kterou máte nějak zašitou, jste si v ní jistý, a pro mě to bylo scout. Já jsem byl od malička vždycky ve scoutu, hrozně jsem zbožňoval, pak jsem byl vedoucí, chystali jsme ty tábory, tak já jsem se rozhodl, že se uklidním tím, že budu předstírat, že jsme prostě na táboře, jenom a tam mluvíme anglicky na tom skautském táboře. A tak jsem celou tu hodinu vedl a i všechny ty jako další hodiny. A zjistil jsem, že Já se v tom cítím skvěle, že jsem spojil ty svoje dvě velké lásky, jako scouting a pedagogiku s angličtinou. A ty děti vypadaly taky nadšeně, protože najednou jsme běhali po třídě, hledali jsme poklad, natáčeli jsme videa, něco jsme luštili, a puštili jsme písničky a podovali jsme něco. A teď jsme byli vlastně všichni vzájemně spokojení. Takže já jsem na vysokou školu šel s tím, že já chci angličtinu, nechci učit. A jak jsem zkusil to učení, tak jsem si říkal, to je úžasná práce.
0: Jak jste říkal, že jste pro děti tvořil právě nějaké křížovky, aktivity a tak. Jak se to slučuje s klasickým školstvím? Byla to předpokládám klasická základka. Co na to osnovy?
1: Tak tady to bylo takové, že my jsme chodili na takové ty praxe, že tam jdete na týden a tak. Jasně, tak oni vás tak jako nechají si dělat, co chcete. A já jsem potom učil na gymnáziu tady v Brně v Husovicích, 13 let na Algarce, což bylo krásné. A tam... Teď už to možná můžu říct. Tam jsem to řešil tak, že já jsem do té třídní knihy psal to, co bylo v těch plánech, takže já jsem třeba napsal minulý čas prostý opakování a místo toho jsme hledali poklad nebo dělali něco jiného. Protože já jsem to cítil tak, že to, co lidi hlavně v jazyce chtějí, je, že se chtějí domluvit. A tím, že člověk jenom sedí pořád nad knížkou a něco do ní píše, tak se zlepšuje v tom, co dělá, zlepšuje se psaní věcí do knížky. Ale já jsem chtěl, aby ty moji studenti byli sebevědomí v té komunikaci a ty osnovy úplně neodpovídaly tomu mým přesvědčení. Tak já jsem to tak jako zbabila dělal, takže jsem třídní kniha přesně odpovídala a reální hodiny vypadly hodně jinak.
0: Vedení to nevadilo.
1: Myslím, že
0: neví
1: ne.
0: O tom.
1: Nebo já myslím, že to tušili, ale já to tak cítím, jako že když ty studenti jsou spokojení, jejich rodiče jsou spokojení a výsledky těch dětí jsou dobrý, že ta škola vlastně nemá moc velkou motivaci do toho zasahovat. Že když vlastně ty rodiče byli z toho nadšení, že ty děti třeba na dovolení začaly mluvit, promluvili, že viděli ten pokrok v té jako reálné angličtině, nejen učebnicové, tak si myslím, že vlastně nebyla, že se řešili důležitější jako, nebo palčivější věci, než to, že se my učíme víc tím, že běháme a mluvíme, než tím, že vyplňujeme něco v učebnici.
0: Jasně, ono je to super, že jo, když si člověk může něco hrát a moc se mě to líbí, ale někdy se to právě s tím školstvím jako takovým nemoc slučuje a někdy je to náročné.
1: Úplně souhlasím. Já myslím, že spousta lidí má takovou jako falešnou představu, že učení je jako něco jako útrpného, že tam tak jako sedím a trošku jako trpím, mám v ruce tušku a papír, ale když si každý z nás vzpomene, jak jsme se naučili česky, tak my jsme neměli ani tušku, ani papír, ani žádnou učebnici. Většina našich rodičů nejsou vystudovaní češtináři a přesto jsme se všichni naučili během, já nevím, 5-6 let plně komunikovat česky. A myslím si, že v angličtině se tím můžeme inspirovat stejně, že učení nemá být, že učitel něco přednáší a student sedí. Podle mě se nejvíc učí ten, kdo je aktivní. A mě hrozně mrzí na ne všech, ale na spoustě českých škol, že když otevřete dveře do té třídy, tak kdo je aktivně ten učitel, něco jako přednáší v dobré víře, něco říká, ty děti tam tak sedí, ale podle mě se lidi neučí tím, že sedí, ale tím, že něco fakt jako dělají, tak jako malí děti tak dlouho žvatlaj, až se rozmluví, tak myslím, že správná jako třída, kde se učí jazyky, by měla být hlasitá a měli by mluvit všichni co nejvíc a ten učitel možná nejméně.
0: Vy jste nakousl, že v hodně školách děti jen tak sedí, učí se. Co jsou další chyby, co dělají učitelé?
1: Já nejdřív bych chtěl zdůraznit, to mluvám se na to, že to není tak, že nějaký učitel by si řekl, já budu hrozný a dneska budu učit blbě, neefektivně nebo nudně. Že to není tak, že by ten učitel dělal něco špatně z toho, že chce být zlý, nebo že učitelé jsou špatní. Podle mě každý učitel učí tak nejlíp, jak může, ale je podle mě těžké učit jinak, než na nikdo nás učil. Když si to vezme, že člověk přijde do školy a tam sedí 9 let na základce, 4 roky na střední, potom možná 5 let na vysoký a pořád mu někdo něco povídá, on tam sedí a myslí si, že takhle vypadá učení. A pak jde učit, tak často sklouzne do toho stejného vzorce. Ale kdybych měl říct, jaká je největší jako chyba v učení jazyku, takže studenti málo mluví. Jo, že abyste se naučili mluvit anglicky, taky se říká do you speak English, neříkáme třeba do you understand, tak do you speak, abyste se naučili mluvit, tak musíte mluvit. Ten učitel by se měl podle mě upozadit a dát příležitost tomu, aby lidi mluvili co nejvíc ve dvojicích, malých skupinkách a člověk se prostě zlepšuje v tom, co dělám. Ale podobnou chybu vidím i u lidí, kteří se sami učí anglicky. Schválně, jestli někdo nás poslouchá, kdo se učí anglicky, tak já se často lidi ptám, no a co byste se chtěli naučit? A oni říkají, tak nějak se domluvit na dovolený, objednat si, s někým si popovídat. Já říkám, to je super, co trénujete? A oni mi řeknou, a já mám to Duolingo, dělám slovíčka, gramatiku, čtu si, posloucháme. Já říkám, super, tak ty děláš všechno, krom toho, v čem se chceš zlepšit. A třeba kdyby někdo se chtěl naučit plavat a dělal všechno, jenom neplaval, koukal na dokumenty o plavání, čet knížky o plavání, poslech o plavání, tak by to každému přišlo fakt divný. Ale u angličtiny nebo u mluvení to z nějakého záhadného důvodu jako cítíme jinak. Tak jestli chcete někdo se rozmluvit, tak musíte mluvit.
0: Změnil se ten postup, jak učili učitelé dřív, když třeba vy jste chodili do školy? Posunulo se to někam?
1: Určitě. Já jsem velký optimista. Já učím tak jako nárazově na pedagogické fakultě. Vždycky tam přijdu dvakrát za rok na celý den a potkávám díky tomu ty budoucí učitele a mám pocit, že mají lepší angličtinu, je to jednodušší, víc cestují nebo jsou tím obklopený. A krom toho si myslím, že se to zlepšuje, že se to posouvá, je to na dobré cestě. Ale je podle mě chce velkou odvahu začít učit jinak. Jo? Když někdo učí 20 let nějakým způsobem a najednou, jako kdyby někdo přijde a řekne, hele, co kdybys to zkusil takhle akčně, Karle? Tak Karl se řekne, tak za prvý nevím, jak se v tom budu cítit. Co když ty děti začnou, já nevím, bláznit a já to nebudu mě tu kurčírovat, ale zároveň to trochu naznačuje, já jsem to možná těch 20 let dělal vlastně blbě. A to si přiznat chce fakt velkou odvahu.
0: A dneska, kromě teda toho zmiňovaného učení učitelů, jste taky digitální tvůrce a dáváte různé příspěvky na sociální sítě. Jak vás napadají ty pořád nové nápady? Co tam dávat?
1: Je skvělá otázka. Já mám spíš problém nápadům, já mám spoustu nápadů, jednoduché mít nápady, ale teď vybrat ten nápad, který z toho použít a jak to jako dobře říct. Pro mě, nebo pro každého tvůrce, asi těžké, že když učíte, tak ty lidi jsou tam s váma a klidně vás vydrží 5 minut nebo 10 minut naživo poslouchat, ale na sociálních sítích, když já bych začal, pojďme se dneska spolu podívat, jaký je rozdíl mezi minulým časem prostým a minulým časem průběhovým, tak já mám pocit, že ty lidi už zmizí. Já hodně přemýšlím, jak to udělat, abych ty lidi k té angličtině jako přitáhl, abych to jejich pozornost nějak získal, ale nápady mám spoustu. Angličtina je úžasná, že furt se něco jako děje a je co učit a zároveň komentovat, takže možná je to tím, že angličtinu miluji, možná nějaký chemikář by řekl, 100 let bych mohl učit o chemii a furt by mi nedošly nápady, tak takhle já to mám s angličtinou.
0: A taky tvoříte pořád nové materiály, i to jde tak nějak samo, že máte nápady, takže to jenom dáváte do té praxe.
1: Jo, jde to pořád, mám spoustu nápadů. Zrovna před pár týdny mě napadlo, jakože jak je člověče, nezlob se, že by se mohl udělat hru člověče, rozmluv se, že na každém tom políčku by něco člověk musel říct, aby se tam mohl posouvat, byl jsem z toho úplně nadšený, takže pořád je co. Ale na druhou stranu třeba to, co mě primárně nejvíc živí, tak jsou online kurzy. A je jasné, že člověk začíná těma tématama, který řeší nejvíc lidí, takže pořád mám nápady na nová témata, ale už možná nerezonují s tak velkým množstvím lidí, jako když jsem třeba natočil, nevím, anglický časy, nebo nevím, předložky v angličtině, nebo třeba slovosled, takové věci, co trápí hodně lidí, jak psát e-maily v angličtině. A když těch kurzů už mám, já vlastně nevím kolik, možná 30, tak je jasné, že to téma 31 možná není tak populární jako to první, ale nápadů mám pořád spoustu a radosti taky.
0: Vy taky tvoříte vtipy, nebo dáváte na sítě vtipy. To vás napadá samo, nebo od někud čerpáte, třeba ze zahraničí, nebo tak?
1: Jo, tak já bych to rozdělal. Některé vtipy jsou jako z hodiny, jo? Že prostě někdo vám někdy něco řekne, typicky, že se něco vyslovuje stejně a vy teď jako nevíte, nebo někdo něco vysloví špatně a vy nevíte, fakt to myslí takhle, nebo to bylo jinak. A takže občas je to z hodiny, nějaké vtipné přeřeky, nebo i co se stalo mně, že jsem nějak jako trapně na něco zareagoval nebo špatně, ale jinak každý pátek dávám takové jako vtipky a tam se inspiruju zahraničí, tomu říkám Fun for Friday a tam sbírám jako vtipy, které někde na ně narazím, takže případně posluchači, jestli máte rádi vtipy, můžete mi občas nějaký poslat. Zajímavé je, že z nějakého důvodu, který mě pořád ještě uniká, si naprostá většina Britů myslí, že nejvtipnější věc na světě je, když jedno slovíčko má buď dva významy, anebo se dvě různý slova říkají stejně a všechny ty vtipy jsou o té záměně toho, že něco má dva významy. A to je prostě 99% vtipů v angličtině. Takže mě jako jazykářovi se to líbí, jenom často nechápu, co na tom vtipne.
0: Vy jste taky nedávno rozjel podcast o jednoduché angličtině. Ještě něco dalšího plánujete teďka rozjet nějak nově?
1: Jo, to je takových věcí. Tak já řeknu, co mě napadne, ale abychom se nezdržovali. Jedna z věcí, kterou jsem rozjel nedávno, se jmenuje Broňa Plus. A to je takové, že si za předplatné, já vám každý den pošlu takovou 5-minutovou lekci angličtiny. Protože já jsem často narážel na to, že si lidi koupí ten můj veliký online kurz, třeba ten můj nejprodávaný, má asi 52 hodin angličtiny. Teď to lidi koupí, jsou motivovaný, ale pak najednou každý den už na to jako zapomíná. A mě to hrozně štvalo, že mi to nedostudovávají. Je, že sice mi ty peníze poslali, ale já nechci ty peníze bez toho, že by uměli anglicky. Takže tady to je takový dobrý, že lidi říkají, já nemám čas. Já říkám, tohle je na 5 minut denně. Tak to je něco, co mě jako těší a mám na to moc hezkou odezvu od lidí. A poslední věc, kterou jsme teďka třeba začali dělat, je jako True Crime English podcast. Jako takové, já jsem totiž zjistil, že lidi milují opravdové zločiny, že poslouchají, jak se stal nějaký zločin. Já tomu nerozumím, nejsem fanoušek, ale všiml jsem si, že to lidi zbožňují. Tak já jsem si říkal, tak to pojďme udělat taky, ale pojďme to udělat anglicky a v jednoduchý angličtině. Takže si, pokud vás baví poslouchat o nějakých zločinech, my vybíráme ty zahraniční, jakože třeba americké, tak vlastně já to jako zjednoduším, namluvím ten příběh, takže si můžete poslechnout nějaký slavný detektivní příběh jednoduchou angličtinu a pak vyberu ty důležitý slovíčka z toho tématu. Já mám vlastně jako vizi pomoct nejvíc lidem zamilovat se do angličtiny a rozmluvit českou. A vždycky, když vidím něco, jakože tohle by šlo, tak se do toho nadchnu. A nebo teď mám nápad na novou knížku a ta se bude jmenovat Anglicky graficky. Tak to začínám psát, protože mě hodně pomáhají jako různý obrázky, šipky, takové jako diagramy na pochopení angličtiny. A vždycky jsem malovala svým studentům a jim to asi taky dávalo smysl, protože jsem viděl, že se taky malují do sešitu. Tak moje další knížka by se měla jmenovat Anglicky graficky.
0: Teď se možná přesuneme ještě někam dál. Je spoustu začátečníků, neustálých začátečníků, kteří se tu angličtinu učí a pořád jsou tak nějak na začátku. Z čeho si má člověk vybrat? Těch materiálů je nepřeberné množství. Jak začít?
1: Za mě je hlavně důležitý si vybrat. Nejhorší jsou ty lidi, kteří se na to tak jako koukají, říkají si, mám udělat to, nebo to a nikdy nebylo víc možností. A oni často, aby si nevybrali špatně, tak si nevyberou nic. Je často jako největší chyba, jako ten nejvíc, někdy se jako říká, to není můj citát, ten jsem někde slyšel, že jako nejvíc špatných kroků v dějinách bylo uděláno přešlapováním na místě, že? Já bych se prostě zkusil říct, co se chci naučit, první otázka. Jo, chci se domluvit na dovolený, je něco jiného, než třeba, nevím, chci si přečíst Harry Pottera v originále, nebo někdo třeba plácnu má vnouček, který mu vyrůstá v anglicky mluvící zemi a nemluví česky, tak si říct, co vlastně, proč se učím anglicky, co se chci naučit a potom si ideálně zkusit říct, jako, co budu pro to dělat a kdy. Jo, za mě je hrozně dobrý si říct, třeba každý ráno, když vstanu, tak během toho, co piju kafe, si udělám Duolingo. To je taková ta nejznámější aplikace pro začátečníky, super. A vím, nemusím přemýšlet, jo, vezmu mobil do ruky, udělám si Duolingo. Třeba po cestě do práce budu poslouchat podcast, třeba ten ode mě nebo jakýkoliv jiný. Ty podcasty jsou zadarmo a když jdete do práce 20 minut, 20 minut z práce, tak najednou vaše hlava je 40 minut v angličtině. To jsou dvě super věci. A pak si třeba přidat, plácnu vždycky večer, si třeba, nevím, budu 10 minut učit slovíčka, nebo si budu 10 minut číst anglické knížky, oni takové jednodušené, tady se půjčit v každé knihovně a třeba v Brně u nás MZK a můžete si půjčit knížku na úrovni 1, tam je jenom jako 200 různých slov, takže když člověk zná yes, no, cat, go, sleep, tak může číst knížku, což je skvělý. A tyhle tři věci dělejte pořád, každý den, jo, vždycky ráno, jedno, druhou, třetí. A z mý zkušenosti to trvá tak jako 3 týdny a člověk si na to zvykne, má nový zvyk, je to pro ně automatický, jako když si ráno čistí zuby, ale zároveň se začnou dít ty zázraky v tom, že, jak jsem říkal předtím, já rozumím tady té písničce, já jsem pochopil, čemu se v práci směju, mě došel tady ten vtip, už tomu rozumím, nebo v nějakém filmu najednou, já slyším, co ten hrdina hlavní říká, takže jako hlavní je něco si vybrat, udělat si plán a vydržet. Vlastně je to hrozně snadný, jenom není lehký u toho zůstat.
0: Vy jste právě nakousl to Duolingo. Někdo je příznivce, někdo je spíš odpůrce. Vy jste, předpokládám, asi příznivce, že?
1: Já jsem příznivce v tom, že si myslím, že to je úžasný doplněk. Já jsem ještě nepotkal žádného člověka, jestli taky existuje, budu rád, když mi třeba napíše, abych příště říkal až na paní Janu z Moravských Budějovic, tak nepotkal jsem člověka, který by se jenom s Duolingem naučil anglicky, ale přijde mi to jako super doplněk, že vám to každý den připomíná, uč se angličtinu, je čas, je super, že to na vás mluví, vy do toho musíte mluvit, je to interaktivní, mně to přijde, že je to úžasný doplněk. Nestačí samo o sobě, ale jako doplněk je to za mě skvělé.
0: V dnešní době se hodně taky pracuje s umělou inteligencí. Taky to zapojujete do svých kurzů, pomáhá to té angličtině jako takové?
1: Obrovské. Já jsem jako velký fanoušek, já si myslím, nebo fanoušek použití angličtiny. Možná nás umělá inteligence jednou všechny zahubí, to nevím, ale je to skvělý pomocník k výuce angličtiny. Já vlastně zrovna teď mám někdy od října, budeme začínat takým kurzem English Masterclass, kde budu lidi učit právě, jak používat AI právě třeba pro trénink mluvení nebo psaní nebo výslovnosti, ale kdybych to měl jako říct jednoduše, pokud si stáhnete nějaký model umělé inteligence, třeba ChatGPT je ten asi nejznámější, což můžete si každý zkusit zdarma, tak vy tam jenom vpravo dole zmáčknete takové tlačítko, kdybyste ho nemohli najít, tak mi napište. A ono se z toho stane jako kdyby hlasový asistent. A vy si s AI můžete povídat, jako kdyby tam byl Broňa nebo nějaký britský učitel. Takže stačí třeba říct, já bych se chtěl natrénovat angličtinu, jsem začátečník, pojedu na dovolenou, polož mi nějaké otázky a já ti na ně anglicky odpovím, pak mi řekni, co bylo dobře. A vy můžete začít a já vám to řeknu, říkne vám to dobře. Nebo já jsem zkoušel takovou věc, že jsem říkal, ale potřebuji se připravit na pohovor v angličtině. Polož mi 100 typických otázek na pohovoru a vždycky po pár otázkách mi řekni, jako co moje angličtina a zároveň si jsem odpověděl dobře. A bylo to fakt skvělé. Takže když někdo se chce rozmluvit, třeba jedete někde v autě, tak je to skvělé. Můžete tam skopírovat váš e-mail, třeba který jste psali anglicky a nechat si vypsat, co bylo špatně a proč. Nebo trénujete třeba minulý čas a plete se vám minulý čas prostý a průběhový, tak řeknete AI. Hele, nachystej mi cvičení 20 otázek, kde já si procvičím tohle. Takže v podstatě, jako kdybyste mluvili na učitele, je to úplně úžasný, já jsem nadšený.
0: A plánujete to víc zapojit do svých kurzů, protože třeba Kubo English, ta to používá vlastně hodně v těch kurzech. Plánujete to i vy?
1: Já nad tím hodně přemýšlím, ale mám k tomu jako dvě výhrady. Já mám jako pocit, že lidi mají rádi lidi. Jo, možná jsem tam najdu, nebo ještě to platí, ale já vlastně na všechny ty otázky v těch mých online kurzech odpovídám sám. Takže když vy se mě zeptáte, Broňo, proč tady je tohle, tak já se nad tím jako zamyslím a odpovím. A já by odpověděla taky, ale já mám jako pocit, že si možná ty odpovědi od Broni ty lidi jako váží víc, nebo to víc berou, než tu umělé inteligence, že jsem v tom takový, že já tam chci být přítomný, já chci tam být s nima, ale zároveň na některé věci je to super to využít. Třeba příklad v tom Broňa Plus, lidi si můžou napsat, zkusit nějaký text a dostanou nějakou automatickou opravu pomocí AI. Ale jako já říkám, tohle je AI a tohle je Broňa. Přišlo mi hrozně nefér se jako vydávat za něco, co nejsem. A druhá taková věc je, že často mám pocit, že ty, a nechci říct, že to je taková aplikace, já jsem ji neskoušel nějak detailně, že to je jenom taková nastavba na ten ChatGPT nebo na něco podobného, že vlastně občas, a neříkám, že to je tady u té aplikace, ale občas platíte vlastně relativně dost peněz za něco, co můžete mít v tom základním ChatGPT, kde když mu řeknete, co chcete, tak ono vám s tím pomůže. Ale každý hlavně ať studuje jako v tom, co ho baví nebo co mu vyhovuje.

0: Když se teďka přesuneme ještě dál, vy jste vydával video, teď je hodně probírané právě to, jestli by angličtina měla být od první třídy nebo ne. Někteří odpůrci říkají, že sotva se ty děti naučili česky, proč by měli mít angličtinu už jako začátku.
1: Pro mě je to těžká otázka v tom, že já nikdy nevím, jak odpovědět, aby to nevypadlo, že ty lidi schazují. Ale Česko Leman jednou říkal, že názory ostatních lidí jsou jako díry v zadku, že každý má aspoň jednu. Jo? A školství je trošku specifické v tom, že každý chodil do školy a každý k tomu má názor. Ale podle mě neexistují žádný jako data, které by potvrzovaly, že když se děti začnou učit dva jazyky místo jednoho, že by třeba ve 12 letech měli popletené ty dva jazyky. Možná nás to překvapí, ale udává se, že většina světa je bilingvní, to znamená většina lidí na světě od malička komunikuje víc jazyky. U nás v České republice je to jako, oh, co to je šílené, ale i třeba v Evropě, ve Švýcarsku a nebo v podobných zemích je běžný, že ty studenti mluví víc jazyky nebo děti a neplete se jim to. Takže není to tak, že by to byl jakýkoliv problém z dlouhodobého hlediska. Je to pocit, pocitově to dává smysl, ale žádný data to nepotvrzují. A čím dřív s angličtinou začnete, tím lepší máte. Možná občas taky někdo potkal nějaké děti, které mají angličtinu ve školce, nebo třeba české děti začnou chodit v Americe do školky a za rok mají úplně úžasný přízvuk a skvělou angličtinu. A tady ta jako kdyby brána toho, dokdy ten jazyk si můžete osvojit, to není učení osvojování, děti si to osvojují, se jako kdyby zavírá. Většinou se říká, že někdy kolem puberty nebo 10. roku života se jako kdyby něco změní i v našich hlasivkách a už nikdy nebudeme mluvit anglicky jako rodilý mluvčí. Takže za mě čím dřív začneme, tím líp a není potřeba se toho vůbec bát.
0: Co všechno tedy dítě získá tím, že s jazykem začne dřív? Je to jenom ten přízvuk lepší nebo celkově to učení jako takové?
1: Skvělá otázka. Já si myslím, že že většina Čechů má velký problém s angličtinou, s tím jako strachem. Mají to spojené s nějakým strachem, studem, že si jako nevěří, že se hrozně podceňujeme jako národ. A podle mě nejlíp se strach z mluvení léčí tím, že nikdy nevznikne. A malí děti vůbec tady tu představu nemá, jako že by tříletý dítě si řeklo, to já se strapním, já to řeknu špatně. Takže za mě čím dřív začneme s tím jazykem, tak tím je to pro ně jako přirozenější a bezbolestnější. To znamená, že oni nevnímají, že se něco učí, oni zpívají písničky anglicky, možná se podívají na anglickou pohádku, třeba Peppa Pig je úžasný, jo, hrajou nějaký hry a prostě čteme si anglické knížky, třeba my doma s mojí dcerou. A to není jako pojď teď si sedneme a budeme mít hodinu angličtiny. Jenže když začnete třeba v 7 letech nebo v 8, tak to dítě už umí úplně skvěle česky rozumí. A najednou je pro ně hrozně divný nerozumí. Rozumět, připadá se jako ztracený a už je to, jak když se učí, já nevím, chemii nebo něco dalšího, už to není to, to přirozené osvojování. Takže za mě jako to, co hlavně oni získají, je, že jim angličtina přijde přirozená, vůbec to jako neřeší. Tak jak my mluvíme česky, neříkám si, oh, jaký tam je čas, jak to budu skloňovat, mám to ve správním tom pořadí, tak takhle je ta angličtina u těch dětí, kteří začnou jako malí a jsou angličtinou obklopený. A přijde mi, že to je jako skvělý dar, který můžeme do života, že mluví sebevědomě dvěma jazykama. A hlavně na té školní reformě nebo na té změně mě hrozně přijde, použiju slovo, že mě to štve, že polovina škol má angličtinu od první třídy a polovina ne. Takže je to prostě taková loterie. Ty bohatý nebo vzdělanější děti, teda rodiče, to svým dětem stejně nějak zaplatí nějaký kroužky nebo něco udělají. A my vlastně rozevíráme nůžky mezi dětma už od malička. Přijde mi to strašně nespravedlivý.
0: Možná nás poslouchají teďka i nějací rodiči. Může rodič začít dítě učit tím, že mu třeba čte básničku, ale on třeba nemá tak dobrou angličtinu, nebo to by se dělat nemělo?
1: Mělo, je to skvělá otázka. Nedá se skoro nic pokazit, je to strašně zajímavé, ale pokud má dítě, je zase dokázaný, že pokud má dítě přísun kvalitní angličtiny, jako té skutečné, třeba z písniček, pohádek, nebo chodí do nějakého kroužku, kde je třeba rodilý mluvčí nebo něco podobného, a potom s ním komunikuje rodič nebo někdo další nedokonalou angličtinou, tak to dítě chytne tu dobrou angličtinu. To znamená, že kdybychom byli jediný zdroj angličtiny pro to dítě, tak to může být problematické, ale pokud se, a to je hrozně lehké zařídit, můžeme spolu poslouchat anglické písničky nebo se kouknout na nějakou pohádku v angličtině společně, tak není vůbec potřeba z toho bát. Je to jako kdybych si říkal, ty jo, já neumím vařit, tak já radši to dítě nechám umřít hladem, než bych uvařil něco, jako co nebude dobrý. Není fakt se toho potřeba bát. I rodič s nevůbec dokonalou angličtinou může svým dítěti velmi dobře pomoct. Tak se nebojte, jestli posloucháte rodiče, pojďte do toho a stojí to za to.
0: Vy jste před nějakou dobou dával příspěvek o své víře. My jsme křesťanské rádio, tak se nemůžu nezeptat. Mě to osobně hodně oslovilo. Co tomu příběhu předcházelo? Příběh byl o tom, že vy jste seděl, přemýšlel, jestli Bůh je nebo není. Předcházelo tomu něco, nějaká těžká životní situace třeba?
1: Ne, to asi ne. Já jsem přemýšlel napsání toho příspěvku. To možná můžu začít tím, to je jednodušší. Tak to jsme, já chodím v kostela tady v Brně do skvělého Salesianu do Žabina, vyrazili jsme na takovou

0: Nic jako nic velkého. Já možná ještě, já miluji knížky a někde v jednom časopise bylo, že mi pošlou zadarmo Evangelium svatého Lukáše. A já si říkám, kniha zadarmo, skvělý. Takže já jsem četl tehdy prostě všechno, takže já jsem jako možná to začal tu knížku, která mě inspirovala, tak tu jsem dostal takhle zadarmo, protože byl někde inzerát.
1: A potom jste uvěřil, i potom se vám někdy stalo, že byste si řekl, že Bůh mlčí v vašem životě?
0: Co těžké otázky. Já nevěřím na takové toho, anglicky se tomu říká intervenus God, jako Bůh, který zasahuje. Já úplně jako nejsem ten člověk, který by věřil, že teď se jako pomodlím a nebe se rozestoupí a pán Bůh mi, já nevím, pošle peníze nebo tu zlomenou nohu spraví, nebo někdo, kdo ho umírá, tak ho jako uzdraví. Takže možná tím, že na tohle nevěřím, tak jsem nikdy neprošel takovým tím, že bych něco fakt jako doufal a Bůh mi to nedal, takhle ta moje víra nefunguje, nebo takhle to necítím a já osobně. Takže asi ne, jako občas, jako, já často jako, sorry, že se v tom tak plácám, jsou to skvělé otázky, ale těžké. Já jako učitel vnímám, že bylo hrozně důležitý pro ty moje studenty je nechat, aby to zvládli sami. Jo, že když jste ten učitel nebo rodič, který tam pořád jako stojí těm lidem za zadkem a pomáhá jim, tak jim sice pomůžete, ale nikdy nenaučíte to zvládnout. Tak já si jako často představuji, že ten Bůh se na mě dívá a říká, pro ně pojď, to dáš, jako, že mě nechá, abych si tím prošel a abych příště to třeba zvládl líp. Takže když jsem měl někdy pocit, že ten Bůh mlčí, tak jsem to cítil jako, že mi někde drží palce.
1: Když se ještě vrátím k tomu příspěvku jako takovému, nebál jste se to sdílet s ostatními i často nevěřícími lidmi nějakých negativních zpráv, komentářů?
0: Ne. Mě občas moji křesťanský kamarádi říkají, že měli třeba nebo mají nějaké jako negativní zkušenosti s tím, že řeknou, že oni jsou věřící a někdo se vůči nim vymezí, nebo že zažili, já nevím, v kolektivu, nebo prostě nějakou jako nepříjemnou situaci. Já musím říct, že mě se to za těch asi 25 let, co jsem věřící, ještě nikdy nestalo. Takže já tu negativní zkušenost nemám, ale přijde mi hrozně důležité, jako já těm lidem neříkám tak. A teď začni věřit i ty, nebo jestli nechceš přijít do pekla, tak rychle teďka, já nevím, tady něco udělej. Že mně přijde, že lidi tyhle věci berou úplně v pořádku, pokud ti já nepřesvědčuju. Já se dávám pozor na to, abych mluvil, to je můj příběh, to je moje zkušenost, ale já ti neříkám, že když ty nejseš věřící, tak já nevím, s tebou nebudu kamarádit, nebo něco hrozného. Že si myslím, že je důležitý, myslím si, že to říkal kardinál Wilk jednou v rozhovoru, mě to inspirovalo, že máme žít tak, aby se nás lidi ptali a pak teprve máme mluvit. Takže já většinou o víře mluvím spíš, když se mě na to někdo zeptá a velmi rád, ale není to tak, že bych jako chodil po světě a říkal, obraťte se a věřte evangeliu.
1: Co pro vás tedy znamená být křesťanem?
0: Zase je to jenom moje představa, hrozně bych chtěla, aby to nevzdělal, jako, že to je nauka katolické církve podle Broni, ale já jako věřím tomu, že až jednou umřu, a což umřem všichni, to je strašně fér, tak že přijdu za tím Pánem Bohem a on řekne, tak co Broňo, tak kolik radosti a lásky za ten život rozdal. A představuji si to tak, jako že si sedneme, jak jsme byli v kyně a podíváme se na ten můj život a já ho poprvé uvidím takový, jaký doopravdy byl, ne jaký já jsem si to představoval. A uvidím, jestli se mi podařilo rozdat dost té radosti a lásky. A mám pocit, že pak se jako, tak nějak jako spolu rozhodneme, jestli teda si to nebe zasloužím nebo ne. A já bych hrozně jako nerad se na ten film díval toho mýho života a styděl se za to, že jsem jako té lásky a radosti nerozdal dost. Ne, že bych třeba chtěl něco udělat zlýho, že jsem byl jiný, že se mi třeba nechtělo vstát, nebo se mi nechtělo někomu pomoct, protože jsem byl unavený, tak se jako snažím myslet na to, že já taky umřu a že pak jako nejhorší asi umírání s pocitem, že jsem nikdy pořádně nežil. Takže ta moje víra je taková, jako, že se snažím myslet na to rozdávání té radosti a lásky, protože myslím, že k tomu jsme povoláni.
1: Když se zase vrátím k té angličtině, předáváte to v podstatě i svým studentům, jako ta víra a ta angličtina nějak dohromady? Neříkám, že byste jim o tom kázal.
0: Myslím, jo, tak jako mimo těch. Kdykoliv se mě na to někdo zeptá, tak já o tom rád mluvím, nebo nosím křížek, lidi ho vidí, občas mě na to ptají, nebo když třeba hrám nějakou hru a kde se popisujeme, jako kdo jsem, tak já tam často třeba píšu, prostě, že jsem věřící, nebo vedle jako hru, že lidi hádají, co mají kdo rád, tak já jsem tam měl angličtina, třeba moje žena pivo, Bůh, jako tyhle věci. Není to tak, že bych to nějak skrýval, ale na druhou stranu není to tak, že bych to jako programově na to myslel, že to mám třeba do té hodiny nějak jako propašovat nebo přinést. Píš. Jsem to vnímal, že pokud to někoho inspiruje, já jsem otevřený o tom mluvit, ale oni, jako kdyby někdo blbý, že se k tomu nepřihlásili, že se prostě přihlásili na jazykový kurz a stejně jako mě by se třeba nelíbilo, kdybych se přihlásil na jazykový kurz někomu, kde je třeba buddhista, on mi tam přednášel o tom, že to je vlastně nejlepší, tak stejně tak já se snažím jako necpát to lidem.
1: Dneska už vedete tým 25 lidí a v jiném rozhovoru jste říkal, že jste dlouho měl pocit, že nikdo nebude pracovat stejně jako vy. Kde se to tak nějak zlomilo?
0: Já myslím, že se to zlomilo právě tím, že já jsem se rozhodl, a tomu bych jako klidně pozval i vás, posluchače, si nějak jako definovat tu svoji životní vizi, jako proč

0: Já jsem na tom světě tady a o co se tady mám jako pokoušet? A to může být cokoliv, dobře vychovat své děti nebo být skvělý, já nevím, ortoped. A já jsem si to definoval, můžu to říct, bude to krátký, jakože chci rozdávat radost a lásku, to je právě spojenou s mojí vírou. Potom inspire people, dream big, jakože inspirovat lidi, aby snili velký sny. Já mám pocit, že potkám spoustu úžasných lidí, kteří by něco hrozně chtěli a bojí se to zkusit, tak jim dodat tu odvahu a potom rozmluvit Česko. A pomoci nejvíc lidem zamilovat se do angličtiny. A v jisté chvíli jsem pochopil, že když to budu dělat sám, tak toho zvládnu mnohem méně, než když budu mít někoho dalšího šikovného. Já věřím, že každý člověk má nějaký jako talent od Pána Boha, takový ty svoje jako hřivny, a je vlastně naše povinnost to zúročit. A já když jsem se třeba pokoušel si sám dělat účetnictví, tak já jsem jako tušil, že to není ten můj talent a že vlastně místo toho, abych, já nevím, někomu pomohl s angličtinou a dělal jsem něco, co umím, co mě dává smysl, na co jsem asi šikovný, tak jsem dělal spoustu věcí, které mi jako nešly a nebyl jsem na ně šikovný, jo? Právě třeba účetnictví nebo grafiku toho, já nevím, jak má vypadat třeba ten e-book nebo ta cvičebnice. A takže jsem postupně začal vlastně jako sbírat do týmu lidi, kteří naopak měli talent na něco jiného a krásně mě doplňovali. Takže jsem třeba právě moje účetní Nala nebo moje úžasná asistentka, která vyřizuje faktury a podobné věci, Anička nebo vlastně moje grafička. A teď Šimon, můj kamarád z katolického gymnázia v Třebíči, kde jsme měli jako něco jako skautský klub Hala Ahoj, tak ten zase mi třeba stříhá videa, takže já tak, jak potkávám ty úžasné lidi, říkám si, oh, tak ten by se mi ještě do týmu hodil nebo ta, takže takhle sbírám úžasné lidi, aby jsme se skvěle doplňovali a ideálně každý vlastně dělal to, kde je ten jeho největší talent.
1: Cíle máte pořád stejné, nebo nějak se rozšířili, posunuli?
0: Jsou pořád stejné. Já si myslím, že ty lidi jim vlastně jako zvu do toho týmu a říká jim, tohle my jako žijeme, tohle my děláme a dává ti to smysl se přidat. A vlastně jako společně máme tu vizi právě rozmluvit Česko, pomoct lidem zamilovat se do angličtiny, ale přijde mi tam důležité i to, jako to třeba to rozdávání té radosti a lásky, hlavně jako v tom týmu vždycky mi přijde první. Člověk by měl začít s tím jako v rodině a u svých kamarádů a v tom svým pracovním kolektivu, takže a jsem za to jako hrozně vděčný. Často se mi stává, že si říkám, že jsem si to jako ani nezasloužil, nebo že ten život není spravedlivý v tom, jak moc štěstí jsem měl já, jo, že té rodinu si člověk úplně nevybere, školu třeba taky ne, ale já si jako můžu vybrat, s kým budu pracovat a všechny ty lidi, kteří jsem si vybral, jsou jako úžasný a já se hrozně těším na to, že jenom jako uvidím, nebo že můžeme spolu něco tvořit.
1: A ještě v tom rozhovoru jste říkal, jste narazil na takový pro mě zajímavý rozpor, že co vás profesně definovalo, to je ta individuální výuka nebo výuka jako taková, tak to se pro vás ukázalo jako něco, co vám přinášelo vlastně nejméně.
0: Jo, je to tak. Já jsem si vlastně sepsal, o jednou za často pořád dělám, a zase, kdyby se vám chtělo, můžete to taky zkusit, drazí posluchači, že já jsem si napsal, co všechno dělám, a napsal jsem si to jak pod sebe a napsal jsem si tam tři sloupečky. První, jak mě to baví, jak mě to naplňuje, jak já jsem v tom šťastný. Do druhého sloupečku jsem si napsal, jak moc peněz mi to přináší, protože když podnikáte, je dobrý být v plusu, ne v minusu, pak to podnikání většinou brzy skončí. A ještě jsem stavil taky třetí sloupeček, kolik jako dobra to přináší do světa, nebo jak to jako dělá svět lepší. A vlastně jsem si sečetl vždycky ty jednotlivé řádky a hrozně překvapilo, že je skoro nejhůř dopadla ta individuální výuka, jo? Že po těch, řekněme, tehdy to mohlo být třeba 13, 15 letech, kdy já jsem učil jako soukromě takové ty běžné lekce, tak už to možná nebyla tak velká jako výzva a radost. Tolik peněz mi to taky nepřinášelo a zároveň jsem měl pocit, že já ten svět dělám lepší třeba pro těch 15 lidí, co učím, ale když bychom mohli začít nahrávat videa, na který se může třeba každý na zadarmo koukat na YouTube, že to vlastně udělá víc jako dobra nebo větší dosah. Takže já jsem na základě tady té mojí tabulky a některé věci přestal dělat a jedna z nich bylo, že jsem přestal učit tady ty lekce jeden na jednoho.
1: To znamená, že se pořád o sobě něco dozvídáte, jak jste říkal, že to zkoušíte znovu, občas si uděláte tak takové sloupečky.
0: Pořád se něco dozvídám, ano. A občas je to. Tady bylo hrozně zvláštní, že jsem se vlastně stal učitelem angličtiny, který moc neučí. Já jsem pak i odešel z toho Gimplu. Takže dokud jsem byl na Gimplu, bylo pro mě jednoduchý říkat, kdo jsem. Když jsem někam třeba přišel, řekněme, že by bylo nějaké jako křesťanské spolčo a někdo řekne třeba, já nevím, já jsem účetní, vy byste řekla, já pracuji v nejlepším rádiu v Brně a já bych řekl, já jsem říkal, já učím angličtinu, oni vždycky říkají, kde? A já jsem říkal, v Brně, na Husovicích, na Gimplu, bylo to dobrý. Ale teď najednou lidi říkají, jak kde? A já říkám, tak nějak na internetu, oni říkají lekce online, já říkám vlastně ani ne, tak se tak do toho jako zamotávám, ale přijde mi dobrý pořád jako pochybovat a pořád se zkoušet někam posouvat, že si myslím, že jsme k tomu jako vlastně jako zváni, že aby jsme ten život neprožili jako v pohodlnosti nebo v nějakým jako takové, angličtině se tomu říká comfort zone, jako v té komfortní zóně, že bychom z ní měli vykračovat. Ono, když si člověk přečte jakýkoliv životopis svatýho, tak je to celý jenom o tom, že dělá něco, co je hrozně těžký, jako k tomu sebrat odvahu. A tak myslím si, že i v tom podnikání nebo v běžném životě bychom občas měli tu odvahu sebrat.
1: Když se teďka bavíme o tom podnikání a času, jak ho rozdělovat, kolik času jste věnoval výběrovým řízením?
0: Docela hodně, musím říct. Já to teď dělám tak, že mně přijde, že nejlíp se o tom člověku dozvíte, když on skutečně dělá to, co bude dělat. To znamená, že mě nezajímá, jak má třeba hezký životopis nebo něco podobného, nebo jestli jsou mi hezky oblíc. Takže já jsem to udělal tak, že jsem vlastně řekl, hledám člověka, který by dělal něco takového. Strašně podrobně jsem to popsal, jakože co bude ten člověk dělat, ten zadal třeba na A4 hustou. A když se ty lidi přihlásí, tak já jsem z nich vybral u toho posledního inzerátu asi 10, který mi přišli nejsympatičtější, nebo mi to nejvíc jako sedělo, to, co píšou. A těm jsem pak řekl, tady máte úkoly na 5 hodin, zaplatil jsem jim za těch 5 hodin toho času s to stejnou hodinovkou, jakou by potom dostávali. A oni mi poslali splněný úkoly a já jsem, a zase to zabralo hodně času, já jsem všechny prošel, podíval jsem se na to a na základě toho jsem si vybral vždycky toho nejlepšího člověka, protože mi odvedl tu nejlepší práci, ale co pro mě ještě bylo důležité, já jsem vždycky řekl, ať se natočím sami sebe, i tu na obrazovce tu věc, kterou odvedli a ať mi ho komentují, jak nad tím jako přemýšlel. A to mi vlastně dalo nejvíc, musím říct, že ty lidi vysvětlili. Takhle jsem přemýšlel, proto jsem takhle pracoval. Tady jsem měl tuhle myšlenku, tak jsem ji jako nějak samotnil. Takže tady to mi hrozně moc dalo a zatím jsem měl fakt velké štěstí, že ty lidi, kteří jsem přijal, jsou úžasní.
1: Jaká kritéria musí mít tedy podle vás dobrý zaměstnanec?
0: Jako obecně nebo můj?
1: Váš.
0: Jo, já myslím, že jako být proaktivní a mít víru. Nemyslím víru v Boha, ale ta je jako bonus určitě, ale to, na to se jich neptám, ale, nebo ne při tom přijímacím pohovoru. Ale jako tu víru, že to zvládneme. Jo? Že já hrozně nemám rád takový, když lidi řeknou, jak to nejde, nebo to by bylo těžký. Tak já si říkám, je to nemožný, není, pojďme to zkusit. A hrozně se mi líbí, když z nich cítím takovou tu jako touhu to dokázat, mít ten jako drive, že nějak to půjde, nějak na to přijdem. Tohle nefungovalo, super, už víme, co nefunguje, pojďme zkusit tu druhou věc. Asi nejvíc tady taková ta chuť zkoušet věci, nevzdávat je a být proaktivní, takový jako to vlastně nadšení do života a nadšení do práce, tak to je vlastně nejdůležitější. Já si myslím, že je totiž, když něco člověk neumí, tak se to vždycky může doučit, ale změnit povahu člověka, to si myslím, že z mojí pozice jejich jako šéfa nebo kamaráda, že jako nezvládnu, že když je někdo takový trošku jako flákač, takže když já mu promluvím do duše, on najednou druhý den nezačne být jiný. Takže já když tam vidím tu chuť se zlepšovat a pracovat, tak a tu touhu dělat ten svět lepší, tak si myslím, že všechno ostatní se poddá.
1: I v tom výběrku jste se lidí ptal, jestli vás mají rádi, nebo jo. Zazněla tam ta otázka. Proč vlastně?
0: Jo, já jsem si říkal, že by to vlastně muselo být strašně deprimující pro ně, kdyby pracovali pro někoho, koho nemají rádi, protože spolu budeme trávit reálně dost času a teď já na ně budu mluvit, budeme si spolu volat a oni by zase říkali, zase pro něho do pytle. Takže jako chtěl jsem ideálně někoho, kdo třeba už mě sleduje a vlastně jim sympatické to, co dělám, nebo to, jak to dělám. Nebylo to tak, že bych se jich pak ptal, jako, jak mi dokáže, že mě máš rád, ale přišlo mi důležité, aby tam byla nějaká jako taková vzájemná chemie. To přijde možná, že to je podobné jako ve vztahu, že můžete mít skvělýho kluka, skvělou holku, ale dohromady jsou příšerný pár. A tak jsem si říkal, že může být někdo skvělý, já nevím, střihač, učitel angličtiny, copywriter, ale zároveň mi nám to nemuselo jako sedět dohromady, taky proto jsem se jich ptal, jestli mě mají aspoň trochu rádi.
1: A nebál jste se, že spíš si ženete fanoušky, než lidi, kterým to opravdu půjde?
0: Ne, to mě vlastně nenapadlo. Tím, že já jsem fakt jako zkoušel, jestli budou umět to, co mají dělat, je plásno, když jsem třeba hledal někoho, kdo mi pomůže s angličtinou, že já něco napíšu, jsem nadšený, já třeba přehlídnu nějakou chybu jako dyslektik, tak někdo, kdo to po mně opraví, zkontroluje, tak já jsem asi jako viděl, jak umí tu angličtinu, nebo jak tyhle věci zvládají, takže jsem se toho vlastně nebál.
1: Super. Říká Broňa Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna. Broňo, já vám moc děkuju, že jste dorazil a přeju vám, ať vás nadšení neopouští a ať máte spoustu nadšených studentů.
0: Moc děkuji za krásný rozhovor, moc jsem si to užil a všechny ostatní zdravím. Jenom možná, kdybyste si říkali, někdy si tu angličtinu naučím, třeba teďka to může být ten nenápadný impuls pustit se do toho.
1: A z Brna se loučí u dnešního rozhovoru i Zdislava Horníková. Naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Svět je velký, to nám zpívala Martin Kšperský, Aleš Pilgr, Marek Dobravá a Petr Nikl. Bylo 10 hodin a na Proglasu opět vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27. Návrh rozpočtu je jedním z hlavních témat summitu. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace má farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO bude stát potřebovat nejmín 4000 pracovníků. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů a nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Letos bude asi o třetinu míň vína. Úrodu poničilo sucho a extrémní horka. Výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček ale uvedl, že na ceně by se to projevit nemělo. A to kvůli tlaku globálního trhu a přebytku vína z předchozích let. Ve vlastivědné muzeu v Olomouci odpoledne začne nová výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Pozor, u sjezdu na Větrný Jeníkov na 108. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje až do omezení na 113. kilometr. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta, pro ty je zdržení asi půl hodiny. A v Praze Vekbelské směrem na Letňany se popojíždí už z Průmyslové do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržení je tam asi půl hodiny. Dobře, dojďte. Dnes je polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. To byly zprávy. A teď už nás...
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

To polská muzika od Dua Slavik a teď už se hudebně vypravíme do Kuby. Představí se orchestra Akokan.

Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.

Dnes uzavíráme minisérii zamyšlení o třech komponentách lásky, uplatňujících se v jakémkoliv intenzivním vztahu, ať je to manželství, přátelství mezi dvěma lidmi, či vztah mezi Bohem a člověkem. Kdybychom se na tyto komponenty podívali z pohledu určité pocitové teploty, mohli bychom je seřadit takto. Horkou složkou lásky je vášeň, oplývající silnými emocemi, probouzející touhu a motivující do akce. Teplou, hřejivou složkou je intimita, prohlubující vztah, rozvíjející vzájemné přátelství, přinášející pocity přijetí a radosti. O těchto dvou složkách jsme mluvili v minulých dvou zamyšleních. Dnes se zaměříme na oddanost, kterou bychom sice mohli označit jako chladnou složku, ale to zde neznamená něco negativního ve srovnání s předchozími dvěma. Naopak, všechny tři komponenty se navzájem doplňují, skoro bych řekl potřebují. Potřebují, aby byly namíchány ve správném poměru. Každá ze složek, pokud by v daném vztahu příliš převládla a stala se extrémní, vlastně by vztah deformovala a asi i ničila. Extrémní vášeň by vytvořila lásku bláznivou a pošetilou. Naopak nepřiměřeně velký rozměr intimity či důvěrnosti by mohl vést k lásce poněkud přeslazené, uzavřené do sebe a možná i zotročující. A silná oddanost bez podpory vášně a intimity by znamenala jakousi prázdnou formu lásky bez obsahu. A teď už pojďme k oné třetí složce lásky, k oddanosti. Ta představuje volní stranu lásky. Přináší rozměr odhodlání, věrnosti závazku, ochoty k oběti. Ve starozákonní biblické knize Píseň písní v 6. kapitole 3. verši takto milá vyjadřuje stav věcí. Já patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. A onen stav věcí ve vztahu milé a milého je, že si vzájemně patří, že se vydali jeden druhému. Velmi se mi líbí ta verze manželského slibu, ve které snoubenci říkají tomu druhému, odevzdávám se ti a přijímám tě za manžela či manželku. Nejenom, že si toho druhého berou, ale v první řadě se mu dávají, darují. Občas při svatebních promluvách používám ilustraci s hradem. Každý ze snoubenců je jakoby středověkým hradem, jehož pán se rozhodl vůči tomu druhému natrvalo otevřít padací most a umožnit mu svobodně vstupovat do svého života, včetně jeho vnitřních prostorů. Pojďme se podívat na biblický text z Markova evangelia 10. kapitoly. Jsou zde popisovány Ježíšovy rozhovory a vyučování cestou do Jeruzaléma. Budeme číst od 2. verše do verše 12. Tehdy k němu přišli farizové a pokoušeli ho otázkou. Smí muž zapudit manželku? Co vám přikázal Mojžíš, řekl jim na to. Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji, odpověděli. To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce, řekl jim na to Ježíš. Od počátku stvoření je ale Bůh učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, a člověk nerozděluje. Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim, kdokoliv zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ní. Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží. Farizeové, uznávaní znalci zákona, který byl základem tehdejšího i dnešního židovského náboženství judaismu, sami mezi sebou debatovali o důvodech k rozvodu manželství. V době Ježíšova působení existovaly dvě významné rabínské školy v rámci judaismu. Konzervativní škola Šamajova, pro kterou bylo cizoložství, tedy manželská nevěra, jediným uznávaným důvodem pro rozvod, a liberální škola Hillelova, která obhajovala rozvod z jakéhokoliv důvodu. Farizeové však s touto otázkou přicházejí za Ježíšem ne proto,
že by hledali konečné správné řešení problému, ale aby ho pokoušeli. Znali totiž Ježíšovu radikalitu a doufali, že by jej mohli nachytat při tom, že by mluvil něco proti zákonu, tedy Božímu slovu, a mohli tak narušit u běžných lidí jeho pověst Božího muže. Ježíš jim odpovídá otázkou, jak tomu oni sami rozumí na základě Mojžíšova zákona. A jejich odpověď se opírá o text z 5. knihy Mojžíšovi, který popisuje formu rozvodu pomocí rozlukového listu, ale nespecifikuje konkrétně jeho příčiny. Ježíš nespochybňuje toto Boží slovo, ale vysvětluje, že je to pouze Boží reakce na tvrdost lidských srdcí. V situaci, kdy ve společnosti byla často žena brána jako majetek muže, toto ustanovení Mojžíšova zákona přináší ženě aspoň nějaký stupeň ochrany. Ježíš se potom vrací k původnímu Božímu stvořitelskému záměru, jak je popsán v první kapitole první biblické knihy, první knihy Mojžíšovi. Podle tohoto záměru jsou muž a žena stvořeni proto, aby vytvořili novou hlubokou jednotu, připodobněnou obrazu jednoho těla, vlastně jedné bytosti. Rozdělení této jednoty není Božím záměrem. Rozvod není Božím záměrem. Proto je Ježíš proti rozvodu. V tomto konkrétním textu z Markova evangelia je zajímavá symetrie mezi mužem a ženou a důraz na vinu toho, kdo je v onom procesu rozpadu manželství iniciativní. Hříchu cizoložství se dopouští ten, ať je to muž či žena, kdo aktivně opouští partnera a vstoupí do nového svazku. Milí posluchači, je dobré si uvědomit, že ve starověku nikdo kromě Ježíše nemluvil o rozvodu tak silnými slovy. Na druhou stranu, vzhledem k dalším textům Nového zákona, kde sám Ježíš připouští výjimku při skutku smilstva, či apoštol Pavel zmiňuje situace v manželství s nevěřícím, můžeme nerozlučnost manželství vidět jako všeobecný princip, který ale připouští výjimky. Je potřebné rozlišit mezi Božím záměrem trvalosti lidského manželství a Božím realistickým přístupem k naší lidské skutečnosti, poznamenané tvrdostí našich srdcí. Ježíšovým záměrem nepochybně bylo zasadit se o věrnost manželství. Závěrem naší malé série o komponentách lásky si zhrňme Boží záměr s manželstvím, ale i s dalšími lidskými vztahy. V první řadě má být manželství, stejně jako další hlubší mezilidské vztahy, vztahem přátelským, něčím, co rozvíjí intimitu a důvěrnost, a to skrze upřímnou komunikaci, sdílený zájem či touhu a věrnost. Druhým Božím záměrem speciálně pro manželství je milenectví, tedy vášnivost, romantičnost, vzrušení. V určité míře můžeme tento záměr najít i v dalších vztazích v podobě emoční a motivační strany lásky. Třetím záměrem pro manželství jsou děti, vytváření rodiny. Konec konců určitě není náhodou, že právě fyzickým spojením muže a ženy v jakoby jedno tělo se vytváří podmínky pro vznik nového člověka. Volněji pak tento záměr můžeme vidět i v dalších mezilidských vztazích, a to v tom, že skutečná láska v každém vztahu má přinášet život v nějaké formě, tedy opravdu dobré ovoce. A konečně čtvrtý, nejtajemnější záměr. Bůh stvořil člověka právě jako muže a ženu na svůj obraz. Bible také mluví o tom, že tajemství vztahu muže a ženy v manželství odkazuje na tajemství vztahu Ježíše a církve. V dnešním biblickém textu Ježíš říká, že je to sám Bůh, který spojuje muže a ženu do nové skutečnosti jednoho těla. To vše ukazuje na to, že zvláště manželství je Božím dílem, něčím, v čem je Bůh přítomný a pracuje. Manželství je určeno být zjevením živého Boha v tomto světě. Věřím, že to je speciální poslání právě pro manželství, ale i zde platí, podobně jako v předchozích bodech, že v určité míře se to dá vztahovat i na další mezilidské vztahy.
Lidské vztahy jsou něčím, kde Bůh chce pracovat a být přítomný, a právě vztahy jsou místem, kde se náš vztahový Bůh, který je láska, může nejlépe zjevovat. Milí přátelé, zkuste si vybrat jeden aktuálně probíhající důležitý vztah vašeho života. Pokud žijete v manželství, pak by to měl asi být právě tento vztah. A pokud nyní nežijete v manželství, vyberte si nějaký jiný vztah. Zkoumejte sami před sebou a pokud jste věřící i před Bohem, který z těch čtyř záměrů je v tomto vašem vztahu na relativně nejvyšší úrovni a který je naopak nejslabší. Připomenu ony čtyři záměry. První – přátelství, intimita a důvěrnost. Druhý – vášnivost, romantičnost, vzrušení u manželství nebo emoční a motivační strana v jiných vztazích. Třetí – dobré ovoce pro další lidi mimo onen vztah. U manželství jsou to v první řadě děti či vnoučata. Čtvrtý – boží přítomnost a práce, zjevení Boha. Potom vezměte to, co je nejlepší ve vašem vztahu a děkujte za to a rozšiřte to a děkujte Bohu za jeho dary týkající se vztahů, za manželství, rodinu, další vztahy a zvláště vztah s Bohem, za jeho blízkost, odpuštění, přátelství. Pokud se vám ve vašem důležitém vztahu zdá nějaký záměr málo naplněný, hledejte jednu věc, která by to mohla posunout dopředu, a proste Boha, aby vás k tomu zmocnil. Ježíš se potom vrací k původnímu božímu stvořitelskému záměru, jak je popsán v první kapitole první biblické knihy Genesis.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Stále pokračuje hudové období. O tomto víkendu jste zváni například na Dumňanské krojované hody. Začínají v sobotu v 15 hodin stavěním máje u kulturního domu. A pokračují ve 20 hodin zábavou u cymbálu na kulturním domě s cymbálovou muzikou Vojara. V neděli otevře dopolední slavnostní mše svatá v kostele svatého Josefa. Ve 14.30 se vypraví krojovaný průvod pro stárku. Ve 20 hodin začíná na kulturním domě hodová zábava s dechovou hudbou Miločanka. Těší se na vás stárka Lucie Veselá a stárek Ondřej Milý. O tomto víkendu se konají též vracovské hody s věncem a káčerem, které tento pátek večer předznamená beseda u cymbálu s cymbálovou muzikou Friška v malém sále kulturního domu ve Vracově. Bohatý program vracovských hodů po oba víkendové dny uzavře hodová zábava. Na ní zahrají v sobotu vracovjáci a cymbálová muzika z Milotic. V neděli dechová hudba Šardičanka. No a dechová hudba Vracovjáci vám hraje i v dnešní voničce. Přeme ničím nerušený poslech.

Otické ženy i tamní obec vás srdečně zvou na tuto sobotu na Babské hody. Program začíná slavnostním předání hodového práva v 15 hodin na náměstí, odkud pokračuje krojovaný průvod obcí. Hudební program začíná v 17 hodin v Dělnickém domě. Vystoupí děti z Otnic, Milešováček a další hosté. Hodová zábava proběhne tamtéž od 20 hodin. K tanci a poslechu zahrají žadovjáci.

A je tu 11. hodina a s ní přichází i čtení na pokračování. My dnes poprvé otevíráme knihu Dokonalá svoboda. Je to knížka od autorky Maria Callasans-Cisciová. Po té reprízu uslyšíte opět po 22. hodině. Do 11. hodiny s vámi byla ve vysílání Proglasu Zdislava Horníková. A v tuto chvíli se s vámi loučím a přeju příjemný zbytek dopoledne i zbytek následujícího dne. A naslyšenou se budu s vámi těšit zase příště. V dalším vysílání vás od nynějška bude provázet Alena Rubášová. A teď už zmiňované čtení na pokračování.

Pane, dej plnost, dej přemíru života té největší z mých hořkých větví, té větvi s tony marné námahy o tebe v duši milých bratří. Trny utrpení za ty, kteří tě neznají, slzy za ty, kteří tě nechtějí, nářek nad tvou zhrzenou láskou a zneuznání tebe, zrazené milosti, naléhavé potřeby, za tvé svaté království, za svět, za ty, pro které jsi zemřel na kříži a které chceš vzít k sobě, Pane Ježíši Kriste, aby to bylo obětí chvály a slávy Otcovi.

Poslyšte příběh z Reichenau o Heřmanovi z Altshausenu. Osvědčoval křesťanskou lásku a péči o bližní. Byl trpělivý, poslušný a čistý po celý život. Radostně zachovával chudobu, všude zastával víru. Nepřemožitelně dosvědčoval a bránil pravdu. Byl pravým křesťanským učitelem, skromným mužem, ve všem zdrženlivý. V modlitbě žalmů a pro boží chválu učinil víc, než bylo jeho povinností. Před a po svém vstupu do kláštera asi po 30 let byl pod vedením zbožného a moudrého opata Berna z Reichenau a zůstal i po jeho smrti věrným strážcem odkazu svatého života tohoto vzácného opata. Dobrotivý, veselý, radostný, vzdělaný ve všech vědách, všestranně schopný, stal se všem vším. Milého všichni milovali. Neúnavně bojoval proti podlosti, záludnosti a nespravedlnosti, zvláště když šlo o to zastat se boží věci. Tak snášel svůj život až do konce a byl šťastný. Co může vědět ten, kdo nic

Když zvedne namáhavě hlavu, nevidí nic než zataženou oblohu. Hradba lidí ve stejných černých kutnách z hrubé vlny je příliš hustá, neprodyšná, ale on ví, že milostné jezero dnes nesvítí, že je temné a bez pohybu, mrtvé a olověné jako osleplé oko. Lenivě a matně povívá vítr rákosím, které dosahuje výšky muže. Nahnědlá stébla se sotva zachvějí, kdesi křičí tvrdě a hašteřivě racek a lisky naříkají jako plačící děti. Hermann z Altshausenu se nezlobí na bratry, kteří mu v bezděčné horlivosti uzavřeli výhled. Jen by si rád trochu volně vydechl. V úzkém prostoru mezi lidskou hradbou a rákosím je nahromaděn protivně teplý vzduch. Je pokročilý podzim. Unaven nechává ochrnulý mnich své bez tak již ohnuté tělo ještě více klesnout. Vyhublé ruce sejme z dřevěných opěradel pojízdné židle, nechá je spadnout do klína a zavře oči. Proč jen nezůstal ve své cele? Zaznělo prudké a nadšené volání. Svatý otec! Chorý otevře bezděčně oči. Marně. Lidská hradba je ještě hustší. Mniši se tlačí kupředu. Svatý otec! A pak zpívají s radostným pohnutím hlasitě až příliš hlasitě pozdravnou píseň, kterou složil moudrý Hermann. Buď zdráv, otče a veleknězi. Augie, dcero boží a Marína, jásej v pánu. Dobrořeč pánu, ostrove, dnes zazářilo světlo. Byl Bohem poslán člověk, aby byl nejvyšším veleknězem lvem, pastýřem celé církve. Pak bylo slyšet skrovný, střízlivý hlas opata. Pan Udoaldrich čte latinskou pozdravnou řeč. Opatství Marie na Augii vzdává papeži Lvu IX. Uctivý hold. Hermann nedává pozor na obsah řeči. Vždyť sám proslov složil. Monotónně a bez přízvuku řadí opat Udoaldrich větu k větě. Tichý neklid probíhá hradbou lidí. Jeden z mnichů se s napůl potlačeným povzdechem obrátí. Je to Tradolf, bratr sklepník. Zarazí se, když se setká s pohledem ochrnulého. Otče Hermane, zamumlal s úlekem v dobrosrdečné tváři, vždyť vy vůbec svatého otce nevidíte. Nemocný položí varovně prst na ústa. Tiše, bratře, nebo vás uslyší až na panském můstku. Ale sklepmistr se nespokojil jen se slovem politování. Jeho pravice silně stiskla rameno soustředěně naslouchajícího mnicha Friedebolta. Starý učenec se s nevolí podíval na rušitele. Tradolf mu něco důrazně nařizuje. Friedebold ustoupil stranou a také mohutná postava sklepníkova uvolnila široký prostor. Než se mohla mezera zase zatáhnout, uchopil Tradolf pojíznou židli a prudkým pohybem ji postrčil dopředu. Nemocným projela řezavá bolest. Byl by vykřikl a zanaříkal jako dítě, ale ani hlásek nevyšel z jeho pevně sevřených rtů. Jen v očích se mu na chvíli zatmělo. Ale když je pak otevřel, rozšířil se mu v radostném úžasu. Blízko, docela blízko něho stál papež Lev IX. Svatý otec právě odpovídal opatovi klidným, hlubokým hlasem plným života. Ukázněná mužná gesta doprovázela plynulý tok latinských slov. Jeho řeč měla v sobě cosi svižného vlastní melodii. Vysoká postava papežova působila klidným, usedlým a vznešeným dojmem, ale přitom plná života stejně jako jeho hlas. Jeho obličej je ovládán šedýma očima pod hustým obočím. Vysoké čelo, úzké rty a silná brada prozrazují moudrost, učenost a pevnost. Opat Udoaldrich si nejistě pohrává s těžkým zlatým řetězem svého náprsního kříže. Nespozoroval rys dobroty v papežových očích a milý úsměv kolem úzkých rtů? Pro něho je pan Lev věrným stoupencem reformy skliny a to je pro opata těšícího se ze života málo sympatická myšlenka.
Hermann z Alzhausenu slyší slova svatého otce, ale nevnímá je. Jeho oko patří úžasle, zářivě jako v nadpřirozeném vidění. Nepozoruje, co se kolem něho děje. Nespozoroval ani papežův průvod plný lesku. Kdyby se ho někdo v tu chvíli otázal, co se s ním děje, co ho strhlo do světa nepřemožitelné radosti, nebyl by odpovědi schopen. Z hlubin jeho vědomí se totiž vynořil obraz. Vzpomínka na vysokou, jasnou postavu před zataženým nebem. Už jsem ho někdy potkal, říká si pro sebe, ačkoliv zároveň si uvědomuje, že to není možné. Já jsem ho už někdy viděl. A přece to nemůže být pravda. Proti všemu rozumu je však pevně přesvědčen, že Lva devátého zná. Proti všemu rozumu. Vždyť lev byl zvolen před několika málo měsíci a nikdy předtím on, hraběcí syn z Alsaska a biskup z Toulu, nevstoupil na tento ostrůvek v Bodamském jezeře na šťastnou Augie.

Nyní přišel, aby poznal Hermana z Altshausenu, ochrnulého učence, o kterém se v Toulu vyprávěly podivuhodné věci. Oficiální příčina jeho návštěvy je však jiná. Posvěcení kostela na Ergatu a shlédnutí věhlasného ostrovního kláštera, který byl znám učeností a malířským uměním. Hermann se stále ještě dívá široce otevřenýma očima na papeže. Už jsem ho jednou potkal. Náhle kdo si uchopil jeho pojízdnou židli a v divoké jízdě ji řídil k Ergatu. Chorý se netáže, kdo je to. Křehký vozík dělá okliku se všemi, kdo chtějí být v kostele dřív než papež. Opat a průvod veličin, aby si zajistili dobré místo. Drkotavě a s kymácením se pohybovala pojízdná židle po hrbolcích a po kamenech vyježděné polní cesty uprostřed mnichů, scholárů, čeledínů a rybářů. Smích, hovor, volání a křik ho obklopovali jako divé vlny člun ve větrné bouři. Křečovitě se držel ochrnulý opěradel. Nepřetržitě dorážel náraz za nárazem na jeho ubohé tělo a litanie bolestí tomu odpovídala. Ústa však zůstávala němá. Výkřiky byly zadrženy přísnou sebekázní, nacvičenou po 3 desetiletí utrpení. Větve s červeno-žlutým listím se otíraly o tvář nemocného, ale nemohl ani zvednout ruku, aby se ochránil. Ani před trnitou větvičkou, která ho šlehla po čele a rozdrásala je. Bertold ho nikdy tak neopatrně nevezl. Dnes smí mladý mnich konat službu u oltáře u svatého otce. Uprostřed bolestí Hermann zdřímnul. Těší se s Bertoldem nad tím dobrodiním. Náhle vozík najel do díry na cestě a prudce zastavil. Bezmocně visí ochrnulý na samém okraji spola na zemi. Silná ruka ho strhne zpět do sedadla. Dále, těžce povzdechl Hermann. Ani nevěděl, že se mu hřinou slzy po vpadlých lících, slzy vyvolané přemírou bolesti. Chce vidět papeže i v kostele na Ergatu. Pohled na něho mu působí radost, jakou od smrti opata Berna nezakusil. Proto tyto bolesti mlčky přijímá. Ještě jednou poskočil vozík a pak se přenesl přes kamenný práh kostela. Zastavil se u šedožlutého pískovcového sloupu, který byl nejblíže chóru. Na Hermanově čele se perlí pot. Rád by poděkoval svému bouřlivému pomocníkovi, ale hlas mu neslouží. Namáhavě bojuje o dech. Srdce mu bije prudce, jako kdyby celou cestu od panského můstku proběhl úprkem. Jeho chvějící se ruce hledají něco na klíně. Nahmátnou cosi studeného, hladkého. Sleknutím se Hermann podívá. Ach, to je podzimní list, jemně žlutý. Nenese ten list v sobě světlo slunce? Zavřel oči. Slzy a pot mu stékají po tváři. Bez pohybu jako socha se choulí ve svém vozíčku vyhublý, zakrslý mnich se žlutým listem na klíně. Tak ho našel papež Lev IX., když při svěcení kostela svatého Vojtěcha došel ke sloupu, aby posvětil apoštolský kříž a svícen. Poznal chorého a s pohnutím zpomalil krok při pohledu na tolik ubohosti. Tu otevřel ochrnulý oči. Rozzářeny se obrátili na svatého otce a ubohý obličej se rozjasnil podivuhodnou radostí. Papež pomalu zvedl pravici a požehnal mu. Udělal velký kříž. Jeho ruka se dotkla čela chorého tam, kde bylo do krve rozdrásané. Hermanovi bylo, jako kdyby se k němu sklonil plamen a zahalil ho teple a útěšně, hojivě a očistně svatý plamen. Tento pocit dojetí trval jen okamžik. Byl to však zároveň jeden z okamžiků, které se zdají být věčností. Aby skryl vzácnost tohoto setkání, sklopil ochrnulý zrak na své třesoucí se zmrzačené ruce. Na klíně mu zářil žlutý podzimní list. List jako světlo, jako plamen.
odpoledne se sešel papež s klášterním společenstvím refektáři opatství k slavnostní hostině. Neúnavně nosili mladí bratři vybraná jídla. Drůbež z Fotkhofu, zvěřinu z lesů Hegau, pstruhy a úhoře z Buramského jezera, zeleninu a byliny, bílý chléb a krásné ovoce. V bohatě zdobených pohárech svítilo zlatožluté ostrovní víno a červené víno z italských krajů opatství. Pan Lev při pokrmech, které i v bohatých krajích jen zřídka přicházely na stůl, mluvil mírně. Jeho šedé oči pozorně sledovaly, co se kolem děje. Někdy se střetli v tichém porozumění s tmavýma, neklidnýma očima arcidiakona Hildebranta. Och, on tuší leco z toho, o čemu dnes večer bude vyprávět ten přísný, ohnivý horlitel pro církev. Zdánlivě nenuceně se baví papež s opatem po pravici. Pan Udoalrich, spokojen sám se sebou, se domnívá, že se svatý otec jistě cítí dobře v ostrovním klášteře. Zase si jednou udělal zbytečné starosti, zdali opatství obstojí před soudem stoupence klinejského hnutí. Víte, koho postrádám, pane Udoalrichu? Táže se zamyšleně papež. Otce opata z Ensiedelnu, hádá úslužně Udoalrich. Ten onemocněl svatý otče. Ne, ale vašeho syna z Augie, toho chorého s moudrýma a dětskýma očima, kterého jsem viděl u svatého Vojtěcha. Míníte, svatý otče, Hermana z Altshausenu? Neznatelně se vmísil do opatova hlasu jakýsi spodní tón odporu a nevole. Ohrnul své plné rty. Ten bude ve své cele. Jeho churavost ho nutí zdržovat se většinou mimo komunitu. Jeden úslužný bratr se blíží k papeži. Smím vaší svatosti naplnit pohár? Táže se uctivě. Papež s úsměvem odmítá. Děkuji, můj synu. Nápoj je dobrý jen tehdy, když se skromně užívá. Nechceme být unaveni. Služba páně na Augii není ještě dnes skončena. Už brzy začnou nešpory. Slova při vší vlídnosti rozhodná zklamala naději opatovu. Počítal s tím, že lev si po slavnostní hostině dopřeje vydatnou přestávku k odpočinku a podle toho také zařídil bohoslužby. Zamumlal nejistě. Nechcete si jít odpočinout, svatý otče? Nešpory, ovšem vám ke cti zvlášť slavnostní. Papež Lev IX. Pochopil. Udoalrich nepočítal s jeho účastí na nešporách. Spozoroval, že prior dává opatovi rozčilen a zmaten znamení. Ne, nešpory, kompletář bude slavnostní, šeptal prior naléhavě a zřetelně. Pan Udoalrich trhl rameny. Co má dělat? Kdo to mohl tušit, že papež bude chtít být při všech bohoslužbách? Vysocí preláti při návštěvě na Augii se většinou účastní jediné slavnosti. Nešpory by museli mít něco zvláštního. Když se opatovi Udoalrichovi zdálo, že papež je ponořen do rozhovoru se svým levým sousedem, biskupem z Kostnice, nechal zavolat Guntera, chormistra opatství. Jaké nešpory si připravil? Nešpory týdne, otče opate, odvětil mnich s tichou nevolí. Vy sám jste řekl, že kompletář máme. Opat ho bryskně přerušil. Řekl jsem, ale to neplatí. Svatý otec přijde k nešporám. Připrav něco zvláštního. Gunther se kousl do rtu. Otče opate, na chor už byly příliš velké požadavky pro různé oslavy dnešního dne. My jsme cvičili a opravdu jsme se vyčerpali, odvětil chormistr se zadržovanou nevolí. Něco zvláštního, co by mohlo odpovídat nárokům jeho svatosti, nemáme. Co si myslí opat, který námahy posledních týdnů ani slovem neocení? Neví, co to znamená zacvičit chór mnichů dočetných nových způsobů. A neplatí ještě k tomu papež Lev IX. Zaznalce a umělce v říši tónů? A neskládal jemnocitný biskup stůlu sám zpěvy ke mši svaté?
Mezi obočím pana Udvalricha se objevila hluboká vrázka. Jeho malé oči se zúžily. Gunther znal toto znamení, které předcházelo hrozícímu výbuchu. Hermann z Altshausenu jednou napsal slavnostní magnifikat, který ještě nebyl proveden, ale chór to neumí. Udvalrich si slyšitelně oddechl. Dobře, pak ať to ochrnulý zaspívá. Má příjemný hlas. Jdi a řekni mu to. Gunther se odvážil k poslední námitce. Ale je to proti zvyku, když mnich sám zpívá. A dokonce magnifikat při nešporách otče opate. Se smíchem se opat opřel. Tak, tak, není to zvykem, říká posměšně. Ne, co to má můj ctnostný syn za pochybnosti? Pak se naklonil dopředu a zasykl. Pamatuj si, Gunthere, provždycky. Na augii je zvykem to, co já zvykem udělám. Tato slova Lev IX. Slyšel.

0: Poslouchali jsme první část románu Dokonalá svoboda od Marie Callasanz-Cichetové. Četla nám Adriana Růžičková.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

A jsme tu s vámi i v 11 hodin a 30 minut na Proglasu. K vám mluví Alena Rubášová ve čtvrtek 15. října 2026. Je Mezinárodní den bílé hole, Světový den žen žijících na venkově a také Světový den mytí rukou. Katolický kalendář ukazuje na svatou Terezii z Avily, španělskou karmelitku Terezii od Ježíše, reformátorku řádu, snad největší mystičku všech dob a první učitelku církve. Zemřela v říjnu 1582. Před stem a 25 lety odehrála svůj první samostatný koncert Česká filharmonie. A připomínáme i nedožité 95 amerického jazzového zpěváka a klavíristy loni zesnulého Freddieho Cola. 57. narozeniny dnes slaví Benedikta Vojtěška Bartoňová, sestra Benny z kongregace šedých sester třetího řádu svatého Františka, nositelka ceny veřejnosti v soutěži Pečovatelka roku a nositelka ceny Celestina Opice od hospitálského řádu milosrdných bratří za obětavou péči o nemocné a umírající, jejich rodiny a blízké. 68. narozeniny slaví prezident diecezní charity Hradec Králové a biskupský vikář pro diakonii Josef Suchár, obnovitel a farář poutního místa Neratov. A 91. narozeniny má meteorolog Vladimír Vondráček a stejně tak i Willy O'Ree, kanadský hokejista, který se v roce 1958 stal prvním hráčem tmavé pleti v NHL. Svátek mají všechny Teresky, oblíbené jméno může znamenat buď pocházející z ostrova Téry v Egejském moři nebo Terázia u Sicílie, dále se toto jméno vykládá jako záštita či ochrana, jindy jako léto, horko, případně sklízet úrodu či žnout. Teresky si mohou vybrat a podle pranostiky svatá Terezie zasazuje zimní okna. Na vlnách Proglasu se chýlí ke konci dopolední proud písní a zpráv, dovede nás až ke 12. hodině a myšlence na den Daniela Ženatého. Pak se společně z Proglasu pomodlíme polední modlitbu Anděl Páně a následovat bude hudební siesta. Vyslechneme si koncert F dur pro čembalo a smyčcový orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha a francouzskou předehru A dur Leopolda Koželuha. Tak vám přeji příjemný poslech a zůstaňte s Proglasem.

0: Košickým katolickým arcibiskupem metropolitou bude Marek Forgáč. Dosavadního pomocného biskupa diecéze postavil do jejího čela papež Lev XIV. Jmenování oznámil Svatý stolec včera. Zároveň ve Vatikánu a prostřednictvím apoštolského nuncia Nicoli Girasoliho v Košicích v zaplněné katedrále svaté Alžběty. 52-letý Marek Forgáč vystřídá Bernarda Bobera. Jehož rezignaci z důvodu věku papež přijal v souladu s kanonickým právem. Arcibiskup Bober začátkem listopadu oslaví 670. narozeniny.
1: Děkujeme velmi nášmu nebeskému dobrému otcovi, protože každý dokonalý dar vychází od něho. A toto je dar pro našu diecézu, pro budoucnost. Děkujeme svatému otcovi za tuto nomináciu. Ďakujeme panu Nunciovi za zverejnenie tejto dobrej správy a tebe, milý spolubrat arcibiskup menovaný, my si prajeme, aby si bol dobrý a svätý. Tam sa skrýva množstvo vecí, ktoré nebudem teraz rozbaľovať, ale dobrý a svätý. Každé dobro je veľký dar z hora. A dnes ti vyprosujeme a aj prajeme, aby si mal dobré zdravie, dobrý úsudok, veľkú trpezlivosť, niekedy božskú trpezlivosť, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Dobre uši na načúvanie, správny jazyk, aby si v správnom čase vedel veci pomenovať. Nech ti Boh žehná a pomáha. Gratulujem.
0: Nově jmenovaný arcibiskup Marek Forgáč vystudoval filozofii a teologii. Po kněžském svěcení působil například v Humenném a mezi vysokoškoláky. Pak získal licenciát z psychologie na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a doktorát ze sociální psychologie na univerzitě v Trnavě. Vyučoval na teologické fakultě v Košicích a byl jejím proděkanem. Ve městě také řídil univerzitní pastorační centrum. V červnu 2016 ho papež František jmenoval pomocným biskupem košickým. V biskupské konferenci je Marek Forgáč předsedou komisí pro ochranu dětí a zranitelných lidí a pro farní katechezi. Vede také hudební podkomisi a koordinuje národní synodální tým.
2: Bratia a sestry, milí spoluputníci na cestě životom, pozdravujem vás s prianím Božího pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj tento moment je prejavom toho, že Boh nezabúda na svoj ľud. Nech je dobrý Boh.

0: Dozněla píseň Mariana Vargy, zpívala Sisa Feher. V Mladotově domě na Pražském hradě se dnes otevírá putovní výstava Naděje je naše síla, církev v době normalizace na fotografiích státní bezpečnosti. Připravila ji metropolitní kapitula u svatého Víta ve spolupráci s památníkem Terezín a Ústavem pro studium totalitních režimů. Spoluautorka Stanislava Vodičková pro Glasu řekla, co je podle ní nejsilnějším poselstvím této expozice.
1: Pro mě vlastně je nejzajímavější to, že fotografie, které tady ukazujeme, přinášejí pohled státní bezpečnosti. Jak ty lidi vnímala a co s těmi materiály chtěla dělat, ona je samozřejmě měla pro další použití, buď kompromitaci nebo pro další vyšetřování a tak dále, zjišťování kontaktu. Ale vlastně dnes, když se s odstupem díváme na ty fotografie, tak tam vidíme i něco jiného. Statečnost těch lidí, kteří se nedali zastrašit. Přestože samozřejmě se to týkalo jejich existence a existence jejich rodin. To mi připadá jako velice důležité a zajímavé.
0: V Mladotově domě na Hradčanech bude výstava přístupná denně od 10 do 15 hodin až do 28. října.

V 11 hodin 56 minut vám k poslechu nabízíme myšlenku na den Daniela Ženatého s názvem Masaryk po 131 letech.

V roce 1895 vyšla poprvé kniha Tomáše Garrigua Masaryka Česká otázka, naše nynější krize. Takže uplynulo 131 let od doby vydání té knihy. Nejprve nás napadne, že vůbec psal o krizi, naše nynější krize. Někdy máme trochu popletený dojem, že dříve přece žádné krize nebyly. To až my jsme v situaci, kdy nás to, co se děje ve světě, svírá a hledáme, kudy a co a jak. A jak tu krizi řešili? Můžeme se něčemu naučit? Mnohému ano. Například právě to, že když stát prochází krizí, že to pro něj ještě není důvod k nářku a rezignaci. Masaryk píše, krize není úpadkem, ale je po mém soudu přímo podmínkou a součástí pokroku a obrození. A o kus dál, jen tak se náš národní život a jeho zájmy mohou stát životem a zájmy světovými. Otázka česká je buď otázkou světovou, nebo otázkou není. To je docela jadrné, že? Otázka česká je buď otázkou světovou, nebo otázkou není. Jak se ten boj s malostí stále opakuje? Kým jsme? Někým, kdo se uzavře, opevní, kdo si bude žít, jako kdyby okolní státy a země neexistovaly? A nebo sami sebe nabídneme svému okolí a sami se okolím necháme inspirovat? Co by asi Masaryk dnes řekl těm, kdo by chtěli, abychom zrušili své členství v evropských a světových svazcích a žili si jen tak sami pro sebe, hezky, klidně? Takže, milí přátelé, Masaryk nám vzkazuje, že krize není úpadkem, ale přímo podmínkou a součástí pokroku a obrození a že snaha oddělit se ode všech a zůstat sami pro sebe je likvidační. Myslím, že tato moudrá slova nám mohou být pomocí, když hledáme, co a jak v čase všelijakých krizí, které skutečně kolem sebe vidíme a které prožíváme. I tak vám vše dobré, jako obvykle, přeje Daniel Ženatý.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě chceme pozdravit do obcí Rokycany, Hrádek a Dobřív.
1: Také chceme myslet na papeže Lva, který prodělal operaci na závěr ještě brzy, ale sloužil mši svatou přímo na pokoji v poliklinice Gemelli. Nález je maligní, ale bude se věřit, že i když to mají v rodu, že to dopadne dobře, protože je výborné kondici a objevil se to ten nález velmi brzy. Tak.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: Amen. Počala z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebýval mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení na kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen.
1: Svatá Terezie z Ávily,
2: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
1: Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

5 minut po 12. hodině vysíláme na Proglasu hudební siestu. Dnes začneme koncertem F-dur pro čembalo a smyčcový orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. Na čembalo zahraje Alexander Catarino, doprovází slovenský komorní orchestr, diriguje Bohdan Varchal.

Na vlnách Proglasu dozněl koncert F-dur pro čembalo a smyčcový orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. Na čembalo hrál Alexander Catarino, doprovázel slovenský komorní orchestr, provedení řídil Bohdan Varchal. A dále uslyšíme francouzskou předehru A-dur Leopolda Kuželuha. Sukův komorní orchestr řídí Josef Vlach.

0: Na vlnách Proglasu dozněla francouzská předehra A dur Leopolda Koželuha. Sukův komorní orchestr řídil Josef Vlach.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 9:45 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.
1: A nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Zprávy. Do 1. listopadu musí zákazníci s žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm. A v Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Zprávy a Martin Matějka. Do 1. listopadu musí zákazníci s žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. A pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
3: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou si dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
2: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti a firmy zjistily, jestli se jich podpis dodatku týká. Zrychlení povolovacích procesů, a tedy i výstavby, si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firm v Česku, ale jenom 29% stavařů, vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research. Mezi šéfy 650 developerských a 130 stavebních společností v srpnu 2026. A podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
4: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
2: A problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Ti nyní spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problému jenom asi třetina z nich, tedy další třetina váha. A to by znamenalo, že od ledna 2028 mohou chybět až zhruba 2000 úředníků.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem, to je oproti loňsku skoro o pětinu víc. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
6: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackerům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky můžou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na hlavním tahu mezi Libercem a Turnovem dneškem skončilo omezení u Hodkovice nad Mohelkou a kvůli stavbě nového mostu nad silnicí. Ten je ode dneška v provozu i s prodlouženým odbočovacím pruhem ve směru od Turnova. A původní most museli stavbaři na jaře kvůli špatnému technickému stavu zbourat. Nový most stál podle ředitelství silnice a dálnice 72 milionů korun. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem a pokles v produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu, jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
2: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní. Na jedničce z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 16. kilometru počítejte s pomalejším provozem. Do omezení na 23. kilometr pojedete asi 15 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je uzavřený sjezd na Teplice Exit 64. Leží tam kamion a nedá se projet, je třeba sjíždět už na Velemín na 52. kilometru. Na D1 z Brna do Vyškova u Holubic na 210. kilometru silničáři odklidili dopravní omezení a kolem Rohlenky, tak čekejte už jen silnější provoz. Na dálnici D5 směrem z Plzně stojí dlouhá fronta před okruhem už z 8. kilometru. Levý pruh jede rychleji. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Večer v Čechách ubývání oblačnosti. Zpočátku se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin 11 minut a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 15. října. Naskočili jsme nyní do odpoledního proudu písní a zpráv, který nás bude provázet až do 16. hodiny. Okolo 13:30 si povíme něco víc k dnešním výročím. Od 14 hodin si v hudebním kompasu představíme šanzony z texty Miloně Čepelky v podání zpěvačky Elišky Liftnerové. No a v 15 hodin budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16. hodiny, jak už jsem říkala, pak naladíte hitparádu Milana Tesaře a přesněji její 1544. kolo. Tak doufám, že se na něj těšíte. Zůstaňte s Proglasem.

Na Proglasu dospívala skupina ze slovenského Trenčína Random Choices. Papež Lev XIV. Strávil podle informací z Vatikánu druhou noc na římské klinice Gemelli v pořádku. Jeho zotavování po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích probíhá podle lékařů podle plánu. Krevní testy a rentgen hrudníku vykazují normální výsledky pro tuto fázi léčby. Papež je v dobré náladě, uvedl vatikánský mluvčí Matteo Bruni. Včera večer slavil ve speciálně připravené nemocniční místnosti mši svatou. Chodí po pokoji, normálně jí a podstupuje respirační fyzioterapii. Na celkovou prognózu je podle odborníků příliš brzy. Za uzdravení papeže a jeho úplné zotavení se modlí lidé po celém světě. Znovu k tomu povzbudil včera například předseda Rakouské biskupské konference arcibiskup Franz Lackner a vyzdvihl pontifikovo příkladné chování. Otevřenost, s níž svatý otec sděluje svou nemoc, je obdivuhodným a autentickým znamením, které dodá odvahu i ostatním, prohlásil salcburský arcibiskup v Římě, kde se účastnil konference o pastoraci manželství a rodin. Požádal zároveň o modlitby za pracující v lékařských a ošetřovatelských oborech, kteří se o papeže a další nemocné starají.

0: Tak to byla kapela Corbin Dallas. Přednášky o komunistické perzekuci řeholních řádů a tradiční teologické večery nabízí po celý podzim knihovna biskupství brněnského. Cyklus historičky Evy Richtrové přímo navazuje na úspěšnou jarní sérii a dnešní druhá přednáška se zaměří na osudy řeholnic po roce 1950 i na takzvanou akci VK, o co šlo, ozřejmuje Miroslava Verbická.
1: Po zrušení klášterů neboli akci K bylo nutné objekty vyklidit. Následovala tedy akce VK neboli vyklízení klášterů. Hmotné kulturní bohatství klášterů, které bylo staletí zhromažďováno, mělo nevyčíslitelnou hodnotu. Přednáška vysvětlí, jak bylo naloženo s obrazy, sochami, relikviáři či monstrancemi z drahých kovů. Dále, co se stalo s rozsáhlými knihovnami, které režim považoval za bezcenné.
0: Historická přednáška bude ještě příští čtvrtek 22. října. V mezidobí a v listopadu prostor v knihovně v Kamenné ulici zaplní teologické večery, které se tam nově přesunuly z biskupského sídla na Petrově.
1: Co se týče přímo teologických večerů, se nám představí ve třech takových cyklech. Bude tady hovořit otec Petr Mareček, který se věnuje Novému zákonu. Budou to Ježíšovy zázraky v evangeliích a podobenství. Dále Stanislav Drobný bude mít přednášku Ježíš Kristus, syn Boží spasitel. A v poslední přednášce v listopadu se bude věnovat encyklice papeže Lva sociální nauce církve ohledně umělé inteligence. Dále se představí Tomáš Drobný, představí nám krásu v křesťanském umění. Nově máme přednášejícího otce Jiřího Plhoně, který bude mluvit o liturgii, základní struktuře mše a základních stavebních kamenech liturgie.
0: Teologické večery startují dnes tématy Ježíšových zázraků, kristologie. Pokračovat budou do poloviny listopadu. Podrobný rozpis přednášek a hostů je k dispozici na webu knihovny biskupství brněnského. A teď píseň Ráj srdca a Ivana Mér.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

13 hodin 30 minut na Proglasu čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme čtvrtek 15. října 2026, Mezinárodní den Bílé hole, Světový den žen žijících na venkově a Světový den mytí rukou. V katolické církvi se připomíná památka svaté Terezie z Avily, zesnulé v říjnu 1582. Karmelitka s řeholním jménem Terezie od Ježíše ovlivnila řádový život jako dříve žádná žena. Snad největší mystička všech dob se narodila ve Španělsku v březnu 1515. Když bylo Terezii 14 let, zemřela jí matka a otec poslal dívku na vychování k sestrám augustiniánkám. Po vstupu na Karmel přestála období vážné nemoci a neklidu. Roku 1557 začala žít hlubokou vnitřní modlitbou, toužila po návratu k původní řeholi s přísnou klauzurou. Po otevření prvního kláštera reformovaných karmelitek zakládala další a po setkání se svatým Janem od Kříže v roce 1568 usilovala o zřízení mužských reformovaných klášterů. Její spisy představují školu modlitby. Se svatými Kateřinou Sienskou, Terezií z Lizie a Hildegardou z Bingenu patří svatá Terezie z Avily, řečená Veliká, do čtveřice učitelek Všeobecné církve. Modlitba nespočívá v mnohých slovech, ale v mnohém milování, vykládala. Papež František ji nazval bezpečnou průvodkyní a přitažlivým vzorem naprosté odevzdanosti Bohu. K dnešnímu dni se váže také množství pranostik, vybíráme. Svatá Terezie zasazuje zimní okna, po svaté Tereze mráz po střechách leze a svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá. No a Tereziím a Tereskám k svátku přejeme vše dobré. Oblíbené jméno může znamenat buď pocházející z ostrova Téry v Egejském moři, anebo Terázia u Sicílie. Dále se také vykládá jako záštita, ochrana, jindy jako léto, horko, případně sklízet úrodu či žnout. Tak ať je to tak nebo tak, rozhodně blahopřejeme a posíláme píseň.

40 koncertů, přes polovinu z nich v Praze, ostatní v Brně, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, v Plzni, Kroměříži a dalších českých i moravských městech. Z nichž většina zažila podobnou akci poprvé. Na dnešek připadá i sté 15. výročí narození historika umění a památkáře Dobroslava Líbala, označovaného za patriarchu české uměnovědy. Podle svědectví blízkého přítele stavěl svůj duchovní život na zjevených pravdách katolického křesťanství s důsledností sobě vlastní. Obdivoval katolický umělecko-historický přínos světu a duchovní odkaz církevních otců, zvláště svatého Augustina. Vysoko oceňoval cisterciácký řád a ctil svatého Vojtěcha. Za zázrak tvořivosti člověka pokládal gotické katedrály. Rád zdůrazňoval, že jsme zemí, kam nejdále na východ dospěl typ francouzské katedrály. Zemřel v roce 2002, právě když diktoval svoji poslední práci o českých venkovských kostelích. Devadesátiny by dnes oslavil sociolog Miloslav Petrusek, spoluzakladatel a druhý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde působil i jako prorektor. Zemřel v roce 2012. Na jeho památku vytvořil akademický sochař Otmar Oliva žezlo jako fakultní insignii. A připomínáme i nedožité 95. amerického jazzového zpěváka a klavíristy loni zesnulého Freddieho Cola. Pocházel z rozvětvené hudební rodiny.

Tak to byla píseň Little Milton a trio z New Orleans, které si říká Center of the River. 40 dnes slaví redaktor katolického týdeníku Tomáš Kutil, autor knižních rozhovorů s neratovským farářem Josefem Suchárem, boromejkou Angelikou Pintířovou, biskupem Františkem Radkovským či teologem Alešem Opatrným. 57. narozeniny slaví Benedikta Vojtěška Bartoňová, sestra Benny, z kongregace šedých sester 3. řádu svatého Františka, nositelka ceny veřejnosti v soutěži Pečovatelka roku 2020 a také nositelka ceny Celestýna Opice od hospitálského řádu milosrdných bratří za obětavou péči o nemocné a umírající, jejich rodiny a blízké. 68. narozeniny má prezident diecézní Charity Hradec Králové a biskupský vikář pro diakonii Josef Suchár, obnovitel a farář poutního místa Neratov. 71 let se dožívá zpěvák lidových písní Joška Šmukař a 91. narozeniny mají meteorolog Vladimír Vondráček a kanadský hokejista Willie O'Ree, který se stal v roce 1958 historicky prvním hráčem tmavé pleti v NHL. A teď U2, Street of Dreams.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Třináct hodin 52 minut, tady je pozvánka k poslechu večerních pořadů Proglasu, jak se vám líbí a Radio Report. Slovenský jazzový pianista, aranžér a skladatel František Báleš představí v pořadu Jak se vám líbí nové album svého ansámblu, inspirované starou slovenskou básní Janka Krále Zakliata pana Vováhu a Divný Janko. Baladu z roku 1844 převedl do angličtiny irský básník John Minehan, který Bálešovi pomohl objevit v slovenské poezii spojení křesťanské tradice a lidových představ. O novém albu, o vztahu k slovenské poezii i o cestě od literární předlohy k jazzové hudbě hovoří František Báleš v pořadu Jak se vám líbí od 19.15 s Janisem Morasem. A jen souhrou šťastných náhod byl v roce 2020 objeven skrytý funkcionalistický klenot, byt židovských manželů Herdanových, kteří v roce 1938 odešli z republiky. Interiér disponuje zachovaným modernistickým zařízením a po letech náročné rekonstrukce se letos otevřel veřejnosti. Jak je možné, že se dochoval v původní kráse? Nejenom o osudu Herdanových, ale především o dispozici a účelnosti jejich někdejšího domova budeme v Radioreportu ve 8:45 večer mluvit s archeologem a etnologem Michalem Doleželem. Natáčela Marcela Kopecká.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Ve 14 hodin ladíte Proglas s Alenou Rubášovou a na řadě je hudební kompas. V září oslavil 90. narozeniny básník, textař a herec Miloň Čepelka. Na loňském albu Šanzonárium zpívá písně z jeho texty Eliška Liftnerová. Jako první ze tří ukázek si poslechneme píseň Déšť k slunci duhu zavěsí.

samotě její jádrovník. Našel člověk ten správný cíl, nadechl se

Miloň Čepelka, známý především z divadla Járy Cimrmana, je výborný textař. Přesto se této profesi nikdy nevěnoval naplno. A až ve svých 89 letech se dočkal své první desky autorských šanzonů. Na albu Šanzonárium jeho texty zhudebnil Patrik Ulrich, který zde také hraje na klavír, a písně naspívala Eliška Liftnerová. Výsledkem jsou šanzony v tradičním duchu, ale s nápaditou instrumentací. Album vychází ze stejnojmenného recitálu, který vznikl v roce 2021 při natáčení dokumentárního filmu Štace Miloně Čepelky. Poslechneme si ještě písně Duše a Teď a tady.

чуваш, вірник веслує цит. Прочваш, вірник

nás pod kůži ti zalézá, sotva pomůže se opít. V nedohlednu je syntéza, která by řekla tak a ne tak.

nás pod kůži ti zaléza, sotva pomůže se opít v nedohlednu je syntéza, která by řekla tak a ne.

Poslouchali jsme šanzony na texty Miloně Čepelky v podání Elišky Liftnerové. A zítra ráno se budeme věnovat Tomáši Kočkovi a jeho albu Perperuna. Hudební kompas připravil Milan Tesař.

Jak už jsme si říkali, slovenský jazzový pianista a skladatel František Báleš zhudebnil na svém novém albu slavnou baladu romantického básníka Janka Krále Zakliata pana Vováhu a divný Janko. 10 skladeb, z nichž jednu jsme poslouchali, vychází ze zkrácené anglické verze Králova textu, kterou připravil irský básník a překladatel John Minahan. Hudební podoba díla stojí na pomezí jazzu a vážné hudby. Album nahrál František Báleš Ensemble se zpěvákem Matoušem Uhlíjarikem a s řadou hostů. A teď uslyšíme Amsterdam Klezmer Band.

tolik tedy Amsterdam Klezmer Band. A s albumem Mně by se tu líbilo se na scénu vrací kapela The Uniques, kterou ve druhé polovině 90. let založili hudebník Václav Kramář a zpěvák a textař Jan Rydl během studií na Chrudimském gymnáziu. 13 skladeb, které vyšly na novém albu, původně vznikalo v letech 1995 až 99. Pro nové nahrávání Kramář s Rydlem přepracovali většinu textů, zatímco hudební podobu nechali z velké části původní. Na albu vedle obou zakladatelů skupiny účinkují například bubeník Martin Novák, baskytarista Rasťo Uhrík nebo kytarista Vít Rokita. Mezi hosty jsou saxofonista Luboš Soukup nebo písničkář Zdeněk Vřešťál. V jeho podání uslyšíme z alba píseň Nepomohu.

Bohýn Jan pohodil svou pušku. Přál si jen, ať se to všichni dozvědí. A v poli stál, ač mnohým skřížil mušku. A střelci v zákopech sklopili svá hledí. Bohýn Jan podíval se k Bohu. A Bůh pravil,

14:31, posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 15. října. Jsme zhruba uprostřed odpoledního proudu písní a zpráv, v němž si v nejbližší půlhodince připomeneme písně 90. let 20. století. Uslyšíme třeba už za okamžik Valdemara Matušku, taky Žalmana, Honzu Nedvěda nebo cymbál klasik. V 15 hodin budeme přebírat zprávy s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny naladíte hitparádu Milana Tesaře. V 17:10 si pak s Hanou Šarfovou připomeneme vše o skautingu ve Švédsku. Skautský ostrov nebo skautské biřmování. I takové speciality mohou okusit skauti v této zemi. Je skauting univerzální myšlenkou a jak moc se liší jeho výchovné myšlenky u nás a v severských zemích? O tom nám povyprávějí v pořadu za 5:05 Veronika a Pavel Šochmanovi, skautští vůdci ze Stockholmu. Tak si to nenechte ujít a zůstaňte s Proglasem.

0: Hráli jsme všem Terezám a Tereskám s Valdemarem Matuškou. V sídle Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze se dnes večer po roce uskuteční koncert Pět tváří zdi, akce Mezinárodního vězeňského společenství. Toto křesťanské sociální hnutí pomáhá lidem, kterých se jakýmkoliv způsobem dotkl zločin, ať už se jedná o oběti trestných činů, o odsouzené i propuštěné, o rodiny a zejména pak o děti vězňů. Po telefonu zdravím tuzemskou zakladatelku a výkonnou ředitelku Mezinárodního vězeňského společenství Gabrielu Kabátovou. Vítejte na Proglasu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji vám.
0: Tak kolik už bylo odehráno takových koncertů Pět tváří zdi a koho zejména podpoří ten letošní koncert?
1: Koncertu celkem proběhlo 14, toto je 15. koncert, většina z nich probíhá právě vždycky v Senátu na pozvání Senátního výboru pro bezpečnost. A letošní koncert, stejně jako ty předchozí, bude podporovat oběti trestných činů a děti, které mají rodiče ve výkonu trestu, protože i ty děti jsou sekundárními oběťmi vlastně toho zločinu rodiče.
0: Kdo na tom dnešním koncertu vystoupí a jaká témata se budou probírat mezi hudebními vstupy?

0: zejména věznice Jiřice, která má tradici v tom, že vlastně zahajuje určité inovativní projekty, probíhá tam už 8. rokem koncept takzvané otevřené věznice. A ve spolupráci s vězeňskou službou naše společenství, Mezinárodní vězeňské společenství, tam zahajuje pilotní projekt, jehož roční fáze, taková přípravná, už je za námi. A je to zvláštní metodologie pocházející z Brazílie, která vyzdvihuje důstojnost člověka, důstojnost vězně a chce po něm, aby přijal odpovědnost za to svoje chování, ale nabízí mu velikou důvěru a určitou disciplinu s láskou. Je to jiný, velmi humánní přístup k člověku. Tak o tom všem bude dnešní koncert.
1: To zní velmi zajímavě. Paní ředitelko, jak vnímáte hlavní smysl intenzivní práce s odsouzenými a vidíte nějaké konkrétní výsledky?
0: Tak ten smysl je jasný. Potřebujeme, aby z věznic do společnosti přicházeli resocializovaní lidé, kteří už nebudou druhým lidem ubližovat. A proto vězeňská služba nejenom u nás na celém světě hledá jiné způsoby vězeňství, protože z 10 propuštěných vězňů, tak 7 zase vrací zpátky do vězení, čili ten systém vězeňský není účinný. Proto je nesmírně nutné s odsouzenými celodenně pracovat s jejich rodinami, aby k nějakému posunu došlo.
1: A ještě mě napadá, jestli je dnešní koncert třeba benefiční, jestli může veřejnost nějak podpořit celou tuto věc.
0: Ano, budeme velmi rádi, protože bychom potřebovali teď ještě zesílit finanční podporu projektu, o kterém dneska na koncertu budeme také mluvit, a to je Andělský strom, ve kterém posíláme vánoční dárky dětem odsouzených rodičů. Posíláme přímo do rodin a každému dítěti posíláme dárek, tak jako kdybychom ho kupovali pro vlastní dítě. Bývá to jediný dárek, který to dítě dostává. Takže určitě je možné podpořit tuto akci a tím podpořit to, že nějaký počet dalších dětí bude mít dárky pod vánočními stromky.
1: Což je určitě skvělé a všichni bychom jim to přáli. Tak to byla Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka křesťanské organizace Mezinárodní vězeňské společenství v Česku. Děkuji vám za rozhovor a dlouhodobou spolupráci a přeji vydařený koncert a všechno dobré. Těším se na slyšenou.
0: Děkuji moc a děkuji všem posluchačům, kteří nám fandí a kteří také tuto oblast podporují. Děkuji vám.

To byl Chris Ria na nahrávce z roku 1990. Zástupci církevních sdružení z celého světa diskutují ode dneška do neděle v Římě na konferenci Katolická akce, synodalita a misie. Ze Slovenska se účastní delegace ERKA, Hnutí křesťanských společenství dětí. Mezi řečníky je generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech anebo kardinál Luis Antonio Tale z vedení Vatikánského úřadu pro evangelizaci. Zájemci mohou jednání sledovat online s tlumočením do angličtiny, italštiny, španělštiny a francouzštiny po registraci na webu Mezinárodního fóra Katolické akce. A ve Vídni dnes představí knižní teologický portrét arcibiskupa Josefa Greenvidla. Vychází pod titulem Biskup pro vás, křesťan s vámi, jako společný počin nakladatelství Vídeňská katedrála a Tyrolia. Josefa Greenvidla vnímají jako pastora, stavitele mostů a týmového hráče, pastýře blízkého lidu, který připravuje největší rakouskou diecézi na budoucnost.

Sen o Berenice nám zpíval Žalman a spol. Katolický kněz je ve stovce nejoblíbenějších DJů světa. V hlasování veřejnosti vyhlášeném časopisem DJ Mag skončil Portugalec Guilherme Peixoto na 79. místě. Německé online vydání listu označilo 52-letého duchovního za jednoho z nejnezvyklejších nováčků seznamu. Chválí jeho melodické techno a sety s poselstvím jednoty a spirituality. V srpnu 2023 padre Guilherme nadchl před bohoslužbou s papežem Františkem zhruba 1,5 milionu účastníků Světového dne mládeže, který jeho země hostila v Lisabonu. Účastní se festivalů, účinkuje v klubech. Loni v lednu vystoupil před sochou Krista Spasitele v Rio de Janeiro, v listopadu pak u Košické katedrály svaté Alžběty.

Tak to bavil padre Guilherme Peixotu Slováky před necelým rokem v Košicích k 75. arcibiskupa metropolity Bernarda Bobera. Kněz portugalské diecéze Braga sloužil jako vojenský kaplan v Afghánistánu a Kosovu. Pro svoje techno čerpá z papežských textů i modliteb a duchovních textů. Jen na Instagramu má kolem 3,5 milionu sledujících. Za mixážním pultem vystupuje v kněžské košili a sluchátka si nechal požehnat od papeže Františka.

0: To byl Honza Nedvěd a teď už zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Polední Plus pokračuje s Renatou Kropáčkovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na co se zaměříme? Na summitu v Bruselu vedou unijní lídři tvrdý spor o peníze. Bohatší státy požadují škrty v příštím evropském rozpočtu. Česko ale odmítá jak úspory, tak většinu nových zdrojů příjmu. Severní Korea má moderní silniční spojení nejen s Ruskem, ale opět i s Čínou. Dnes tam totiž funguje nový most přes pohraniční řeku Jalů. A polské město Malbork je známé nejen díky rozsáhlému hradnímu komplexu, ale také proto, že hostí leteckou základnu. O tom všem budeme mluvit podrobně. Teď jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
3: Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voronižské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, a podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo a poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Rusko je často používá k úderům na ukrajinská města v blízkosti frontové linie. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení a počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
4: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
3: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hekři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. A supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
5: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hekři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hekrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky můžou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 ze 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábel z hnutí ANO a prvním náměstkem Petr Slavíček z Volby pro Teplice. Počet náměstků se sníží ze 4 na 3.
6: Důležitý to, že jsme se shodli na tom počtu, že bude vlastně o jednoho náměstka méně. Teď budeme ladit znění koaliční smlouvy, jednotlivé priority a gesce.
7: Říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO, která získá taky jednoho náměstka. Další dva budou z Volby pro Teplice. Prvním zůstane Petr Slavíček. Podle něj obsadí posty ve výborech opozice.
8: Asi můžu říct, že kontrolní výbor jeho předsednictví připadne opozici.
7: Koaliční smlouvu podepíšou ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Z Teplice Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství, chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
9: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň.
7: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
10: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. dobře pracovat.
7: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
11: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
7: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr, to je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhais, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
12: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé, a proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
3: Dálnice D1 z Ostravy do Brna je zase zdem na Nový Jičín stále uzavřená po vážné nehodě. V místě nehody na 325. kilometru teď pouze vypouštějí uvízlá auta v koloně. Trvá odklon na kilometru 330, náhradní trasa přes Suchdol a Odru. Na D1 z Prahy do Brna zase zdem na Pražský okruh čekejte kolonu mezi 12. a 23. kilometrem. Kvůli dopravnímu omezení je to celé na téměř 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku budou hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, na horách naměří kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Poslouchali jsme kapelu Buty a píseň z alba Rastakajakvana z roku 1997. Na Římském náměstí v centru Brna se dnes uskuteční dobrovolnická akce Tak to vysyp. Začne už v 16 hodin s cílem odstranit bariéry v historické dlažbě pro vozíčkáře i rodiče z kočárky. Na místě bude pro zájemce připraveno veškeré nářadí od lopat až po smetáky. A co přesně budou dělat? Zeptali jsme se koordinátorky akce Moniky Zemanové.
1: Tak si to bude probíhat tak, že dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a budeme instalovat bezbariérové nájezdy do okolních obchůdků, abychom pomohli usnadnit pohyb lidem na vozíku, ale třeba i rodičům z kočárky i dalším návštěvníkům.
0: Dnešní akci Takto vysyp pořádá městská část Brno Střed ve spolupráci s výtvarnicí Kateřinou Šedou, organizací Renady a spolky pro lidi s handicapy. Úprava povrchu Římského náměstí navíc přímo souvisí s chystaným adventním programem, doplňuje koordinátorka Monika Zemanová.
1: Tahle akce je vlastně jedna z předcházejících aktivit letošního vánočního festivalu Zlozvyků, který se uskuteční na Římském náměstí od 1. do 24. prosince. A protože i při přípravě toho vánočního festivalu Zlozvyků jsme mysleli na lidi na vozíčku nebo na rodiny s malými dětmi, tak jsme chtěli v podstatě to náměstí už předpřipravit, aby i v průběhu festivalu se tihle návštěvníci za námi mohli dostat a mohli si festival užít.
0: Do dnešních prací na Římském náměstí od 16 hodin se může zapojit kdokoliv z kolem jdoucích, vzkazuje za pořadatele z Brna Monika Zemanová.

0: Hrála nám kapela Příbuzní a byly to Královny z roku 1998. Dnes v Praze probíhá mezinárodní konference s názvem Proticírkevní propaganda v dobách nacismu a komunismu. Cílem je představit různé formy proticírkevní propagandy ve 20. století z české i mezinárodní perspektivy. Historik a politolog Michal Pér za Ústav pro studium totalitních režimů k tomu dodává.
1: Je zapotřebí znát naši minulost, je zapotřebí znát ty modely propagandy, stejně tak jako to, jakým způsobem se chovala totalitní moc, ať už v tom smyslu nacistickém, anebo v tom smyslu komunistickém, protože jen ten, kdo zná minulost, tak se může dobře orientovat v přítomnosti a v budoucnosti. Ta znalost minulosti je pro poznání současného vývoje a budoucího vývoje naprosto klíčová. Bez znalosti historie nemůžete dost dobře pochopit, co se děje v současné době, a nemůžete ani odhadovat, řekněme, budoucí vývoj. Je to taky o obrovském ponaučení. Prostě musíme být jaksi v tomhle velmi opatrní, velmi pozorní a pamatovat na tu naši minulost, pokud chceme, aby naše budoucnost byla dobrá.
0: Jedním z témat konference byla i protipapežská propaganda, která se týkala například pohledu na Pia 12. v letech 1948 až 58, anebo situace v Československu po roce 1958 související s Janem 23. a druhým Vatikánským koncilem. Český historik Jaroslav Šebek se ve svém příspěvku věnuje osobnosti Jana Pavla II.
2: Propaganda proti konkrétně Janu Pavlovi II. Probíhala na několika rovinách, protože jednak se proti němu útočilo tak, jak to dělala komunistická propaganda v těch dřívějších letech, to znamená jako reprezentanta Vatikánu, který dělá tu v uvozovkách nenávistnou politiku vůči východnímu bloku, proti těm socialistickým státům. Dále se pak vlastně útočilo proti Janu Pavlovi z toho důvodu, který byl už specifický, že to byl Polák a v 80. letech prožívalo Polsko a také díky samozřejmě Janu Pavlovi II. Velké vzepětí toho protikomunistického hnutí Solidarita. Takže propaganda ho vlastně spojovala s tím, že chce rozvrátit socialismus v Polsku. A pak ještě je ten třetí rovina, že totiž se tam objevovaly takové reminiscence na to, jak vlastně negativně působil podle propagandy Vatikán na historii Československa a českých zemí. A co bylo zajímavé, tak se tam vlastně spojoval třeba určitý moment, a to bylo to, že papež zakázal činnost některým kněžím třeba v Nikaraguji, kteří byli zastánci teologie osvobození, a tam se vlastně útočilo na to, že Vatikán třeba nezakázal činnost Josefu Tisovi jako prezidentovi slovenského fašistického státu.
0: Konference se také věnuje číhošskému zázraku a fyzikálně mechanickému pohledu na pohyb kříže. Dále propagandě v novinách, ve filmu, v karikatuře, propagandě v období normalizace a dalším tématům. Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů například zmiňuje případ babice.
3: Máme smutný celorepublikový primát v největším počtu popravených kněží, více jich popravených z politických důvodů nebylo než tito tři za éry komunismu, a sice beatifikovaní Jan Bula, Václav Debola a František Pařil jako třetí z nich. A já se chci zaměřit na některé aspekty té propagandistické kampaně, která se kolem toho rozvířila, byly zaměřené proti církvi. A na jejich konstrukci, zejména na základě emocionálního nátlaku na lidi. Což nebylo vždycky v takové síle v kampaních, které tomu předcházely, jako třeba kolem číhošského zázraku. A i těch kampaní, kde církev figurovala třeba jenom, že někdo byl věřící laik z těch odsouzených těch hromadných procesech, nebo ještě můžeme toto přirovnat ke kampani po procesu s představenými mužských řeholních řádů.
0: Doplním, že akci pořádá památník Terezín a Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s arcibiskupstvím pražským.

0: Na Proglasu dospíval Ivo Pospíšil. Přednášku s doprovodným programem připravil na tuto neděli 18. října místní katolický dům v Dačicích na Jindřichohradecku. Více jeho předseda Petr Křížek.
1: Od 15 hodin zahájíme odpoledne modlitbou v kostele u svatého Vavřince s otcem Karlem Janu a potom se přesuneme do katolického domu, kde od 15.30 začne přednáška svatý František z Assisi, výročí 800 let od jeho úmrtí. Přednášet bude otec Jaroslav Pezlar. Potom od 16.30 do 17.30 máte možnost trávit společné chvíle ve farní kavárně, opět v katolickém domě. Po celou dobu bude možnost pro děti hraní v herně a sportování v sále.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ladíte Proglas v 15 hodin 33 minut s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 15. října a teď vás pozveme do kina. Tuzemská kina ode dneška promítají film Divočina. Snímek o hledání rovnováhy a o tom, že skutečnou divočinu nemusíme najít v lesích, ale třeba ve vlastní rodině. Střihačka Evženie Brabcová ve svém celovečerním režijním debutu vypráví o dysfunkční rodině, která se vyrovnává se změnami životního prostředí. Na dramatu se vedle českých koprodukčně podíleli i tvůrci ze Slovenska a Maďarska. V hlavních rolích se představí Klára Isová, Jan Vlasák a Juraj Loj.
3: Název Divočina byl známý od začátku v tom smyslu, že jsem věděla, že to slovo obnáší spoustu významů, které v tom filmu chci mít. To znamená, jak tady vztah k přírodě, tak i mezilidské vztahy, které někdy můžou být opravdu divočina. Mě bavila ta hravost toho slova, že to má více vrstev a že to slovo běžně používáme prostě v každodenních konverzacích, že něco bylo divočina, že to je divoký a že to není jenom o té přírodě, ale pro mě vlastně vždycky ten film Divočina byl o vztazích mezi lidmi. Vztazích v rodině.
2: Tolik od režisérky nového filmu Divočina Evženie Brabcové.

snad z květu souhry neodkrojí. Prázdno v nás i jiný hlas.

0: Zkouška, zkouška.
1: Díky.
0: Svítí červený.

0: Píseň s tématem války na Ukrajině nám zpívala pražská hudebnice Květa. Výběr snímků Václava Havla, které pořídili fotoreportéři České tiskové kanceláře, vystavuje až do 7. února pražská Fragment Gallery. Posledního československého a prvního českého prezidenta zachycují v několika dekádách. Národní zpravodajská agentura výstavu připravila ve spolupráci se společností Czech Photo. U příležitosti Havlových nedožitých 90. a k 15. výročí jeho úmrtí.
1: Tak výstava si myslím, že je právě výjimečná tím, že to jsou čistě reportážní fotky, i když samozřejmě tam celá řada fotek, která vznikla v momentě, kdy nebyl třeba oficiální program nebo další oficiality, což 90. umožňovaly, dneska už bych řekl, že to je téměř nemožný. Takže tím je to zajímavé, že se jedná čistě o reportážní fotky a i přesto celá řada těch fotek působí až téměř intimně nebo privátně.
0: Řekl šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch. V agenturním archivu je přes 14 000 Havlových snímků. Některé z nich jsou k vidění i na rozsáhlé výstavě Václav Havel – Příběh v obrazech, kterou Czech Photo připravila na letišti Václava Havla.

0: To byla Lucie Dlabolová a píseň Hora. Tradiční teologické večery nabízí knihovna biskupství brněnského v Kamenné ulici. Přesunuli se tam nově z biskupského sídla na Petrově. Podzimní série začíná dnes v 17 hodin tématy Ježíšových zázraků, kristologie.
1: Teologický večerů se nám představí ve třech takových cyklech. Bude tady hovořit otec Petr Mareček, který se věnuje Novému zákonu. Budou to Ježíšovy zázraky v evangeliích a podobenství. Dále Stanislav Drobný bude mít přednášku Ježíš Kristus, Syn Boží Spasitel. A v poslední přednášce v listopadu se bude věnovat encyklice papeže Lva sociální nauce církve ohledně umělé inteligence. Dále se představí Tomáš Drobný, představí nám krásu v křesťanském umění. Nově máme přednášejícího otce Jiřího Plhoně, který bude mluvit o liturgii, základní struktuře mše a základních stavebních kamenech liturgie.
0: Popsala pro Glasu Miroslava Verbická z knihovny biskupství brněnského. Teologické večery tam budou dnes, ve čtvrtek 29. října a ve čtvrtek 12. listopadu, vždy od 17 do 20 hodin. Přesný rozpis témat a přednášejících je na webu knihovny.

Posloucháte hit parádu na Proglasu, pořad, ve kterém nás zajímá, jaká hudba se vám, našim posluchačům, líbí. V pořadu uvedu 12 písní, kterým budete moci vyjádřit své sympatie, tedy přesněji můžete obodovat 3 z nich. Dejte 1 3 body, 1 2 a 1 1 bod. Ničím nerušený poslech vám přeje Milan Tesař. Začínáme na 12. místě s ukázkou z alba Hlubiny. Jeho autorkou je brněnská zpěvačka a vystudovaná herečka Terezie Sters. O vaše body se uchází titulní píseň Hlubiny.

Téma hlubin se objeví i v další písni zhudebněném žalmu 130. Při té příležitosti vás chci upozornit na jedno z příštích vydání hudebního týdeníku Slyšte lidé. V sobotu 31. října se v něm budu věnovat právě zhudebněným starozákonním žalmům v podání různých interpretů od nás i ze světa. Ale teď místo 11. slovenská zpěvačka Miriam Kaiser a z hlbín volám k tebe z alba Skrytá v tebe.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba duo Brillante Cordi a Dances Across the World and Time. To je album, které natočili kytarista Vladislav Bláha a Tatiana Bláha Drobiš, která střídá mandolínu a domru, což je ruský strunný nástroj. Italský zpěvák a hudebník Luca Bassanese vydal album Terra, věnované kultuře a lidem benátského regionu. Po 13 letech se s novým albem vrací třebíčská rocková kapela Fru Fru. Její novinka se jmenuje Gramofonová deska a Songs je název nového alba slovenského zpěváka Miloše Stančíka. Na začátku října jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Jiřího Bulise, skladatele a pianisty. Už loni vyšla deska s výběrem jeho písní, které vybrali a k vydání připravili Bulisova dcera Lucie Dlabolová a Martin Kišperský. Album se jmenuje Slunce na peřinách a já z něj vybírám píseň Nekonečný valčík.

To byl v archivní nahrávce Jiří Bulis na 10. místě naší hitparády. Před ním jsme poslouchali Miriam Kaiser a Terezii Stairs. Můj bratr se vás minulý týden ptal na vaše vysněné povolání. Posluchačka Růžena napsala, co se týče mého vysněného povolání v dětství, nebylo to nic slavného. V úplně útlém dětství to byly šílenosti jako kolotočářka, sochařka nebo zpěvačka. Později květinářka, šperkařka nebo laborantka. Nic z toho jsem jaksi nedokázala dotáhnout do šťastného konce. Že bych mohla psát články o hudbě, mě nikdy ani nenapadlo, přestože jsem je od dětství ráda četla. Nakonec jsem u nich zakotvila a jsem spokojená. Já moc děkuji a přiznávám, že jsem od dětství chtěl mluvit v rádiu, vážně. Ale kromě toho jsem chtěl být také zmrzlinářem nebo zoologem, mamalogem a později badatelem v oblasti Oceánie. Místo 9. Petra Žalmanová a Nepadáš.

Myslím, že kolegové Petr a Joška, kteří se budou dělit o příští tři kola hitparády, rádi vymyslí nějaké nové, neotřelé anketní otázky. Já si dám počase malou pauzu a opět poprosím o to, co je pro nás, tvůrce programu, mimořádně důležité, totiž o zpětnou vazbu na naše pořady. Napište, co vás především v hudebních pořadech Proglasu v poslední době je zaujalo a čím. I v tomto případě platí, že jednoho z vás, kdo se zapojíte, odměníme hudebním dárkem. Osmé místo, skupina Piráti 44 a Pod hladinou řeky.

Rozhovor se Slávkem Hamaďákem z kapely Piráti 44 chystáme na konec letošního roku. Co vás čeká v rámci našich pořadů v příštích dnech? V pátek 16. října vám přineseme záznam vystoupení portugalského akordeonového kvarteta Danza z Okultas z našeho koncertního studia. Skupina v Brně hrála v rámci festivalu Maraton hudby. Dalším hostem maratonu byl italský hudebník Stefano Saletti. Koncert jeho kapely z našeho studia vám nabídneme v pondělí. V úterý si můžete poslechnout rozhovor s kapelou Midnight Swimmers. Ve středu vám představíme polsko-běloruské duo Duality. Opět půjde o rozhovor pořízený během maratonu hudby Brno. A ve čtvrtek u nás ve studiu vystoupí živě písničkář Vilda Roubíček se svými přáteli. V týdeníku Slyšte lidé vás v sobotu 17. října zvu na hudební výlet do Německa. Do Brna se pro změnu podíváme teď a také do vesmíru. 7. místo skupina Nevermore a Kosmonaut a píseň Měsíční krajiny.

Posluchač Jaroslav napsal: moc děkuji za zařazení kapely Nevermore a Kosmonaut. Michal Šimíček je nejen výborný textař, muzikant, ale i organizátor programu Café Práh. A vše to dělá výborně. I to poslední album je skvělé. Tak já jen připomenu, že jsme si hráli z nejnovějšího alba nazvaného Teorie mizení. Vše podstatné o něm se dozvíte na www.hudebnirozhovory.cz v rozhovoru, který s členy kapely vedl Janis Moras. Mimochodem připomínám, že Proglas tyto pořady natáčí a vysílá jen díky dobrovolným příspěvkům svých posluchačů. Děkujeme za vaši přízeň. Místo 6. slovenská skupina Longital a Len More.

Zvu vás na hudební akce. V Luhačovicích bude mít v sobotu 17. října koncert skupina Kapela Oscura, která má v repertoáru francouzské písně a zhudebněné básně francouzských básníků. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 17. října jihoafrický hudebník Gerald Clark, 2. listopadu skupina November 2nd a 4. listopadu Kennedy Administration. Patrik Jansson Band ze Švédska vystoupí 20. října ve Valašském Meziříčí. V Café Prah v Brně mají 23. října koncert Kluk z Husovky Michal Vaněk a skupina Zhasni. Dále 27. října v Café Prah vystoupí Adéla Václavová s Petrem Kurečkou a Elka s Adamem Kubátem. Skupina Kain da Bret a písničkářka Katka Šarkézy mají koncert v sobotu 24. října v čítárně Campus Hybernská v Praze. Josef Guschlbauer a Swing Trio vystoupí 30. října v pražském Planetáriu. Skupina Hun Hurtu ze sibiřské Tuvy má koncert 30. října v Praze v divadle Dobeška. Koncert s názvem Písničkářské dušičky se koná 1. listopadu ve hřbitovní kapli doktora Karla Farského v Praze Strašnicích. Vystoupí Člověk krve, Luz and Honza a Jan Řepka. Zpěvačka Tereza Hrabiny představí své nové album Ceremonie 12. listopadu v klubu Alterna v Brně. Dostali jsme se k 5. místu skupině Elektra 5. Dnes po 6 kolech měníme píseň. Ta nová se jmenuje Kočičí.

Hned přidám další koncerty. Lenka Filipová vystoupí 18. října v brněnském Sono Music Clubu. Skupina Folk Team představí své nové album v Mahenově divadle v Brně 19. října. Honza Broš se skupinou Devítka vystoupí 20. října v Brně na Musilce, 23. října v Mostě, 30. října v Táboře a 12. října představí Devítka své nové album v divadle Gong v Praze. V tentýž den uvede skupina Zrní v kabinetu Mus v Brně své nové album. Lenka Nová má koncert ve Vile Lev Bear v Brně 22. října. V brněnském Sonu vystoupí 22. října Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis. V Metro Music klubu v Brně má 22. října koncert Šimon Bylina. V klubu Leitnerova v Brně zahraje 22. října Mirek Kemel s kapelou, 25. listopadu skupiny Bounty a For Folk a 26. listopadu Ozvěna. Festival osamělých písničkářů se koná ve dnech 23. a 24. října v Malostranské besedě v Praze. Představí se například Jiří Smrš, Jiří Konvrzek, Jan Běťák, Jan Jeřábek, Přetlak věku, Inženýr Vladimír, Petr Váša, Jiří Dědeček, Kejn, Saša Niklíčková, Martina Trchová a další. A Vojta Nedvěd zahraje 30. října v divadle Bolka Polívky v Brně. Jsme u 4. místa, Filip Pícha a píseň Jeremiáš.

Posluchačka Tereza napsala: moje vysněné povolání vždycky bylo stát se archeoložkou nebo profesionální cestovatelkou. Obojí je spíš směs mých zájmů a v dospělém životě se mi občas daří stát se aspoň trochu tou cestovatelkou. Dnes už ani nepotřebuji cestovat do dalekých krajů a ani nic nového objevovat. Stačí mi jen se toulat v krajině a vnímat. Nynější pěkný podzim navíc vybízí k procházkám a výletům, takže teď už jen udělat si čas. Já děkuji za odpověď, Tereze, připravíme k vyzvednutí hudební dárek. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Mirku Hruškovou z Milevska a i ji odměním. Třetí je dnes Kateřina Marie Tichá a píseň Byt 66.

Už jsem prozradil, že příští tři kola hitparády pro vás budou připravovat mí kolegové. Já bych měl být celý příští týden na světovém hudebním veletrhu Vomex v Las Palmas de Gran Canaria na Kanárských ostrovech. Mám domluvenou spoustu schůzek s hudebníky z celého světa, vydavateli a dalšími zajímavými lidmi. Pak se na pár dnů do Brna vrátím, ale ještě na začátku listopadu mám několika denní služební povinnosti v Praze. Jsem tedy rád, že mě v hitparádě má kdo zastoupit a budu se těšit na slyšenou jednak u dalších pořadů a jednak u hitparády opět v listopadu. Radúza a Blues Vrhačova nože. To je dnes druhé místo.

Posluchač Honza napsal, je to už děsně dlouho, co jsem si vysníval, jaké povolání bych chtěl dělat. Takže jediné, co jsem si zapamatoval, byl strojvedoucí na mašině. Tenkrát ještě tahávali nákladní vagóny u nás na trati parní lokomotivy. A to bylo nádherné pokoukání, jak se jim z komína valil dým, když uháněli krajinou. I když jsem kluk z vesnice, tak mě nikdy nelákalo jezdit traktorem nebo kombajnem. Jestli jsem někdy chtěl dělat i něco jiného, na to si už vážně nevzpomenu. Já Honzovi děkuji. Do tohoto kola nepostoupili Dorota Nvotová a skupina Goji a podle pravidel jsme se rozloučili také s Markétou Irglovou. Vítězem 15. 44. kola hitparády na Proglasu se stává Pavel Čadek, kterému dnes také po šesti kolech měníme píseň. Nasazuji duet s Terezií Kovalovou, tedy duet dvou zpívajících violončelistů, nazvaný Soutěže.

A to je vše. Vyberte si prosím tři písně, jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Uzávěrka je ve středu v poledne.

0: se za ní potácí, koho zrovna uloví.
1: Páté místo Elektra 5, nově nasazená píseň Kočičí.

0: místo soupeře, i když vztahy jsou, někdy jsou. Soucit místo souzení, soulad místo...
1: Nově nasazenou píseň má Pavel Čadek, na prvním místě duet s Terezií Kovalovou Soutěže.
2: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dále ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude dvou nebo tříčlenná. A Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. A cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Zprávy a Martin Matějka. Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou, sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
5: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
4: Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
6: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
7: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
6: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
8: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
6: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Český rozhlas.
4: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr. Tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
9: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
4: Podle svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zhruba 6 tisících vlakových nádrží v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
10: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
11: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje třeba větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo by jít o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
12: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělal.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihomoravští policisté řeší téměř 50 pokusů o vloupání do domu v Pavlově na Mikulovsku. A v noci ze soboty na neděli se zloděj pokusil vypáčit několik dveří v obci a 4 domy se mu podařilo vykrást.
13: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
14: Jaroslav Gracel z Pavlova je jedním z asi 50 lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracel.
13: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
14: Video předali policii.
15: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
14: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: A serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivinského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se jí ale neměli pokoušet sami odchytit.
16: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
4: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru pojedete pomalu do omezení na mostě Šmejkalka, je to tam na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou z 6. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech. Pro osobní auta je to tam na půl hodiny. A ve Strakonické v Praze na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku do omezení u Jíloviště na zhruba půl hodinu. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, na horách naměří kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná další.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Česko-švédská rodina Veroniky a Pavla Šochmanových žije na předměstí Stockholmu. Odkud pochází jejich láska k přírodě? Jak se jim daří žít s ní v souladu? A jak jejich životy ovlivnil scouting? I o tom si budeme povídat v příštích 45 minutách. Veroniko a Pavle, srdečně vás zdravím do Švédska.
2: Děkujeme.
3: Zdravíme taky ze Švédska do Česka.
0: Vítám také všechny, kdo nás posloucháte na vlnách ProGlasu nebo v některé z podcastových aplikací.
4: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době.
5: On my honor, I promise to do my best.
6: 一敬天要群，做个堂堂正正的好国民.
7: Verspreche ich euch, mit euch in der Sippe zu leben.
8: Kupunummi, me wangte, честным словом обещаю.
9: Skautain.
10: Jag lovar att efter bästa förmåga
11: kommer du att vinna det.
12: Nahwallah walwatan.
13: Kunito ni makoto otsukushi.
14: I cumplir fielmente la ley scout.
0: Veronika se ve Švédsku narodila českým rodičům, Pavel pochází z Prahy, ale už skoro 20 let se svou manželkou a synky Dagem a Stigem žije ve Švédsku. A všichni čtyři mají společný koníček, nebo možná spíš životní cestu, a tou je scouting. Takže kdy a jak tahle vášeň pro vás začala? Pavle, myslím, že u vás v rodině jsi hlavním průkopníkem ty.
3: Tak asi by se to tak dalo říct. Já jsem začal skautovat vlastně hned, jak to šlo oficiálně v Česku, tedy v roce 90. Takže to už je vlastně dlouhá doba, no. Už je to vlastně přes 30 let.
0: Platí známá věta jednou skautem, navždy skautem?
3: Já myslím, že jo, jako nejsem si úplně jistý, jestli to tak mají všichni, kteří scoutem nebo scoutingem projdou, ale sám za sebe bych řekl, že ty můj, no, všichni ty kamarádi, takový ty, co mi zůstali, ty jako i ty, který potkávám v Česku, když se tam vracíme, kromě rodiny samozřejmě, tak ty jsou všichni vlastně ze scoutu, takže je to hluboko.
0: Je to hluboko. Veroniko, jak se stala scoutkou ty?
2: No, u mě je to přes Pavla. Já jsem narozená českýma rodičema a vyrůstala jsem v menším městě ve Švédsku, kde skautský oddíl buď nebyl, nebo umíral. Nejsem si úplně jistá, ale nebyla jsem s ním v kontaktu, když jsem byla malá. Tak jsem se vlastně první setkala s českým skautingem, když jsem se seznámila s Pavlem, když mi bylo kolem 25. A strašně se mě líbila ta hloubka toho českého skautu, jak prostě nesl tu morálku v té společnosti, která se zase budovala relativně pár let po pádu komunistů, ale přesto to bylo takové hledání. A přišlo mě to krásný, tady ta činnost s mladýma lidma a s dětma, kde ta etika měla tak centrální roli.
0: Oba jste skaučtí vůdci. Veroniko, ty ses ujala i vůdcovství vašeho střediska, je to tak?
2: Ano.
0: To znamená, že oba máte zodpovědnou úlohu v místě, kde žijete.
2: Správně, ano.
0: Tak nám řekněte něco o vašich oddílech.
3: Já myslím, že právě o té zodpovědné úloze je to možné to chápat, tak a není to úplně automaticky pro každýho. To, co samozřejmě můj pohled, nebo pohled z našeho tady Bagarmossen střediska, nemusí být pohled pro ty jiný skauty, je to spousta tisíc, milionů skautů od doby, kdy skauting vznikl, tak už tím prošlo spousta lidí, ale pro mě je to hodně a vždycky bylo jako o službě společnosti nebo o výchově, o tom formování té nové generace k tomu skautskému ideálu. A tak těžko říct, jestli se to daří, je to samozřejmě individuální, ale v těch oddílech jsou děti rozdělený podle věku často, takže, nebo jenom vlastně ve Švédsku, v Česku je to, že ještě míchaný podle pohlaví, ne úplně nutně, ale bývá to speciálně u mladších dětí, to často bývá, že jsou rozdělený kluci a holky. Tady teda moc ne, takže tady je to rozdělený hlavně podle věku a docela po takových, pro mě zase nezvykle, oproti Česku, takových krátkých věkových intervalech, takže to jsou vždycky 2 roky první, pak další zase jsou 2 roky, kratší, prostě jakovýhle intervaly.
0: Začínají v kauti v kolika letech? V 7, 8?
3: Jako v osmi takový ten standardní scouting tady, ale už je něco, čemu se říká rodinný scouting, a to je právě i v Česku, takže tam se jako děti můžou angažovat hlavně s rodičima, teda ne sami ještě od nějaké třeba pěti nebo tak. Takže když je ten zájem, tak se to dá dělat i takhle s malýma dětma. A já teda vedu oddíly s dětma, které jsou těch 8-10 a pak těch, co jsou 10-12.
0: A Verunka?
2: No, já jsem začínala, prvně, když naše děti měly dospěly do skautského věku, tak první to bylo samozřejmé, že budu stát jako za Pavlem a podporovat jeho, aby se mohl vrátit ke skautingu. Tak jsem viděla moji roli jako takovou, jako spíš domácí podporu. Uspělo pár let a středisko střádalo vůdce. Tak jsem začínala vlastně v té spíš administrativní organizační, celoorganizační roli jako vůdce střediska. A po krátkém času jsem začala objevovat, kde nám chybí lidi a vůdce a tak dál, tak jsem zastupovala tam, kde to bylo potřeba, a to hlavně bylo a je mezi těma staršíma skautama. A v současné době se i naše děti tam vyskytují, takže já jsem v těch dvou oddílech, kde máme v současné době děti, a to jsou děti ve věku 12 až 15 a 15 do 18.
0: Kdo vlastně může být skautským vůdcem? Je na to potřeba nějaká zvláštní kvalifikace?
3: Tak kvalifikace, kdyby jsem to měl srovnávat třeba s Českem, tak tam ta kvalifikace potřeba je, i když samozřejmě ne, že by bránila tomu, aby lidi mohli začít nebo zkusit nebo prostě přecházet z té role skauta jakoby oddíle toho staršího, který pak začne pomáhat s oddílem nikomu jinému a postupně třeba začne mít chuť ten oddíl vést, tak jsou na to kurzy v Česku. Tady ta podmínka jako z organizace není takováhle přímo. Zase tady na druhou stranu podmínka, aby člověk prošel kurzem, který je zaměřený na jakoby cítit se bezpečně na schůzce, bych to tak nazval. Je to hodně proti mobbingu nebo šikaně zaměřený, jakoby, což mi přijde zase na druhou stranu, že ne, že by to v Česku úplně nebylo na těch kurzech, ale tady jakoby je to opravdu vypíchnutý tak, že kdo chce to začít, tuto práci s dětmi jako dělat, tak musí ta organizace si hlídat, aby si prošel tady ten kurz, který jakoby dělá to, že by na té schůzce měl člověk umět zvládat, vytvořit jako bezpečný prostředí pro ty děti. Ale zas na druhou stranu, z mý strany jako hodně spíš kriticky vidím to, že tady se často vedoucí speciálně těch mladších dětí rekrutují z řad rodičů, který teda má jako zájem, aby děti chodili do skauta, tak jako teda sami se jako připojí k tomu, aby tam jakoby vedli, ale často to teda nejsou ani skauti třeba, nebo nemusí být, není tam žádná tady ta jako, teda ten, tohleto spojení, jakoby, že by to byli skauti, který, a taky jsou často už starší a jako rodiče jsou bodosopatrnější a často vidí úplně jiné věci, než by jako ty mladý třeba 16-letý vůdcové, jako já jsem byl, když jsem začínal. A my jsme prostě jaký věci samozřejmě vůbec neviděli, že? Takže jsem rád, že děti se mnou přežili.
0: Takže více zodpovědnosti, ale méně zábavy.
3: Asi tak.
0: A co vaši synové, kterým je dnes 15 a 13 let, souzní s vámi ve skautingu, nebo jste zažili i nějakou revoltu, kdy toho skautského bylo u vás doma už prostě na jednou moc?
2: Ještě ne. Já si myslím, že se snažíme hlídat, aby, jako já se tomu z toho vědomá, že naše děti by byly radši, jestli bych nebyla v tom středisku, kde, nebo v tom oddíle, kde oni jsou. A mluvíme o tom, se snažím jako stranit, nebo všechny vůdce se snažíme stranit, protože jde to o to vychovat odpovědní mladí lidi, kteří se postarají sami o sebe.
0: A maminka s tatínkem můžou v tomhle úsilí trošku překážet, napadá mě.
2: No právě, ale myslím si, že relativně dobře to funguje a taky se snažím jako vycouvávat, když to jde. A i už vysíláme i v rámci skautu, i v rámci takového privátního, že oni prostě mají své skautské kamarády, tak jim pomáháme zařizovat vlastní výpravy a tak snad jako taky mají svoje chvilky, když nejsme poblíž.
0: Zkrátka se emancipují. V úvodu jsme slyšeli část skautského slibu, tuším ve 13 jazycích, jak ho pro svůj film Skautské století natočila dokumentaristka Olga Špátová. On se ten slib za více než 100 let skautingu mírně proměňoval. Třeba v tom původním bridgí skauti slibovali mimo jiné věrnost králi. Ti čeští to z pochopitelných důvodů nedělají, ale co Švédové?
3: No, to je spíš na tebe otázka.
0: Odpoví tady Veronika.
3: Věrnost králi se neslibuje už nakonec ani tady nebyla podle mýho, protože ta možnost byla dvojí vždycky a byla to pro toho panovníka, teda jakoby, a nebo pro tu zemi. Takže v Česku to byla vždycky ta země. Masarykovi se prostě věrnost neslibovala, ale a to bylo v té Švédsku taky teda. Tam byla ta Fusterland, že jo. Tam byl ta země.
0: Na druhou stranu švédská královská rodina v čele s panovníkem Karlem Gustafem jsou nejprominentnějšími skauty ve vaší zemi. Už jste je viděli v kroji? Přišli někdy mezi vás nebo mezi skauty?
3: Já bych ještě takhle, je to hezký, že říkáš rodina, ale král nikdy nenechal své dcery chodit do skautu, protože to se nehodilo pro tu, no, jak by se to řeklo, dvůr. Prostě jeho ten syn, princ, ten chodil do skauta, sám král je něco jako čestný náčelník nebo něco v takovém smyslu, ale když teda tohleto přeskočím a odpovím na tvou otázku, tak viděli jsme ho, byl za náma se podívat za skautama na Jamboree v roce 2017, myslím, no. A tam teda jsme ho viděli. Tam byl v kroji a mluvil k nám.
0: A je to pro Švédsko významný signál? Přeci jenom je to veřejně nejen známá, ale taková čelní osobnost švédského veřejného života. Je to pro skauty důležité, že se král angažuje, anebo hold, nebo zkrátka je jedním z mnoha?
2: Bych možná řekla, že spíš jeden z mnoha. Samozřejmě je to důležitý symbol. Skauting dostává mediální prostor díky tomu, že má takového důležitého ambasadora v čele. Ale taky si myslím, že Švédsko jako národ je takový, že trošku nějakým způsobem bojuje s hierarchiema a že král má historickou hodnotu, který každý Švéd... Jako je tady taková živá debata, jestli máme mít monarchii nebo republiku. A skautský hnutí ve Švédsku má taky svůj vnitřní boj. Je to velikánská organizace se skoro 80 tisíc členama. Nebo je to 70 tisíc?
3: No,
2: v každém případě tak samozřejmě jsou různý hnutí. Jistý, co jsou víc konzervativní a jiný části, které jsou hodně progresivní. A tak nějak se to taky odráží trošku v tady té otázce, že někdo je velmi
0: progresivní,
2: nebo jako prostě stolt.
3: Hrdý
2: na toho, že ten král nás reprezentuje a zase jiný lidi možná to vidí tak, jako že ta úřední generální jako ředitelka je vlastně důležitější.
0: Zmínili jsme skautský slib. Jsou nějaké významnější rozdíly v té české a švédské verzi slibu?
3: Tak rozdíly rozhodně jsou jako velmi významný, protože ten český slib je pořád ještě koncipovaný podle toho původního tříbodovýho jakoby znění, kde se teda by měly jako zrcadly ty tři základní principy skautingu, který jsou jakoby důležitý pro tu symboliku toho skautingu. A ve Švédsku to tak teda už jakoby není, tam se od tohohle toho odstoupilo někdy v 60. letech nebo ke konci 60. let. Takže už je to vlastně dávno. A úplně nevím, rád bych si jako někde dohledal ty diskuze, jak se tenkrát jakoby tady k tomu došlo a proč se to udělalo. Je fakt, že to musí schvalovat ta mezinárodní organizace skautská, to znění toho jak slibu, tak teda skautského zákona, aby mohla si ta organizace pořád ještě říkat jako skautská. Takže tam nějaký jako požadavky z té hlavní organizace určitě byly a pak, když se to schválilo, tak to mělo nějakou motivaci, která tomu jako asi odpovídala, ale mě teda osobně, já jsem teda strašně konzervativní tady v tom, takže to možná se tady bude prolínat s celým tím rozhovorem, takže já jsem pro ten tříbodový slib a myslím si, že je to lepší než ta jedna věta, co je tady teda ve Švédsku.
0: Můžu vás poprosit, abychom i posluchačům zprostředkovali, o čem se tu vlastně bavíme, jestli byste byli tak hodní a přednesli ten slib v českém a švédském jazyce?
3: Tak já to teda zkusím vylovit. Je to opravdu červenec 1990. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovat ti vlast svou republiku československou a sloužit ti věrně v každé době. A teď je to jasně. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být hotov pomáhat ti vlasti i bližnímu. A pak tam byla taková ta nepovinná doložka, k tomu mi dopomáhá Bůh, kterou teda věřící skauti v Česku, v Československu mohli dodávat.
0: A švédská verze?
2: A ano, ve švédské verze, a řeknu to teda švédsky a pak česky, tak švédsky je to, já lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen, což znamená, slibuju, abych jak nejlépe umím řídit se skautským zákonem. A to je všechno.
0: Velmi stručné.
2: Ano.
0: Stručné a údajné.
3: No to odkazuje na ten skautský zákon, kde teda by ty všechny náležitosti těch skautských principů měly se vyskytovat. No.
0: Ale aby to nevypadalo, že ve Švédsku je všechno pouze inovované, tak musím zmínit, a opravte mě, pokud bych se pletla, ale myslím, že skauti mají ve Švédsku svůj ostrov, kde se pravidelně koná i tábor a to je opravdu návrat ke kořenům, vidíte, protože první skautský tábor v roce 1907 se konal na ostrově na britském Brown Sea Islandu. Je to tak?
3: Ano.
2: Je to tak? Já myslím, že je jako, že máme polohu takovou, že jsme země u moře a máme souostrovy na obou strany zemi a jsou různí skautský ostrovy, kde jsou skautský základny. Právě ve Stockholmu tak bylo věnováno skautským hnutím stockholmským celý ostrov, kde hlavně samozřejmě v létě, ale i přes celý rok jsou různí skautský akce. A mezi tím je taky skautský běžmování a je tam kostel v srdci ostrova. A je to moc krásný.
0: Doufám, že ke skautskému běžmování se později ještě dostaneme, to mě velmi zajímá. Ale ještě k tomu ostrovu, Pavle, nemrzí tě, že čeští skauti tuhle možnost nemají, anebo místo, kde se ten tábor koná, není tak důležité?
3: Já myslím, jako pro mě je to zas na druhou stranu, jak jsem suchozemský skaut, protože v Česku jsou teda taky vodní skauti, tak já prostě ty ostrovy, jako my máme tábor co chvíli na nějakém ostrově a já se tam cítím vždycky strašně uzavřený, mně to přijde takový, jako, ne, na druhou stranu, je to strašně prýma, my když jsme byli skauti, tak jsme si dělali legraci a měli jsme dokonce s nějakou písničku, která se jmenovala něco jako Junácký stát nebo tak něco a bylo to právě o tom, že tam budou jenom skauti a nikdo jde tam nebude a tady, když člověk jde na ten ostrov, tak teda musí člověk přimouřit trochu oči nad těma rodičema, třeba doprovodnejma, který jakoby nepracují s těma dětma aktivně po celý rok, ale vlastně tam opravdu jsou jenom skauti. To je taková jako skautská země, kde prostě člověk nepotká nikoho jinýho než skauta a všichni by si tam měli vlastně strašně rozumět a je to tam opravdu prýma, jako a nálada tam bývá strašně dobrá. Většina těch dětí tady ve Stockholmu tam byla na několika táborech a opravdu to tam je pro ně taková jako, no, jako srdcová záležitost. No. Často tam pak jezdí ještě sloužit jako starší a pomáhat s různýma věcma, jako s těma, co jsou potřeba ten servis dělat pro ty ostatní. No.
0: Když se řekne skautský tábor u nás, tak i neskaut jako já si představí stany s podsadou a týpí a polní kuchyni a suché záchody na nějakém harmonickém místě v lese. Vystihla jsem to a čím se tedy liší skautský tábor ve Švédsku, když pominu ten ostrov?
3: No, vlastně docela v dost věcech. No. Já bych řekl, že ta idylická část toho českého táboření je opravdu historicky daná spíš všema těma peripetyma, které jako byly v Česku, tak jak to známe z historie a všechny ty zákazy skautský, které dělali to, že se navazovalo vždycky na takový ty 30. leta a to táboření bylo vlastně velká část toho programu. Jako, není to jenom o tom tam jakoby něco dělat, jako hry a takový ty věci, učit se nové věci, ale je to i potom se o sebe postarat, dojít si na nákup, dojít si pro vodu, dojít si s odpadkama, kdybych tak jako všechno měl vyjmenovat, vařit si sami, no, jako sami si všechno dělat a bejt tam. A podle mě ten hlavní rozdíl je pořád v tom, že třeba v Česku jsou ty tábory podle mě dost standardně ještě aspoň na 3 týdny, kdežto teda tady se bavíme jako spíš o dnech. 4 dny, 5 dnů, v rámci jako i víkend. A zase je to historicky daný, jsou tam ty rodiče, kteří si nechtějí brát třeba tu dovolenou tolik. Není to tolik ty mladý vedoucí, který vlastně mají stejně prázdniny spolu s dětma. Takže do toho komprimovaného tábora, který je 4 dny, třeba s těma malýma dětma naprosto typicky, teď z toho jeden den je jako příjezd, nějaký postavení takových těch kempingových stanů z našeho jako pohledu českýho. A poslední den je odjezd, takže ty zbylý 2 dny se většinou snaží člověk bejt na vodě, jezdit s dětma třeba na plachetnicích nebo na kánojích na moři. Ale jako už tam samozřejmě není čas ani na to jako stavět kamna nebo dělat takový ty jako velký brány a padací mosty a stany z podsadu například, nebo stavět stany týpí nebo toho druhu, kde teda musí člověk dělat dříví do toho stanu, aby jako musel mohl topit v tom týpí. Tak na tohle teda už není ani vlastně časový prostor, takže se to zapomíná. Tady to, když člověk mluví se starýma skautama, tak ano, stavili jsme kamna, tábor byl dlouhý, ale to jsou už 60. leta.
2: A taky je to součást toho, že se často jede hlavně do těch základnách, nebo že jako i s tím stanováním, že prostě všechno je víc efektivně udlaný, nebo mín takový jako vybudování opravdu vlastníma rukama, protože prostě na to není ten čas a chceš taky, aby ty děti měly nějaký ten pěkný letní zážitek. Takže takhle je ten rozdíl opravdu docela veliký.
0: Zmínili jste skautské běžmování. Váš starší syn Dak ho v loňském roce prožil. Co to vlastně je a jak to probíhá?
2: No, zaprvé ve Švédsku převažuje protestantická církev, takže je to protestantské běžmování. A celé Švédsko je relativně sekulární země. Takže často švédská církev má docela takový otevřený postoj k pojmu běžmování, kde abys mohla projít tím běžmovacím ceremoniálem, sice potřebuješ být pokřtený, což se nabízí jako v rámci toho běžmování pro mládež, která tím neprošla, když byla malá. Ale já si myslím, že jde hodně o to, že ta církev chce seznamovat tu mládež s myšlenkama křesťanskýma, ale taky s nějakým pátráním sami v sobě pro vlastních ideálech jim překládat ty velké otázky života a nechat jim prostor na to, aby sami o tom uvažovali, spíš než aby ten farář nebo ty jiní dospělí lidi, který ty děti provádí tady tím zážitkem, aby jim všechno přednášeli. Takže je to taková docela otevřená forma běžmování. A taky ten ceremoniál na konci typicky ve švédské církvi je spíš takový požehnání těch mladých lidech, než že by jako sami se velmi aktivním způsobem přiznávali k tomu, že budou zbytek života žít v rámci církve nebo s těma křesťanskýma hodnotama. Takže je to takový otevřenější druh běžmování.
0: A ta příprava na to je poměrně dlouhá, že? Pochopila jsem, že tak byl vlastně na tom ostrově a připravoval se na tu událost poměrně dlouhou dobu. Je to tak?
2: Ano. A já si myslím, že vlastně hlavně, nebo nevím, jestli je to obvyklý, ale často je, že ty běžmovací procedura takhle probíhá v rámci tábora. Někdy to je taky tak, že se setkává ta skupina přes celý rok, ale často je to pár týdnů v létě. A vlastně si myslím, že ten ceremoniál často není braný, jako, nebo ta nějak oslava na konci, že to není braný jako to hlavní, ale celá ta cesta, celá ta to bytí spolu a uvažování o tady tom se bere, jako že si vlastně absorboval tu konfirmaci.
0: A jak dlouho to tedy trvá, ta celá událost?
2: Trošku se to líší od různých organizatorů, ale Dagoušek byl na tady tom táboře 4 týdny. Což je zase zpátky k tomu, že to vlastně je křesťanský tábor v skautském rámci a je to pro ty švédský skauty unikátní zážitek, že se kombinuje ty hodnoty skautingu s tou morální stránkou křesťanstvím a že vlastně jsou v tom skautském prostředí hodně díl, než jinak bývají. Jak říkal Pavel, maximálně týden je ten jako nejdelší pobyt, co dřív zažili, taky to přispívá k tomu, že je v tom velikánská hloubka, že seš tak dlouho v takový atmosféře, co švédská, skautská mládež neprožívá, ale pro šeský mladí lidi je to, nebo skauty, je to víc obvyklý.
0: Posloucháte za 5.5. Hosty na Proglasu jsou skaučtí vůdci ze Stockholmu Veronika a Pavel Šochmanovi. Našla jsem takovou zjednodušenou definici, podle které je skauting mezinárodní vzdělávací hnutí mládeže s 50 miliony členy. Nakolik je skauting podle vás univerzální myšlenkou?
3: Tak já myslím, že ta univerzalita se vlastně ukázala za těch 100 let existence. Ten skauting vznikal v Anglii na konci té viktoriánské éry.

0: systémem té anglické jako kultury, ale opravdu i přesto, že ty kultury byly různý, Ázie, Afrika, Amerika, tak do pár let se ten scouting rozšířil po celém světě, ne proto, že by to bylo tak super jako napodobovat Angličany, ale protože to podle mýho je opravdu univerzální. A hledá to tu univerzální hodnotu v tom jakoby lidství. A já myslím, že ty morální hodnoty jako takový, nebo ta etika jako taková v tom je opravdu je silná. A myslím si, že pro mě zase bych řekl, že silnější vidět jakoby v tom českém scoutingu pořád ještě dneska, než tady jakoby ve švédském, kde se to jako hodně stáčí podle mýho minimálně v tom očekávání těch rodičů, těch malých dětí, aby neseděli jenom doma třeba u počítače, tak je dám do skauta a půjdou jako do lesa aspoň jednou za čas nebo tak, jo, že ta volnočasová aktivita je víc vidět, než jakoby ta morální hodnota. A to jako, až říct jako tady ve Švédsku, že to jako s hlavním smyslem toho skautingu je jako ta výchova, nebo že ta organizace je výchovná, tak je takový, jako že by to nebylo úplně všude jako rozuměno, jako že to tak by se dalo definovat. Jo. To rozhodně ne.
1: Vy ovšem máte družbu s českými skauty z Klecan, takže možná, že se vám daří propojovat ten švédský a český způsob. Jak to funguje? Jak často se můžete vidět? Jak funguje třeba jazykově komunikace mezi vašimi švédskými skauty a těmi českými z Klecan?
2: No, my jsme tu spolupráci, myslím, zavedli, doufám, že teďka říkám správně, v roku 2018, že jsme byli poprvé s skupinou našich skautů navštívit klecanský skauty a jejich tábor v severních Čechách. A potom rok na to, oni přišli za námi, byli jsme i na tom skautském ostrově ve Stockholmu, i jsme jeli do švédských horách spolu. A já bych řekla, že to setkávání bylo hlavně v rámci tady těch pobytech spolu. Sice se sledujeme různě po sociálních médiích, fandíme si, jsme si vyměnovali nějaké dopisy a tak, ale ty nejživější kontakty byly před těch setkáních a komunikujeme hlavně v angličtině. Švédský děti mluví hodně dobře anglicky. Myslím, že i přes těch 3-4 roky, co to je od minulý, když jsme se viděli, tak ten vývoj, čekám, rychle stoupá v Česku, jak právě ti děti víc a víc sledují mezinárodní, sociální, různý jako kontexty přes svoje obrazovky. Takže to funguje docela dobře, komunikovat anglicky. A letos, právě se asi o tom chceš mínit, Hanko, tak zase se uvidíme letos v létě, když je další švédský takzvaný jambory, když se sejdou kolem 10 000 plus švédských skautů v jižním Švédsku. A jsme se rozhodli, že přijedou i ty český skauty z Klecanech nás tam navštívit, aby jsme tábořili spolu.
1: To je hezké, takže se rodí nějaká česko-švédská přátelství? Daří se to na tu vzdálenost?
2: No, já myslím, že jo. Je to samozřejmě individuální a je to taky tak v těch životech, těch mladých lidech, tak ten vývoj je veliký. A i když jsou nějaký přerušený 2-3 roků, tak když je ty 16, tak můžeš být úplně jinde. Za 3 roky, když je ty 19, než tam, kde jsi byl, když je ty 16. Takže bude to velmi zajímavý sledovat, jak se zase jako bude pokračovat tam, kde jsme minulé to zanechali. Ale moc se těšíme z obou stran.
1: Tak doufejme, že to vyjde. Dnešní pandemická doba mnohým aktivitám nepřeje. Mimochodem v Česku bylo skauty hodně vidět v souvislosti s pandemí covidu, kdy pomáhali a nakupovali lidem v izolaci nebo těm, které pandemie obzvláště ohrožuje. Skauti u nás dělali a dělají skvělou práci s velkým nasazením. Funguje to podobně i ve Švédsku?
0: Já myslím, že úplně to nebylo takhle organizovaný. Za prvý teda Švédsko se postavilo k pandemii úplně jinak, než jako velká většina států v

0: Evropě, možná i ve světě, řekněme. Takže my jsme třeba činnost oproti českým skautům nemuseli vůbec přerušovat, jenom jsme nebyli loni celou zimu, jakoby, neměli jsme možnost být v klubovně, museli jsme být vždycky venku, aby jsme jako zmenšovali to riziko přenosu. Ale kromě toho vlastně jsme měli oba tábory každý léto, teď ty pandemické léta, takže pro nás to vlastně znamenalo hlavně, že jsme byli jenom venku, což jako skauti umíme. To jako není tak náročný, protože třeba představa, že děláme s dětma schůzky přes dálku, jako přes počítače v nějakým jako režimu online, tak to teda
1: To je hrůzostrašná představa přímo, že?
0: klobou dolů před skautama nebo vůbec i školama v Česku, který to museli mít jako denní chleba, takže to myslím, že byla úplně jiná zkušenost, ale myslím si ani, že nebylo tolik, jako já si pamatuju, že třeba byly nějaké možnosti šít nějaký jednorázový obleky, které se dělaly tak jako docela živelně, se člověk mohl přihlásit, jít někam pracovat pár hodin a to myslím si, že i skauti jako samozřejmě dělali, ale nebylo to jakoby nějak centrálně řízený a nebylo to podle mě ani nějak zvlášť dlouho tady ty věci, že pak se začalo jako věcí už dostávat a už nebylo potřeba tady ty jakoby dobrovolnický nasazení tolik, jakoby, jako to bylo na tom začátku té pandemie, kdy se vlastně nic nevědělo a nebylo toho moc, ani těch ochranných prostředků.
1: A na jaké skautské akce se letos těšíte nejvíc?
2: No, rozhodně se moc těšíme na to, nebo aspoň já se na to setkání s našima českýma přátelema. Máme naplánovaný týden před tím švédským jamboree, když budeme z skautský základny v Jižním Švédsku asi dělat výlety do Kodany a podél moře tam putovat spolu. A potom pojedeme na ten jamboree a myslím, že to opravdu bude silný zážitek a bude to úžasný to prožít spolu.
1: V pořadu za 5.5 si povídáme s Veronikou a Pavlem Šochmanovými, angažovanými skautskými vůdci ze Stockholmu. A nejen to, oba mají samozřejmě i své civilní zaměstnání a civilní životy. Veroniko a Pavle, jak se žije česko-švédské skautské rodině v největší metropoli Švédska?
0: My máme možná pro nás samozřejmě jako z našeho pohledu štěstí, že vlastně bydlíme na kraji města, nebo pro nás jako dostat se do města je vlastně skoro svátek, to by si člověk skoro vzal na sebe sváteční šaty, protože my bydlíme tady u lesa. I
1: Takže
0: když teda Veronika pracuje ve městě, tak ale jako
1: ideální prostředí pro vás.
0: no rozhodně, no. My se necítíme nějak jako městem stlačený. A ono taky, že jo, samozřejmě Švédsko je jinak na tom s tím prostorem, takže když Veronika mluví třeba tady o tom Stockholmském ostrovu, tak ono je to 2 hodiny autem jízda, jo, jenom do toho přístavu a potom ještě půl hodina lodí, takže ono, jakoby ty vzdálenosti jsou tu taky trochu jiný a ten rozptyl toho obyvatelstva je vlastně daleko větší, že? Takže my si žijeme takhle krásně u lesa, s těma skautama tady můžeme na každý schůzce místo do parku, co jsme třeba dělali v Praze v Karlíně, tak můžeme si prostě zajít do lesa opravdového. A
1: No,
0: děláme to rádi.
1: dočetla jsem se, že Stockholm se rozkládá na 14 ostrovech a říká se mu Benátky severu, protože třetina centra Stockholmu je tvořena vodou. Velmi mě zaujalo, když jsem Stockholm navštívila, že mnoho domů má místo parkoviště pro auto, malý přístav na jachtu. Neměli byste být spíš vodní skauti?
2: Je jich hodně tady ve Stockholmu, bych řekla, že zhruba půlka jsou vodní skauty a
1: Mohli by to být
2: taky.
1: mořští skauti, vlastně by to
2: No
1: mohli být.
2: právě, je, právě.
1: Je takové dělení
2: A
1: skutečně, nebo jenom žertujeme? Existují ve Švédsku nějaké skupiny typu mořští skauti, polární skauti, mě napadá. Je něco takového?
0: ne, není, ale pravda, že ty vodní skauti se tady vlastně, se to jako řekne jako mořský skauti. I když to může být i jako jezerní skauti, ono to, ten výraz je proto jako docela podobný, nebo stejný možná.
1: No vydám, měl to být vtip a ono je to skutečnost.
0: No, a tak je to docela logický, že oni tady ty jezera nebo to moře, ono to tu jakoby je všude okolo a myslím si, že skauti se rádi vypravují na velké cesty, ale polární skauty teda nemáme.
1: Skautský zákon praví, že skaut či skautka je ochránce přírody. Jak vás znám, tohle je pro vás pro oba velmi důležité.
2: No rozhodně. Za mě je to tak, že já jsem si vybrala tady ten směr i pracovně, že jsem se rozhodla během gymnázia, že chci nějak přispět společnosti. A přišlo mě, že tady ty otázky budou tak důležitý během mého života, že jsem se rozhodla tím pracovat.
1: Ty jsi vystudovala ekonomii a biologii, jestli se nepletu.
2: Ano, to je správně. Takže mám tady ty obě vzdělání a jsem trávila celý svůj pracovní život práci s udržitelným rozvojem. Hlavně v firemním světě, ale taky částečně v neziskovkách.
1: Pavle, ty jsi truhlář. Práce se dřevem, v tom je určitá harmonie, blízkost přírodě také.
0: No, je fakt, že dneska už toho dřeva se za stolik jako při té výrobě nepoužívá. Je to svým způsobem dost jako nevhodný materiál, který se živí, takže prostě se kroutí a zvětšuje, zmenšuje podle ročního období, praská to a tak. A ne, jasně, tak je docela, každý řekne truhlář, tak to krásně voňavá práce, ale ne, taky to tak je, taky to máme, samozřejmě děláme, já dělám teda v zakázkový vlastně výrobě, takže děláme každou věc úplně originál, takže to si myslím je moc prýma. No.
1: Ale jak jsem mohla pozorovat, když jsem vás navštívala, už je to tedy mnoho let, vy jste svůj život opravdu protchli tím ochranářským přístupem k přírodě. Pamatuji si, že vaše děti jste dávali do lesní školky a později školy. Je to u vás časté, nebo je i v tom trošku ten váš postoj výjimečný ve srovnání s jinými rodinami?
2: Já bych řekla, že samozřejmě Švédsko je diverzní jako každá země. Tady ta naše městská část je taková, jak jsme při největší přírodní rezervaci ve Stockholmu a jsme relativně blízko města, tak si myslím, že tady se přitahují hodně lidi všech různých povolání, kteří milují přírodu. A my rozhodně nejsme nějaký jako zelený radikálové v naší městské části, ale spíš docela v jistých věcích takový na normální části nebo konzervativnější části spektra.
1: Jakože na švédské poměry.
2: Ano,
0: jakože
2: vlastníme auto, spousta lidí už nevlastní auto, jenom si ho pronajme, když má potřebu. My jezdíme sice všude na kolech, ale bydlíme v docela velkým domku. Nějaký lidi to mají jako rozhodnutí, aby šetřili přírodu, aby neměli víc čtverečních metrů, než vlastně potřebujou a tak dál. Takže je to tady v tom prostředí, kde naše děti vyrůstají relativně jako hardcore. A Švédsko všeobecně si myslím, že když posloucháme takový předvolební debaty a tak dál, tak je jistý posun v tom, kde ta země se vyskytuje tady v těch otázkách, že tady opravdu nějak to dospětí do toho, že ty otázky jsou důležitý, že si musíme tu společnost změnit a i nějak akceptování, že to nemusí být tak těžký a náročný víc dnů v týdne nejíst maso nebo ten druh všednodenních jako změn. Že je to docela rozšíření a akceptování v té společnosti.
1: Mě to skutečně překvapilo ve Stockholmu, že mnoho lidí nebo velká část města nevlastní auto a vzdá se těch určitých pohodlných věcí běžného života. Co potom v tomto kontextu říkáte hlasům z Česka, které mluví o ekoterorismu? Samozřejmě většině Čechů na životním prostředí mám ten pocit záleží, ale zdá se mi, že mnozí se cítí pod určitým tlakem ze západu nebo severu Evropy, případně, že se obávají o přílišné ekonomické dopady. Jak to vnímáte?
0: Je to smutný svým způsobem. Tady ta debata je opravdu už jako o, řekněme, krok dál a ty argumenty, takový ty základní, už tady se prostě nezdvíhají, protože už jakoby je všichni berou jako základní. Jo. Už tady se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by spochybňoval lidský zásah jako k přírodě, ale Takže ta debata česká mi přijde často jako smutná. A já jsem teda pravda konzervativní, ale jsem jako tady v, jako v evropské otázce jsem naprosto jako federalista, nejspíš už jako budu asi na dosmrti. Mi přijde, že ta Evropa naštěstí tlačí to, nejen teda samozřejmě Česko, ale jako tu Evropu jako opravdu dopředu. Protože bez té Evropy, která tlačí na ten průmysl spíš než na ty státy, v tomhle případě asi třeba u toho Green Dealu, tak myslím si, že je to hodně vidět, že tomu Česko neuteče, což je prostě potřeba, jo. A no bohužel, říkám, je to hlavně pro mě jako smutný. My jsme jako skauti vždycky měli takový to heslo, že opouštíme tábořiště ve stejným nebo lepším stavu, než jsme na něj jako přišli, a neměli jsme budovaný základny jako tady. Ve Švédsku často jsou, takže my jsme přijeli prvou na zelenou louku a zpátky, kromě té pošlapané trávy, by tam nemělo po skautech vlastně nic zůstat. A to je ten přístup, který se mi líbí a který by se dal uplatňovat i z toho celo globálního hlediska. Doufám, že teda bude víc a víc. No.
1: Nakonec i zakladatel skautingu Robert Baden-Powell ve svém posledním posmrtně zveřejněném poselství ke skautům vyslovil silnou výzvu: pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než když jste na něj přišli. Daří se to skautům i dnes?
2: Těžká otázka. Ta snaha je strašně důležitá a opravdu univerzální a doufejme, ať bude pokračovat dalších 100 plus let.
1: Tak vám přeji, aby se to vám i vašim mladým přátelům z oddílu beze zbytku dařilo. Veroniko a Pavle Šochmanovi, děkuji, že jste s námi byli, že jste se s námi spojili až ze Stockholmu, tedy na vzdálenost zhruba 1400 kilometrů, i když pro současné technologie je to hračka. Velmi si toho cením a přeji vám všechno dobré, nejen na vašich skautských toulkách světem. Naslyšenou.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: A od mikrofonu Rádia Proglas se loučí taky Hana Šarfová. Mějte se hezky, těším se některou další sobotu.
3: Nyní vás zveme k poslechu Myšlenky na den. Autorem i interpretem je Daniel Ženatý. Myšlenka nese název Masaryk po 131 letech.

V roce 1895 vyšla poprvé kniha Tomáše Garrigua Masaryka Česká otázka, naše nynější krize. Takže uplynulo 131 let od doby vydání té knihy. Nejprve nás napadne, že vůbec psal o krizi, naše nynější krize. Někdy máme trochu popletený dojem, že dříve přece žádné krize nebyly. To až my jsme v situaci, kdy nás to, co se děje ve světě, svírá a hledáme, kudy a co a jak. A jak tu krizi řešili? Můžeme se něčemu naučit? Mnohému ano. Například právě to, že když stát prochází krizí, že to pro něj ještě není důvod k nářku a rezignaci. Masaryk píše, krize není úpadkem, ale je po mém soudu přímo podmínkou a součástí pokroku a obrození. A o kus dál, jen tak se náš národní život a jeho zájmy mohou stát životem a zájmy světovými. Otázka česká je buď otázkou světovou, nebo otázkou není. To je docela jadrné, že? Otázka česká je buď otázkou světovou, nebo otázkou není. Jak se ten boj s malostí stále opakuje? Kým jsme? Někým, kdo se uzavře, opevní, kdo si bude žít, jako kdyby okolní státy a země neexistovaly? A nebo sami sebe nabídneme svému okolí a sami se okolím necháme inspirovat? Co by asi Masaryk dnes řekl těm, kdo by chtěli, abychom zrušili své členství v evropských a světových svazcích a žili si jen tak sami pro sebe, hezky, klidně? Takže, milí přátelé, Masaryk nám vzkazuje, že krize není úpadkem, ale přímo podmínkou a součástí pokroku a obrození a že snaha oddělit se ode všech a zůstat sami pro sebe je likvidační. Myslím, že tato moudrá slova nám mohou být pomocí, když hledáme, co a jak v čase všelijakých krizí, které skutečně kolem sebe vidíme a které prožíváme. I tak vám vše dobré, jako obvykle, přeje Daniel Ženatý.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonová zdraví Lenka Pochopová a já vás nyní zvu k poslechu mše svaté, dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, sice už nám venku potemnělo, ale kéž by Boží přítomnost v našem životě byla světlem, který člověku dává život. Život, který člověk může čerpat právě jedině z Boha, z jeho lásky. A proto se nebojme otevřít, vyznat svůj hřích, svoji slabost a prosme našeho Pána, ať nám odpustí, ať nás zahojí, ať nás naplní svým světlem, svou láskou. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi osvítil svatou Terezii působením svého svatého ducha, aby ukazovala církvi cestu k dokonalosti. Prosíme tě, dej, a tě nám její nauka pokrmem na této cestě, abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. Skrze tvého syna našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Pavel, z vůle Boží apoštol Ježíše Krista, křesťanům v Efezu a věřícím v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkrnění v lásce. Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí. Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. Slyšeli jsme slovo Boží.

všechny končiny země uzřeli spásu našeho Boha. Jásejte, Hospodinu,

Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Pán řekl znalcům zákona: běda vám, stavíte náhrobky prorokům a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli a vy jim stavíte náhrobky. Proto také Boží moudrost řekla: pošlu k ním proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa. Od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám, toto pokolení stihne pomsta. Běda vám, znalci zákona, odstranili jste klíč k poznání. Sami jste k němu nedošli a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili. Když odtamtud odcházel, učitelé zákona a farizové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo. Slyšeli jsme slovo Bože. Chvála tobě, Kriste. Jsem byl překvapen, kam až dosahuje ten mikrofon, tak jsem mu musel dát trošku po schůdek níž. To je jenom pro vysvětlení vás, kteří jste zahlédli něco zajímavého, že se teď dělo. Pro vás, kteří jste to jenom nebo posloucháte, tak to není nic zvláštního. Rozhodně jsme slyšeli evangelium, které vůbec není jednoduché. Je to samé to běda, poukazování na špatný úhel pohledu těch, kteří si mysleli, že jsou něco. Těch, kteří jsou farizové, učitelé zákona, kteří si myslí, že spolkli rozum světa, a přitom jim Ježíš zcela jasně ukazuje, jak je něco špatně. A ta naše tvrdohlavost a paličatost častokrát může zapříčinit podobné věci. My máme utkvělou představu, ale jestliže nebudeme otevřeni Duchu svatému a nebudeme ho prosit o světlo, pak se můžeme dostat do podobných situací, protože v okamžiku, kdy nám pak někdo poukáže na věci z jiného úhlu pohledu, tak se na něj budeme zlobit. A všimněte si, co nás v tom našem životě nebo živůtku tak nejvíc vždycky popudí. Když nám někdo ukáže jiný úhel pohledu, než jsme měli sami, toho máme chuť spapat radostí, že jo? A je to o tom, že člověk má v sobě nejistotu. Že člověk si buduje prostě nějaké zázemí a nechce tam pouštět jen tak někoho, protože má strach z toho, že se ho dotkne, že to bude bolet. A Pán Ježíš přichází úplně suverénně do těchto bolestí a ukazuje zcela jasně a pravdivě, tohle je špatně. Jenomže samozřejmé je, že Bůh, tedy Ježíš Kristus, to dělá s láskou, protože mu jde o každého člověka. My, když se do toho chceme pustit, tak do toho vkládáme častokrát sebe a jakousi pomstu, jakési zadosti učinění. A zase takový to hýčkání, jak jsem měl já pravdu. Vždyť jsem ti to říkal. No tato hláška je hrozná, zkuste ji nepoužívat, jo? Protože nikam nevede, akorát toho druhého zbourá. Když si to budete nemyslet, tak je to lepší, ale tak ono to tam asi taky naskočí, prostě jít jsem to říkal. Tak si to nechte aspoň pro sebe. Ale o co tady Pánu Bohu jde? O to, abychom zachovávali nějaká pravidla, a i ty pravidla mají být pro život. A to je vlastně pořád do kolečka. A teď, když přicházeli proroci, přicházeli apoštolové, přichází lidé, kteří nesou Krista, kteří nesou dobro, je pochopitelný, že se najde smečka vlků, kteří se do nich pustí a rozsápou. Protože jim je to nepříjemné, že někdo poukazuje na jejich špatné věci. Jenomže my křesťané jsme světlem světa.
My si to nemáme jako jak vybírat a schovávat se. My jsme určeni k tomu, abychom ukazovali tomuhle světu, že je tady světlo a že na tom světle bude vidět všechno. To nevadí, že... No, nevadí, no. Prostě to tak je, že nejsme dokonalí. Bojujeme s mnoha věcma. Propadáme se do některých věcí a může nám to někdo vyčítat, jste křesťani a podívejte se na sebe, jak tohle. Ano, ale jsme lidé, ale přeci máme motivaci ve svém životě chtít jednat jinak. Chtít jednat dobře, jednat tak, jak chce Kristus, jak nás to Kristus učí. A co nás učí? Učí nás osobnímu niternému vztahu s Bohem Otcem. Vede nás, ukazuje nám všemi těmi příklady, těma příběhama, který vytáhne z kapsy a hned tam máte nějaký. On nás vede k tomu, abychom se dokázali vevnitř, ve svém srdci, ve svém životě osvobodit a dokázali najít tu správnou cestu k Pánu Bohu. Ale to bude ještě chvilku trvat, protože samozřejmé je, že člověk je posekán vším možným. Člověk má zkušenosti, které nejsou dobré ve svém životě, s mnoha různými věcmi. Člověku se vrací věci, o kterých myslel, že už dávno jsou někde zapomenuté třeba. Ale víte, ono možná není špatný uvědomit si, co tam je v našem nitru nezapomenuté, jenom potlačené, protože to jsou místa, které můžu dát Boží spravedlnosti a říct, Pane Bože, tohle místo ti dávám, tuhle zkušenost ti dávám, tato zkušenost mě štve, tato zkušenost mě furt vytáčí a to už je to já nevím jak dávno. Protože on jediný má možnost jako Bůh do těchto míst vstoupit a uzdravit je. Také nám i skrze to může ukázat, když budeme pozorní, že sice jsme se dostali do nějakých těžkostí v tom našem životě, že nám něco nebylo dopřáno, ale na druhou stranu, že Bůh nás nikdy neopustí, to není jenom víra, ale to v tom svém životě můžeme vidět, ale taky, že nás Bůh uchránil mnoha věcí, do kterých bychom se dostali kdyby. Chápu, že člověk tak jako hodnotí, jaký by to bylo nebo nebylo kdyby. To je taky hrozná otázka, ale prostě je... To součástí našeho života, polemizovat, ale jenom nezapomínejme na ten přítomný okamžik, na to, že Bůh ke mně mluví. Mluví ne v minulosti, ne v budoucnosti, mluví teď, skrze události, které se dějí. Skrze události, když se podíváme na to, kam, nebo budeme přemýšlet, kam ten svět spěje, se všema těma rozbrojema a nedorozuměníma a ostrýma slovama všech různých politiků a vyhrožováním všeho možného. Já si myslím, že je to lidský, že člověka naplní jakási úzkost a nejistota. Ale pořád je tady jedna důležitá skupina lidí. Jedna. A to jsou ti, kteří milují Boha z celého svého srdce a z celé své duše. A nebudu řešit, jestli jsou to katolíci, nekatolíci, i když pochopitelně já jsem šťastný a vděčný za to, že máme Krista Pána, o kterého se můžeme opřít a u kterého věříme, že je to náš Pán a Spasitel a že skrze něho se dostaneme do nebe, protože jinak jako lidé šanci nemáme. Ale tady je to světlo. A to světlo je možná právě teď důležitější než kdykoliv jindy. Protože v té temnotě, ve které ten svět nějakým způsobem je, potřebuje vidět na cestu. A tak prosme o ducha moudrosti, abychom dokázali skutečně se nechat vést duchem svatým. Abychom dokázali rozpoznat, nemusíme všemu rozumět, ale nemusíme se vším souhlasit. A nemusíme prostě nechat všecko si plynout jen tak, jako by se nás to netýkalo. Ano, pojďme se modlit za mír. Pojďme se modlit za to, aby prostě ty politici
fakt už ve svých možnostech, který mají, ať už s tím blázněním skončí. Pojďme se modlit za déšť. Za déšť, který opravdu to, co je tady jako v naší zemi nebo vůbec v Evropě, je opravdu jako šokující. Jo? Sice je hezký, že svítí sluníčko, to je fajn, ale prostě ty vyschlý přehrady, řeky, to všechno, co nám tedy zprávy nějakým způsobem ukazují, to je jenom zase obraz toho, jak lidé žízní, ani ne tak po vodě, ale po něčem, co naplňuje lidský život. Potřebují tu naději. A vy, my jsme těmi, kteří jsme Bohem vysláni, aby šli a zvěstovali radostnou zvěst Evangelia. I když je to těžké. A slyšíme, že to bylo těžké. A že když nikomu přišli, no tak se nesetkali vždycky jenom s otevřenou náručí. Ale jak člověk se dozvídá, tak prostě pronásledování křesťanů vůbec neskončilo, ale je pořád. A mučednictví různých křesťanů na různých místech neskončilo, ale stále trvá. Prosme, ať nám Bůh otevře oči, abychom viděli.

0: A nyní na přímluvu svaté Terezie prosme našeho Pána.
1: Duchu svatý, sílo našeho života, vytvářej v církvi účinná střediska duchovní obnovy.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Zajišťuj všechny společenské proměny ve světě úsilím o lepšího člověka.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Usměrňuj vnitřní život člověka k ochotnější službě bližnímu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Naplň duše věrných zemřelých blahem věčného života.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. A dnes bychom tě chtěli prosit za Lucii Vodlovou, den jejich narozenin, ať ti Pán žehná Lucii, ať tě naplní svým pokojem, odvahou, statečností a vším, co pro svůj život, jak s Bohem, tak s lidmi potřebuješ. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosím tě také za ty, kteří v těchto dnech zítra nebo příští týden budou mít narozeniny, za naší Gabrielu Horčíkovou nebo za Dana Kumra, jeho manželku, také i jim dej své požehnání a své světlo. Prosíme tě za naše diváky a posluchače. Prosíme tě, aby ses dotkl jejich bolestí a aby si potěšil ty, kteří jsou sami a opuštěni. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Klademe, Bože, na oltář tyto dary a prosíme tě, přijmi tento projev naší oddané služby, jako jsi přijal velkodušnou lásku svaté Terezie a její bezvýhradnou odevzdanost do tvé vůle, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že jí posvěcuje tvůj duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vetí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva Božího Otče všemohoucí v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem, a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hřích, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Drazí diváci a drazí posluchači, přijměte od nás, od Panny Marie, sněžné pozdravení pokoje a my se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty nás sytí svátostným chlebem, uč nás také děkovat ti za tvé dary, abychom po vzoru svaté Terezie s radostí navěky chválili štědrost tvé lásky skrze Krista našeho Pána. Tak, milí přátelé, zvlášť vy, co jste tady přítomní, tak jste si určitě všimli, že na nádvoří nám přibyly nějaké takové zvláštní sloupy, tak jsme součástí Signál Festu, který dnes večer začíná, takže určitě budete, nebo myslím si, že uvidíte na mnoha různých místech různé světelné věci, tak jenom, abyste viděli, že jsme toho součástí. Jinak vám vyprošuji do těchto už poněkud temných večerů tak opravdu světlo. Světlo, které pramení z toho pravého světla, to znamená

Slyšeli jste mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Nyní vás zveme k poslechu hudebního zastavení. Nabízíme vám 9 skladeb od 3 světově známých autorů. Uslyšíte skladby od Jakobuse Handla Geluse, Tomase Louis de Vitoria a Johanna Sebastiana Bacha. Všechny skladby zahraje soubor Cantilena se solisty Gabrielou Ejbenovou, Magdalenou Koženou a Marikou Žákovou. Doprovodí je Jakub Janšta na varhany, diriguje Ivan Sedláček.

Právě dohrála poslední skladba dnešního hudebního zastavení. Slyšeli jste skladby od dvou světově známých autorů, Jakobuse Händla Galluse a Tomáse Luise de Vittorii. Skladby zahrála Cantilena se solisty Gabrielou Ajbenovou, Magdalenou Koženou a Marikou Žákovou. Dirigoval Ivan Sedláček. Je 19 hodin a začíná večerní zíváček.

Ahoj holky, ahoj kluci. Než štěňátko vyroste, musí se hodně učit. Třeba chození na vodítku, čekání, dávání, pac. A něco mu jde docela samo. Třeba běhání, skákání nebo taky kousání. A když má chuť, dokáže kousat velice pilně a důkladně.

0: stole a přišla se Lucky zeptat na úkoly. Lucinka ji ochotně pozvala dál a všechno spolu pečlivě probrali. Když Lucka o hodinu později vyprovázela spolužačku dolů ke dveřím, našla tam Domina v pilné práci. Ležel na nějaké botě a okusoval ji. Pevně ji přidržoval předními tlapkami, aby neutekla, kdyby snad nebyla ještě docela zakousnutá.
1: No nazdar, jedeš uličníku pihovatej?
0: Lekla se Lucie a už pejska hnala.
1: Ještě, že si nevybral moje střevíce, mám je sotva týden. Mamka by vyváděla.
0: Smála se Gábina. Ale či je to bota? Lucie ji nezná. Nepatří ani jí, ani mamince a babičce taky ne. Ta má své botky stejně u sebe ve skřínce. Vždyť vůbec nikam nechodí, leda k doktorovi, a to ji vždycky musí někdo doprovázet. Jenže teď si Lucka všimla cizího deštníku u stěny a cizího pláště na věšáku. Babička má návštěvu a ta poničená bota zaručeně patří té neznámé. Lucie si vyděšeně položila dlaň na ústa a vykulila oči.
1: To bude mela, Gábi. No co, rostou mu zuby. Když psovi rostou zuby, musí stále do něčeho kousat, protože ho to svědí.
0: Jen bude-li mít babičina návštěvnice pro takové psí potřeby dost pochopení.
1: Tak ahoj, Luci, a ať to dobře dopadne.
0: Za rozesmátou Gábinou zaklaply dveře.
1: Domino, Domino, co jsi to vyvedl? Proč si nevybral aspoň naše papuče?
0: Vyčítala Lucie pejskovi, který se jí s radostným vrtěním ometal kolem nožek i cestou po schodech nahoru.
1: Nechci vidět, co z toho bude. Ani vidět, ani slyšet.
0: Lucie neměla odvahu mamince povědět, čím se pejsek dole v chodbě zabýval, ale stále měla uši nastražené, kdy bude babičina návštěva odcházet. Jak se ta paní zatváří a že zjistí, že má po botech. A která to je? Snad ne nějaká zákaznice. Naštěstí to byla paní Sedláková, která jim před časem čiperného pejska doručila. A tak si sotva mohla příliš naříkat. Lucie stála nahoře na schodech, kde ji žádný neviděl, držela pejska a srdce jí tlouklo až v krku. Poslouchala, jak babička lamentuje a omlouvá se, nabízí náhradu za zničené boty.
1: Ale prosím vás, jaká pak náhrada? Vzala jsem si do deště jen takové staré křápy. Vlastně se nic nestalo.
0: Utěšovala babičku paní Sedláková. Ale jestli to myslela upřímně, kdo ví. Možná z toho byla taky celá pryč. Konečně zaklaply za návštěvnicí dveře. Lucie s napětím čekala, že teď teprve babička spustí naplno, křik bude na celý dům, maminka se začne třást, možná i plakat, no hrůza, ale nic takového. Jak se babička vrací chodbou do svého, bručí si polohlasně a jenom sama pro sebe.
1: Taková ostuda. No, ale dobře mi tak. Vždycky se nechám do něčeho nahukat. No, co člověk pro děti neudělá. Sama jsem nasadila to psisko do domu.
0: A docela tiše za sebou zavřela. Lucie si ulehčeně vydechla. Maminka neslyšela vůbec nic. V celém domě vládne klid. Lucie se sklonila k Dominovi.
1: Víckrát nesmíš takovou věc udělat. Řekneme mamince, aby ti dala na kousání nějakou starou bačkoru, jestli tě tolik svědí zoubky.
0: Pejsek vděčně olízl starostlivou tvář.

Tak snad tím štěněcím průšvihem skončil Lucce den plný smůly. Zítra vyrazí se svojí skautskou družinkou Ještěrek na nějakou výpravu. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dneska máme čas na dokonce tři písničky. Jmenují se Houpačka, Tulení, Tulení a Moudrý klobouk. Tak si je pojďme pustit.

odvaha, klid a rytířskost jdou u nich ruku v ruce. Nebo tě čeká mrzimor, máš jejich mravní sílu. Jsou čestní a vždy ochotní

To byly obě slíbené písničky. A teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, prosím tě, odpust mi, že jsem dnes udělala takovou chybu. Vždycky si říkám, že bych neměla lhát, ale někdy se mi to nepovede. Prosím tě, odpust mi a pomoz, abych měla sílu začít znovu. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí, příjemný a inspirativní poslech přeje Janis Moras. Vítám ve studiu svého dnešního hosta, kterým je jazzový hudebník, klavírista, aranžér, pedagog, autor písní na poetické texty a také milovník poezie. O čemž se dnes přesvědčíme. František Báleš je tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji vám pěkně, pozdravujem posluchačů Rádia Proglas.
0: Na slovenské hudební scéně aktivně působíte od roku 2005 a v březnu roku 2022 jste se stal držitelem prestižního ocenění Radiohead Awards v kategorii jazzová hudba. K albu, za které jste ocenění dostal, se dostaneme alespoň tedy zmínkou, ale ten důvod, proč se dnes potkáváme, je především ten, že František Báleš Ensemble, když to tedy řeknu takto, vydal nové album. A je to to, které máme tady před sebou na stole, z nějž si budeme dnes pouštět ukázky. Ten název je v angličtině, což je poměrně zajímavé, protože se vlastně jedná o starou slovenskou baladu. Je to tak?
1: Ano, ano, je to balada z 19. storočia, konkrétně z roku 1844, prebásněna, preložená do angličtiny pánom Johnem Minehanem.
0: Tak a k tomu všemu se ještě dostaneme. Název teda té desky je, raději.
1: The Enchanted Maiden in the Wach and Od Johnny.
0: Tak jo, pojďme si pustit úvodní skladbu z tohoto dnešního pořadu, tak nebude to úvodní skladba alba, ale úvodní skladba dnešního pořadu. A je to skladba s názvem Ascension Day.
1: Tak.
0: Ano. A což se dá přeložit jako den na nebe vstoupení.
1: Ano, přesně tak.
0: Pojďme na ní.

The Enchanted Maiden in the War and od Johnny. To je překlad názvu balady od Janka Krále, slovenského básníka 19. století.

0: Ještě několik minut bude dnešním hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu jazzový hudebník, slovenský jazzový hudebník František Báleš. Představujeme si nové album, které vydal se svým ansámblem The Enchanted Maiden in the Váh and Ody John, tedy původně Zakliatá pana vo váhu a divný Janko. Poezie obrozeneckého slovenského básníka Janka Krále v anglickém překladu Johna Minehena, irského básníka. Vy jste toto album vydal se svým ansámblem, což je kvarteto, jenom zmíním, že nespíváte vy, ale zpívá Matúš Uhliarik.
1: Ano, Matúš Uhliarik je náš zpěvák, já jsem klavirista, skladatel.
0: A abychom to doplnili, tak Vladimír Máča je kontrabasista a Juraj Šušaník bicí nástroje perkuse. Máte tam i několik hostů, ale to, co by mě teď zajímalo, protože nám zbývá nemnoho času, abychom zmínili případně, pokud by to někoho zajímalo i naživo třeba, tak jestli vlastně tento materiál představujete naživo.
1: Budeme mať najbližší koncert v Trenčíne, meste na Váhu. To sa hodí k tomu príbehu. Na festivale Jazz pod Hradom 26. septembra. A zatiaľ ďalšie termíny nemáme. Ja mám taký pocit, že pre organizátorov podujatí je to asi trošku zložitá téma. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť.
0: Každopádne veškeré termíny budú prípadne k nalezení na webu františekbálešbezdiakritiky.com. Ste i na sociálnych sítích.
1: Áno, áno, samozrejme.
0: Pro niektoré třeba ano. Jednodušší. Ja som sliboval na začátku, že sa dotkneme i Alba, za ktoré ste dostal tú rádiovou hlavu, jak sa říká, slovenskou cenu v kategórii jazz. Je to to, ktoré není to. Já mám totiž před sebou album Básne muzické a to jsou zhudebnění slovenští básníci, tam je i ten Hvězdoslav, kterého jste zmiňoval, a tady tu cenu máte za to třetí, které jste vydali s
1: ansámblem. Ano, to byl absolutně první album nášho ansámblu, to je Hvězdoslav Sonety. Mm-hmm. To je monotematický album a ide o album, ktorý sa týka hviezdnych sonetov Pavla Rosaka Hviezdoslava, zase z 19. storočia, z roku 1886. Tie sonety sú veľmi krásne, ide o príbeh mladého básnika, ktorý túži v noci sa odpútať od svojich bežných pozemských starostí, letieť do vesmíru, pozorovať planétu Zem, predstavte si v 19. storočí, ako to mohlo vyzerať v jeho predstave, pozorovať planétu Zem z vesmíru, letieť okolo planéty Venuša, ktorú nazýva Krásopani, s cieľom uvidieť Božiu tvár. Tých sonetov je 21, na tom našom albume je 10. Takže možno, že vyjde druhá časť.
0: A pokud by to niekoho zajímalo, tak o tomto albu ste si tady povídal, ne tedy tady, ale v starším studiu Rádia Proglas s kolegou Milanem Tesařem, takže ano. K nalezení případně na webu hudebnirozhovory.cz. Jenom já vidím ty paralely některé mezi slovenskou a českou literaturou 19. století. Máme tady ty balady Karla Jaromíra Erbena v rámci tedy české literatury a Výlety páně Broučka se od Jana Karafiáta, takže ano. Jo, ty vlastně, úžasné. Tam jsou nějaké paralely, konec konců, tady pánové asi byli poměrně blízcí ano. V té době. Takže vy slibujete druhý díl těch sonetů od Hvězdoslava.
1: Neslibujem, to je to zbožné želanie.
0: Dobře, ale to se můžu klidně vyplnit a já budu doufat, že se nad tímto albem tady setkáme třeba někdy v budoucnu. Nás už čeká teď závěrečná skladba, kterou končí album, které jsme si dnes představili. Skladba s názvem I Saw the Falcon There, tedy tam jsem spatřil sokola. A já vám na tomto místě děkuji, že jste vydal toto album za všechny posluchače. Děkuji za to, že jste přijel do studia a přeji, ať se daří a těším se někdy příště na shledanou.
1: Děkuji za pozvání, děkuji velmi pěkně. Pěkný den praje.
0: Hostem dnešního Jak se vám líbí byl slovenský jazzový hudebník František Báleš. Představili jsme si nové album, které vydal se svým ansámblem The Enchanted Maiden in the Váh and Ody John, tedy Zakliatá pána vo váhu a divný Janko. Užijte si poslední skladbu, od mikrofonu se loučí Janis Moras, zvuk měl na starosti Šimon Vítek, díky, že nás posloucháte, těším se příště, naslyšenou.
2: A shepherd at the sunrise is going down the dale. Down the dale he's going, and with a grievous tale. He's blowing his bugle note, the note that's long and deep, and all the village people wake from their pleasant sleep. What trumpeting is this? Man, in God's name, what's it for? A great misfortune's happened. We've had an evil hour. While I was in the meadow where the clear vow goes by, I saw a beaten falcon that never again would fly. He had lost his little head, his little legs were broken, and there he was, so tiny, so fragile.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vstup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Severní Korea zprovoznila strategicky důležitý most do Číny. Fotbalisté Sparty hostí ve druhém zápase Evropské ligy norský Lillestrøm. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno i večer oblačno, teploty do 19 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem je více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl předposlanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
2: Maximální povolená cena nafty zítra stoupne na 8,40 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra můžou prodávat nejvýše za 640 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce. KLDR očekává, že díky tomu bude ještě lépe čelit ekonomickým sankcím OSN.
4: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od včerejšího večera. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se jí ale neměli pokoušet sami odchytit.
5: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
6: Fotbalisté pražské Sparty v prvním domácím zápase nového ročníku Evropské ligy hrají s norským Lillestrømem. Podrobnosti přidá z Letné Pavel Tilšar.
7: V polovině 62. minuty Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 po trefě Alkosera. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
6: V Evropské lize nastoupí taky Plzeň na hřišti Ferencvároše Budapešť. Zápas má výkop ve 21 hodin, stejně jako utkání Jablonce na hřišti německého Freiburgu v úvodním kole konferenční ligy. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy se tak posunuli na třetí místo neúplné tabulky. Dvěma góly pomohl Mountfieldu k tříbodovému zisku útočník Lukáš Radil.
8: Nehody na D1 za Popovicemi i na D8 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. pod 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A teď před začátkem kolony na 18. kilometru před malou chvílí čerstvá nehoda, nákladní auto a dodávka v levém pruhu. Zatím to není označené, projíždějte proto velmi opatrně. 18. kilometr D1 směr Brno. Na D8 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Před sjezdem na Mělník a Zdiby havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Na D8 do Ústí připomínáme také uzavřený sjezd na Teplice u Řehlovic. Na exitu 64 vyprošťují převrácený kamion. Sjíždějte už na exitu 52 na Velemín. U Karlových Varů je stále obousměrně neprůjezdná šestka do Prahy. Provoz blokuje vážná nehoda u Střelnice. Odklon mezi odbočkami na Hůrky a Drahovice vede přes Vyhlídku. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se brzdí před Lanovým mostem. Jede se pomalu až za Průmyslovou. kde u čerpací stanice v levém pruhu překážejí následky nehody tří aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den hlavně dopoledne místy mlhy, k večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty od 14 do 19 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 11. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Na Rušné ulici v Brně, na ulici Hlinky, čekám v tuhle chvíli před rozsáhlým secesním domem na dalšího hosta Proglasu. Už za malou chvíli se potkáme s archeologem a etnologem Michalem Doleželem, abychom společně představili jeden funkcionalistický klenot, který byl nedávno znovu objeven a otevřen pro veřejnost. Za pár okamžiků se podíváme do bytu manželů Herdanových. Osudy předválečného bytu židovských manželů Herdanových v podstatě kopírují bouřlivé dějiny Brna 20. století. Letos skončila jeho obnova a otevírá se veřejnosti. Na světlo se dostal v roce 2020 a dnes je kulturní památkou. Z ruchu brněnské ulice Hlinky se přesouváme dovnitř domu a stoupáme do třetího patra. Právě tady najdete někdejší domov židovského páru Richarda a Johany Herdanových. Byť si nechali adaptovat v roce 1933 architektem Emerichem Horvátem. Narodili se jim tady dvě děti a souhrou příznivých okolností v roce 1938 odešli z republiky. Dnes je jejich domov unikátní památkou předválečného životního stylu. Najdete v něm shodou šťastných náhod dochovaný modernistický mobiliář. Byt odemyká Michal Doležel.

0: Prosím.
1: Děkuju. Tak to je nádhera.
0: Je to vidět už tady od těch prvních metrů, kdy vstupujeme do toho bytu, že ta adaptace z těch 30. let je tady vlastně projevená, nebo se projevuje a dochovaná vlastně do současnosti.
1: Jaká byla vlastně geneze objevení tohoto prostoru? Jak jste na něj přišli?
0: Vlastně podobně, jak teďka jsme sem přicházeli do tohoto prostoru, té vstupní haly nebo předsíně, tak úplně stejně vlastně jsem sem přicházel před 6 lety poprvé, kdy mě jedna známá několik dní předtím upozornila na to, že byla v nějakém prázdném bytě a že se v něm nachází nějaký starý nábytek. Ona tehdy pracovala v České televizi a hledali vlastně nějaký prostor jako k filmovým lokacím a navštívili tento byt a vzhledem k tomu, že věděla vlastně o mém zájmu, o příběhy lidí, o starý právě interiéry a podobně, tak mě tehdy napsala zprávu, že byla v tady nějakém prázdném bytě, že se tam nachází nějaký starý nábytek. Nevěnoval jsem tomu úplně pozornost, myslel jsem si, že mi píše zase jeden jako vlastně z lidí, kteří někde našli nějaký starý stůl nebo starý gauč. A tak jsem tomu nevěnoval úplně pozornost, ale poprosil jsem ji, kdyby mě teda poslala, jestli má nějakou fotku. A ona mě poslala několik záběrů tady z toho bytu a ty mě vyrazili dech, protože to jsem opravdu nečekal a hned z těch fotografií bylo zřejmé, že jde o nějaký byt, který teda zaprvé asi není známý, protože ty fotky mě vůbec nic neříkaly, takže jednalo se o nějaký prostor, který určitě ani nebyl publikovaný. A o prostor, který prostě není známý, a o prostor, který na první pohled bylo vidět, že dělal nějaký meziválečný architekt nebo designér.
1: Kdy byli vlastně investoři tohoto prostoru, manželé Herdanovi?
0: To byli novomanželé Johanna a Richard Herdanovi. Johanna původně rozená Telčerová, Richard Herdan, Johanna Mikulovská rodačka, Richard Brněnský rodák, kteří tady někdy mezi lety 1926 až řekněme 32, tak se museli v Brně nutně seznámit, s největší pravděpodobností zamilovat do sebe, aby se v roce 1933 vzali na zahradě tohoto domu a jako věno od rodičů nevěsty dostali právě tento byt, který si v tom roce 1933 nechali adaptovat v podstatě do té podoby, kterou teďka nyní vidíme.
1: Jak byli odvážnými investory v kontextu toho, jaké stavby v meziválečném období v Brně vznikaly, jaké interiéry dneska ještě můžeme obdivovat, sice jich už moc není, ale přece jenom některé jsou zachovány?
0: No, nutno říct, s ohledem na to, že ten byt dostali jako věno od rodičů nevěsty, od Eugena a Elzy Telčerových, tak úplně nevíme stoprocentně, jestli těmi investory byli Richard a Johan Herdanovi anebo Eugen a Elza Telčerovi, jestli jim to takzvaně rodiče nevěsty nedali už jako i s projektem vybraného architekta. To těžko říct. Já si spíš myslím, že si toho architekta vybrali prostě novomanželé. To znamená Richard a Johana Herdanovi a že podle vlastně jejich přání a potřeb vlastně ten byt původně secesní byl adaptován do té podoby, kterou vidíme dnes, to znamená z toho roku 1933. Myslím si, že ten architekt Emrich Horváth, kterého ať už Telčerovi nebo Herdanovi teda vybrali k té adaptaci, tak patřil mezi samozřejmě progresivní architekty, kteří zapadali do toho rámce tvorby, prostě běžné tvorby těch 30. let. Zároveň samozřejmě v takovém konzervativnějším nebo s takým konzervativnějším přístupem, takže je tady vidět prostě práce především se dřevem a s materiály ušlechtilými. Zejména se to projevuje v tom hlavním obytném prostoru, který má mít nejenom jako moderní tvář, ale být i takovým jako důstojným reprezentativním prostorem, kam si manželé Herdanovi zvali své přátelé, rodinné, příbuzné, ale samozřejmě i nějaké obchodní partnery a známé, především partnery třeba Richarda Herdana, který v té době působil jako reprezentant Škodových závodů.
1: A měl také štěstí. Společně se svou ženou dostali pracovní nabídku do Jihoafrické republiky a v podstatě, když se podepisovala Mnichovská dohoda, oni už byli mimo Evropu. Zachránili se, nepodařilo se to ostatním členům rodiny. Měli možnost si něco z toho interiéru odvést? Vzali si něco na tu cestu přes moře?
0: Určitě, protože Richard Herdan dostal, jak jste zmiňovala, pracovní nabídku podílet se na vedení nebo řízení pobočky škodových závodů, která se nacházela v té době v Johannesburgu, v Jihoafrické republice nebo v Jižní Africe. Skutečně si brali několik kusů mobiliáře, který putoval z Brna do Prahy a z Prahy potom do Jižní Afriky s nimi. Takže dodnes vlastně u potomků Richarda Johany Herdanových se, byť už ne v Jihoafrické republice, ale v Kanadě nebo ve Spojených státech amerických, tak se nachází vlastně několik kusů předmětů, které původně byly tady v tomto bytě nebo součást té adaptace bytu z těch 30. let.
1: Řekněte mi, jak je možné, že ti nájemníci, kteří tady pak žili, nic z toho nevyhodili a nevyměnili. Znamená to, že to řemeslo prostě je důkazem toho, že ta práce se dělala kvalitně a to, co slouží, by se nemělo vyhazovat?
0: V jistém smyslu je to zázrak s ohledem na to, jak zvlášť v Brně, si myslím, že to je výrazně zřetelné, protože Brno bylo česko-německo-židovské město před válkami. A zejména ta německá nebo ta židovská klientela byla tou klientelou nebo tou částí společnosti, která byla, řekněme, movitější ekonomicky, výraznější a která si ty vilové stavby anebo třeba reprezentativní byty a prostory vytvářela mnohem výrazněji oproti té české. A s ohledem na to, jaké osudy pak nastaly ve 20. století, jak s tou židovskou a německou částí společnosti a tedy s ohledem na to, jak a po nástupu komunismu, jak vlastně se s těmi vlastně zabavenými, arizovanými, konfiskovanými majetky zacházelo v městských a státních rukou, tak skutečně
1: je zázrak,
0: že některé interiéry se nám zachovaly, včetně tohoto. Rodina Bílých, Podhradských, která to žila od půlky 50. let, 20. století až do roku, tuším, že 2009.
1: 55 let to prožilo.
0: 55 let vlastně. Takže je to samozřejmě dílem i toho, že dekády tady prožila jedna rodina, která si byla vědoma, zřejmá kvalit toho bytu a účelově do něj nezasahovala.
1: Pane Doleželo, já myslím, že jsme teď v původním dětském pokoji.
0: Je to tak.
1: Dvě okna směřují do zahrady. Je tu renovovaný nábytek a renovované tapety. Můžete mi o tom nábytku něco říct?
0: Určitě. Tady v tom prostoru toho pravděpodobně dětského pokoje a usuzujeme to, že to byl dětský pokoj mimo jiné i z toho, kolik předmětů takových jako dětských záležitostí se našlo pod tím vestavěným nábytkem během restaurování. Každopádně
1: co jste tam našli?
0: Různé korálky, nějaké dřevěné skládačky nebo součást nějaké jako širší asi jako skládačky hry. S ohledem na to, že Richard a Johana Herdanovi prostě měli dvě děti, které se tu ještě narodili, syn Leo a dcera Felicitas, a s ohledem na tu dispozici toho bytu prostě není možné, aby ten dětský pokoj se nacházel jinde než zde. A je tady zachovaný ten vestavěný nábytek, část vlastně vestavěného nábytku, který má takový trošku jako i expresionistický, expresivní výraz. A tapeta, kterou tady vlastně můžeme vidět kolem, tak
1: jemný florální motiv kytičky.
0: Ano, přesně tak. A který taky krásně charakterizuje období těch 20. 30. let, tak ta se našla během těch restaurátorských prací, respektive její zlomek se našel právě, když se deponoval ten vestavěný nábytek a díky tomu se tu tapetu podařilo rekonstruovat, respektive vytvořit její repliku, kterou tady teďka vlastně můžeme nově vidět.
1: Takže to byl dětský pokoj a ta hlavní obytná část, na to bych se taky ráda podívala.
0: Určitě. Tady už přicházíme skrze původně v jedné velké vstupní haly toho secesního bytu, tak tady můžeme vidět jako ten projev té adaptace z toho roku 1933, kdy Emrich Horváth těm novomanželům Herdanovým tu velkou vstupní halilu rozdělil na dvě na dva prostory, separované do značné míry od sebe, a to předsíň, ve které se pořád nacházíme a ze které je možný vstupovat samostatně do kuchyně, do toho dětského pokoje, anebo na toaletu a do koupelny. A ten prostor rozdělili tady touhletou částečně prosklenou.
1: Prosvětlili, aby předsíň byla osvětlena.
0: Přesně tak, vlastně to dřevěná příčka s takovým pískovaným nebo mléčným sklem, který ten prostor nebo oba ty prostory prosvětluje. Uh-huh. A když otevřeme dveře té dřevěné příčky, aha, tak vcházíme do druhé části té původní velké vstupní haly, a to je šatní prostor, který obsahoval jednak samozřejmě zase nějaké úložné prostory, vestavený nábytek a nějakou sedací soupravu, gauč, který se zde nacházel. Dneska už teda bohužel se zde nenachází, můžeme ho pouze tušit. Je možné, že tady k němu ještě byl nějaký stoleček nebo prostě nějaké prostory nebo nějaký mobiliář, který už můžeme jenom tušit.
1: A vestavěné skříně směřují až ke stropu, aby bylo tak účelně využité každý prostor toho vysokého stropu.
0: A když si je otevřeme, ty vestavěné skříně, tak můžeme vidět, že jednotlivé části těch skříní měly různé funkce. Teď jsme otevřeli skříň, kde se věšely kabáty, případně nějaká saka a podobně. V té horní části, v jednom z tom segmentu, ano, horní části té vestavěné skříně, tak se nachází tady tento prostor, který je z vnitřní strany ze všech vlastně těch částí obložen tady těmi olověnými deskami, které bránily přístupu molům. Tento prostor byl evidentně k uložení kožichů. Ze šatny je možné jednak se dostat do malého pokojíku, který sloužil asi jako pokoj, místnost pro služebnou, ale především z šatny vede vlastně
1: tady dvoukřídlými opiskovanými dveřmi.
0: Těmito dveřmi, které už jsou určitě taky součástí té adaptace. A ty vedou do toho hlavního obytného prostoru, který je ústředním prostorem celého toho bytu.
1: S archeologem a etnologem Michalem Doleželem procházíme bytem manželů Johany a Richarda Herdanových, židovského manželského páru, jejichž domov se po náročné rekonstrukci otevřel veřejnosti. Je unikátním svědkem předválečného životního stylu a je památkově chráněn. Původní vnitřní zařízení vyniká elegantní účelností a budu ho obdivovat dál.

0: ten hlavní obytný prostor, že, který dominují teda dva prvky, to ta prosklená vitrína, která navíc teda ještě, která samozřejmě sloužila k umístění vlastně různého porcelánového, skleněného a dalších předmětů, tak ona fungovala částečně i v nočních hodinách, protože ona vytvářela nádherný efekt vizuální, protože to mléčné sklo bylo podsvícené, nebo je podsvícené, takže a dodnes funkční, takže ona opravdu vytváří krásný vizuální efekt a dojem nejenom jako v denních hodinách, ale i v noci.
1: Světla jsou původní.
0: Ta dvojice těch původních světel v té druhé části, který odděluje ta prosklená vitrina, tak jsou původní, dodnes se tu zachovaly a jsou v tuto chvíli repasovaná. Jak jsem říkal, osově na tu prosklenou vitrínu se nachází to ústřední topení obložené travertinovým obkladem a ozdobnou mříží, aby vytvářelo dojem krbu. Ono nikdy to krb nebyl a nefungoval to nikdy jako krb, ale bylo to taky obvyklé poměrně v těch 30. letech vytvářet ty imitace toho krbu, aby ten efekt toho prostoru byl prostě zvýrazněný a útulnější samozřejmě i.
1: Tapety jste taky objevili vzorek a taky znova
0: přesně
1: vyrobili
0: tak,
1: ve stejné barvě.
0: Přesně tak, tak jako v případě toho dětského pokoje, tak i všechny vlastně veškerý nábytek, který tady můžeme vidět, tak byl během těch posledních let deponován, odstraněn odsud a přenesen do těch restaurátorských dílen a několik let restaurován a během toho deponování odsud se také v tomhletom prostoru našel kousek tapety, původní tapety z tohoto prostoru, takže podobně jako v dětském pokoji se nechala vytvořit replika i zde. Městská část Brno Střed, která ten prostor toho bytu spravuje, respektive spravuje celý ten nájemní dům, Hlinky 46A, 46A, tak se uzavřela před, tuším, že už 5 lety, smlouvu o spolupráci s Střední školou umění a designu, respektive Vyšší odbornou školou Brno, kde se nachází vlastně restaurátorské oddělení a právě této škole to restaurování bylo svěřeno, takže se na něm vystřídalo několik studentů
1: a pedagogů
0: pod vedením teda pana doktora Ryšánka, a ten nábytek během těch uplynulých let skutečně vlastně do posledního šroubku jako dokonale restaurovali.
1: Mohla bych se podívat na tu psací podložku?
0: Jsem vám chtěl ukázat, ano, ano. Vlastně součást té vestavěné vitríny a když otevřeme několik
1: Michal
0: částí.
1: Doležel otevřel dvířka, za kterými se skrývají 4 šuplíky.
0: 4 šuplíky, zase nějaký vlastně takový úložný prostor a kromě něj tady můžeme vidět i takovouhle psací,
1: další dvířka,
0: psací desku nebo sekretář.
1: Psací desku, další poličky, další šuplíky, takže stačilo přisunout židli a začít pracovat.
0: A začít pracovat.
1: Ve skříni je prostě ukrytý kompletně pracovní prostor, který by obstál i dnes.
0: Vidíme,
1: můžu si sáhnout na tu podložku,
0: můžete,
1: na její kůže a je vidět, že se tedy hodně používala a hodně se na ní pracovala.
0: Ano, myslím si, že člověk opravdu tady sahá na dějiny, protože nikdy nebyla asi vyměněna, je to asi pravděpodobně původní pracovní deska, pracovní část ještě z těch 30. let, takže na něj tvořil jak Richard Herdan, tak všichni nájemníci, kteří se tady pak vystřídali, ať už za války nebo po válce do nedávné doby, takže je to na ní krásně vidět, ten otisk času. Tady, když otevřeme zase vestavěnou příčku.
1: Prostřed skříně procházím do dalšího pokoje.
0: Působí vlastně takovým tajným dojmem, tak z toho hlavního obytného prostoru zase vcházíme sem do této ložnice a zase tady vidíme to, s čím ten Emrich Horváth prostě si musel v tom prostoru, v té dispozici toho bytu z toho 19. století poradit. On pracoval co nejvíce s tím vestavěným nábytkem, průchodem, těmi vestavěnými skříněmi, tím tajným průchodem z toho hlavního obytného prostoru sem do ložnice, tak ten efekt je najednou změněn. Je tady práce vlastně se světlými odstíny, ať už v podobě těch krásných světlých žlutých dých v těch vestavěných skříních, které zase sloužily jako úložné prostory té každodenní potřeby manželů Herdanových, protože toto byla ložnice Johany a Richarda Herdanových, tak i zase ten nátěr na stěně v té krásné vlastně světle modrém od stínu
1: odpovídá
0: dobovému nátěru, dobovému efektu, a zase je to věc, která se tady našla prostřednictvím stratigrafie, kterou tady dělala Zoja Matulíková, právě během těch restaurátorských prací, tak objevila ten původní odstín té modré barvy, která se tady v ložnici nacházela.

0: Já jenom chci říct, že ty vestavěné skříně se táhnou vlastně po celé délce té jedné stěny a jedněmi z těch dvířek jsme přišli z reprezentačního prostoru do intimního prostoru ložnice manželů Herdanových. Tak je vidět, že paní Johana zřejmě měla hodně věcí, protože těch skříní jedna, dva, tři, čtyři, dvoukřídlé skříně.
1: Johana i Richard Herdanovi. Asi to měli rozdělené, nevím jestli úplně na půl, ale využívali to oba. A zase tady můžeme při otevření vidět skříň, která zjevně sloužila na pověšení, pověšení sukní, košilí.
0: Ano, ano. Michal Doležel otevřel jednu ze šatních skříní a díváme se na výsuvné věšáky a tady je nahoře další uložný prostor.
1: Vidíme, že prostě ten architekt pracoval s omezeným prostorem a snažil se co nejvíce usnadnit tom mobiliáři v tom nábytku uživatelům, manželům Herdanovým, to užívání těch a funkčnost těch předmětů. Takže ano, výsuvné věšáky, tak aby se člověk dostal k tomu, k těm kusům oblečení, které tu věšeli. Jinou skříní, když se otevřeme, tak my můžeme tušit, že z největší pravděpodobnosti patřila právě Johaně Herdanové, protože tady máme takové dochované zásuvky, šuplíky, kam bylo možné dávat třeba spodní prádlo nebo vloženou mističkou. Můžeme tušit, že tam třeba jako patřily šperky nebo drobné vlastně nějaké řetízky, které si, nebo náušnice, cokoliv dalšího.
0: Spousta drobných šuplíčků. Já mám pocit, že tohle člověk zná, když vejde do nábytkářského obchodu jednoho švédského řetězce. Šuplíčky mají v podstatě naprosto stejné tvarosloví.
1: Přesně, ano, ano. Tady zase můžeme tušit skříň, která mohla patřit Richardovi, protože...
0: Tohle je na kravatu.
1: Přesně tak, ano, na vnitřní straně obou těch křídel dveří jsou takové, jak to říct vlastně,
0: věšáčky
1: na kravaty a zase úložné prostory pravděpodobně na spodní prádlo, na ponožky, manžetové knoflíčky a zase třeba část skříně, která je věnovaná nějakým oblekům a botník. Když bychom se otočili od skříní směrem dneska vlastně k prázdnému prostoru, k prázdné stěně té místnosti, tak od manželů Bílých, Podhradských, kteří tu těch 55 let žili, tak můžeme z jejich vyprávění vědět, jak ta ložnice, jak ten zbytek té ložnice vypadal, protože oni říkali právě, pamatujeme si ještě vestavěný nábytek, který navazoval na postel, dva noční stolky, které navazovaly na postel, byly jako kompaktním dílem manželskou postelí, která stála někde v té protilehlé části a kterou teda odstranili už oni, ale byl to jeden vlastně z mála jako částí, do kterých zasahovali. Takže postel, manželská postel Herdanových byla někde tady v tohleté části. No a kromě toho, že z ložnice vede ten krytý vchod do toho hlavního obytného prostoru, tak už přiznanými dveřmi nebo viditelnými dveřmi bylo možné dostat se do koupelny. Tu vlastně navštěvujeme v tuto chvíli, je úplně nová, ale jinak od těch manželů Bílých, Podhradských, tak víme, že tady byla původně vana, celý ten prostor byl obložen bílými kachličkami, a nacházelo se tady snad ještě nějaké jako lehátko, masážní lehátko z vlastně toho dobového mobiliáře. A když bychom pokračovali protilehlými dveřmi z koupelny ven, tak dojdeme zase do předsíně, do té vstupní chodby.
0: Ano, tady jsme začali.
1: Kde jsme začínali. Je takhle možný vlastně komunikačně ten byt jako obejít. No a z předsíně bývá nám už pouze kuchyň, kterou opět architekt Jindřich Škrabal a Alena Všetečková tak podmínili hodně tím moderním způsobem, ale kde se dochovala ta původní dlažba.

0: A někde tady se pravděpodobně brali v roce 1933 Richard a Johana Herdanovi a oni stejně jako rodiče Johany, to znamená Eugen a Elza Telčovi, tak především oni tu zahradu využívali. Sahala původně opravdu až do horní části Žlutého kopce, ještě ze 40. let, to znamená ještě z protektorátních archivních dokumentů víme, že obsahovala několik desítek ovocných stromů, několik stovek dokonce keřů rybízu. Byla teda částečně jako nějakou odpočinkovou, rekreační a částečně asi i nějakou jako zahradou k nějakému užitku.
1: Zřejmě užívají zřejmě děti z mateřské školky, která je o patro níž pod námi v bytě tchánu Richarda Herdana.
0: Přesně tak. Pod námi, totiž pod bytem Richarda a Johana Herdanových, tak se nachází dneska mateřská školka, původně byt Eugena a Elzy Telčerových, to znamená od roku 1924 majitelů celého toho dvojdomu Hlinky 46 a 46A. A byl to taky jediný byt, který se nacházel v celém tom rozsahu toho dvojdomu. Takže on byl opravdu umístěn přes celé patro toho dvojdomu, měl kolem 450 metrů čtverečních a taky tento byt jediný obsahoval takovou zimní zahradu, kterou my tady z toho balkonu bytu manželů Herdanových můžeme vidět o patro níž pod námi. Taková zimní zahrada, která vlastně skrze níž bylo možné suchou nohou přejít do té zahrady. Dneska tam mají děti té mateřské školky postýlky, takže tam spinkají a dál můžou vlastně využít ten komunikační krček a vejít do té zahrady.
1: Pane Doleželé, jaké máte plány s bytem manželů Herdanových? K čemu bude sloužit?
0: Tak no, nadále vlastně ten dům je v majetku města Brna ve správě městské části Brno-Střed, která byla tím zásadním hybatelem v té obnově. Ale zároveň městská část Brno-Střed uzavřela smlouvu s muzeem města Brna k tomu, aby ten byt byl zpřístupněn veřejnosti. To znamená, muzeum města Brna a další organizace, třeba včetně spolku Štetl, tak zde už plánují, anebo jsou naplánovány komentované prohlídky pro veřejnost, které se pod muzeem města Brna odehrávají. Myslím si, že každý víkend Štetl tady už pořádal jeden hudební večer nebo poslechový večer s Milošem Štědroněm a nebo se tu budou plánovat další přednášky a kulturně společenské akce, tak aby ten byt byl zpřístupněný veřejnosti, aby zároveň žil. A tím, že vlastně do něj jsou vloženy ty moderní funkční části v podobě té kuchyně, funkční koupelny a toalety, tak je možné ho prostě tímto způsobem využívat.
1: Já vám mnohokrát děkuji za váš čas a za rozhovor. Děkuji.
0: Já taky moc děkuji.
1: Brněnský byt manželů Johany a Richarda Herdanových jsme objevovali ve společnosti archeologa a etnologa Michala Doležela. Pořad připravila Marcela Kopecká.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku svaté Terezie od Ježíše. Bude to dnes složitější hymnus a závěrečnou modlitbu najdete na stránce 1757, 1757. Antifony a žalmy najdete na stránce 1341, 1341. Krátké čtení a antifonu ke kantiku Panny Marie na stránce 1956, 1956. A prosby najdete na stránce 1950. To vše, pokud máte to nové vydání breviáře. Pokud máte původní vydání breviáře, tak hymnus a závěrečná modlitba 1560, 1560. Antifonu najdete na stránce, antifony a žalmy najdete na stránce 1208, 1208. A krátké čtení a antifonu ke kantiku Panny Marie 1737, 1737. A poté prosby najdete na stránce 1731, 1731. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ach, jak ve mně srdce hoří, že málem ve mně nezhoří. Láska mě na svět splodila, láska se se mnou zrodila. Život můj je milování, i má smrt je milování.
1: Ach, člověče, zanech světa, sic bude po tobě veta. Láska Boží trvá stále, mimo ní je vše nestálé. Miluj Boha bez přestání, v něm své stále mívej stání.
0: Miluj jednorozeného, od věčnosti splozeného, Syna Boha jediného, v kráse cnosti předivného, jenž může srdce raniti, i je sobě podmaniti.
1: Ten, který pro mě umíral, ten dveře k lásce otvíral, k tomu pospíchám srdečně, jemu živa budu věčně. O přešťastné milování, ach přerozkošné kochání. Hospodine, je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
0: Veleben buď Hospodin, má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozpraš nepřátele, vystřel své šípy a poděs je.
1: Vztáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek. Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 strunami ti zahraji.
1: Tobě jenž dáváš králům vítězství, který si vysvobodil Davida, svého služebníka.
0: Zachraň mě před zhoubným mečem a vysvoboď mě z ruky cizáků.
1: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
0: Naši synové, ať jsou jako oštěpy, vyrostlé v mladistvé síle.
1: Naše dcery, ať jsou jako nárožní sloupy, sloupy vytesané pro chrám.
0: Naše sýpky, ať jsou plné, ať oplývají vším plodem.
1: Náš brav, ať má tisíce mláďat, ať se množí po mnoha tisících na našich nivách. Náš skot, ať je obtížen náklady.
0: Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství, ať v našich ulicích nezazní nářek.
1: Šťastný národ, jemuž se takto daří, šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
1: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu.
0: Děkujeme ti, Pane Bože Vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví,
0: protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. Krátké čtení je z listu Jakubova ze 3. kapitoly. Moudrost zhora je především čistá, dále pokojná, zhovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, neobojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.

0: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Oblékl mu roucho slávy,
1: naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu. Svatá Terezie od Ježíše, učitelko víry a světlo církve, ty zčerpala moudrost z Božího zákona. Přimlouvej se za nás u Božího Syna.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatá Terezie od Ježíše, učitelko víry a světlo církve, ty zčerpala moudrost z Božího zákona, přimlouvej se za nás u Božího Syna. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme. Pane, dej spásu svému lidu.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Zhromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu.
1: Pane, dej spásu svému lidu.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi osvítil svatou Terezii působením svého Ducha Svatého, aby ukazovala církvi cestu k dokonalosti. Prosíme tě, dej, ať je nám její nauka pokrmem na této cestě, abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: kterých vejdeme v Boží chrám.
1: Nyní vás zvu k modlitbě živého růžence. Jestli se chcete modlit jeden z desátků se mnou, stačí zavolat na číslo 739-850-345. Budeme se modlit růženec světla, tedy jestli za pár okamžiků, až otevřeme brány k nám do studia, tak chcete se se mnou pomodlit jeden z desátků, stačí zavolat na číslo 739-850-345. Budeme se modlit růženec světla.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme jednak modlitbu, kterou připravil apoštolát modlitby spolu s celosvětovou modlitbou s papežem za pastoraci v oblasti duchovního zdraví. Modleme se, aby se pastorační péče o duševní zdraví stala součástí celé církve a pomáhala překonat stigmatizaci a diskriminaci osob s duševními chorobami. Také vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme první desátek růžence světla, Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.

Pokud se s mnou chcete pomodlit jeden z desátků, zavolejte na číslo 739 850 345. Vzhledem tomu, že nikdo teď nevolá, tak já se první desátek pomodlím sama. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

0: A máme první volající, chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, pěkný večer všem, tady Mária. Takový leklý kapřík, který už teď nemají moc služeb pro glasu. Chtěla by poprosit v první řadě za zdraví a všechno dobré pro papeže Lva v rekonvalescenci i v dalším průběhu nemoci, anebo spíš poprosit o to zdraví, pak za kněžská řeholní povolání a k zasvěcenému životu, ale taky za rodiny, za to, aby prostě na prvním místě měli lásku a na druhém hned odpuštění a velikou toleranci a za duše očiství. Otče náš, jen se na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který v Káně projevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Přeji všem pokojnou, dobrou noc a vám pěknou službu. S Pánem Bohem.
0: Děkujeme, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A my se s dalším volajícím pomodlíme třetí desátek, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu, já vás všechny zdravím, posluchače Rádia Proglas, a chtěla bych vás moc poprosit, abyste se se mnou pomodlili za Boží pomoc a ochranu pro rodiny, pro děti, pro moje vnuky, za moje zemřelé rodiče, moji zemřelou tetu a za duše v očistí, za kterého nikdo nemodlí, a za zemřelou paní Zdenku Pospěchovou, která měla před měsícem pohřeb, a taky za našeho papeže Lva, aby se brzo zotavil a byl zase v Čili a mohl cestovat. Oče náš, jen si na nebesích, posvětlej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, vyhlása Boží království a vyzývá pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeji vám pěkný večer a vám taky, paní Hlasatelko, pěkný večer a požehnanou dobrou noc všem.
0: Děkuji, s Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc, s Pánem Bohem, děkuji.
0: A my se s dalším volajícím pomodlíme čtvrtý desátek. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a paní Marii. Tady je Lidka z Krkonoš. A já bych chtěla za tímto desátkem poděkovat za život sestry Marie Marty, šenštatské sestřičky ze Dvora Králové nad Labem, která na svátek paní Marie Růžencové ve věku 96 let odešla do nebe z Rokole, kde se o ní sestry starali, a tady ve Dvoře Královým strávila vlastně celý svůj život, a určitě bude mít radost, že tenhle desátek zrovna jí dáme jako dárek, protože ona za svůj život jí prošlo tisíce mladých lidí, který připravovala na první svaté přijímání a jezdila na kole a v dešti a byla pronásledovaná za minulého režimu a vytrpěla mnoho, a ještě, jak sestry napsali na to parte, že trávila 5 roků na kříži Lůžka, kam jsme za ní jezdili. A její takovou velikou prioritou byla podpora rodin a podpora mladých lidí a zůstala opravdu mladá duchem. A bylo to úžasné, že teda město s tím souhlasilo, že jí udělíme čestné občanství. Takže teď už Marto si čestnou občankou nebe, a takže zdravíme do nebe a děkujeme Bohu za ten její úžasný život, protože tisíce mladých lidí určitě na ní vzpomínají, jak je učila náboženství. Kéž se k Bohu vrací. A také prosíme za papeže, za jeho zdraví, za mír ve světě a v lidských srdcích a na úmysl Panny Marie a za tu politickou situaci u nás, ať všichni ti noví zvolení opravdu sledují to dobro nejenom své, ale celého národa a všech jim svěřených. Jan Pavel II. Říkal, že věnovat se politice je jedna z nejvyšších forem lásky. A sestra Marta opravdu nebyla nějaká vosková světice, ona se zapojovala i do volební kampaně, do Tří králové sbírky, prostě praktický život křesťana, a myslím si, že by mohla být i blahořečena. Takže Marto, dělej zázraky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil na hoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil nahoře Tábor.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se proměnil nahoře Tábor.

0: přátelé církve svaté a za ty, kteří jsou nám obzvláště svěřeni do přímluvné modlitby. A Panna Maria ví, kteří to jsou. A vy všichni, kteří se právě modlíte. A ta sestra Marta vždycky, to je to jako její odkaz, říkala, aspoň jeden zdrávas. A napsala si na parte, o jeden zdrávas prosím vás, když vám je darem ještě čas. V důvěře v Matku milosti sejdeme se na věčnosti. Bohu jsme blízko zde i tam, za dobro ke mně odplať vám. Uroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních, sestra Marie Marta. Takže všemštaťáci jásejte, máme světici úplně jasnou. A je to krásné, že zároveň dostala to čestné občanství města Dvora Králového. Je to taková naše matka Tereza, protože ta taky má vlastně poctu jak světskou, tak církevní, že je vlastně svatořečená a zároveň dostala tu nobešku. Takže máme krásné vzory. Díky s Pánem Bohem a buďme nositeli naděje jako ta sestra Marta Ermáková. Díky s Pánem Bohem.
1: Díky s Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A my se s dalším a posledním volajícím pomodlíme poslední pátý desátek Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

0: A máme poslední volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Všichni prosím o modlitbu za těžce nemocného Libora Drypčáka, celou jeho rodinu a za všichni, za které se má modlit, za našeho pana faráře a za všechny nešťastné na celém světě, za duše v očistci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti, naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká. Pano Maria, oroduj za nás královnu posvátného růžence.
0: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu, dej nám prosíme. Když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. Na úmyslu svatého Otce a za jeho zdraví, Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvedi nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Pán Bůh zaplať všem, kteří se mnou modlili, a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Ve čtení na pokračování vám nabízíme první část z knihy Dokonalá svoboda od Márii Kalasanz-Cišeové. Čte Adriana Růžičková.
1: Maria Kalasanz-Cišeová, Dokonalá svoboda.

Můj pane, dej plnost, dej přemíru života té největší z mých hořkých větví. Té větvi stany marné námahy o tebe v duši milých bratří. Trny utrpení za ty, kteří tě neznají, slzy za ty, kteří tě nechtějí, nářek nad tvou zhrzenou láskou a zneuznání tebe, zrazené milosti, naléhavé potřeby, za tvé svaté království, za svět, za ty, pro které jsi zemřel na kříži a které chceš vzít k sobě, pane Ježíši Kriste, aby to bylo obětí chvály a slávy Otcovi.

poslyšte příběh z Reichenau o Heřmanovi z Altshausenu. Osvědčoval křesťanskou lásku a péči o bližní. Byl trpělivý, poslušný a čistý po celý život. Radostně zachovával chudobu, všude zastával víru. Nepřemožitelně dosvědčoval a bránil pravdu. Byl pravým křesťanským učitelem, skromným mužem ve všem zdrženlivý. V modlitbě žalmů a pro boží chválu učinil víc, než bylo jeho povinností. Před a po svém vstupu do kláštera asi po 30 let byl pod vedením zbožného a moudrého opata Berna z Reichenau a zůstal i po jeho smrti věrným strážcem odkazu svatého života tohoto vzácného opata. Dobrotivý, veselý, radostný, vzdělaný ve všech vědách, všestranně schopný, stal se všem vším. Milého všichni milovali. Neúnavně bojoval proti podlosti, záludnosti a nespravedlnosti, zvláště když šlo o to zastat se boží věci. Tak snášel svůj život až do konce a byl šťastný. Co může vědět ten, kdo nic netrpěl?

Když zvedne namáhavě hlavu, nevidí nic než zataženou oblohu. Hradba lidí ve stejných černých kutnách z hrubé vlny je příliš hustá, neprodyšná, ale on ví, že milostné jezero dnes nesvítí, že je temné a bez pohybu, mrtvé a olověné jako osleplé oko. Lenivě a matně povívá vítr rákosím, které dosahuje výšky muže. Nahnědlá stébla se sotva zachvějí, kdesi křičí tvrdě a hašteřivě racek a lisky naříkají jako plačící děti. Hermann z Altshausenu se nezlobí na bratry, kteří mu v bezděčné horlivosti uzavřeli výhled. Jen by si rád trochu volně vydechl. V úzkém prostoru mezi lidskou hradbou a rákosím je nahromaděn protivně teplý vzduch, je pokročilý podzim. Unaven nechává ochrnulý mnich své bez tak již ohnuté tělo ještě více klesnout. Vyhublé ruce sejme z dřevěných opěradel pojízdné židle, nechá je spadnout do klína a zavře oči. Proč jen nezůstal ve své cele? Zaznělo prudké a nadšené volání. Svatý otec! Chorý otevře bezděčně oči. Marně. Lidská hradba je ještě hustší. Mniši se tlačí kupředu. Svatý otec! A pak zpívají s radostným pohnutím hlasitě až příliš hlasitě pozdravnou píseň, kterou složil moudrý Hermann. Buď zdráv, otče a veleknězi. Augie, dcero boží a Marína, jásej v pánu. Dobrořeč pánu, ostrove, dnes zazářilo světlo. Byl Bohem poslán člověk, aby byl nejvyšším veleknězem lvem, pastýřem celé církve. Pak bylo slyšet skrovný, střízlivý hlas opata. Pan Udoaldrich čte latinskou pozdravnou řeč. Opatství Marie na Augii vzdává papeži Lvu IX. Uctivý hold. Hermann nedává pozor na obsah řeči. Vždyť sám proslov složil. Monotónně a bez přízvuku řadí opat Udoaldrich větu k větě. Tichý neklid probíhá hradbou lidí. Jeden z mnichů se s napůl potlačeným povzdechem obrátí. Je to Tradolf, bratr sklepník. Zarazí se, když se setká s pohledem ochrnulého. Otče Hermane, zamumlal s úlekem v dobrosrdečné tváři, vždyť vy vůbec svatého otce nevidíte. Nemocný položí varovně prst na ústa. Tiše, bratře, nebo vás uslyší až na panském můstku. Ale sklepmistr se nespokojil jen se slovem politování. Jeho pravice silně stiskla rameno soustředěně naslouchajícího mnicha Friedebolta. Starý učenec se s nevolí podíval na rušitele. Tradolf mu něco důrazně nařizuje. Friedebold ustoupil stranou a také mohutná postava sklepníkova uvolnila široký prostor. Než se mohla mezera zase zatáhnout, uchopil Tradolf pojízdnou židli a prudkým pohybem ji postrčil dopředu. Nemocným projela řezavá bolest. Byl by vykřikl a zanaříkal jako dítě, ale ani hlásek nevyšel z jeho pevně sevřených rtů. Jen v očích se mu na chvíli zatmělo. Ale když je pak otevřel, rozšířil se mu v radostném úžasu. Blízko, docela blízko něho stál papež Lev IX. Svatý otec právě odpovídal opatovi klidným, hlubokým hlasem, plným života. Ukázněná mužná gesta doprovázela plynulý tok latinských slov. Jeho řeč měla v sobě cosi svižného vlastní melodii. Vysoká postava papežova působila klidným, usedlým a vznešeným dojmem, ale přitom plná života stejně jako jeho hlas. Jeho obličej je ovládán šedýma očima pod hustým obočím. Vysoké čelo, úzké rty a silná brada prozrazují moudrost, učenost a pevnost. Opat Udoaldrich si nejistě pohrává s těžkým zlatým řetězem svého náprsního kříže. Nespozoroval rys dobroty v papežových očích a milý úsměv kolem úzkých rtů? Pro něho je pan Lev věrným stoupencem reformy z Kliny a to je pro opata těšícího se ze života málo sympatická myšlenka.
Hermann z Altshausenu slyší slova svatého otce, ale nevnímá je. Jeho oko patří úžasle, zářivě jako v nadpřirozeném vidění. Nepozoruje, co se kolem něho děje. Nespozoroval ani papežův průvod plný lesku. Kdyby se ho někdo v tu chvíli otázal, co se s ním děje, co ho strhlo do světa nepřemožitelné radosti, nebyl by odpovědi schopen. Z hlubin jeho vědomí se totiž vynořil obraz. Vzpomínka na vysokou, jasnou postavu před zataženým nebem. Už jsem ho někdy potkal, říká si pro sebe, ačkoliv zároveň si uvědomuje, že to není možné. Já jsem ho už někdy viděl. A přece to nemůže být pravda. Proti všemu rozumu je však pevně přesvědčen, že Lva devátého zná. Proti všemu rozumu. Vždyť lev byl zvolen před několika málo měsíci a nikdy předtím on, hraběcí syn z Alsaska a biskup z Toulu, nevstoupil na tento ostrůvek v Bodamském jezeře na šťastnou Augii.

Nyní přišel, aby poznal Hermana z Altshausenu, ochrnulého učence, o kterém se v Toulu vyprávěly podivuhodné věci. Oficiální příčina jeho návštěvy je však jiná. Posvěcení kostela na Ergatu a shlédnutí věhlasného ostrovního kláštera, který byl znám učeností a malířským uměním. Hermann se stále ještě dívá široce otevřenýma očima na papeže. Už jsem ho jednou potkal. Náhle kdo si uchopil jeho pojízdnou židli a v divoké jízdě ji řídil k Ergatu. Chorý se netáže, kdo je to. Křehký vozík dělá okliku se všemi, kdo chtějí být v kostele dřív než papež. Opat a průvod veličin, aby si zajistili dobré místo. Drkotavě a skymácením se pohybovala pojízdná židle po hrbolcích a po kamenech vyježděné polní cesty uprostřed mnichů, scholárů, čeledínů a rybářů. Smích, hovor, volání a křik ho obklopovali jako divé vlny člun ve větrné bouři. Křečovitě se držel ochrnulý opěradel. Nepřetržitě dorážel náraz za nárazem na jeho ubohé tělo a litanie bolestí tomu odpovídala. Ústa však zůstávala němá. Výkřiky byly zadrženy přísnou sebekázní, nacvičenou po 3 desetiletí utrpení. Větve s červeno-žlutým listím se otíraly o tvář nemocného, ale nemohl ani zvednout ruku, aby se ochránil. Ani před trnitou větvičkou, která ho šlehla po čele a rozdrásala je. Bertold ho nikdy tak neopatrně nevezl. Dnes smí mladý mnich konat službu u oltáře u svatého otce. Uprostřed bolestí Hermann zdřímnul. Těší se s Bertoldem nad tím dobrodiním. Náhle vozík najel do díry na cestě a prudce zastavil. Bezmocně visí ochrnulý na samém okraji z pola na zemi. Silná ruka ho strhne zpět do sedadla. Dále, těžce povzdechl Hermann. Ani nevěděl, že se mu hřinou slzy po vpadlých lících, slzy vyvolané přemírou bolesti. Chce vidět papeže i v kostele na Ergatu. Pohled na něho mu působí radost, jakou od smrti opata Berna nezakusil. Proto tyto bolesti mlčky přijímá. Ještě jednou poskočil vozík a pak se přenesl přes kamenný práh kostela. Zastavil se u šedožlutého pískovcového sloupu, který byl nejblíže chóru. Na Hermanově čele se perlí pot. Rád by poděkoval svému bouřlivému pomocníkovi, ale hlas mu neslouží. Namáhavě bojuje o dech. Srdce mu bije prudce, jako kdyby celou cestu od panského můstku proběhl úprkem. Jeho chvějící se ruce hledají něco na klíně. Nahmátnou cosi studeného, hladkého. Sleknutím se Hermann podívá. Ach, to je podzimní list, jemně žlutý. Nenese ten list v sobě světlo slunce? Zavřel oči. Slzy a pot mu stékají po tváři. Bez pohybu jako socha se choulí ve svém vozíčku vyhublý, zakrslý mnich se žlutým listem na klíně. Tak ho našel papež Lev IX., když při svěcení kostela svatého Vojtěcha došel ke sloupu, aby posvětil apoštolský kříž a svícen. Poznal chorého a s pohnutím zpomalil krok při pohledu na tolik ubohosti. Tu otevřel ochrnulý oči. Rozzářeny se obrátili na svatého otce a ubohý obličej se rozjasnil podivuhodnou radostí. Papež pomalu zvedl pravici a požehnal mu. Udělal velký kříž. Jeho ruka se dotkla čela chorého tam, kde bylo do krve rozdrásané. Hermanovi bylo, jako kdyby se k němu sklonil plamen a zahalil ho teple a útěšně, hojivě a očistně svatý plamen. Tento pocit dojetí trval jen okamžik. Byl to však zároveň jeden z okamžiků, které se zdají být věčností. Aby skryl vzácnost tohoto setkání, sklopil ochrnulý zrak na své třesoucí se zmrzačené ruce. Na klíně mu zářil žlutý podzimní list. List jako světlo, jako plamen.
odpoledne se sešel papež s klášterním společenstvím refektáři opatství k slavnostní hostině. Neúnavně nosili mladí bratři vybraná jídla. Drůbež z Fotkhofu, zvěřinu z lesů Hegau, pstruhy a úhoře z Buramského jezera, zeleninu a byliny, bílý chléb a krásné ovoce. V bohatě zdobených pohárech svítilo zlatožluté ostrovní víno a červené víno z italských krajů opatství. Pan Lev při pokrmech, které i v bohatých krajích jen zřídka přicházely na stůl, mluvil mírně. Jeho šedé oči pozorně sledovaly, co se kolem děje. Někdy se střetli v tichém porozumění s tmavýma, neklidnýma očima arcidiakona Hildebranta. Och, on tuší leco z toho, o čemu dnes večer bude vyprávět ten přísný, ohnivý horlitel pro církev. Zdánlivě nenuceně se baví papež s opatem po pravici. Pan Udoalrich, spokojen sám se sebou, se domnívá, že se svatý otec jistě cítí dobře v ostrovním klášteře. Zase si jednou udělal zbytečné starosti, zdali opatství obstojí před soudem stoupence klinijského hnutí. Víte, koho postrádám, pane Udoalrichu? Táže se zamyšleně papež. Otce opata z Ensiedelnu, hádá úslužně Udoalrich. Ten onemocněl svatý otče. Ne, ale vašeho syna z Augie, toho chorého s moudrýma a dětskýma očima, kterého jsem viděl u svatého Vojtěcha. Míníte, svatý otče, Heřmana z Altshausenu? Neznatelně se vmísil do opatova hlasu jakýsi spodní tón odporu a nevole. Ohrnul své plné rty. Ten bude ve své cele. Jeho churavost ho nutí zdržovat se většinou mimo komunitu. Jeden úslužný bratr se blíží k papeži. Smím vaší svatosti naplnit pohár? Táže se uctivě. Papež s úsměvem odmítá. Děkuji, můj synu. Nápoj je dobrý jen tehdy, když se skromně užívá. Nechceme být unaveni. Služba páně na Augii není ještě dnes skončena. Už brzy začnou nešpory. Slova při vší vlídnosti rozhodná zklamala naději opatovu. Počítal s tím, že lev si po slavnostní hostině dopřeje vydatnou přestávku k odpočinku a podle toho také zařídil bohoslužby. Zamumlal nejistě. Nechcete si jít odpočinout, svatý otče? Nešpory, ovšem vám ke cti zvlášť slavnostní. Papež Lev IX. Pochopil. Udoalrich nepočítal s jeho účastí na nešporách. Spozoroval, že prior dává opatovi rozčilen a zmaten znamení. Ne, nešpory, kompletář bude slavnostní, šeptal prior naléhavě a zřetelně. Pan Udoalrich trhl rameny. Co má dělat? Kdo to mohl tušit, že papež bude chtít být při všech bohoslužbách? Vysocí preláti při návštěvě na Augii se většinou účastní jediné slavnosti. Nešpory by museli mít něco zvláštního. Když se opatovi Udoalrichovi zdálo, že papež je ponořen do rozhovoru se svým levým sousedem, biskupem z Kostnice, nechal zavolat Guntera, chormistra opatství. Jaké nešpory si připravil? Nešpory týdne, otče opate, odvětil mnich s tichou nevolí. Vy sám jste řekl, že kompletář máme. Opat ho bryskně přerušil. Řekl jsem, ale to neplatí. Svatý otec přijde k nešporám. Připrav něco zvláštního. Gunther se kousl dortu. Otče opate, na chor už byly příliš velké požadavky pro různé oslavy dnešního dne. My jsme cvičili a opravdu jsme se vyčerpali, odvětil chormistr se zadržovanou nevolí. Něco zvláštního, co by mohlo odpovídat nárokům jeho svatosti, nemáme. Co si myslí opat, který námahy posledních týdnů ani slovem neocení? Neví, co to znamená zacvičit chór mnichů dočetných nových způsobů. A neplatí ještě k tomu papež Lev IX. Zaznalce a umělce v říši tónů? A neskládal jemnocitný biskup stůlu sám zpěvy ke mši svaté?
Mezi obočím pana Udoalricha se objevila hluboká vrázka. Jeho malé oči se zúžily. Gunther znal toto znamení, které předcházelo hrozícímu výbuchu. Hermann z Altshausenu jednou napsal slavnostní magnifikat, který ještě nebyl proveden, ale chór to neumí. Udoalrich si slyšitelně oddechl. Dobře, pak ať to ochrnulý zaspívá. Má příjemný hlas. Jdi a řekni mu to. Gunther se odvážil k poslední námitce. Ale je to proti zvyku, když mnich sám zpívá. A dokonce magnifikat při nešporách otče opate. Se smíchem se opat opřel. Tak, tak, není to zvykem, říká posměšně. Ne, co to má můj ctnostný syn za pochybnosti? Pak se naklonil dopředu a zasykl. Pamatuj si, Gunthere, provždycky. Na augii je zvykem to, co já zvykem udělám. Tato slova Lev IX. Slyší.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: ta fyziognomie našich těl se mění prostě každý rok, jak se tomu sportu přizpůsobujeme.
1: Ty jsi nakousl právě tu změnu v tom plavání, která nastala. Které všechny změny nastaly u pěti boje teďka v poslední době?
0: Co znamená poslední doba? Specifikuji.
1: Nevím, za poslední, dejme tomu 10 let.
0: Ojojoj, no tak...
1: Těch změn bylo hodně.
0: Tak 10 let, tak to je 2016, to bylo olympiáda v Riu a tam se závodilo asi ve dvou dnech, podle mě, že byl šerm a druhý den se všechno dodělalo. Byla tam ještě jízda na koni, plavalo se 200 metrů a
2: běželo se 4800 se střelbami. Radio Proglas podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
0: Za ty roky a bylo to ve velký
3: DMS
0: pauzy.
3: Mezera
0: bylo to vlastně
3: Proglas,
0: na celý den.
3: Mezera 190 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovská-sms.cz.

máš tu všeho po krk. Chceš odsud vypadnout, najít někde jinde slušný, klidný kout, ale nejsi tu než vězen vlastní bezmoci. Ale dnes v noci všechny

Myslíš, že tvá bolest nikoho se netýká? I tvůj řečný manžel propadl se do ticha a není tu vůbec nikdo, kdo by ti mohl

když v noci všechny silnice odevšad vedou jen do noci.

jedno malý přání, i když nejde vrátit čas. Budu rvát se, Bože, za ní, vždyť chybí.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka.
1: Dnešní část má název Modlitbou vstupujeme do života nejsvětější Trojice. Bůh, kterého známe ze zjevení Bible, je ničím zvláštní, je svému lidu velmi blízký, přitom však stále zdůrazňuje, že bydlí v nepřístupném světle, že ho nikdo neviděl, své jméno nikomu nezjevil. Jediný, kdo Otce zná, je Syn. Modlitba je přístup k Otci. Může se tedy konat jen v Kristu a s Kristem. Snášíme-li křesťansky utrpení, máme podíl na Kristově kříži. Modlíme-li se, máme podíl na modlitbě Krista, obracíme se k Otci jeho jménem. Nikdo však není schopen onoho hlubokého vyznání víry. Nikdo nemůže říci, Ježíš Kristus je Pán, leda pod vlivem Ducha Svatého. Jen mocí Ducha Svatého mají tedy lidská slova sílu stoupat vzhůru, vniknout, abychom tak řekli, do vnitřního rozhovoru Otce a Syna. Ve východních liturgiích se užívá po slovech proměňování při mši ještě takzvaná epikleze, vzývání Ducha Svatého. Jde tu o vyjádření základní křesťanské víry, že každá modlitba, tedy i modlitba eucharistická, svátostná, by vyzněla naprázdno, kdyby se v našich slovech nemodlil Duch Svatý, kdyby on v skrytu nevolal Abba Otče. On volá víc než my, jako by náš lidský hlas překřičel hlasem Božím. Tímto způsobem se modlíme za lepší věci, než sami jsme schopni pochopit. Patří tedy ke každé modlitbě jakási epikleze, prosba, přání, aby se Duch Svatý modlil s námi. V latinském obřadu se to vyjadřuje takzvaným vzýváním Ducha Svatého na počátku důležitých liturgických funkcí, kdy zpíváme Přijď o Duchu Přesvatý. Každá i sebekratší křesťanská modlitba má nedozírnou perspektivu. Malým lidským slůvkem, citem srdce, vnikáme do vnitřního života nejsvětější Trojice, do Božího světa, tam, kde je všechno štěstí, kde se rozhodují osudy celého vesmíru.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen.

0: Někteří lidé učí angličtinu, jiní doslova žijí. Broňa Sobotka patří k těm druhým. Z učitele se postupně stal také tvůrce kurzů, videí a podcastů, ale také podnikatelem, který vede tým lidí. Kde se v něm bere tolik nadšení pro angličtinu, co všechno za jeho cestou stojí a jak se původně z osobní vášně pro angličtinu stane práce, která dávno není jen o učení, dozvíte se v dnešním rozhovoru. Je mi tedy velkou ctí přivítat mého milého hosta Broňu Sobotku. Já jsem ráda, že jste přišel.
1: Hello a moc děkuji za pozvání a krásný úvod.
0: Kde se vlastně bere to nadšení do angličtiny? Vás se na to ptá spoustu lidí. Nikdy jste neměl třeba pocit nějakého vyhoření nebo podobně?
1: No upřímně ne. Možná je to divné, ale ne. Takhle, já jsem angličtinu byl nepolíben do 20. Já jsem neměl angličtinu ani ve škole, tak mi nikdo nesprotivil a začal jsem se ji učit sám, takže možná ta naše historie s angličtinou jako nesahá tak daleko, ale od té doby, co jsem se do ní zamiloval, tak furt ten plamen radostně hoří.
0: Tak to je paráda. A odkud se vzal ten typický pozdrav, který máte v těch videích? Já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna.
1: Jo, já úplně u prvního videa nebo druhého jsem asi neměl, ale pak si říkám, když ty lidi si to video zapnou, tak by měli vědět, jako kdo jsem. A když jenom řeknu, ahoj, já jsem Broňa, tak jako neví, co dělat. Tak já jsem nějak jednoduše chtěl říct, kdo jsem a co dělám. A napadlo mě, že jsem učil angličtiny a to mi přišlo takových je spousta. Tak jsem si říkal, jaké přídavné jméno bych si jako k sobě přilepil a nejvíc na mě samotnému se dělo nadšený. Takže jsem začal říkat hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny. A pak jsem ještě dodával, vlastně ani nevím proč, z Brna. Možná jak se to dřív, jestli si starší posluchači pamatují, vždycky psalo, třeba když se psalo do rádia, tak napsali vždycky paní Zdena Hodonín. Tak já jsem si tam asi takhle jako přilepil Broňa z Brna.
0: Takže vlastně v jednoduchosti je krása.
1: Jo, jako funguje to už roky, ale na začátku nebyla žádná.

0: zlobivý kluku, ty tam za trest nepůjdeš, spíš to bylo taky Broňku, tam by ses jenom trápil. Takže v dobré víře jsem toho studia byl odrazovaný a vlastně jsem začal se učit až ve 20 sám, ale jak najednou jsem se učil v té krachující fabrice, tak já jsem měl spoustu času, protože jsem musel být práci 8 hodin, ale práci jsem měl třeba na 4. A najednou, když mě nikdo s nikým neporovnával, furt jsem nedostával ty červené testy zpátky s pětkou, tak jsem zažil poprvé takovou tu radost učení. Nevím, jestli někdo z vás někdy zažil takovou radost, když vám najednou něco jde, tak asi víte, jak jsem se cítil najednou. Tam hrála písnička v rádiu a já rozumím, co tam zpívají. Pak někdo měl něco napsaného na tričku anglicky a úplně, tyjo, já rozumím. A v té chvíli, když jsem zažil první úspěch a taky malinkatý úspěchy, tak mě to hrozně motivovalo k dalšímu studiu. Takže pochybuju pořád, ale že bych měl jako velkou pochybu, že to nakonec nezvládnu, tak ne. A totiž mně se hrozně líbí citát Nicholase Wintona, který zachránil ty židovské děti, hlavně z Prahy, tak on říkal, že si máme položit otázku, jestli něco nemožné, a když ne, tak už jenom přijít na způsob, jak to udělat. A tím já se snažím v životě obecně inspirovat.
1: Ale já si to přesto nedovedu moc představit, že bych byla odrazovaná od toho učení a řekla bych si, co mě nejde, asi obecně mě nejde učení a navíc jako jazyk pro dyslektika, dysgrafika. Jak se to tedy stalo?
0: Skvělá otázka. Já si myslím, že, nebo obecně, já mám rád, když je nejdřív problém a pak k němu hledáme řešení. Nebo tak se snažím dělat ty své třeba kurzy a tak někdo má nějaký problém a já chci přijít na to, jak to vyřešit. A můj tehdejší problém byl, a to může znít jako strašně banálně, ale že já jsem jako dělník, který v podstatě nic moc neumí a jsem ve fabrice, která brzo zkrachuje. A já jsem si říkal, co se životem, co se složenkama. A tehdy právě, a už nevím, koho to napadlo, jestli mě nebo někoho z mých dvou kamarádů, tak my jsme se dohodli, že vyrazíme do Irska, protože tehdy v Irsku byl ekonomický boom a bylo jednoduché tam sehnat práci a vydělat tam slušné peníze. A navíc tam se mluví anglicky. Tak já jsem si říkal, když se naučím anglicky, tak budeme moc jako, budeme mít na dostupenku jako kdyby do lepšího života nebo z těch mých současných problémů, jo, nic neumím, moc mi to nejde, nebaví mě to a tak fabrika brzo zkrachuje a co já budu dělat, takže ta angličtina pro mě tehdy byla takový jako pocit nějaké vstupenky, ale já jsem tu knížku otevřel a vlastně jsem nevěděl, co se stane. Spousta lidí takhle podle mě zpětně si říká, jsem někam vyrazil na cestu, nebo jsem šel na večeři, tam jsem potkal svoji ženu, nebo i příběh, jak možná někdo jako potkal Boha je podobný, že prostě úplně nějaké náhodné rozhodnutí. Tak já jsem našel takovou starou knihu, jmenovala se Angličtina pro jazykové školy, byla modrá. To jsem jako otevřel a byla to nějaká velká láska. Prostě to seplo a pak už to šlo vlastně skoro samo.
1: Takže to nálepkování u těch učitelů, to úplně zmizelo.
0: Já to měl asi hodně spojený totiž se školou. Já měl jako pocit, že ve škole vás někdo hodnotí a říká vám, že jste hloupější nebo chytřejší než ostatní, anebo jak jste podle nich dobrý na nějaký jako škále. Ale já jsem najednou jako se učil pro sebe, pro život a pro radost a s tím jsem já vlastně neměl tu předchozí zkušenost. Tak možná i proto, že jsem měl, jako já jsem se učil anglicky a v tom jsem ještě nikdy neselhal. Já jsem všechny ty pětky měl z češtiny a z němčiny a z těch ostatních předmětů, ale najednou to bylo jako úplně něco nového. Jak kdyby člověk začal dělat nový sport, jak říkala Pipi Punčochata, to jsem někdy nedělala, to mi určitě půjde. Tak já jsem asi tehdy přistoupil k té angličtině.
1: Postupně jste se to tedy naučil. Taky mě hodně zaujalo, že vy jste později byl na Oxfordu na jazykových kurzech a řekl jste si, že tam jednou budu učit taky. A poslal jste životopis ve formě videa. Jak vás to napadlo?
0: No, když jsem byl v Oxfordu, tak se mi tam strašně líbilo. Nevím, jestli tam jste byli, nebo jestli tam byla Věla, je to krásné. Takže kdybych mohl doporučit nějaký výlet si udělat, tak je to nádherné místo. A já jsem tam dělal taký kurz pro učitele, jako jak líp učit. Jsem trávil tam léto, učitelské někdy na začátku mojej kariéry. Já jsem se tak jako dovzdělával. A říkal jsem si, tyjo, ale teď jsem tady ten, co se učí, jak líp učit, ale já bych tady chtěl příště učit. Ale říkal jsem si, to chce určitě tolik lidí, jak bych to mohl udělat, aby se mě jako všimli, protože tam většinou učí rodilí mluvčí, protože lidé z celého světa se jezdí učit anglicky do Oxfordu a možná úplně netouží mít učitele z České republiky. A já už jsem tehdy natáčel nějaká ta videa, tak jsem si říkal, co já jako umím, docela dobře je mluvit do toho videa, nebo nestydím se a nevadí mi to, tak já pošlu ten životopis jako video a třeba je tím překvapím. A vzali mě, takže měl jsem štěstí. Já mám obecně víc štěstí, než rozumu.
1: Mně to připadá, že vás hodně definuje právě ta kreativita. Jednak třeba i v tom poslat životopis ve formě toho videa, když to asi nikdo předtím neudělal, ale i obecně potom později. Je to pravda, vnímáte to taky tak?
0: Je to skvělá otázka, ale já neznám odpověď. Nikdo se mě na to nikdy nezeptal, takže úplně úžasná otázka. Je hrozně těžké popisovat sám sebe jako kreativního. Já hrozně rád hledám řešení problémů, mě to strašně jako baví. A je to těžké ve vztazích. Představte si, že máte třeba přítelkyni, ženu nebo kamarádku, typicky už s tím mám problém. Oni mám

0: řeknou, že mají problém. A moje hlava začne rozjíždět. Tak to pojďme vyřešit, ale občas to od vás čeká, že to jenom vyslechnete a řeknete, to mě mrzí. A to je pro mě jako těžké, asi sedím na jazyku na rukách, takže mě hrozně baví hledat řešení a mám hrozně rád, když přijde třeba někdo a řekne, já se anglicky nikdy nenaučím, já jsem antitalent. Já si říkám, to je úžasná výzva, tak je to nemožné? Určitě ne. Pojďme přijít na způsob, jak to udělat. Tak já to beru jako kompliment, ale nedokážu na to upřímně odpovědět, jestli jsem kreativní průměrně, nadprůměrně nebo podprůměrně.
1: Vy jste spojil angličtinu s učitelstvím, kde to přišlo, ta spojnice, že jste si řekl, to spojím, budu učit.
0: Jo, nebyl to žádný velký plán. Já jsem se rozhodl studovat vysokou školu a angličtinu. Chtěl jsem studovat angličtinu na vysoké škole. Já jsem měl štěstí, že tehdy ten můj učňák mě přesunul úplně tak trošku bez mého souhlasu na takový učňák s maturitou, takže já jsem mohl jít poté, jako kdyby po tom učňáku na vysokou školu, ale já jsem chtěl studovat jenom angličtinu, vlastně asi nic jiného jsem ani neuměl, abych to mohl studovat dostatečně na vysoké. No a jediná angličtina samostatná, která se dala studovat, se jmenovala lektorství tady na pedagogické fakultě. A tam se bralo jako, že se učíme angličtinu a učíme se učit. Takže já jsem vlastně přišel tam a oni pak nám řekli, tak a protože se učíte, abyste byli budoucí lektoři a učitelé, tak tady máte praxi, tak šup, běžte učit angličtinu do základní školy. A tam já jsem vešel a bylo to, já nevím, kdo z vás někdy učil, vy jste učila, tak víte, jaký to je člověk, otevře ty dveře do té nové třídy, tam na vás koukají ty děti, vy koukáte na ně a teď si říkáte, bude to dobrý, bude to hrozný, co mám vlastně jako dělat. A já jsem byl z toho hodně nervózně na poprvé, a takže já jsem jako sklouzl do role, a tak to lidi podle mě, když jsou nervózní, dělají do role, kterou máte nějak zašitou, jste si v ní jistý, a pro mě to bylo scout. Já jsem byl od malička vždycky ve scoutu, hrozně jsem zbožňoval, pak jsem byl vedoucí, chystali jsme ty tábory, tak já jsem se rozhodl, že se uklidním tím, že budu předstírat, že jsme prostě na táboře, jenom a tam mluvíme anglicky na tom skautském táboře. A tak jsem celou tu hodinu vedl i všechny ty jako další hodiny. A zjistil jsem, že já se v tom cítím skvěle, že jsem spojil ty svoje dvě velké lásky jako scouting a pedagogiku s angličtinou. A ty děti vypadaly taky nadšeně, protože najednou jsme běhali po třídě, hledali jsme poklad, natáčeli jsme videa, něco jsme luštili, a puštili jsme písničky a podovali jsme něco. A teď jsme byli vlastně všichni vzájemně spokojení. Takže já jsem na vysokou školu šel s tím, že já chci angličtinu, nechci učit. A jak jsem zkusil to učení, tak jsem si říkal, to je úžasná práce.
1: Jak jste říkal, že jste pro děti tvořil právě nějaké křížovky, aktivity a tak, jak se to slučuje s klasickým školstvím? Byla to předpokládaná klasická základka. Co na to osnovy?
0: Tak tady to bylo takové, že my jsme chodili na takové ty praxe, že tam jdete na týden a tak. Jasně, oni vás tak rozumím. Jako nechají si dělat, co chcete. A já jsem potom učil na gymnáziu tady v Brně v Husovicích, 13 let na Algarce, což bylo krásné. A tam, teď už to možná můžu říct, tam jsem to řešil tak, že já jsem do té třídní knihy psal to, co bylo v těch plánech, takže já jsem třeba napsal minulý čas prostý opakování a místo toho jsme hledali poklad nebo dělali něco jiného. Protože já jsem to cítil tak, že to, co lidi hlavně v jazyce chtějí, je, že se chtějí domluvit. A tím, že člověk jenom sedí pořád nad knížkou a něco do ní píše, tak se zlepšuje v tom, co dělá, zlepšuje se psaní věcí do knížky. Ale já jsem chtěl, aby ty moji studenti byli sebevědomí v té komunikaci a ty osnovy úplně neodpovídaly tomu mým přesvědčení. Tak já jsem to tak jako zbaběle dělal, takže jsem třídní kniha přesně odpovídala a reální hodiny vypadly hodně jinak.
1: Vedení to nevadilo.
0: Myslím, že
1: neví
0: ne.
1: O tom.
0: Nebo já myslím, že to tušili, ale já to tak cítím, jako že když ty studenti jsou spokojení, jejich rodiče jsou spokojení a výsledky těch dětí jsou dobrý, že ta škola vlastně nemá moc velkou motivaci do toho zasahovat. Že když vlastně ty rodiče byli z toho nadšený, že ty děti třeba na dovolení začaly mluvit, promluvili, že viděli ten pokrok v té jako reálné angličtině, nejen učebnicové, tak si myslím, že vlastně nebyla, že se řešili důležitější jako, nebo palčivější věci, než to, že se my učíme víc tím, že běháme a mluvíme, než tím, že vyplňujeme něco v učebnici.
1: Jasně, ono je to super, že jo, když si člověk může něco hrát a moc se mě to líbí, ale někdy se to právě s tím školstvím jako takovým nemoc slučuje a někdy je to náročné.
0: Úplně souhlasím. Já myslím, že spousta lidí má takovou jako falešnou představu, že učení je jako něco jako útrpného, že tam tak jako sedím a trošku jako trpím, mám v ruce tušku a papír, ale když si každý z nás vzpomene, jak jsme se naučili česky, tak my jsme neměli ani tušku, ani papír, ani žádnou učebnici. Většina našich rodičů nejsou vystudovaní češtináři a přesto jsme se všichni naučili během, já nevím, 5-6 let plně komunikovat česky. A myslím si, že v angličtině se tím můžeme inspirovat stejně, že učení nemá být, že učitel něco přednáší a student sedí. Podle mě se nejvíc učí ten, kdo je aktivní. A mě hrozně mrzí na ne všech, ale na spoustě českých škol, že když otevřete dveře do té třídy, tak kdo je aktivně, ten učitel něco jako přednáší v dobré víře. Něco říká, ty děti tam tak sedí, ale podle mě se lidi neučí tím, že sedí, ale tím, že něco fakt jako dělají, tak jako malí děti, tak dlouho žvatlaj, až se rozmluví, tak myslím, že správná jako třída, kde se učí jazyky, by měla být hlasitá a měli by mluvit všichni co nejvíc a ten učitel možná nejméně.
1: Vy jste nakousl, že v hodně školách děti jen tak sedí, učí se. Co jsou další chyby, co dělají učitelé?
0: Já nejdřív bych chtěl zdůraznit, to mluvám se to, že to není tak, že nějaký učitel by si řekl, já budu hrozný a dneska budu učit blbě, neefektivně nebo nudně. Že to není tak, že by ten učitel dělal něco špatně z toho, že chce být zlý nebo že učitelé jsou špatní. Podle mě každý učitel učí tak nejlíp, jak může, ale je podle mě těžké učit jinak, než na nikdo nás učil. Když si to vezme, že člověk přijde do školy a tam sedí 9 let na základce, 4 roky na střední, potom možná 5 let na vysoký a pořád mu někdo něco povídá, on tam sedí a myslí si, že takhle vypadá učení. A pak jde učit, tak často sklouzne do toho stejného vzorce. Ale kdybych měl říct, jaká je největší jako chyba učení jazyku, takže studenti málo mluví. Jo, že abyste se naučili mluvit anglicky, taky se říká do you speak English, neříkáme třeba do you understand, tak do you speak, abyste se naučili mluvit, tak musíte mluvit. Ten učitel by se měl podle mě upozadit a dát příležitost tomu, aby lidi mluvili co nejvíc ve dvojicích, malých skupinkách a člověk se prostě zlepšuje v tom, co dělám. Ale podobnou chybu vidím i u lidí, kteří se sami učí anglicky. Schválně, jestli někdo nás poslouchá, kdo se učí anglicky, tak já se často lidi ptám, no a co byste se chtěli naučit? A oni říkají, tak nějak se domluvit na dovolený, objednat si, s někým si popovídat. Já říkám, to je super, co trénujete? A oni mi řeknou, a já mám to Duolingo, dělám slovíčka, gramatiku, čtu si, posloucháme. Já říkám, super, tak ty děláš všechno, krom toho, v čem se chceš zlepšit. A třeba kdyby někdo se chtěl naučit plavat a dělal všechno, jenom neplaval, koukal na dokumenty o plavání, čet knížky o plavání, poslech o plavání, tak by to každému přišlo fakt divný. Ale u angličtiny nebo umluvení to z nějakého záhadného důvodu jako cítíme jinak. Tak jestli chcete někdo se rozmluvit, tak musíte mluvit.
1: Změnil se ten postup, jak učili učitelé dřív, když třeba vy jste chodili do školy? Posunulo se to někam?
0: Určitě. Já jsem velký optimista, já učím tak jako nárazově na pedagogické fakultě, vždycky tam přijdu dvakrát za rok na celý den a potkávám díky tomu ty budoucí učitele a mám pocit, že mají lepší angličtinu, je to jednodušší, víc cestují nebo jsou tím obklopený. A krom toho si myslím, že se to zlepšuje, že se to posouvá, je to na dobré cestě. Ale je podle mě chce velkou odvahu začít učit jinak. Jo? Když někdo učí 20 let nějakým způsobem a najednou, jako kdyby někdo přijde a řekne, hele, co kdybys to zkusil takhle akčně, Karle? Tak Karl se řekne, tak za prvý nevím, jak se v tom budu cítit. Co když ty děti začnou, já nevím, bláznit a já to nebudu mě tu kurčírovat, ale zároveň to trochu naznačuje, já jsem to možná těch 20 let dělal vlastně blbě. A to si přiznat chce fakt velkou odvahu.
1: A dneska, kromě teda toho zmiňovaného učení učitelů, jste taky digitální tvůrce a dáváte různé příspěvky na sociální sítě. Jak vás napadají ty pořád nové nápady? Co tam dávat?
0: Je skvělá otázka. Já mám spíš problém nápadům, takhle já mám spoustu nápadů, jednoduché mít nápady, ale teď vybrat ten nápad, který z toho použít a jak to jako dobře říct. Pro mě, nebo pro každého tvůrce, asi těžké, že když učíte, tak ty lidi jsou tam s váma a klidně vás vydrží 5 minut nebo 10 minut naživo poslouchat, ale na sociálních sítích, když já bych začal, pojďme se dneska spolu podívat, jaký je rozdíl mezi minulým časem prostým a minulým časem průběhovým, tak já mám pocit, že ty lidi už zmizí. Já hodně přemýšlím, jak to udělat, abych ty lidi k té angličtině jako přitáhl, abych to jejich pozornost nějak získal, ale nápady mám spoustu. Angličtina je úžasná, že furt se něco jako děje a je co učit a zároveň komentovat, takže kdybych, možná je to tím, že angličtinu miluji, možná nějaký chemikář by řekl, 100 let bych mohl učit o chemii a furt by mi nedošly nápady, tak takhle já to mám s angličtinou.
1: A taky tvoříte pořád nové materiály, i to jde tak nějak samo, že máte nápady, takže to jenom dáváte do té praxe.
0: Jo, jde to pořád, mám spoustu nápadů. Zrovna před pár týdny mě napadlo, jakože, jak je člověče, nezlob se, že by se mohl udělat hru člověče, rozmluv se, že na každém tom políčku by něco člověk musel říct, aby se tam mohl posouvat, byl jsem z toho úplně nadšený, takže pořád je co. Ale na druhou stranu třeba to, co mě primárně nejvíc živí, tak jsou online kurzy. A je jasné, že člověk začíná těma tématama, který řeší nejvíc lidí, takže pořád mám nápady na nová témata, ale už možná nerezonují s tak velkým množstvím lidí, jako když jsem třeba natočil nevím, anglický časy, nebo nevím, předložky v angličtině, nebo třeba slovosled, takové věci, co trápí hodně lidí, jak psát e-maily v angličtině. A když těch kurzů už mám, já vlastně nevím kolik, možná 30, tak je jasné, že to téma 31 možná není tak populární jako to první, ale nápadu mám pořád spoustu a radosti taky.
1: Vy taky tvoříte vtipy, nebo dáváte na sítě vtipy. To vás napadá samo, nebo od někud čerpáte, třeba ze zahraničí, nebo tak?
0: Jo, tak já bych to rozdělal. Některé vtipy jsou jako z hodiny, jo? Že prostě někdo vám někdy něco řekne, typicky, že se něco vyslovuje stejně a vy teď jako nevíte, nebo někdo něco vysloví špatně a vy nevíte, fakt to myslí takhle, nebo to bylo jinak. A takže občas je to z hodiny nějaké vtipné přeřeky, nebo i co se stalo mně, jo, že jsem nějak jako trapně na něco zareagoval nebo špatně. Ale jinak každý pátek dávám takové jako vtipky a tam se inspiruju v zahraničí, tomu říkám Fun for Friday a tam sbírám jako vtipy, které někde na ně narazím. Takže případně posluchači, jestli máte rádi vtipy, můžete mi občas nějaký poslat. Zajímavé je, že z nějakého důvodu, který mě pořád ještě uniká, si naprostá většina Britů myslí, že nejvtipnější věc na světě je, když jedno slovíčko má buď dva významy, anebo se dvě různý slova říkají stejně a celý všechny ty vtipy jsou o té záměně toho, že něco má dva významy. A to je prostě 99% vtipů v angličtině. Takže mě jako jazykářovi se to líbí, jenom často nechápu, co na tom vtipne.
1: Vy jste taky nedávno rozjel podcast o jednoduché angličtině. Ještě něco dalšího plánujete teďka rozjet nějak nově?
0: Je to takových věcí. Tak já řeknu, co mě napadne, ale bych se nezdržoval. Jedna z věcí, kterou jsem rozjel nedávno, se jmenuje Broňa Plus. A to je takové, že si za předplatné, já vám každý den pošlu takovou 5-minutovou lekci angličtiny. Protože já jsem často narážel na to, že si lidi koupí ten můj veliký online kurz, třeba ten můj nejprodávaný, má asi 52 hodin angličtiny. Teď to lidi koupí, jsou motivovaní, ale pak najednou každý den už na to jako zapomíná. Mě to hrozně štvalo, že mi to nedostudovávají. Je, že sice mi ty peníze poslali, ale já nechci ty peníze bez toho, že by uměli anglicky. Takže tady to je takový dobrý, že lidi říkají, já nemám čas, já říkám, tohle je na 5 minut denně. Tak to je něco, co mě jako těší, já mám na to moc hezkou odezvu od lidí. A poslední věc, kterou jsme teďka třeba začali dělat, je jako True Crime English podcast. Jako takové. Já jsem totiž zjistil, že lidi milují opravdové zločiny, že poslouchají, jak se stal nějaký zločin. Já tomu nerozumím, nejsem fanoušek, ale všiml jsem si, že to lidi zbožňují. Tak já jsem si říkal, tak to pojďme udělat taky, ale pojďme to udělat anglicky a v jednoduchý angličtině. Takže si, pokud vás baví poslouchat o nějakých zločinech, vybíráme ty zahraniční, jakože třeba americké, tak vlastně já to jako zjednoduším, namluvím ten příběh, takže si můžete poslechnout nějaký slavný detektivní příběh jednoduchou angličtinu a pak vyberu ty důležitý slovíčka z toho tématu. Já mám vlastně jako vizi pomoci nejvíc lidem zamilovat se do angličtiny a rozmluvit českou a vždycky, když vidím něco jako, že tohle by šlo, tak se do toho nadchnu. A nebo teď mám nápad na novou knížku a ta se bude jmenovat anglicky graficky, tak to začínám psát, protože mě hodně pomáhají jako různý obrázky, šipky, takové jako diagramy na pochopení angličtiny. A vždycky jsem maloval svým studentům a jim to asi taky dávalo smysl, protože jsem viděl, že se taky malují do sešitu, tak moje další knížka by se měla jmenovat anglicky graficky.
1: Možná přesuneme ještě někam dál. Je spoustu začátečníků, neustálých začátečníků, kteří se tu angličtinu učí a pořád jsou tak nějak na začátku. Z čeho si má člověk vybrat? Těch materiálů je nepřeberné množství. Jak začít?
0: Za mě je hlavně důležitý si vybrat. Nejhorší jsou ty lidi, kteří se na to tak jako koukají, říkají si, mám udělat to, nebo to a nikdy nebylo víc možností. A oni často, aby si nevybrali špatně, tak si nevyberou nic. Je často jako největší chyba. Jako ten nejvíc, někdy se jako říká, to není můj citát, ten jsem někde slyšel, že jako nejvíc špatných kroků v dějinách bylo uděláno přešlapováním na místě, že? Já bych se prostě zkusil říct, co se chci naučit, první otázka. Jo, chci se domluvit na dovolený, je něco jiného, než třeba, nevím, chci si přečíst Harry Pottera v originále, nebo někdo třeba plácnu má vnouček, který mu vyrůstá v anglicky mluvící zemi a nemluví česky, tak si říct, co vlastně, proč se učím anglicky, co se chci naučit a potom si ideálně zkusit říct, jako, co budu pro to dělat, a kdy. Jo, za mě je hrozně dobrý si říct, že každý ráno, když vstanu, tak během toho, co piju kafe, si udělám Duolingo. To je taková ta nejznámější aplikace pro začátečníky, super. A vím, nemusím přemýšlet, jo, vezmu mobil do ruky, udělám si Duolingo. Třeba po cestě do práce budu poslouchat podcast, třeba ten ode mě nebo jakýkoliv jiný. Ty podcasty jsou zadarmo a když jdete do práce 20 minut práce, tak najednou vaše hlava je 40 minut v angličtině. To jsou dvě super věci. A pak si třeba přidat plácnu. Vždycky večer si třeba, nevím, budu 10 minut učit slovíčka, nebo si budu 10 minut číst anglické knížky, oni takové jednodušené, tady se půjčit v každé knihovně a třeba v Brně u nás MZK a můžete si půjčit knížku na úrovni 1, tam je jenom jako 200 různých slov, takže když člověk zná yes, no, cat, go, sleep, tak může číst knížku, což je skvělý. A tyhle tři věci dělejte pořád, každý den, jo, vždycky ráno, jedno, druhou, třetí. A z mý zkušenosti to trvá tak jako 3 týdny, a člověk si na to zvykne, má nový zvyk, je to pro ně automatický, jako když si ráno čistí zuby, ale zároveň se začnou dít ty zázraky v tom, že, jak jsem říkal předtím, já rozumím tady té písničce, já jsem pochopil, čemu se v práci směju. Ty, mě došel tady ten vtip, už tomu rozumím, nebo v nějakém filmu najednou, já slyším, co ten hrdina hlavní říká, takže jako hlavní je něco si vybrat, udělat si plán a vydržet. Vlastně je to hrozně snadný, jenom není lehký u toho zůstat.
1: Vy jste právě nakousl to Duolingo. Někdo je příznivce, někdo je spíš odpůrce. Vy jste, předpokládám, asi příznivce, že?
0: Já jsem příznivce v tom, že si myslím, že to je úžasný doplněk. Já jsem ještě nepotkal žádného člověka, jestli taky existuje, budu rád, když mi třeba napíše, abych příště říkal až na paní Janu z Moravských Budějovic, tak nepotkal jsem člověka, který by se jenom s Duolingem naučil anglicky, ale přijde mi to jako super doplněk, že vám to každý den připomíná, uč se angličtinu, je čas, je super, že to na vás mluví, vy do toho musíte mluvit, je to interaktivní, to přijde, že je to úžasný doplněk. Nestačí samo o sobě, ale jako doplněk je to za mě skvělé.
1: V dnešní době se hodně taky pracuje s umělou inteligencí. Taky to zapojujete do svých kurzů, pomáhá to té angličtině jako takové?
0: Obrovské, já jsem jako velký fanoušek, si myslím, nebo fanoušek použití angličtiny, možná nás uměla inteligence jednou všechny zahubí, to nevím, ale je to skvělý pomocník k výuce angličtiny. Já vlastně zrovna teď mám někdy od října, budeme začínat takým kurzem English Masterclass, kde budu lidi učit právě, jak používat AI právě třeba pro trénink mluvení nebo psaní nebo výslovnosti, ale kdybych to měl jako říct jednoduše, pokud si stáhnete nějaký model umělé inteligence, třeba ChatGPT je ten asi nejznámější, což můžete si každý zkusit zdarma, tak vy tam jenom vpravo dole zmáčknete takové tlačítko, kdybyste to nemohli najít, tak mi napište. A ono se z toho stane jako kdyby hlasový asistent. A vy si s AI můžete povídat, jako kdyby tam byl Broňa nebo nějaký britský učitel. Takže stačí třeba říct, já bych se chtěl natrénovat angličtinu, jsem začátečník, pojedu na dovolenou, polož mi nějaké otázky a já ti na ně anglicky odpovím, pak mi řekni, co bylo dobře. A vy můžete začít a já vám to řeknu, naříkne vám to dobře. Nebo já jsem zkoušel takovou věc, že jsem říkal, hele, potřebuji se připravit na pohovor v angličtině. Polož mi 100 typických otázek na pohovoru a vždycky po pár otázkách mi řekni, jako co byla co moje angličtina a zároveň si jsem odpověděl dobře. A bylo to fakt skvělé. Takže když někdo se chce rozmluvit, třeba jedete někde v autě, tak je to skvělé. Můžete tam skopírovat váš e-mail, třeba, který jste psali anglicky, a nechat si vypsat, co bylo špatně a proč. Nebo trénujete třeba minulý čas a plete se vám minulý čas prostý a průběhový, tak řeknete AI. Hele, nachystej mi cvičení 20 otázek, kde já si procvičím tohle. Takže v podstatě, jako kdybyste mluvili na učitele, je to úplně úžasný, já jsem nadšený.
1: A plánujete to víc zapojit do svých kurzů, protože třeba Kubova English, ta to používá vlastně hodně v těch kurzech. Plánujete to i vy?
0: Já nad tím hodně přemýšlím, ale mám k tomu jako dvě výhrady. Já mám jako pocit, že lidi mají rádi lidi. Jo, možná jsem tam najdu, nebo ještě to platí, ale já vlastně na všechny ty otázky v těch mých online kurzech odpovídám sám. Takže když vy se mě zeptáte, Broňo, proč tady je tohle, tak já se nad tím jako zamyslím a odpovím. AI by odpověděla taky, ale já mám jako pocit, že si možná ty odpovědi od Broni ty lidi jako váží víc, nebo to víc berou, než o tu umělé inteligence, že jsem v tom takovej, že já tam chci být přítomný, já chci tam být s nima, ale zároveň na některé věci je to super to využít. Třeba příklad v tom Broňa Plus, lidi si můžou napsat zkusit nějaký text a dostanou nějakou automatickou opravu pomocí AI. Ale jako já říkám, tohle je AI a tohle je Broňa. Přišlo mi hrozně nefér se jako vydávat za něco, co nejsem. A druhá taková věc je, že často mám pocit, že ty a nechci říct, že to je ta Kubova aplikace, já jsem ji neskoušel nějak detailně, že to je jenom taková nastavba na ten ChatGPT nebo na něco podobného, že vlastně občas, a neříkám, že to je tady u té aplikace, ale občas platíte vlastně relativně dost peněz za něco, co můžete mít v tom základním ChatGPT, kde když mu řeknete, co chcete, tak ono vám s tím pomůže. Ale každý hlavně ať studuje jako v tom, co ho baví nebo co mu vyhovuje.

0: Když se teďka přesuneme ještě dál, vy jste vydával video, teď je hodně probírané právě to, jestli by angličtina měla být od první třídy nebo ne. Někteří odpůrci říkají, že sotva se ty děti naučili česky, proč by měli mít angličtinu už jako začátku.
1: Pro mě je to těžká otázka v tom, že já nikdy nevím, jak odpovědět, aby to nevypadlo, že ty lidi schazují. Ale Česko Leman jednou říkal, že názory ostatních lidí jsou jako díry v zadku, že každý má aspoň jedno. Jo? A školství je trošku specifické v tom, že každý chodil do školy a každý k tomu má názor. Ale podle mě neexistují žádný jako data, které by potvrzovaly, že když se děti začnou učit dva jazyky místo jednoho, že by třeba ve 12 letech měli popletené ty dva jazyky. Možná nás to překvapí, ale udává se, že většina světa je bilingvní, to znamená většina lidí na světě od malička komunikuje víc jazyky. U nás v České republice je to jako, oh, co to je šílené, ale i třeba v Evropě, ve Švýcarsku a nebo v podobných zemích je běžný, že ty studenti mluví víc jazyky nebo děti a neplete se jim to. Takže není to tak, že by to byl jakýkoliv problém z dlouhodobého hlediska. Je to pocit, pocitově to dává smysl, ale žádný data to nepotvrzují. A čím dřív s angličtinou začnete, tím lepší máte. Možná občas taky někdo potkal nějaké děti, které mají angličtinu ve školce, nebo třeba české děti začnou chodit v Americe do školky a za rok mají úplně úžasný přízvuk a skvělou angličtinu. A tady to jako kdyby brána toho, dokdy ten jazyk si můžete osvojit, to není učení osvojování, děti si to osvojují, se jako kdyby zavírá. Většinou se říká, že někdy kolem puberty nebo 10. roku života se jako kdyby něco změní i v našich hlasivkách a už nikdy nebudeme mluvit anglicky jako rodilý mluvčí. Takže za mě čím dřív začneme, tím líp a není potřeba se toho vůbec bát.
0: Co všechno tedy dítě získá tím, že s jazykem začne dřív? Je to jenom ten přízvuk lepší nebo celkově to učení jako takové?
1: Skvělá otázka. Já si myslím, že že většina Čechů má velký problém s angličtinou, s tím jako strachem. Mají to spojené s nějakým strachem, studem, že si jako nevěří, že se hrozně podceňujeme jako národ. A podle mě nejlíp se strach z mluvení léčí tím, že nikdy nevznikne. A malí děti vůbec tady tu představu nemá, jako že by tříletý dítě si řeklo, to já se strapním, já to řeknu špatně. Že za mě čím dřív začneme s tím jazykem, tak tím je to pro ně jako přirozenější a bezbolestnější. To znamená, že oni nevnímají, že se něco učí, oni zpívají písničky anglicky, možná se podívají na anglickou pohádku, třeba Peppa Pig je úžasný, jo, hrajou nějaký hry a prostě čteme si anglické knížky, třeba my doma s mojí dcerou. A to není jako pojď teď si sedneme a budeme mít hodinu angličtiny. Jenže když začnete třeba v 7 letech nebo v 8, tak to dítě už umí úplně skvěle česky rozumí. A najednou je pro ně hrozně divný nerozumí. Rozumět, připadá si jako ztracený a už je to, jak když se učí, já nevím, chemii nebo něco dalšího, už to není to, to přirozené osvojování. Takže za mě jako to, co hlavní oni získají, je, že jim angličtina přijde přirozená, vůbec to jako neřeší. Tak jak my mluvíme česky, neříkám si, oh, jaký tam je čas, jak to budu skloňovat, mám to ve správním tom pořadí, tak takhle je ta angličtina u těch dětí, kteří začnou jako malí a jsou angličtinou obklopení. A přijde mi, že to je jako skvělý dar, který můžeme do života, že mluví sebevědomě dvěma jazykama. A hlavně na té školní reformě nebo na té změně mě hrozně přijde, použiju slovo, že mě to štve, že polovina škol má angličtinu od první třídy a polovina ne. Takže je to prostě taková loterie. Ty bohatý nebo vzdělanější děti, teda rodiče, to svým dětem stejně nějak zaplatí nějaký kroužky nebo něco udělají. A my vlastně rozevíráme nůžky mezi dětma už od malička. Přijde mi to strašně nespravedlivý.
0: Možná nás poslouchají teďka i nějací rodiči. Může rodič začít dítě učit tím, že mu třeba čte básničku, ale on třeba nemá tak dobrou angličtinu, nebo to by se dělat nemělo?
1: Mělo, je to skvělá otázka. Nedá se skoro nic pokazit, je to strašně zajímavé, ale pokud má dítě, je zase dokázaný, že pokud má dítě přísun kvalitní angličtiny, jako té skutečné, třeba z písniček, pohádek, nebo chodí do nějakého kroužku, kde je třeba rodilý mluvčí nebo něco podobného, a potom s ním komunikuje rodič nebo někdo další nedokonalou angličtinou, tak to dítě chytne tu dobrou angličtinu. To znamená, že kdybychom byli jediný zdroj angličtiny pro to dítě, tak to může být problematické, ale pokud se, a to je hrozně lehké zařídit, můžeme spolu poslouchat anglické písničky nebo se kouknout na nějakou pohádku v angličtině společně, tak není vůbec potřeba z toho bát. Je to jako kdybych si říkal, ty jo, já neumím vařit, tak já radši to dítě nechám umřít hladem, než bych uvařil něco, jako co nebude dobrý. Není fakt se toho potřeba bát. I rodič s nevůbec dokonalou angličtinou může svým dítěti velmi dobře pomoct. Tak se nebojte, jestli posloucháte rodiče, pojďte do toho a stojí to za to.
0: Vy jste před nějakou dobou dával příspěvek o své víře. My jsme křesťanské rádio, tak se nemůžu nezeptat. Mě to osobně hodně oslovilo, co tomu příběhu předcházelo. Příběh byl o tom, že vy jste seděl, přemýšlel, jestli Bůh je nebo není. Předcházelo tomu něco, nějaká těžká životní situace třeba?
1: Ne, to asi ne. Já jsem přemýšlel napsání toho příspěvku. To možná můžu začít tím, to je jednodušší. Tak to jsme, já chodím v kostela tady v Brně do skvělého Salesiánu do Žabina, vyrazili jsme na takovou jako víkendovku místní muži a tam jsme měli za úkol něco jako se zamyslet nad něčím a nějak vyjádřit tu svoji víru. A já jsem to udělal tím příběhem a pak jsem si říkal, že vlastně můžu sdílet i s ostatníma, takže ten důvod tomu napsání bylo, že vlastně na tom víkendu to vzniklo. Ale já myslím, že tomu nepředcházela žádná jako hluboká krize nebo tak. Možná malinko, já jsem, když člověk, asi mě bylo někdy kolem 18, jestli si dobře vzpomínám někdy tou dobou, tak člověk tak trošku jako se hledá v tom světě a v životě, tak možná je přístupnější tomu změnit třeba pohled na svět nebo víru nebo nějaké jiné věci, ale v zásadě to nepředcházelo nic velkého. Já možná ještě, já miluju knížky a někde v jednom časopise bylo, že mi pošlou zadarmo Evangelium svatého Lukáše a já si říkám, kniha zadarmo, skvělý, takže já jsem četl tehdy prostě všechno, takže já jsem jako možná to začal tu knížku, která mě inspirovala, tak to jsem dostal takhle zadarmo, protože byl někde inzerát.
0: A potom jste uvěřil, i potom se vám někdy stalo, že byste si řekl, že Bůh mlčí v vašem životě?
1: Co těžké otázky. Já nevěřím na takové toho, anglicky se tomu říká intervenus God, jako Bůh, který zasahuje. Já úplně jako nejsem ten člověk, který by věřil, že teď se jako pomodlím a nebe se rozestoupí a pán Bůh mi, já nevím, pošle peníze nebo tu zlomenou nohu spraví, nebo někdo, kdo ho umírá, tak ho jako uzdraví. Já jako... Takže možná tím, že na tohle nevěřím, tak jsem nikdy neprošel takovým tím, že bych něco fakt jako doufal a Bůh mi to nedal, takhle ta moje víra nefunguje, nebo takhle to necítím a já osobně. Takže asi ne, jako občas, jako, já často jako, sorry, že se v tom tak plácám, jsou to skvělé otázky, ale těžké. Já jako učitel vnímám, že bylo hrozně důležitý pro ty moje studenty je nechat, aby to zvládli sami. Jo, že když jste ten učitel nebo rodič, který tam pořád jako stojí těm lidem za zadkem a pomáhá jim, tak jim sice pomůžete, ale nikdy nenaučíte to zvládnout. Tak já si jako často představuji, že ten Bůh se na mě dívá a říká, pro ně pojď, to dáš, jako, že mě nechá, abych si tím prošel a abych příště to třeba zvládl líp. Takže když jsem měl někdy pocit, že ten Bůh mlčí, tak jsem to cítil, jako, že mi někde drží palce.
0: Když se ještě vrátím k tomu příspěvku jako takovému, nebál jste se to sdílet s ostatními i často nevěřícími lidmi nějakých negativních zpráv, komentářů?
1: Ne. Mě občas moji křesťanský kamarádi říkají, že měli třeba nebo mají nějaké jako negativní zkušenosti s tím, že řeknou, že oni jsou věřící a někdo se vůči nim vymezí, nebo že zažili, já nevím, v kolektivu, nebo prostě nějakou jako nepříjemnou situaci. Já musím říct, že mě se to za těch asi 25 let, co jsem věřící, ještě nikdy nestalo. Takže já tu negativní zkušenost nemám, ale přijde mi hrozně důležité, jako já těm lidem neříkám tak. A teď začni věřit i ty, nebo jestli nechceš přijít do pekla, tak rychle teďka, já nevím, tady něco udělej, že mně přijde, že lidi tyhle věci berou úplně v pořádku, pokud ti já nepřesvědčuju. Já se dávám pozor na to, abych mluvil, to je můj příběh, to je moje zkušenost, ale já ti neříkám, že když ty nejseš věřící, tak já nevím, s tebou nebudu kamarádit, nebo něco hrozného, že si myslím, že je důležitý. Myslím si, že to říkal kardinál Wilk jednou v rozhovoru, mě to inspirovalo, že máme žít tak, aby se nás lidi ptali a pak teprve máme mluvit. Takže já většinou o víře mluvím spíš, když se mě na to někdo zeptá a velmi rád, ale není to tak, že bych jako chodil po světě a říkal, obraťte se, věřte evangeliu.
0: Co pro vás tedy znamená být křesťanem?
1: Zase je to jenom moje představa, hrozně bych chtěla, aby to nevzděl, jako, že to je nauka katolické církve podle Broni, ale já jako věřím tomu, že až jednou umřu, a což umřem všichni, to je strašně fér, tak že přijdu za tím Pánem Bohem a on řekne, tak co Broňo, tak kolik radosti a lásky za ten život rozdal. A představuji si to tak, jako že si sedneme, jak jsme byli v kyně a podíváme se na ten můj život a já ho poprvé uvidím takový, jaký doopravdy byl, ne jaký já jsem si to představoval. A uvidím, jestli se mi podařilo rozdat dost té radosti a lásky. A mám pocit, že pak se jako, tak nějak jako spolu rozhodneme, jestli teda si to nebe zasloužím nebo ne. A já bych hrozně jako nerad se na ten film díval toho mýho života a styděl se za to, že jsem jako té lásky a radosti nerozdal dost. Ne, že bych třeba chtěl něco udělat zlýho, že jsem byl jiný, že se mi třeba nechtělo vstát, nebo se mi nechtělo někomu pomoct, protože jsem byl unavený, tak se jako snažím myslet na to, že já taky umřu a že pak jako nejhorší asi umírání s pocitem, že jsem nikdy pořádně nežil. Takže ta moje víra je taková, jako, že se snažím myslet na to rozdávání té radosti a lásky, protože myslím, že k tomu jsme povoláni.
0: Když se zase vrátím k té angličtině, předáváte to v podstatě i svým studentům, jako ta víra a ta angličtina nějak dohromady? Neříkám, že byste jim o tom kázal.
1: Myslí, jo, tak jako mimo těch. Kdykoliv se mě na to někdo zeptá, tak já o tom rád mluvím, nebo nosím křížek, lidi ho vidí, občas mě na to ptají, nebo když třeba hrám nějakou hru a kde se popisujeme, jako, jako kdo jsem, tak já tam často třeba píšu, prostě, že jsem věřící, nebo tady takovou hru, že lidi hádají, co mají kdo rád, tak já jsem tam měl angličtina, třeba moje žena pivo, Bůh, jako tyhle věci. Není to tak, že bych to nějak skrýval, ale na druhou stranu není to tak, že bych to jako programově na to myslel, že to mám třeba do té hodiny nějak jako propašovat nebo přinést. Píš. Jsem to vnímal, že pokud to někoho inspiruje, já jsem otevřený o tom mluvit, ale oni jako kdyby někdo blbý, že se k tomu nepřihlásili, že se prostě přihlásil na jazykový kurz a stejně jako mě by se třeba nelíbilo, kdybych se přihlásil na jazykový kurz někomu, kde je třeba buddhista, on mi tam přednášel o tom, že to je vlastně nejlepší, tak stejně tak já se snažím jako necpat to lidem.
0: Dneska už vedete tým 25 lidí a v jiném rozhovoru jste říkal, že jste dlouho měl pocit, že nikdo nebude pracovat stejně jako vy. Kde se to tak nějak zlomilo?
1: Já myslím, že se to zlomilo právě tím, že já jsem se rozhodl, a tomu bych jako klidně pozval i vás, posluchače, si nějak jako definovat tu svoji životní vizi, jako proč já jsem na tom světě tady a o co se tady mám jako pokoušet. A to může být cokoliv, dobře vychovat své děti nebo být skvělý, já nevím, ortoped. A já jsem si to definoval, můžu to říct, bude to krátký, jakože chci rozdávat radost a lásku, to je právě spojenou s mojí vírou. Potom inspire people, dream big, jakože inspirovat lidi, aby sněl velký sny. Já mám pocit, že potkám spoustu úžasných lidí, kteří by něco hrozně chtěli a bojí se to zkusit, tak jim dodat tu odvahu a potom rozmluvit česko a pomoci nejvíc lidem zamilovat se do angličtiny. A v jistý chvíli jsem pochopil, že když to budu dělat sám, tak toho zvládnu mnohem méně, než když budu mít někoho dalšího šikovného. Já věřím, že každý člověk má nějaký jako talent od Pána Boha, takový ty svoje jako hřivny, a je vlastně naše povinnost to zúročit. A jo, a já když jsem se třeba pokoušel si sám dělat účetnictví, tak já jsem jako tušil, že to není ten můj talent a že vlastně místo toho, abych, já nevím, někomu pomohl s angličtinou a dělal jsem něco, co umím, co mě dává smysl, na co jsem asi šikovný, tak jsem dělal spoustu věcí, které mi jako nešly, a nebyl jsem na ně šikovný, jo, právě třeba účetnictví nebo grafiku toho, já nevím, jak má vypadat třeba ten e-book nebo ta cvičebnice. A takže jsem postupně začal vlastně jako sbírat do týmu lidi, kteří naopak měli talent na něco jiného a krásně mě doplňovali, takže jsem třeba právě moje účetní Nala nebo moje úžasná asistentka, která vyřizuje faktury a podobné věci, Anička nebo vlastně moje grafička a teď Šimon, můj kamarád z katolického gymnázia v Třebíči, kde jsme měli takový něco jako skautský klub a Halahoj, tak ten zase mi třeba stříhá videa, takže já tak jak potkávám ty úžasné lidi, říkám si, oh, tak ten by jsem ještě do týmu hodil nebo ta, takže takhle sbírám úžasné lidi, aby jsme se skvěle doplňovali a ideálně každý vlastně dělal to, kde je ten jeho největší talent.
0: Cíle máte pořád stejné, nebo nějak se rozšířili, posunuli?
1: Jsou pořád stejné. Já si myslím, že ty lidi jim vlastně jako zvu do toho týmu a říká jim, tohle my jako žijeme, tohle my děláme a dává ti to smysl se přidat a vlastně jako společně máme tu vizi právě rozmluvit česko, pomoct lidem zamilovat se do angličtiny, ale přijde mi tam důležitý i to, jako to třeba to rozdávání té radosti a lásky, hlavně jako v tom týmu vždycky mi přijde první. Člověk by měl začít s tím jako v rodině a u svých kamarádů a v tom svým pracovním kolektivu, takže a jsem za to jako hrozně vděčný. Často se mi stává, že si říkám, že jsem si to jako ani nezasloužil, nebo že ten život není spravedlivý v tom, jak moc štěstí jsem měl já, jo, že v té rodinu si člověk úplně nevybere, školu třeba taky ne, ale já si jako můžu vybrat, s kým budu pracovat a všechny ty lidi, kteří jsem si vybral, jsou jako úžasný a já se hrozně těším na to, že jenom jako uvidím, nebo že můžeme spolu něco tvořit.
0: A ještě v tom rozhovoru jste narazil na takový pro mě zajímavý rozpor, že co vás profesně definovalo, to je ta individuální výuka nebo výuka jako taková, tak to se pro vás ukázalo jako něco, co vám přinášelo vlastně nejméně.
1: Jo, je to tak. Já jsem si vlastně sepsal, o jednom za často pořád dělám a zase, kdyby se vám chtělo, můžete to taky zkusit, drazí posluchači, že já jsem si napsal, co všechno dělám. A napsal jsem si to jak pod sebe a napsal jsem si tam tři sloupečky. První, jak mě to baví, jak mě to naplňuje, jak já jsem v tom šťastný. Do druhého sloupečku jsem si napsal, jak moc peněz mi to přináší, protože když podnikáte, je dobrý být v plusu, ne v minusu, pak to podnikání většinou brzy skončí. A ještě jsem si tam dal třetí sloupeček, kolik jako dobra to přináší do světa, nebo jak to jako dělá svět lepší. A vlastně jsem si sečetl vždycky ty jednotlivé hrátky a hrozně překvapilo, že je skoro nejhůř dopadla ta individuální výuka, jo? Že po těch, řekněme, tehdy to mohlo být třeba 13, 15 letech, kdy já jsem učil jako soukromě takové ty běžné lekce, tak už to možná nebyla tak velká jako výzva a radost. Tolik peněz mi to taky nepřinášelo a zároveň jsem měl pocit, že já ten svět dělám lepší třeba pro těch 15 lidí, co učím, ale když bychom mohli začít nahrávat videa, na který se může třeba každý na zadarmo koukat na YouTube, že to vlastně udělá víc jako dobra nebo větší dosah. Takže já jsem na základě tady té mojí tabulky některé věci přestal dělat a jedna z nich bylo, že jsem přestal učit tady ty lekce jeden na jednoho.
0: To znamená, že se pořád o sobě něco dozvídáte, jak jste říkal, že to zkoušíte znovu, občas si uděláte takové sloupečky.
1: Pořád se něco dozvídám, ano. A občas je to, tady bylo hrozně zvláštní, že jsem se vlastně stal učitelem angličtiny, který moc neučí. Já jsem pak i odešel z toho Gimplu. Takže dokud jsem byl na Gimplu, bylo pro mě jednoduchý říkat, kdo jsem. Když jsem někam třeba přišel, řekněme, že by bylo nějaké jako křesťanské spolčo a někdo řekne třeba, já nevím, já jsem účetní, vy byste řekla, já pracuji v nejlepším rádiu v Brně a já bych řekl, já jsem říkal, já učím angličtinu, oni vždycky říkají, kde? A já jsem říkal, v Brně, na Husovicích, na Gimplu, bylo to dobrý, ale teď najednou lidi říkají, jak kde? A já říkám, tak nějak na internetu, oni říkají, lekce online, a já říkám, vlastně ani ne, tak se tak do toho jako zamotávám, ale Ale přijde mi dobrý pořád jako pochybovat a pořád se zkoušet někam posouvat. Že si myslím, že jsme k tomu jako vlastně jako zváni, že aby jsme ten život neprožili jako v pohodlnosti nebo v nějakým jako takové, angličtině se tomu říká comfort zone, jako v té komfortní zóně, že bychom z ní měli vykračovat. Ono, když si člověk přečte jakýkoliv životopis svatýho, tak je to celý jenom o tom, že dělá něco, co je hrozně těžký, jako k tomu sebrat odvahu. A tak myslím si, že i v tom podnikání nebo běžném životě bychom občas měli tu odvahu sebrat.
0: Když se teďka bavíme o tom podnikání a času, jak ho rozdělovat, kolik času jste věnoval výběrovým řízením?
1: No docela hodně, musím říct. Já to teď dělám tak, že mně přijde, že nejlíp se o tom člověku dozvíte, když on skutečně dělá to, co bude dělat. To znamená, že mě nezajímá, jak má třeba hezký životopis nebo něco podobného, nebo jestli jsou mi hezky oblíc. Takže já jsem to udělal tak, že jsem vlastně řekl, hledám člověka, který by dělal něco takového. Strašně podrobně jsem to popsal, jakože co bude ten člověk dělat, ten zadávil třeba na A4 hustou. A když se ty lidi přihlásí, tak já jsem z nich vybral třeba u toho posledního inzerátu asi 10, který mi přišli nejsympatičtější, nebo mi to nejvíc jako sedělo to, co píšou. A těm jsem pak řekl, tady máte úkoly na 5 hodin, zaplatil jsem jim za těch jejich 5 hodin toho času s to stejnou hodinovkou, jakou by potom dostávali. A oni mi poslali splněný úkoly a já jsem, a zase to zabralo hodně času, já jsem všechny prošel, podíval jsem se na to a na základě toho jsem si vybral vždycky toho nejlepšího člověka, protože mi odvedl tu nejlepší práci, ale co pro mě ještě bylo důležité, já jsem vždycky řekl, ať se natočím sami sebe, i tu na obrazovce tu věc, kterou odvedli a ať mi ho komentují, jak nad tím jako přemýšlel. A to mi vlastně dalo nejvíc, musím říct, že ty lidi vysvětlili. Takhle jsem přemýšlel, proto jsem takhle pracoval. Tady jsem měl tuhle myšlenku, tak jsem ji jako nějak samotnil. Takže tady to mi hrozně moc dalo a zatím jsem měl fakt velké štěstí, že ty lidi, kteří jsem přijal, jsou úžasní.
0: Jaká kritéria musí mít tedy podle vás dobrý zaměstnanec?
1: Jako obecně nebo můj?
0: Váš.
1: Jo, já myslím, že jako být proaktivní a mít víru, nemyslím víru v Boha, ale to je jako bonus určitě, ale to, na to se jich neptám, ale nebo ne při tom přijímacím pohovoru, ale jako tu víru, že to zvládneme, jo? Že hrozně nemám rád takový, když lidi řeknou, jak to nejde, nebo to by bylo těžký. Tak já si říkám, je to nemožný, není, pojďme to zkusit. A hrozně se mi líbí, když z nich cítím takovou tu jako touhu to dokázat, mít ten jako drive, že nějak to půjde, nějak na to přijdem. A tohle nefungovalo, super, už víme, co nefunguje, pojďme zkusit tu druhou věc. Asi nejvíc tady taková ta chuť zkoušet věci, nevzdávat je a být proaktivní, takový jako to vlastně nadšení do života a nadšení do práce, tak to je vlastně nejdůležitější. Já si myslím, že je totiž, když něco člověk neumí, tak se to vždycky může doučit, ale změnit povahu člověka, to si myslím, že z mojí pozice jich jako šéfa nebo kamaráda, že jako nezvládnu, že když je někdo takový trošku jako flákač, takže když já mu promluvím do duše, on najednou druhý den nezačne být jiný, takže já když tam vidím tu chuť se zlepšovat a pracovat, tak a tu touhu dělat ten svět lepší, tak si myslím, že všechno ostatní se poddá.
0: I v tom výběrku jste se lidí ptal, jestli vás mají rádi, nebo zazněla tam ta otázka. Proč vlastně?
1: Jo, já jsem si říkal, že by to vlastně muselo být strašně deprimující pro ně, kdyby pracovali pro někoho, koho nemají rádi, protože spolu budeme trávit reálně dost času a teď já na ně budu mluvit, budeme si spolu volat a oni by zase říkali, zase s broňou do pytle. Takže jako chtěl jsem ideálně někoho, kdo třeba už mě sleduje a vlastně je mu sympatické to, co dělám, nebo to, jak to dělám. Nebylo to tak, že bych se jich pak ptal, jako, jak mi dokáže, že mě máš rád, ale přišlo mi důležité, aby tam byla nějaká jako taková vzájemná chemie. To přijde možná, že to je podobné jako ve vztahu, že můžete mít skvělýho kluka, skvělou holku, ale dohromady jsou příšerný pár. A tak jsem si říkal, že může být někdo skvělý, já nevím, střihač, učitel angličtiny, copywriter, ale zároveň mi nám to nemuselo jako sedět dohromady, taky proto jsem se jich ptal, jestli mě mají aspoň trochu rádi.
0: A nebál jste se, že spíš seženete fanoušky, než lidi, kterým to opravdu půjde?
1: Ne, to mě vlastně nenapadlo. Tím, že já jsem fakt jako zkoušel, jestli budou umět to, co mají dělat, je plásno, když jsem třeba hledal někoho, kdo mi pomůže s angličtinou, že já něco napíšu, jsem nadšený, ale třeba přehlídnu nějakou chybu jako dyslektik, tak někdo, kdo to po mně opraví, zkontroluje, tak já jsem asi jako viděl, jak umí tu angličtinu, nebo jak tyhle věci zvládají, takže jsem se toho vlastně nebál.
0: Super. Říká Broňa Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna. Broňo, já vám moc děkuju, že jste dorazil a přeju vám, ať vás nadšení neopouští a ať máte spoustu nadšených studentů.
1: Moc děkuji za krásný rozhovor, moc jsem si to užil a všechny ostatní zdravím. A jenom možná, kdybyste si říkali, někdy si tu angličtinu naučím, třeba teďka to může být ten nenápadný impuls pustit se do toho.
0: A z Brna se loučí u dnešního rozhovoru i Zdislava Horníková. Naslyšenou.

Je 1 hodina ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme smyčcový kvartet F-dur opus 41 číslo 2 od Roberta Schumana. Skladbu zahraje nové Vlachovo kvarteto ve složení Jana Vlachová, Ondřej Kukal, Petr Werner,

Právě dohrál smyčcový kvartet F-dur opus 41 číslo 2 od Roberta Schumanna. Skladbu zahrálo nové Vlachovo kvarteto ve složení Jana Vlachová, Ondřej Kukal, Petr Werner a Mikael Eriksson. Následuje klavírní sonáta číslo 1 C-dur opus 4 od Frederika Chopina. Skladbu zahraje Lilia Zibelstein na klavír.

Právě dohrála klavírní sonáta číslo 1 C-dur opus 4 od Frederika Chopina. Skladbu zahrála Lilia Silberstein na klavír. Následuje Andante a Scherzo opus 81 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Skladbu zahraje Zemlinského kvarteto.

Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Andante a Scherzo opus 81 od Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.

Dnes uzavíráme minisérii zamyšlení o třech komponentách lásky, uplatňujících se v jakémkoliv intenzivním vztahu, ať je to manželství, přátelství mezi dvěma lidmi, či vztah mezi Bohem a člověkem. Kdybychom se na tyto komponenty podívali z pohledu určité pocitové teploty, mohli bychom je seřadit takto. Horkou složkou lásky je vášeň, oplývající silnými emocemi, probouzející touhu a motivující do akce. Teplou, hřejivou složkou je intimita, prohlubující vztah, rozvíjející vzájemné přátelství, přinášející pocity přijetí a radosti. O těchto dvou složkách jsme mluvili v minulých dvou zamyšleních. Dnes se zaměříme na oddanost, kterou bychom sice mohli označit jako chladnou složku, ale to zde neznamená něco negativního ve srovnání s předchozími dvěma. Naopak, všechny tři komponenty se navzájem doplňují, skoro bych řekl potřebují. Potřebují, aby byly namíchány ve správném poměru. Každá ze složek, pokud by v daném vztahu příliš převládla a stala se extrémní, vlastně by vztah deformovala a asi i ničila. Extrémní vášeň by vytvořila lásku bláznivou a pošetilou. Naopak nepřiměřeně velký rozměr intimity či důvěrnosti by mohl vést k lásce poněkud přeslazené, uzavřené do sebe a možná i zotročující. A silná oddanost bez podpory vášně a intimity by znamenala jakousi prázdnou formu lásky bez obsahu. A teď už pojďme k oné třetí složce lásky, k oddanosti. Ta představuje volní stranu lásky. Přináší rozměr odhodlání, věrnosti závazku, ochoty k oběti. Ve starozákonní biblické knize Píseň písní v 6. kapitole 3. verši takto milá vyjadřuje stav věcí. Já patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. A onen stav věcí ve vztahu milé a milého je, že si vzájemně patří, že se vydali jeden druhému. Velmi se mi líbí ta verze manželského slibu, ve které snoubenci říkají tomu druhému, odevzdávám se ti a přijímám tě za manžela či manželku. Nejenom, že si toho druhého berou, ale v první řadě se mu dávají, darují. Občas při svatebních promluvách používám ilustraci s hradem. Každý ze snoubenců je jakoby středověkým hradem, jehož pán se rozhodl vůči tomu druhému natrvalo otevřít padací most a umožnit mu svobodně vstupovat do svého života, včetně jeho vnitřních prostorů. Pojďme se podívat na biblický text z Markova evangelia 10. kapitoly. Jsou zde popisovány Ježíšovy rozhovory a vyučování cestou do Jeruzaléma. Budeme číst od 2. verše do verše 12. Tehdy k němu přišli farizové a pokoušeli ho otázkou. Smí muž zapudit manželku? Co vám přikázal Mojžíš, řekl jim na to. Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji, odpověděli. To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce, řekl jim na to Ježíš. Od počátku stvoření je ale Bůh učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, a člověk nerozděluje. Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim, kdokoliv zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ní. Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží. Farizeové, uznávaní znalci zákona, který byl základem tehdejšího i dnešního židovského náboženství judaismu, sami mezi sebou debatovali o důvodech k rozvodu manželství. V době Ježíšova působení existovaly dvě významné rabínské školy v rámci judaismu. Konzervativní škola Šamajova, pro kterou bylo cizoložství, tedy manželská nevěra, jediným uznávaným důvodem pro rozvod, a liberální škola Hillelova, která obhajovala rozvod z jakéhokoliv důvodu. Farizeové však s touto otázkou přicházejí za Ježíšem ne proto,
že by hledali konečné správné řešení problému, ale aby ho pokoušeli. Znali totiž Ježíšovu radikalitu a doufali, že by jej mohli nachytat při tom, že by mluvil něco proti zákonu, tedy Božímu slovu, a mohli tak narušit u běžných lidí jeho pověst Božího muže. Ježíš jim odpovídá otázkou, jak tomu oni sami rozumí na základě Mojžíšova zákona. A jejich odpověď se opírá o text z páté knihy Mojžíšovi, který popisuje formu rozvodu pomocí rozlukového listu, ale nespecifikuje konkrétně jeho příčiny. Ježíš nespochybňuje toto Boží slovo, ale vysvětluje, že je to pouze Boží reakce na tvrdost lidských srdcí. V situaci, kdy ve společnosti byla často žena brána jako majetek muže, toto ustanovení Mojžíšova zákona přináší ženě aspoň nějaký stupeň ochrany. Ježíš se potom vrací k původnímu Božímu stvořitelskému záměru, jak je popsán v první kapitole první biblické knihy, první knihy Mojžíšovi. Podle tohoto záměru jsou muž a žena stvořeni proto, aby vytvořili novou hlubokou jednotu, připodobněnou obrazu jednoho těla, vlastně jedné bytosti. Rozdělení této jednoty není Božím záměrem. Rozvod není Božím záměrem. Proto je Ježíš proti rozvodu. V tomto konkrétním textu z Markova evangelia je zajímavá symetrie mezi mužem a ženou a důraz na vinu toho, kdo je v onom procesu rozpadu manželství iniciativní. Hříchu cizoložství se dopouští ten, ať je to muž či žena, kdo aktivně opouští partnera a vstoupí do nového svazku. Milí posluchači, je dobré si uvědomit, že ve starověku nikdo kromě Ježíše nemluvil o rozvodu tak silnými slovy. Na druhou stranu, vzhledem k dalším textům

Momentách lásky si zhrňme Boží záměr s manželstvím, ale i s dalšími lidskými vztahy. V první řadě má být manželství, stejně jako další hlubší mezilidské vztahy, vztahem přátelským, něčím, co rozvíjí intimitu a důvěrnost, a to skrze upřímnou komunikaci, sdílený zájem či touhu a věrnost. Druhým Božím záměrem speciálně pro manželství je milenectví, tedy vášnivost, romantičnost, vzrušení. V určité míře můžeme tento záměr najít i v dalších vztazích v podobě emoční a motivační strany lásky. Třetím záměrem pro manželství jsou děti, vytváření rodiny. Konec konců určitě není náhodou, že právě fyzickým spojením muže a ženy v jakoby jedno tělo se vytváří podmínky pro vznik nového člověka. Volněji pak tento záměr můžeme vidět i v dalších mezilidských vztazích, a to v tom, že skutečná láska v každém vztahu má přinášet život v nějaké formě, tedy opravdu dobré ovoce. A konečně čtvrtý, nejtajemnější záměr. Bůh stvořil člověka právě jako muže a ženu na svůj obraz. Bible také mluví o tom, že tajemství vztahu muže a ženy v manželství odkazuje na tajemství vztahu Ježíše a církve. V dnešním biblickém textu Ježíš říká, že je to sám Bůh, který spojuje muže a ženu do nové skutečnosti jednoho těla. To vše ukazuje na to, že zvláště manželství je Božím dílem, něčím, v čem je Bůh přítomný a pracuje. Manželství je určeno být zjevením živého Boha v tomto světě. Věřím, že to je speciální poslání právě pro manželství, ale i zde platí, podobně jako v předchozích bodech, že v určité míře se to dá vztahovat i na další mezilidské vztahy. Lidské vztahy jsou něčím, kde Bůh chce pracovat a být přítomný, a právě vztahy jsou místem, kde se náš vztahový Bůh, který je láska, může nejlépe zjevovat. Milí přátelé, zkuste si vybrat jeden aktuálně probíhající důležitý vztah vašeho života. Pokud žijete v manželství, pak by to měl asi být právě tento vztah. A pokud nyní nežijete v manželství, vyberte si nějaký jiný vztah. Zkoumejte sami před sebou a pokud jste věřící i před Bohem, který z těch čtyř záměrů je v tomto vašem vztahu na relativně nejvyšší úrovni a který je naopak nejslabší. Připomenu ony čtyři záměry. První – přátelství, intimita a důvěrnost. Druhý – vášnivost, romantičnost, vzrušení u manželství nebo emoční a motivační strana v jiných vztazích. Třetí – dobré ovoce pro další lidi mimo onen vztah. U manželství jsou to v první řadě děti či vnoučata. Čtvrtý – Boží přítomnost a práce, zjevení Boha. Potom vezměte to, co je nejlepší ve vašem vztahu a děkujte za to a rozšiřte to a děkujte Bohu za jeho dary týkající se vztahů, za manželství, rodinu, další vztahy a zvláště vztah s Bohem, za jeho blízkost, odpuštění, přátelství. Pokud se vám ve vašem důležitém vztahu zdá nějaký záměr málo naplněný, hledejte jednu věc, která by to mohla posunout dopředu, a proste Boha, aby vás k tomu zmocnil. Ježíš se potom vrací k původnímu Božímu stvořitelskému záměru, jak je popsán v první kapitole první biblické knihy Genesis.

najednou ticho je. To nechtěj, neměj, ani neslýchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenž hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

za domem prázdno je. To hýčkej, sklízej, ale nesnídej. Rozkvétá v soumracích, ty květy zmizej, tak se nedívej. Chlapík, co tvým kytkám se smál, už nasmál se až moc. V zahradě čekám moje lásko a se mnou něžná noc. Určité zprávy mám,